0: Что случилось? Не знаю. Что такое?
1: Ты то někde potratilo?
0: No, tak jsem tady dával nějaké příspěvky a musím to asi znovu načíst, aby se mi tam objevily, víš?
1: Tak. Nemáš tam ten pomalý prout?
0: Blázníš? Ten je právě rychlej a divoký. No, asi tak. Ataka na objekty. To taky proberem. No, tak pojďme se podívat na Ladislava Zemánka. Už jsem o něm mluvil, že kdysi s Adamem B. Bartošem vedli stranu sociálně národní, myslím, bylo tak nějak se to jmenovalo. Nebo sociálně takhle národně národně sociální demokracii, něco takového. Tak nějak to mě pojmenovaný. No a mluvil jsem tady o něm, že ho znám a že má zajímavé názory momentálně teď, a že probíhá od něho řada zajímavých zpráv, které tady máme k dispozici. No tak prosím, to je YouTube? YouTube?
1: Yes.
0: Oh yes. YouTube nie rabute. To mě zná, už to slučil tady. Abych mě nepotrestali, že dělám propagandu ruskou.
1: No, člověče, Ladislav Zemánek, dívám se, že on je 92. ročník. No, ten mladý borec.
0: Ten mladý borec.
1: Ten je ještě mladší jak já?
0: Tak ono těch, co jsou mladší než my, je hodně docela, víš?
1: Já to začínám pozorovat.
0: No tak teď mě přestal makat mé Firefox, neodpovídá. Mě rabota, što?
1: Jak tě na dědině začnou děcka zdraví, dobrý den, tak víš, že jsi starý už.
0: Ale no tak, to si budem povídat, no.
1: No, co naděláš?
0: Máš roky?
1: Co naděláš? Roky jsou tu, jak se říká. Prosím tě, já se dívám, že Ladislav Zemánek je český historik, rusista, politický analytik a novinář. Rusista, to mě zaujalo.
0: No jasně. Magdalenka je taky rusista. Víš, kdo je rusista? Víš, kdo to je rusista?
1: No, to je odborník na Rusko, ne?
0: Ano, přesně tak.
1: Chápu to správně, ne? No jak je někdo... Je vidět, jak je někdo že... třeba... Jak jsou takoví ti odborníci třeba na fotovoltaiku, tak je fotovoltaikista, tak to je rusista.
0: Normálně se mi brutálně kousnul ten člověče. Tak co s tím? My to prostě dáme z jiného počítače.
1: To.
0: Já ti to řeknu, ještě žije člověk nachystaný, jo.
1: Víte, že tam máš tam ty tři počítače. Vehikly.
0: To jsou vehikly. Hlavně ten Firefox, to je teda, ti řeknu. To je vynález.
1: No prosím tě, já na svým pracovním počítači mám nainstalovaný takovýho špízového software, než když něco pustím, tak to se dvakrát otočí země koule, než se mi něco spustí. To je úplná katastrofa. Jo, takže pojď úplně v klidu.
0: Mě tady normálně jsou brutálně nad, lidi, spadly nějaký souboháte. Hele, já ti řeknu, není to tak jednoduché, jak se to zpočátku jako jevilo, jo? Nuž.
1: Ty ten...
0: Co? Jak vypadáváš? Jiři? Jiří Nědob srandu. Jiří Ozvisa. Jiří Nědob srandu. Jsiš tam?
1: Člověče, špatná kvalita sítě.
0: No jo, a u koho? U tebe? To?
1: Tak hodně. Nikdo nám dneska nepřeje asi.
0: Hele,
1: nějaké složky sdělovací asi.
0: Já mám tady signálu dost, čuč, to je zajímavý.
1: Já si tady vysunu víc fifinu. Tady fifinku si tady víc vysunu a snad
0: prosím
1: to bude lepčejší.
0: Vysun
1: teda.
0: Si, no.
1: Půjč, Malagelo. Débore, už má dobrý signál. 4 čárky z 5, dobrý. Podal.
0: To se to děje, člověče.
1: Takže.
0: Věci.
1: Já mám pocit, že nám někdo dělá tak hodně, když jsme byli v té Francii, to zážo. Někdo nám nepřeje to vysílání dneska. Bez tak. Nedivil bych se tomu.
0: Pozor, teď úplně přestal zase pro jistotu mi tady fungovat ten, jo. Telegram, ty jo. Druhý počítač.
1: Takže to jde, dneska to jde hladce.
0: Druhý počítač.
1: No ale já to
0: nemám lištičku.
1: S starýma.
0: Páni, já nemám lištičku. Co mám dělat? Už jsem našel.
1: Liška.
0: Lištičku.
1: Liška.
0: Jo, to je jednoduchý. Ono se řekne jako jo, zpravodajství. Teď nám usilují o tu demokracii. No mi chtějí sebrat. To víš, že nám chtějí sebrat demokracii? Jiři?
1: Zase?
0: Jiři, nerob
1: se. Haló, slyšíme se?
0: Já tě slyším, ale...
1: Já tě taky slyším celou dobu, já poslouchám.
0: No, tak. No tak já doufám, že už...
1: Počujem,
0: že se to podaří. Ty neslyšíš?
1: Já tě... Tak. Už pušťáš?
0: Bych chtěl pušťat. Ale hele, ty mám... Šup. YouTube se nechce nahrát. Ještě by to tak blokli. No já vidím, že jsme měli dokonce problém tady s internetem. Před 3 minutama. Jo.
1: Tak to bude asi vončil, protože ono to asi přeskočilo i ke mně, protože asi měl taky problém s internetem. Špatná kvalita sítě.
0: Špatná kvalita, se ani nedivím, když nám to tady pouštějí tyhle ty. Nemůžu to čečet, nemůžu to nastavit, nemůžu se mi to rozjet na tom YouTube. Kolik se to načítá? Nějaký pomalej, nějakou přeplněná tato, přeplněná.
1: A jaký máš prohlížeč?
0: No, teď jsem na YouTube, Firefox.
1: Mě ty pakety jdou hladně po cestě. Kdyby se dal do jiného prohlížeče, myslíš, že by to hrálo?
0: Že by to? No ne, tak to úplně, jak když je ucpaný internet. Nebo Šprajclava Zelína tady.
1: Malo namazaný.
0: Kdo je málo mazaný? Ty jde dělat moje teta, ta je mazaná. Všema basba, říkala paní na úřadě. No natáčí se, ale jako nechce se.
1: Paní, máte květy? Ne, ale... Nemáme, kupte si život. Ne, ty si vem život.
0: Ty dydlino.
1: Já už něco slyším. Něco čuju.
0: Já už tedy.
2: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
3: Ahoj Radim, díky za pozvání.
2: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech. A v uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak se tomu říká, investigativní práci. Hlavně na úřadě vlády a v tom směru, co všechno tam Andreji Babišovi zůstalo jako dědictví po Fialově vládě. Tak mnozí diváci určitě ty tvoje články četli, ale někteří asi taky ne, tak kdybys na začátek jenom připomněl, co jsi tam vlastně našel.
3: Tak jedná se o to, že vlastně na úřadu vlády funguje taková poměrně rozsáhlá chobotnice, která, její součástí jsou jednak úředníci, část úředníků, část úřednického aparátu, který tam pracuje, potom nejrůznější poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády, no a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejichž představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který dlužno podotknout funguje velice efektivně a dobře. Pro ně, ne pro daňové poplatníky.
2: Tak on funguje docela dlouho, že jo? A je asi dost hluboce zakořeněn.
3: Je to tak.
2: A kdyby jsi jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam ti míříš, ale kdyby jsi tam trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
3: No ono jde o to, a to si myslím, že úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli, prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují anebo při nejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí. A nebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
2: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak ve vzájemné asi shodě, že jo, fungovali, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmu.
3: Přesně to.
2: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají o údajném střetu zájmu premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože půjde si novým představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat. Že?
3: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný, já nemuseli se tím, nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech, podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
2: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit, no.
3: Určitě se tomu budeme věnovat.
2: No ale dobře, tak zůstaneme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje?
3: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do té struktury, do té organizace, která tam je a to, jak a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo. Takže pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se nebo v radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říct členky ženské lobby. Jedné organizace. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomto ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si úřad vlády, tu strukturu představit tak, že tam na jedné straně sedí ti úředníci v jednotlivých odborech a odděleních, ale vedle toho tam působí nebo existuje celá řada poradních orgánů, které vlastně jejich smyslem z podstaty věci by mělo být, že mají sloužit jako servis, nějaké servisní těleso, servisní organizace pro ten vládnoucí kabinet. A ve chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco, XY, tak by ten poradní orgán měl být nápomocen vládě v té realizaci, v přípravě toho plánu a tak dále.
2: Tak to nebylo.
3: Ne, bylo to přesně naopak. V tom je ten problém. Protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech, vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy při nejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskových ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
2: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek nedávno a schytal za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne? Tohle to není jako, oni jsou to, ty to si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády, ale místo toho, aby mu tedy byly kruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
3: Přesně tak. A to jsou ty jejich dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailu, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí, a přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací a kromě toho vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch některých konají, tak nezřídka jsou financovány a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
2: To je náhodička.
3: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohleto.
2: To jsou i, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s deníkem N, ne?
3: Přesně tak.
2: A nejen s ním.
3: Tak, a nejenom, že tyhle ti aktéři z úřadu vlády a jejich poradních orgánů mají vazby na tyhle ty neziskovky v první řadě a jejich sponzory, ale zároveň i na novináře, například.
2: No na mě ne, si... na mě neukazuje.
3: Ano, tak tebe se to netýká, to je pravda. Ale je to přesně typově deník N, který je zase nějak spojený. Prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o americký net, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
2: Trump to není, zarazil,
3: protože no. Trump to zarazil, takže to je jeden subjekt zahraniční, no a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše, zase to může znít jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování, ale je to prostě dohledatelné a není to nic... Není to nic jako tady úplného. Stačí se prostě na to podívat. Ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici. Takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím. No a potom vlastně jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state. Protože to taky není žádná konspirace. To je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě nebo v případě České republiky několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně, se myslím, jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
0: Tak, takhle nějak to vypadá. S tímhle materiálem do Evropy asi to je těžký. Jo.
1: To je překvapení, že to tak je, že?
0: No to je překvapující, kdo by to byl řekl. Oni to říkali, ty konspirátoři, jako jo, to oni jo, ale že se to takhle jako nakonec ukázalo, že to takhle opravdu je.
1: Jejda, to je náhoda. A jak ti novináři s těma biznismenama a s těma majitelama těch neziskovek, to neziskovky jsou velmi ziskové. To je takový oxymoron jenom pouze. No ne, to je bordel nad bordel. Představ si, jako kdyby jsme se měli, tam tečou obrovský peníze, a představ si, kdyby jsme se měli s nima vypořádat, aby každý teda vrátil, co ukradli ze státního rozpočtu, tak by jsme byli za vodou zase. Ten stát krvácí ze spoustu stran a toto je jedna ta perspektiva toho, jak ten stát jako dojí.
0: No to je, ano. Ale hlavně, víš co, na jedné straně jsou ty peníze, ty nekoneční toky peněz a financí, a na druhé straně pochopitelně je to ta pátá kolona, která je velmi dobře vyživovaná. A pak lidi řeknou, no oni slibovali, že udělají, a oni neudělali. Jo, a to byly tam takový keci prostě. To je to, na co já prostě jsem upozorňoval. Umíš si představit, že by volby vyhráli nějací národovci, kteří v životě nebyli v politice?
1: No, představit si to jako dokážu, ale nemělo by to žádného valného koznění, protože tady ta banda by si jela svoje, jo, by si jela svoje agendu.
0: Ano. Babiš
1: a to si myslím, že Babiš jim šlape hodně na paty, podle mě, jo, a dělá, co může. Ale stojí teďko, proti nekonečné chobotnici, jako,
0: a teďko, co se stalo? No, stalo se to, že začaly tyhle ty různý poradní systémy, nebo poradní orgány, začali přestrukturalizovávat, aby byl důvod ty lidi potom tady dostat, rozumíš? Proto oni tak strašně řvou teďko a oni budou stávkovat, protože tomu nikdo tam nerozumí a oni to budou dávat pod jiný ministerstvo a budou pochopitelně přeobsazovat, že? To je to, co jim vadí. Něco zrušej. Jo, a když o tom mluvil Filip Turek, nazval to parazitama, který prostě jsou přisátý na penězovody. Tak jak si to mohl dovolit o někomu říct, že jsou to paraziti? Já bych řekl, že jsou to zloději, jako boha pustí. To ještě paraziti je docela dobrý, jo. Takže takhle se ty věci mají.
1: Já bych to řekl ještě jinak, jo.
0: Jo, tak to řekni.
1: Zopí PZ-ka. On je to sprostý, takže za to nemůžu řekl bych to expresivněji takzvaně, ale souhlasím, paraziti je slabý odvar, zloději je takový víc, ale ještě bych to trošku připepřil.
0: Ještě bych se trošku přesadil, jako.
1: Jo.
0: No jo. Dvě dávky.
1: No. No a já, když jsem se nad tím zamýšlel, kdy to vlastně mohlo vzniknout, tak já si myslím, že už jako že jsou to ty havloidní praktiky, to zavádění tady těch struktur od Havla, ne?
0: Podívej, čím větší pijavice a šmejt, tím, tím pochopitelně urputněji brání svůj post, jo. Já tady mám třeba taky jednoho takového. Ondřej Vetchý, herec, když se našel v roli tvrdého chlapíka, rozeného vůdce svého lidu. Jde cílevědomě za svým snem o vlastní velikosti. Ráz zdůrazňuje svůj smysl pro spravedlnost a odvahu. Viz vystoupení v pořadu Všechno párty před několika lety. Co o něm prozrazuje Wikipedie? Je držitelem modré knížky Na hlavu a žaludek. Kvůli jejímu získání přestal na čas judem. Uvádí, že v 17 letech si opatřil vojenskou pušku a vážně uvažoval, že něco udělá, například zavraždí prezidenta Husáka. Od tohoto úmyslu však upustil. Tady odkaz na tu Wikipedii. To je taky jeden z nich, jo, z těch havloidů a z té lumpenkavárny. Jo. No a oni teďko pochopitelně hrozně řvou, protože Lišák Babiš vymyslel, že kdyby je začal vyhazovat, tak oni budou řvát, jo, tak udělají přestrukturalizaci, provětrají to, co vlastně je potřeba a co není. Takže oni jako poradní orgány navrhují ministerským úředníkům, že musí podporovat tyhle ty a tyhle ty směry a ty jsou zastoupený těma neziskovkama, jejíž oni jsou vlastně členy. Takže oni si z toho udělali prostě, to je část té chobotnice, jo. To je část té chobotnice. Tak takhle se to dělá.
1: No a pak se div, když máš takovou věž v kožichu, jako, že můžeš něco jako
0: že to nejde
1: rozhodovat, nebo vládnout, nebo jakože chceš, protože kdybys neměl takový limity, to by se děly věci, jo? Ale když tady máš takovou bandu všiváků, kteří ti prostě rozhazují furt karty a furt něco bojkotují a tak dál, tak to prostě, chci se žrát, to je prostě...
0: No a to je právě to, co já se tady snažím lidem vysvětlit, že prostě je potřeba podporovat Babiše, podporovat Fica, oni občas něco řeknou, důležitý je, co dělají, protože občas něco musí říct, aby to nebylo takový, jako že jsou moc úplně vyhraněný, jo, tak občas teda říct něco musí. No, tak lidi jsou nedočkaví a chtěli by všechno hned, rozumíš?
1: Ano. No, prosím tě, to totiž je jedna věc. Probírali jsme minulé prodej, když Babiš byl teďka na obhlídce terénu, tak byl v té firmě pardubickém státní výrobce střelnoprachu v té expozii.
0: No.
1: A prohlásil, že po návštěvě firmy uvažuje stát o jejím prodeji a sám je pro. Zájem projevila Francie prostřednictvím Macrona. Jako francouzská státní firma. Mm-hmm. Na mě to dělá dojem, že on, aby garantoval Rusku nějaký bezpečnostní záruky a nešlo to napřímo, tak chce udělat takový krok, že vlastně státní firmu, která vyrábí výbušniny a dokážu si představit, že ty výbušniny jsou na té Ukrajině a že tam vyvážíme ty výbušniny. Takže je to takový krok k tomu, aby dal najevo, že my tady tu firmu jako už nevlastníme a nemáme zájem na tom, aby se ty výbušniny od nás vyvážely. Jak to vidíš ty? Bavili jsme se o tom, nebavili?
0: Nebavili jsme se o tom ještě.
1: Víte, pane, u toho,
0: pane inženýre, já ještě na to nemám názor.
1: Nemám na to noty. Mě ještě nic z Bruslu mě nic neposlali. Žádný notičky, takže tomu já se nemohu vyjádřit, prosím.
0: No právě.
1: Mě to dost zaujalo, ta zpráva, a já jsem totiž to viděl někde na Facebooku a pod tím jela jenom vlna jako, že je Babiš prostě kretén, a že prodat Agrofert a toto a kde si co si a všichni, všichni, jako všichni mu nadávali. Já říkám, ale tady je potřeba číst mezi řádky, jako to není o tom, že ta firma je v zisku a jako, to, jako dodává zajímavý peníze do státního rozpočtu, ale tady jde úplně jako o něco jiného. Tady podle mě jde o nějakou bezpečnostní politiku státu a je to nějaký gesto a příprava na nějaké uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. No, po speciální vojenské operaci. Já to tak jako vidím, jo?
0: Já tady ještě pustím, když jsem mluvil o
4: na to rozšiřovalo.
0: Tady pustím něco, co se k tomu váží.

0: americká země. V roce 2020 poplatek zrušen. Austrálie a Nový Zéland. Já mám pocit, že ti herci, ti umělci, ti hysterici v těch televizích, na těch náměstích, oni kvičí, protože se jim mají zkrátit penězovody. Máte pocit, že někdo, kdo má peníze od státu, zná nějaký soudce, nebo nějaký jako nejvyšší kontrolní úřad, nebo někdo takový, že není objektivní, jenom proto, že není placen z veřejnoprávních poplatků? A víte co?
1: No jo, na Ukrajině, to je náš vzor přeci, že jo. To teďko frčí, tak oni tam, člověče, představ si, oni tam nemají ty koncesionářské poplatky, ale ještě v dalších asi 17 zemích, jo, Evropské unie nejsou. A protože zase někomu se šláplo na rozkrádání peněz, tak jsou z toho divživí, že prostě najednou jsou tady bez peněz. A to nebude fungovat bez peněz, to nemůže fungovat, jo. A všichni řvou, že to nebude fungovat, když nemají peníze.
2: A je ohrožena demokracie, to se zapomněl.
1: Takhle, ano, to, ježiš, to jsem zapomněl říct. To je nejdůležitější, to jsem neřekl vlastně.
2: To jsi neřekl, protože ta demokracie visí na tom, jestli my si ji budeme platit, nebo nebudeme přece.
1: No ano, my si dokonce musíme předplatit ve veřejnoprávní televizi,
2: no, aby vůbec byla příští rok, rozumíš, no, protože to letí, to nebude.
1: My platíme zálohu na demokracii.
2: Přesně tak. To je pronájem.
1: Počkej,
2: ale to bychom
1: mohli... Počkej, Jiří, ale to bychom měli navrhnout... Jsem ti
2: vnukl nápad, že?
1: No ne, daň z demokracie. To už vlastně platíme, to jsem zapomněl. No, tak.
2: No, ono se to jmenuje jinak, ale platíme to.
1: Platíme to. To je pravda. To o tom ani potom. No tak jsme probrali Vedchýho, chlapička. Vedchýho. A já bych trošku ještě brnknul o to smíření, jo, s těma, v tom Brně, jak probíhalo to smíření u toho dlouhého stolu s těma, jak tam byli ty kolaboranti, jo, kteří se smířovali.
2: No já jsem tam, viděl tu, no prosím tě, víš koho? Ne, ale já jsem, víš koho jsem tam viděl?
1: Řekni,
2: viděl
1: řekni,
2: jsem tam
1: jméno,
2: tu bývalou primátorku, ta bývalá primátorka za ODS, já jsem ho viděl na nějaké debatě, Vaňková se jmenuje. Tu jsem viděl na nějaké veřejné debatě ještě s Hladíkem v Brně, ještě když jsem byl, bavili se o nějakých obecním bydlení. To je taky kukuru kuku, to nemůžu ani říct slušně, jaká je to pipiri pipi, jo, ale tu jsem tam viděl samozřejmě, takže to je neofašistka jak vyšitá, ale kdo mě překvapil a kdo tam byl a vlastně mě to, vlastně jsem se nad tím potom tak jako zamyslel a vlastně mě to vůbec nepřekvapilo, tak tam byla ta farářka husitské církve Kopecká.
1: Jo, no to je
2: posená.
1: To je ta feministka.
2: To je ta feministka profilesba, která bydlí doma asi se 150-kilovou ženskou, kterou by nechtěl potkat jako ve tmě, jo, a mají dva hafáčky, takže asi spokojený jako vztah, ale ona byla samozřejmě u papeže, že jo, na instruktáži.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to se dá dohledat, jo, takže tu já pozoruju už delší dobu, já už upozoruju několik let a ta je hrozně protěžovaná a ta je, a víš, s kým je jeden papirus, tady ta Minda s tím Lustigem, ten konec prokrastinace, ten Lustig, ten, co je taky placený, to je vlastně ta Sorošova banda, jak se oni jmenujou. Takový to, ten institut, takový ten máme hole v ruce, jak oni se jmenují, jestli můžu, Aspen institut.
1: Jo, Aspeni,
2: To jsou děcka z Aspenu. Musí být všichni vylágrovaní horem spodem, protože to není možný, jako jo. Tam je to samej debil, blbeček, akorát tamhle vzadu, tam je jediná výjimka, tam sedí
1: Lustig
2: vedle. No, to je prostě... To je fakt katastrofe, no. Takže já jsem to nestihl úplně ani vyhodnotit, tím, že tady pořád běhám okolo Třeboně a něco tady zařizuju a dělám. Ale povídej, nebudu ti brát slovo.

0: Povídej.
1: No, jak se
0: Co to taky?
1: denacifikovala ta Evropa, jo?
0: Ano,
1: A tam
0: to určitě
1: zejména
0: přes.
1: Claire sehrál svoji roli, víme. Hodně těch klíčových lidí, nacistů, SSáků, různý verbeže, tak bylo velice bezpečně dopraveno a do bezpečí. A pak je nejhorší, že třeba jeden z těch vrcholných nácků už v roce 1952 byl velvyslancem v Sovětském svazu, jo. Což asi těm veteránům bylo strašně příjemný. A já tady mám jednoho jiného, kat Čechů za protektorátu Hans Ulrich Geschke. Narodil se v roce 1907 v německém Frankfurtu nad Odrou. V roce 1932 v 25 letech vstupuje do NSDAP. V roce 1934 v 27 letech se stal příslušníkem gestapa. V roce 1939 ve 32 letech byl povýšen a převelen do Prahy, kde se stal šéfem řídící úřadovny gestapa. Na jeho rozkaz byly zatýkány, vyšetřovány a vražděny stovky lidí. Figuruje na Československé listině válečných zločinců. Odpovídal za zavraždění českých vysokoškoláků 17. listopadu 1939. Po napadení Sovětského svazu řídil operace proti komunistickým buňkám v Praze a okolí. Podílel se na teroru při prvním a druhém starém právu. Dokonce osobně zatýkal bývalého předsedu protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, na kterého později vypracovával žalobu, na základě které byl generál Eliáš popraven. Nesl také hlavní podíl viny a odpovědnosti za vypálení obce Lidice. U zničení obce byl osobně přítomen. Dne 18. června 1942 velel Geschke gestapu při dobývání krypty kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, kde byli českoslovenští parašutisté. Geschke předsedal soudu, který dne 28. září 1941 v Pečkově paláci na svém prvním zasedání odsoudil k smrti řadu vysokých činitelů obrany národa. Jako první byli odsouzeni generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta. Odsouzení byli odvezeni do ruzyňských kasáren, kde byli popraveni. Od 27. května 1942 zasedal v Pečkově paláci další stanný soud. Vynesl celkem 1072 trestů smrti. Tento soud odsoudil i členy rodin parašutistů a jejich pomocníků. Soudu předsedal Hans Ulrich Geschke. Dne 3. září 1942 v Pečkově paláci proběhl soudní proces staného soudu s představiteli pravoslavné církve. Předsedou soudu byl Geschke. Všichni obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti, zastřelením a k zabavení veškerého majetku. Dne 29. září 1942 odsoudil Hans Ulrich Geschke jako předseda staného soudu v Pečkově paláci k smrti všechny ubytovatele parašutistů a většinu rodinných příslušníků. Celkem se jednalo o 252 osob. V říjnu roku 1942 opustil pražské gestapo a území protektorátu. Poté páchal další zločiny v Polsku a v Maďarsku. Během roku 1944 byl za zásluhy povýšen na SS Oberführera. V únoru roku 1945 po něm končí všechny stopy. Naposledy byl viděn koncem války v rychlíku z Drážďan do Saské Kamenice. Je velmi pravděpodobné, že si změnil identitu a uprchl. V roce 1959 byl prohlášen vrchním státním zastupitelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem za mrtvého. Pro jistotu. Takhle se denacifikovala Evropa, takhle se to řešilo. A ještě další jiné způsoby, které už jsem tady popisoval. A
0: Ano.
1: takhle se prý Západ vypořádal s nacistickými pohlaváry a s těma největšíma zrůdama světa.
0: Ano. Akorát je rozmístili na jiné lokace a dali jiný úkoly k té celé.
1: Přesně. A když jsme u těch nácků, tak pochopitelně teď momentálně náckové mají poplach, protože Kyjev je pravidelně ostřelován Ruskou federací. A no. Jak se vyvíjí, přes den se vyvinula, s velice zvláštním způsobem se vyvinula informace o tom dronu, který spadl těsně za rumunskýma hranicema na činžovní dům. Jo. To je taky příběh, to nevymyslíš. Takže ráno jsem četl, že prostě to byl dron, ruský dron, který spadl po tom, co PVO ukrajinská jaksi zafungovala, tak ten dron spadl za ukrajinskou hranicí, spadl prostě na obytný činžovní dům. Nevím, jestli tam zahynuli dva lidé, ale dron měl nějakou výbušninu a protože se stal asi neovladatelným, tak tam prostě havaroval. Během dne se ta situace jaksi vyvíjela a teď někdy asi odpoledne v 16 hodin už hlásila média, že potom, co ruský dron napadl rumunskou civilní cíl, takže Rumuni to nenechají jen tak, protože Rumuni jsou členové NATO a Rumuni připravují odvetu. Jo, přitom ještě ráno to bylo potvrzené jako prostě záležitost, která se stala díky té havárii, jo. Mm-hmm. A to je přeci jedno.
0: Mělo to málo šťávy. Ale v Rumunsku jako hrozí, že padne vláda, protože ta tamní dosazená vláda, která je teďka aktuálně v rámci progresivistů, tak se pod něma tisté houpe židle, takže tam je potřeba taky odvést pozornost od něčeho dalšího. A já si myslím, že ta vláda v tom Rumunsku definitivně padne, jo, protože to tam jako neustojí. Takže ten pracující lid si s nimi poradí, jak se říká.
1: No.
0: Jo, takže to jsou takový pohádky ovčí babičky a takový keci. Ono je to tak, jak bych to řekl, ono je to tak jako průhledný, že to je lež střídá neuvěřitelnější lež a já mám pocit, že ti jako novináři jsou asi svetovaní, protože to jako není možný, to za střízlivýho stavu to nevymyslíš. Jako.
1: No, tak když jsi dobrý novinář.
0: No, tak když jsi dobrý novinář. Když jsi novinář z Aspen institutu, tak jo, to máš školení politické na to. To dokážeš
1: píšem, písat. Péšem.
0: Takže.
1: Máš péšem. To pak můžeš zafungovat. Zůstaneme ještě teda na domácí půdě. To je jenom, jak se pracuje s těma informacema, jo. Mám tady... Mám tady rozhovor, velice zajímavý, Karel Havlíček a bývalý premiér Fiala. Takže už to je zajímavý, že prostě pitomce taky někam pozvali, tak vlastně to musí užít. Tak se na to pojďme podívat, bylo to na Prima CNN News v nějakém pořadu, tak mu to tam vysvětloval Fialovi.
2: My jsme poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali. Že jste zde lhali o příčinách inflace, že jste zde lhali o energii, že jste zde lhali o rozpočtu, že jste tady švindlovali doslova do písmen jako sňatkový podvodníci. A já jsem tady s vámi ukazoval stovky různých grafů, kde jsem prezentoval, že jsme poslední, předposlední v mnoha a v mnoha oblastech. Já to nebudu teď znovu činit, protože já jsem...
3: Byla ta země zdevastovaná.
2: Nechte mě jenom o tom domluvit. Já jsem poukazoval na to, že firmy díky tomu přestávaly investovat. Byly v nejistotě. Zhoršovala se situace domácností. Chudí chudli ještě více. Ale já jsem slíbil, že nebudeme stavět naše kroky na neúspěchu nebo neschopnosti té vlády minulé. Konečně vizitku, nebo respektive vysvědčení, tu vám dali voliči a přesvědčovat je o tom, co mohlo být lepší nebo horší, je už dneska věc jiná. Každého dneska zajímá to, co bude. Jinými slovy, já na ty ukážu dva grafy a na tom budu demonstrovat ten současný stav, který já myslím, že to ty lidi zajímá úplně
3: nejvíc. Určitě to probereme i v detailu.
2: Určitě, ale tady to je. V posledních hodinách vyšla čísla z Eurostatu a tady vidíte, že po mnoha a mnoha měsících, 4 letech, kdy jsme měli nejhorší ceny energie, tak Česká republika je druhá nejlepší po Dánsku ve smyslu meziměsíčního vývoje cen energie, jinými slovy poklesly. Když se to podíváme s ohledem na elektřinu, tak jsme třetí nejlepší v tuto chvíli v Evropě o 10% díky krokům, které jsme udělali. To má samozřejmě okamžitě vliv na inflaci. Určitě víte, že máme
3: v 9 letech
2: jednu z nejnižších a má to vliv, a to je dobrá zpráva, na podniky, které se nadechují, jsou připraveny investovat. Má to pozitivní vliv na domácnosti, jejich spotřebitelská nálada se skokově zvýšila a to je v tuto chvíli to nejpodstatnější.
3: Přebírali.
2: My jsme poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali.
1: Tak, ať toho nemáme tolik. Vymetá se chlív. Slyšeli jsme, jak Zemánek přinesl ty informace z těch ministerstev, kde víceméně asi ta politická garnitura tím, jak ta Fialova vláda byla opravdu jako jeden vedle druhýho, jo? Jeden větší expert než druhý, tak pravděpodobně se vyvinul ten systém tak, že úředníci konali společně s těma orgánama poradníma a udělali si prostě nějaký schéma fungování. Na ty pochopitelně přichází ten zlý Babiš a boří jim to, protože to chce dělat jinak. Chce mít třeba věci pod kontrolou. Jo. A to se pochopitelně, že se to nehodí. Jo. Prostě oni jsou z toho naprosto šílení. Takže jim to bere peníze, jim to bere vliv, jim to jako spoustu věcí jim to hatí. A tak oni by rádi, aby ten Babiš pokud možno vypad a aby neprudil a jo, aby ho tam prostě nejlépe zastřelit jako třeba Fica, jo. Takže to je fakt jako verbež, to nedáš jako.
0: Haló, slyšíme se?
1: No, já tě slyším.
0: Slyšel jsem naposledy spoustu věcí, jim to hatí. A pak jsem slyšel jenom tup, tup, tup, tup.
1: No, tak já nevím, tak asi se vytáčel. No, spadl, dokonce jsme spadli asi v vysílání, koukám, 8.29.
0: Já jsem si vzpomněl na Fialu, jak jsem se úplně vytočil znovu.
1: Jsem se úplně roztřás, ne?
0: Přesně.
1: Jsi ztratil kontrolu nad sebou. Nestratil jsi nad sebou kontrolu.
0: Úplně.
1: To jsou věci prostě. Chtěl jsi něco říct?
0: Mě zajímalo. No, jenom by mě zajímala ta reakce po tom, co ten Havlíček mu naložil.
1: No, co mu naložil? Já upřímně úplně nevím, jako jak hodně jí dostal. Jo, ale zasloužil si, no, tak co? Jaký pak štráchy?
0: Jak to bylo v té pohádce? A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost.
1: Jo, přesně tak. No, takže Robert Fico to taky nemá jednoduchý, to už jsme se bavili xkrát. No a ten zase řešil s těma rádoby hlídačema toho ksi té demokracie a všech těch věcí. Dobře to ví, že demokracie by ti mohla zdrhnout, ne?
0: No to je jasný, no. Ta má vrtkavou povahu. Mohla by se vznést a odletět.
1: No.
0: Jak motýl a už se nikdy nevrátí.
1: Tak on jako vysvětoval Robert Fico těm novinářům nějaký věci a oni normálně mu začali vysvětlovat, že teda jako je nekompetentní a tak. Že si nestratil kompetenci vůbec. Jako. K tomu dělat, vykonávat funkci. No a pak takový novináři napíšou článek, teď se podíváme na druhou stranu té barikády, jak to píšou na té druhé straně o tom Brně, jo? Jak si to pochválili. Tak, v neděli 25. května 2026 se v Brně stalo něco, co mnozí považovali za nemožné. Na brněnském výstavišti se sešly 3000 lidí na 76. sudetoněmeckém sněmu. Poprvé v historii na české půdě. Bavorský ministerský předseda Markus Schöder přijel přes varování vlastních politiků. Šéf sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt se znovu omluvil za zločiny nacismu. Zástupce předsedy Stefan Hertler sklidil potlesk ve stoje a řekl: děkujeme našim českým přátelům. Sudečtí Němci 80 let od odsunu nežádají nic nazpět. Přinášíme však něco nazpět. Naši hlubokou lásku k této zemi. Všimni si ta formulace, jo. Oni si nic nechtějí odníst, ale přinášíme však něco nazpět. Hlubokou lásku k této zemi. Nemůžete se nám divit, že tu chceme být zpátky. Primátorka Brna Markéta Vaňková řekla: smíření není slabost, ale síla. Šédr varoval před tím, o čem píšu dlouhodobě. Máme tady síly, které jsou z části řízené zvenčí. Nesmíme se dostat tam, kde už jsme jednou byli. Toto byl historický moment. 80 let bolesti a nakonec podaná ruka. A kdo proti tomu bojoval? Kdo? Vládní koalice ANO, SPD a motoristů nechala sněmovnou přijmout usnesení vyzývající organizátory, aby sjezd zrušili. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Na místech lidoveckých poslanců zůstala cedule. Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. A pak přišel protest na Dominikánském náměstí. 3000 lidí. Husitský chorál, rudé vlajky, transparenty posílající sudecké Němce domů a Miloš Zeman označující sněm za obludnost. Dav skandoval. Ať žije Zeman. Kdo je Miloš Zeman v tomto kontextu? Jako prezident navštěvoval sjezdy KSČM a vyzýval komunisty k pokání, ale sám si notoval s Putinem a prohlásil: novinářů je tu mnoho, novináře je třeba likvidovat. Jako prezident se bratřičkoval s Putinem a Xi Jinpingem, obhajoval proruské pozice a nyní stojí na pódiu s rudými vlajkami a skandujícím davem a označuje historické smíření za obludnost. Tato linie od sympatie k východním autoritám po odpor k evropskému dialogu není náhoda. Je to konzistentní politická filozofie. Posel to pojmenoval výmluvně. Upřímně řečeno si myslím, že jsem více Čech než Okamura. Okamura spolupracuje s německými a rakouskými nacionalisty, kteří mě označují za zrádce sloužícího Čechům. A pak je tu detail, který říká vše o společnosti, ve které se Zeman v Brně pohyboval. Jeho projev na náměstí narušoval Miroslav Sládek, bývalý předseda republikánů, symbol české xenofobie 90. let. Schytal několik šťouchanců a protestující mu poničili megafon. Zeman, tleskají, Zemanovi tleskají stejní lidé, kteří mají ve svých řadách Sládka. Šédr řekl v Brně, pro mě od počátku bylo jasné, že podaná ruka se neodmítá. De Gaulle a Adenauer si podali ruce v roce 1963. Změnili Evropu. Pavel a Šédr si podali ruce v Brně v roce 2026. Navzdory vládě, která hlasovala proti. Dějiny si zapamatují, kdo byl na správné straně a kdo stál s rudými vlajkami, husitským kazatelem a Miroslavem Sládkem a křičel na lidi, kteří přišli s omluvou. A teď si dáme tu o pejskovi a o kočičce.
0: Ne, to je prostě, mám na tebe dvě, mám jeden takový postřeh, no. Takový jako názor. Všichni, kdo se účastnili toho té podpory, tak by měli prostě být souzeni za vlastizradu. A jedna, natvrdo, bez milosti, bez pardonu. A pro vás, zdár, hotovo, vyřízený. To je první věc. Druhá věc. Všichni, kdo... No, ještě by mě zajímalo teda, jestli proč vláda udělala takový jako malý ústupek. Myslím, že měli jako málo politické moci na to nějakým způsobem, nebo že tam byly nějaký tlaky zvenčí. To jako...
1: Víš co? Já ti odpovím takovou souhrnou... takovým odstavcem, kde něco zhrnu, jo. My jsme měli s Išou pořád a Iša říkala, že prostě jako nikdo proti tomu moc neprotestoval a že v podstatě jako oni měli návrh. Tak oni tam měli 3000 sudeťáků, jo. Plus pochopitelně kolaboranti z Čech. A Slovenska, pardon, z Čech a odpůrci přijeli z Čech, nebo řeknu z České republiky spíš, a odpůrci byli ze Slovenska i z České republiky. Psala posluchačka, že to není pravda, že se konala velká protestní akce, na které bylo cirka 6 000 lidí a že byl i pochod jako a tak dál. A tady na tom je přesně vidět, proč vláda a parlament, ministerstvo vnitra a tak dál, proč se chovali tak, jak se chovali. A já k tomu ještě použiju něco jiného. Já jsem tady říkal, že kdysi jsem byl na takové akci v parlamentu, kde byl ještě Rajko Doleček a bylo to ohledně Jugoslávie, bývalý. Pochopitelně bylo to pod záštitou některých poslanců. A byl to velký seminář, velká debata o té válce v Jugoslávii a o tom, jak, myslím, že to byl režisér Dvořák, natočil takový film, který pustili na druhém programu v televizi a pak už ho nikdy Dvořáka do televize nepustili. Jo. A já jsem se ptal Foldiny, poslance. Říkám, řekněte mi, tak vy tady, když s náma mluvíte, tak vystupujete absolutně rozumně. Prostě máte ty samý názory, co my. Ale když jste v té sněmovně, tak takhle nemluvíte. Berme to, že to bylo, dejme tomu, já nevím, před 8 lety, jo. Možná před 8 lety asi to bylo. Dneska už taky Foldina mluví jinak. A on mi říká, no, a čí názory mám prezentovat? Svoje? Ale já zastupuju lidi. Kolik mailů mi přišlo, když se probírali církevní restituce? 3 maily mi přišly. 3 maily od voličů, kteří požadovali, aby jsme to shodili ze stolu. Kdyby v Itálii přijímali, nebo ve Francii, kdyby se přijímal takovýhle zákon, tak sněmovní ulice je vypálená, tady bivakujou ve stanech prostě lidi, kteří proti tomu protestujou. Jsme tady v obležení, nikdo se nedostane z budovy a budou požadovat, aby se ten zákon nepřijal. Ale mně přišly 3 maily. A teď to střihnu, jo. Co on tím vyjadřoval? On tím vyjadřoval, že ten politik musí taky brát ohled na to, jestli zastupuje svoje zájmy, svoje postoje, anebo jestli má nabito těma voličema. Když byl Volný blok, tak jsme tenkrát tady vyzývali, aby lidi psali poslancům maily. Tenkrát jsem mělo přijímat vlastně povinný očkování. A my jsme opravdu lidé zahltili poslaneckou sněmovnu tolika mailama, že ten bod vůbec neprojednávali. A ještě byla venku demonstrace, pochopitelně. Ale o tom to je, jo. Jestli většina národa si myslí, že je potřeba zachovat Benešovy dekrety, že je sudetoněmecký landsmanšaft tady není vítán, tak tam v tom Brně mělo být 100 000 lidí, odpůrců. Protože když zavelí milionový chlívek na podporu vlastizrádce a kolaboranta z Hradu, tak je na ty Letný 200 000 lidí. Jak je to možné? A teď se nebavím o té technice, jak tam ty lidi dostanou, jo? Že jim platí, že to jsou nějaké organizace ukrajinské, ty lidi tam jdou za peníze, většina těch lidí tam jde za peníze, jsou to komparzisti a tak dále. Nechám to stranou. Ale jak to vypadá, když to někdo neví a kouká se na to zvenku? Kdo mluví za ten národ víc? Jako? No tak se tam sešlo 6 000 lidí a tam kolaborovalo s těma 3000 sudetoněmeckých landsmanšaftů, tak tam kolaborovalo 10 000 Brňáků, možná 20 000 Brňáků. Se tam honili trika. Takže vadí to lidem, nebo to nevadí lidem? Otázka. A kdyby to policie začala řešit, jak by se vyvíjely komentáře a jak by se to celé komentovalo, když v podstatě nikomu to nevadilo v úvozovkách, protože do toho Brna nepřijel. Bylo tam 6 000 lidí. Kolik? A bacha, to si myslím, že tam 5 000 lidí přijelo, jo? A Brňákům je to úplně šumák. Ty spíš se byli nažrat na tom náměstí, kde byl ten dlouhý stůl s těma klobásama a s tím bavorským ňam-ňam.
0: Počkej, tam byly nějaký klobásy?
1: No jasně. To je stav té společnosti. Počkej,
0: tam byl jako stůl, kde
1: no to bylo to pořadatelé smíření, udělali dlouhý stůl, že jo, a tam prostě každý přines něco a společně to žrali, že jo.
0: Aha, tak to vůbec nevím.
1: Ty nevíš, jak se usmiřujou sudeťáci s Moravákama?
0: Ne.
1: Bavoři.
0: Já bych byl s nima vyřízený ein, zwei, drei.
1: Rozumíš? Takže, jako já vím, že my bychom chtěli, aby ministerstvo to zrušilo, mluvili jsme tady o tom, aby vláda nařídila Brnu, že ty peníze ne, že to jsou veřejné prostředky. A musí se šetřit, takže se to škrtne. Ať si to aspoň zaplatí, když už jako. A že to zakážou, protože to je bezpečnostní riziko a tak dál. Měli na to fousy. Ale na základě čeho by to dělali? Na základě čeho by byla ten vysoký stupeň oprávněnosti do toho takhle šlápnout? Takže...
0: Jo, takže dává to smysl, co říkáš.
1: Víš, takže to proběhlo a já se v tom pokusím najít něco pozitivního, to říkal Martin, že jo, od Míši, to už jsem tady říkal. Martin říkal, víš co, to, že se to rozjitřilo, je taky k něčemu dobrý. Aspoň se lidi o to začali zajímat a oživilo se to. Oni vlastně udělali tomu psí službu. protože to zvedlo zase nějaký téma, aby se to téma nezapomnělo, tak se zvedlo k tomu tématu spousta jakoby opozičních těch argumentů, myšleno opozičních jako proti tomu konání a proti sudeťákům, jak se tady chovali, pouštěli jsme tady ten film a tak dále. Čili připomnělo se to. Kdyby nebyli takhle, kdyby si nemysleli, že už mají navrch, aby nám to dali najevo, protože mají tady na hradě kolaboranty, na radnicích mají kolaboranty a je tady spousta jiných, kteří kolaborují s tím nacismem, tak kdyby si nebyli tak jistí a nechtěli prezentovat tu svoji sílu a to svoje vítězství na dosah, tak to nechali ještě 10 let spát. A pak už by nikdo si nevzpomněl na nějaký sudeťáctví a tohleto. Takže jo, dobře, zvedlo se to jako téma. Ukázalo se, že spousta lidí říká, že to není dobrý. A já si myslím, že z hlediska vlády, takhle, vláda vytvořila podmínky na to, aby dejme tomu se vytvořil velký tlak, aby to tu nebylo. Parlament k tomu zaujal nějaký stanovisko a možná budou dozvuky, jo? Možná, že tam pak přijde kontrola na ty finance a tak dále, já nevím. Ale znova se vraťme k tomu, co tady bylo na začátku. To, že parlament něco přijmul, tak tady vidíš, že brněnská radnice, přestože tam byli občani a tak dále, tak brněnská radnice policajtama nechala řešit ty odpůrce a sami tam naplno kolaborujou s těma náckama. Mm-hmm. A za peníze daňových poplatníků. Ano. Tak otázka zní, co si máš o té garnituře v Brně, co si máš myslet?
0: To je jasná věc.
1: A pozor, Jihomoravský kraj taky, jo? Protože taky na to dali peníze.
0: No, samozřejmě. To je tam takzvaně kameně becihlu. To je jako jedna pakáž, že jo? Tak Don Pablo pochází z Brna, že jo? Tak to netřeba dalších komentářů, že jo? Vaňková, Fiala, jo, ještě taková jako zajímavá zajímavost. Paní Vaňková, předsedkyně, ta primátorka brněnská, jsem nevěděl, že ještě úřadující, tak před 2 dny řekla, že nebude dál kandidovat v dalších volbách. Takže oni zametají stopy. Default, jako všichni. A všichni 3 hlavní lídři z Brna v brněnské ODS odchází. Mm-hmm. Jo? Včetně samozřejmě s Blažkem. A Blažek byl obžalován. Nevím, jestli jsi to zaregistroval.
1: Nezaregistroval.
0: Byl obžalován, ale já jsem teda nestihl pozjišťovat, co a jak v bitcoinové kauze. A řeší se to, ale jsem to nestihl tady to. No takže Vaňková je samozřejmě spojená s Blažkem, její rodina je celá právnická, dokonce mají podle mě nějaký ústavního soudce v rodině, takže to je, a jsou napojení na Rychetskýho, to je prostě brněnská banda, no.
1: Mafie, to je brněnská mafie.
0: Mafie, ano, brněnská mafie, přesně tak, jo. A já jsem ho viděl naživo, to je kukuru kuku.
1: To by ti šlo?
0: Se mi zvracet. No takže to a měli jasnou zelenou jako z brněnské radnice, takže tak, no.
1: Se mi zvracet.
0: Bylo by dobré, kdyby jsme nějakým způsobem vyzvali lidi, aby prostě do toho, nebo co udělat, přemýšlím nad tím, co teda udělat v rámci občanské iniciativy, aby jsme do toho řízli nějakým způsobem a teda chtěli po těch politicích, aby teda se z toho vyvodila nějaká zodpovědnost tady z tohoto, nebo co?
1: No ne, tak chtěla by se vyvodit zodpovědnost za to, že nedodržujou usnesení parlamentu, že jo? Jo, to je podstatné a důležité.
0: Rozumíš, oni by tady měli, když přijedou do republiky, tak by měli být v předklonu a měli by se klanět a líbat ruce lidem až do Brna, a ne, že my se tady s někým budeme jako usmířovat nebo smířovat. Oni by měli zaplatit veškerý váleční reparace a měli by se akorát klanět a líbat nám ruce. To by měli udělat.
1: Ale tak to já od nich nechci, protože by nás nakazili, ale...
0: Ne, tak jako, já myslím jako v uvozovkách.
1: Obrazně.
0: Jo, ale prostě...
1: No ne, tak až zaplatěj. Až zaplatěj reparace, jo, tak můžou začít mluvit o usmiřování třeba. No, ale ne, pak je tady jeden další aspekt. Jana Zvěrtek Hamplová, jo, píše na Facebooku, já jsem to tady čet, má tady paragrafy, podle kterých se dá postupovat, uvádí je tady, nebudu to dneska číst, Klára Samková uvádí tady paragrafy a to je všechno. Přeci Jana Zvěrtek Hamplová je veřejný činitel, ne?
0: Ano, tak ona je senátorka.
1: Má oznamovací povinnost?
0: Jana Zvrtek.
1: Má oznamovací povinnost? Má, ne?
0: Já si myslím, že jo.
1: Každý ji má. A ona jako erudovaný právník, advokát, tady vypisuje paragrafy, který porušuje prezident a který porušují ty organizátoři. A já se ptám, a podala trestní oznámení? A Klára Samková podala trestní oznámení? Nepodali. Nebo podali?
0: Počkej, já už to dávám do stroje. Ohlašovací povinnost mě se ptá bez kontextu, že jsem mu neuvěděl kontext.
1: A to se nemusíš ptát, to máš ze zákona, ne? Pokud někdo páchá trestnou činnost, tak máš povinnost, oznamovací povinnost. Je-li ti 18+. To nehledej, to vyplývá ze zákona.
0: Já teda zkusím, to znamená...
1: Bonzáctví je něco jiného, jo. Bonzáctví je, že někdo někde provokuje nebo poslouchá a pak to jde udat. Já se bavím o trestné činnosti, jako, pokud někdo páchá trestnou činnost.
0: Podala trestní oznámení na...
1: Tady běhala petice. Tady běhala petice na k petici k velezradě prezidenta. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta. Tak to byla petice, že? To byla pro Senát. Bude Senát konat? Pepek vyskoč, bude něco dělat?
0: Prosím tě, napsalo mi to jen, že Hamplová se vyjádřila kriticky. To prostě komentář ne, žádná oficiální zpráva tady, že podali trestní oznámení, mě to nenašlo.
1: Jo. Tak se pojďme podívat na pár věcí ještě. První dobrá zpráva.
0: Prosím tě, ještě ti do toho skočím v rychlosti. Taková vyběhla tady zpráva z Německa, ještě když jsme u toho Německa, že v Německu od 17 do 45 jsou vlastně, mají zakázáno vycestovat ze země bez potvrzení kvůli novým pravidlům v rámci armády. A že tady ta Tady to pravidlo se už zvažuje i v Anglii. Jo, když jsme jenom toho. Takže v Německu se navíc buduje, zbrojí se a buduje se armáda, že uh-huh. Jiné. Jo? Takže to jenom tak jako na doplnění.
1: Jenom tak okrajově. Čtyřletá čekací fronta na koupi superjachet se skládá výhradně z ukrajinských úředníků. Toto prozradil Stephen Kuhn, zakladatel společnosti Take America Back Inc. Právě jsem telefonoval s výrobcem superjachet a ukrajinští úředníci a jejich rodiny mají rezervované objednávky na příští 4 roky. Superjachty v hodnotě stovek milionů dolarů, všechny z jedné země. Mezitím to financují západní daňoví poplatníci v Kanadě, Velké Británii, Evropě, Americe a Austrálii, řekl. Berou lidi z ulic a posílají na frontu. Odvádějí je do armády a lidé páchají sebevraždy, aby se vyhnuli válce. A úředníci kupují superjachty. Je to největší operace praní špinavých peněz v moderní historii, dodal Kuhn. Nepřekvapuje nás to, že ne?
0: No to jsou teda jako v šoku. Dívej, ti Ukrajinci jsou pracovití a vydělali se na to určitě poctivě, takže to mě jako nepřekvapuje vůbec.
1: Ale teď si vím, že oni si na to vydělali, přestože tam zuří válka.
0: No, ti říkám, to jsou šikovní lidi, jo.
1: Takže kdyby Rusko kdyby to Rusko proti té Ukrajině tam nebojovalo, tak by ty Ukrajinci ty Rusy brzy spolkli. I s Evropou.
0: Ano. A navíc by si nevydělali ani.
1: Pojď, dám si ještě frťana. Dneska je to na mě. Prostě...
0: Jak to chci slušně okomentovat, jo? Já si myslím, že by se měli vysílání posunout až začínat v 10, jo? Aby se k tomu pak pregnantně vyjádřil, protože to je do nebe volající, jo? A vidíš, že nikomu nic nevadí, jak máš penízky, tak jde všecko. Aj super jachta. Tož, a kolik těch palub potřebujete? Já nevím, já nejsou náročný, 3-4, něco, co má, jak má Bezos a Musk, prostě takovou jachtičku 300 metrů, nic velkého.
1: Jo, ať se s tím dokážu otočit v černý
0: poři. No, jasně, přesně. Ať jsou tam dva bazény ve vnitřku velkého a domácí kino, jo. Ale jinak všecko v pohodě, jo.
1: Bill Gates prohlásil, že většina lidí už v éře umělé inteligence nebude potřebná. Říká, my rozhodneme, kdo přežije. Globalistický miliardář Bill Gates otevřeně prohlásil, že díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence se většina lidí stane zbytečnou a bez obalu uvedl, že my, elita, budeme rozhodovat o budoucnosti lidstva ve světě, kde už lidé nebudou pro většinu úkolů potřební.
0: To je zajímavá kontradikce s tím, že v Xi Jinping prohlásil, že uzákonili, že nikdo nemůže pomocí umělé inteligence vlastně vydírat zaměstnance a zároveň nahrazovat umělou inteligenci. A je to uzákoněno v jejich systému. A zajímavý je, že jak ta škaredá Čína, která má ten sociální kredity a tak dál, jak nakládá s lidma. Prostě ta umělá inteligence je na jedné straně země koule je to nástroj pro vykořisťování lidí a na druhé straně je to příležitost pro zlepšení toho a toho.
1: No je to, kdybych to řekl.
0: Rozumíš, jak si vůbec dovoluje, že oni...
1: No, povídej.
0: Strany. Všechno no, jak, má, jenom jsem chtěl říct, jak on si jako dovoluje, prostě, že bude o něčem rozhodovat.
1: No tak ne, tak řekl, když on přece tenkrát, že s ním se bude jednat jako se státem, jakože... on má tuhle pozici. Poslouchej, musíme se trošku vrátit ještě do té historie a
0: ano.
1: Trošku se podívat na to. Já jsem rád, že Zaorálek se k tomu vrátil tady v jednom vyjádření, protože se trošku zapomíná, že SVO na Ukrajině nezačalo v roce 2022. Jo. To je velký omyl. Takže pojďme si tady pustit Zaorálka, která až nám to bude chtít říct.
0: Zase se nechce načítat, že? Dacan.
1: Ne, čoviče, on mi to tady nechce gavarit. No jo, tak chviličku. Já to tady musím skrotit, abych tak řekl. Vlastně nikdy nemyslel, že budu tady krotitel. To slučilo se. On říkal, Pavel, jestli takhle budeš vytahovat ty, jo, tak ti to nebude, tak se ti to rozladí celý, jako. No, tak je to možné, tak jsme dohráli, nazdar, babi.
4: Tady vlastně jsme úplně selhali, teď neříkejme, jak tady děláme dobrou práci, ne. My jsme selhali ve chvíli, kdy se to celé dalo zastavit a dokonce jsme připustili, že se ta válka spustila. A to byla naše role. Jako, takže neříkejme si tady, jak jsme skvělí. My jsme připustili 100 tisíce mrtvých, my jsme připustili úplnou devastaci Ukrajiny, my jsme připustili to, co John Mersheimer prorokoval před 12 lety na přednášce v Chicagu, kdy řekl, Západ vede Ukrajinu na cestě do záhuby a výsledkem bude, že bude Ukrajina úplně zničena. On tam řekl 4 klíčové body už před 12 lety, taky tím se stal slavný. On řekl, Ukrajina nikdy nepřijde do NATO, Západ nebude nikdy za ní skutečně bojovat, Západ ale bude povoutat k tomu, aby jako bojovala s Ruskem, bude v tomhle roli své hraje a výsledkem bude úplně zdevastovaná Ukrajina. Tohle proroctví mu prostě vyšlo a my Evropané jsme s tím neudělali nic.
3: Ďakujem pekne.
4: Tady vlastně jsme...
1: Je to právě o té diplomacii, jo? Že když se nemluví, tak se pak nakonec bojuje.
0: Mm-hmm. Je to tak?
1: Diplomacie přeci je od toho, aby se předešlo tomu řešení vojenskému.
0: Mm-hmm. Dívej, ale ti západní diplomati samozřejmě nechcou, to víme, že jo, jak oni pracují, nebo ty západní složky prostě, oni pořád to Rusko chcou porazit a teď tu Čínu a všechny, jenomže budou sami poraženi, prostě tak to je.
1: No, to je těžký, jo.
0: A já jsem tak dlouho se chodí se Čbánem pro vodu, až se dojde pro pivo.
1: Já jsem tady chtěl ještě dát Roberta Fica, který si myslím docela dobře vychmát tam v té diskuzi s nějakými novináři, tak to je naprosto jasný. Jo. Oni do něj jeli a normálně zprostě mu jako začal tam vykládat nějaký pablb, že určitě nemá na to, aby vykonával tu funkci. Jo.
0: Jo.
1: Prostě drzej.
0: A kde ho zakopali, prosím tě? Že prý tomu borcovi by tak slušilo 5 metráku hliny na hrudi a vápno.
1: Víš, ale to ti jako hlava nebere, kde nějaký smrad tamhle, který je buchví kde, odkaď a to.
0: Nemáš
1: kde bere ten, tu drzost, jako, rozumíš?
0: A nemáš ty informace k tomu, Roberto Fico.
1: No, čekám, až to budu moct pustit.
0: Dobře, já teda zkusím zjistit, který novinář to byl. Nemáme jeho jméno, ne? Asi nemáme, že?
1: No, tam, možná, že on to řekne, uvidíme.
0: Já ho tady proženu strojem, zkusíme na něho najít nějakou šepínu.
5: Lebo to je přesně, rozumíte tomu, to je přesně ta opoziční
1: politika. Ježiš, ten se tady celý mě zhroutilo, tyjo.
5: Bavit iba o tejto múdrosti sveta. Lebo to je presne, rozumiete tomu, to je presne tá opozičná politika. Dobre, počúvajte. Slovensko ťahá konkurencie schopnosť Európskej únie. On pôjde na tribúnu, on to bude vykrikovať celému Slovensku. Malé 5,5 miliónové Slovensko, malé 5,5 miliónové Slovensko ťahá konkurencie schopnosť Európskej únie. Je to najhoršie na svete. Nič horšie na svete neexistuje, ako je Slovensko. Nič to ani poslankyňa. Ja sa navážem do vás, takisto, ako je to neho. Ja som úplne, vy ste opozícia, takže...
6: Ja rozumiem, ale toto
5: je... My sme v politickom súboji, pani poslankyňa. My sme v politickom súboji, v takom politickom súboji sme. My sme, počkajte, ja to poviem. My sme v takom politickom súboji, pani poslankyňa, v takom. Že kvôli mojim názorom ľudia, ktorí sú blízki opozícii, ma chceli zastrliť. My sme v takom súbe, tak mi teda dovolte.
6: Nie je to blízko.
5: Ale to počkajte ešte raz, akože nie je. Nechajte ma dokončiť, ja to dokončím. Politický aktivista, blízky demokratom, politickej strane, ma chcel zavraždiť za moje názory. Tak dovolte, ak ma chcel niekto zabiť za moje názory, aby som ja mohol prísť na zasadnutie výboru, mali ste možnosť postaviť otázky, a dovolte mi, aby som ja si povedal svoj názor na veci, ako sú tu. Ale takéto blbosti, že Slovensko ťahá dole konkurencie schopnosť Európskej únie, nebudem tolerovať. Rozumiete, to ja nie som trojročný chlapec, aby som tu počúval pred médiami a ľudmi, ktorí vedia, koľko je 2x2, ktorí majú IQ vyššie ako drevený vláčik, aby tu niekto rozprával, že slovenská ekonomika, Slovensko, my vlastne likvidujeme Európsku úniu a my ničím neprispievame. Prepáčte, ďakujem, toto je asi najlepší záver.
6: Vladimír Putin patrí do Hágu a nie do Budapešti a my by sme nemali vítať, že Maďarsko, náš partner, náš sused, sa rozhodlo vedome ignorovať rozhodnutie Medzinárodného súdu a zatýkač, ktorý bol na prezidenta Putina vydaný.
5: Ja neviem, tak chcete mier alebo nechcete mier? Čo chcete? Je vašim prvoradným cieľom zatvoriť Putina? Asi áno. Keď vás počúvam, tak prvoradným cieľom slovenskej opozície nie je mier, ale zatvoriť Putina. A hovoríte, že na čo vlastne, akože jaký summit, že to vlastne pomáha Trump teraz Orbánovi vo voľbách? To si fakt myslíte, že Trump nemá nič na robote, len chodí do Budapešti podporať Viktora Orbána pri jeho voľbách, ktoré má v apríli 2026? Nebláznite. Trump si veľmi dobre uvedomuje, čo sa deje. A opäť, hovorili ste s Vladimírom Putinom? Nehovorili. Hovorili ste s Sitipinom? Preboha. Vy ste odpadli. No normálne by ste umreli, keby ste sa porozprávali s ruským prezidentom. Dostali by ste koprivku normálne, nie? Dostali by ste infekciu, keby ste sa s ním bavili. Však snáď sa dá o miery rozprávať len vtedy, ak sa budeme o miery normálne z ľudí baviť. Ja sa teda dostanem k inej téme, ak dovolíte. Americká delegácia došla do Moskvy a ponúkla Putinovi tento deal. Deal spočíval v tom, celý Donbas, celý Luhansk, Krym, a Záporoží a Kersone zostanú tam tie línie, ako sú. Keď došiel Putin na Aliešku, tak sa spýtal Trumpa, je naozaj na stole tento deal? Na to povedal Putin, beriem, lebo Trump to potvrdil. Čo sa potom udialo? Trump povedal, ale teraz potrebujem čas. A išiel presviedčať Zelenského a Európsku úniu, ktorí povedali nie. A znovu sme tu, oni pochopili. Pochopil aj Trump, aj Putin, že ak do toho nechajú, aby do toho im lietávali ďalšie prvky, tak to budú vždy vyhodené do dohody. Vždy to tak jednoducho bolo. Dnes si musíme priznať jednu vec. Môžete tu teoretizovať, robiť mierové semináre, koľko chcete. Mier bez odozdania území, časti území, ktoré sú dnes na Ukrajine, nie je možné. Alebo máte iný nápad? Ideme naházať atomové zbrane na seba? Dnes to tak je jednoducho. To je realita. A túto realitu si uvedomuje už aj ukrajinský prezident, túto realitu si už uvedomuje americký prezident a ďalší. Preto ten summit, pretože pochopil americký prezident Trump, že si nemôže nechať hovoriť do vecí, na ktoré má vplyv, pretože má 100-krát viacej rozumu, ako majú Briti a Francúzi. napriek tomu, že má podstatne väčší jadrový potenciál ako Briti a Francúzi, tak má podstatne viacej rozum.
7: Tak Slovensko ťahá Európsku úniu.
1: Tak to sú, to je opozice na Slovensku, společne s novinářema.

0: a neobracať sa k takým krajinám, aké ste aj vymenovali. Ja viem, že napríklad za minulej vlády sa nakupoval či už norský plyn, alebo plyn z USA. Váš priateľ Trump, ktorého teda Smer vo veľkom podporoval počas kampane, tak sa vyjadril
1: k tej diverzifikácii nákupu plynu. My sa tu ideme teraz tváriť, že ideme, veľmi jednoduchý príklad. Povieme si, že budeme nakupovať iné minerálky, ale my budeme nakupovať tú istú minerálku, len namiesto toho, aby sme ju kupovali rovno z prameňa, my ju budeme kupovať z rôznych obchodných reťazcov, čiže my budeme platiť za tú istú minerálku od rôznych dodávateľov, namiesto toho, aby sme diverzifikovali nákup, to znamená, že kupovali iné minerálky. Do Európskej únie prúdi ruský plyn.
2: Jurita Laščáková. Dobrá ženská logika, no. Já si myslím, že to bylo pěkně vysvětlené. Je to teda přes dva roky stará debata. A já jsem ji použil, protože mě přijde logická a přesně odráží a vysvětluje to, o čem my už se tady dlouho bavíme. Že v podstatě Zelenský svýma rozhodnutíma poškozuje, silně poškozuje zájmy mnoha evropských zemí a je potřeba, aby za to dostal nějakým způsobem za uši. A když odmítá 800 tisíc za tranzit, který by mohla mít Ukrajina, no tak od těch 800 milionů eur bych mu prostě dal méně. Když už bych mu dával nějaký peníze, jakože bych mu nedal. Jo. No, ale nic.
3: No. A dívej, tak to je 800 milionů, to je 800 tisíc euro, to je na jachtičku, ne?
2: To je možná,
3: to tak,
2: no,
3: to tak vychází, ne?
2: Malou jachtičku, malou.
3: Tak jenom 8 kajut, nic velkýho.
2: A jenom dvě paluby a jenom
3: jeden bazén. To je 19 milionů, no. Jo, no. Přesně, jenom jeden bazén, přesně.
2: No tomu se nekoupí za 19
3: milionů. A jenom holky do středy,
2: to je takový možná, víš co? Za 19 milionů to bys, to je blbost, počkej, 8, jsi nějak špatně počítal, ne?
3: A to je
2: 800 milionů.
3: Ale to je půl.
2: 800 milionů.
3: A to bylo 800 tisíc euro, ne, nebo?
2: 800 milionů, já jsem se poprvé přečetl.
3: 800 milionů eur.
2: No, jsem se poprvé přečetl.
3: Jo, tak prosím tě, tak to je úplně jiná písnička.
2: To by bylo
3: za 2 miliardy loď, to už by šlo.
2: No, tak, taky
3: to by bylo nevětší, to už by bylo holky i do pátku, by tam mohli do...
2: No...
3: To byl níček, ne velká helikoptéra.
2: Ale máme ten signál, no, nic moc, teda ti řeknu.
3: Prosím tě, poslal...
2: Sekaný. Neblbnou ti sluchátka, prosím tě.
3: Jsem ti...
2: Co?
3: Píš nic. Prosím tě, ne...
2: No, vydechávaj ti.
3: Jsou nabitý, nabíjel jsem poctivo.
2: Zase tě neslyšíme.
3: Jsem mě plný stav, jsem mě nabíjel ještě. Chválně, kvůli... Zase máš, ne, jo?
2: Máš nějaký energeticky náročný uši, prostě.
3: Počkej.
2: Slyšíme, neslyšíme.
3: Tak, já jsem zkusil zapojit. Co teď?
2: No, snad to bude lepší.
3: Haló?
2: No, slyšíme tě.
3: Haló?
2: No, já tě slyším.
3: Slyšíme mě.
2: Haló?
3: Nevím, to je ty sluchátka, to je... Asi nejsou...
2: Hele, to je každý druhý slovo.
3: Haló?
2: To je každý druhý slovo. Kde jsi to koupil, ty sluchátka?
3: Jak to? Ale já mám plný... To jsou drahý sluchátka z toho.
2: Jo.
3: To jsou drahý sluchátka, co mám jako firemní. Jo, ty by mě...
2: Hele, Jiří, jako...
3: Myslím, že mikrofon nepoužívám, jako abych...
2: No jo, ale každý druhý slovo tě všechno... slyšíme. Každý druhý slovo tě slyšíme.
3: Mě blbě slyšíte.
2: My tě blbě slyšíme. Víš?
3: Fakt, jo.
2: Jo.
3: No. Tak počkej, já to zkusím restartovat.
2: Počkej, teď už to zase funguje jo? Chvíli, tak jo, dobrý. 18.29. I my jsme tady měli nějaký...
3: No dneska nám někdo nepřeje, rozumíš?
2: To je před hodinou. Hele, dobrý, mám tady.
3: Aha. Poslal jsem ti článek do chatu.
2: No, viděl jsem Evropský soud. A já mám tady teď zajímavou informaci, tak bych si ji chtěl pověnovat.
3: Je sám?
2: Ruský prezident Vladimír Putin vystoupil 28. mája 2026 s prejavom na plenárnom zasadnutí Eurázijského ekonomického fóra, poukázal na prechod od unipolárneho sveta vedeného USA a Západom k multipolárnemu usporiadaniu. Vážení priatelia, dámy a páni, predtým, ako sa k tejto téme vyjadrím, by som rád privítal účastníkov plenárneho zasadnutia najnovšieho Eurázijského ekonomického fóra a samozrejme poďakoval Kasimovi, Žomartovi, Kemelevičovi za zorganizovanie tohto užitočného a zmysluplného podiatia a za užitočnú a podnetnú diskúziu. Dôležité je, že fórum umožňuje predstaviteľom vlád, podnikov a verejnosti spoločne rozvíjať nové kľúčové iniciatívy pre rozvoj a prehlbenie integrácie, integrácie, ktorá prináša skutočné výhody každému členskému štátu Eurázijskej únie, podporuje hospodársky rast a zvyšuje blahobyt obyvateľstva. Tento raz sa zamieriavame na špičkové technológie, digitalizáciu a umelú inteligenciu. V týchto oblastiach sa už v rámci EAEU, to neviem, v čem to je asi tá Eurázijská únie.
3: Áno, áno, to je ono.
2: Myslíš, že to je Eurázijská únie, Európskej únie? Že to až přijde potom to spojení. Tak v rámci EAEU dosahuje velký pokrok. Únia uplatňuje společné standardy pre výmenu obchodných údajů, má jednotné pravidla pre digitální obchod, používá elektronické navigačné pečatě a má integrované informačné systémy trhu práce. Co se týká umělé inteligencie, jde o úplně novou, ale velmi perspektivní oblast integrační spolupráce. Hovoríme o strategických technológiách, ktoré sa stávajú dôležitým faktorom pri zabezpečovaní globálnej konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a pokroku. Poprvé, dobre si uvedomujeme dôležitosť týchto vedomostí a chápeme ich základnú povahu a základ týchto nástrojov. Po druhé, chápeme príležitosti a rizika implementácie príslušných technológií. Po tretie, máme intelektuálny potenciál. Tento proces sa v oblasti vzdelávania týchto rýchlo rozvíja. A naša akademická veda je pripravená riešiť výzvy tohto druhu a rozsahu. Inými slovami, Rusko má potrebné ľudské zdroje na riešenie týchto výziev. Napokon, rozvoj umelej inteligencie si vyžaduje obrovskú spotrebu a využitie energie. Rusko má v tomto smere určité konkurenčné výhody. Mám na mysli pokročilé technologie jadrovej energie, malé jadrové elektrárne a i veľké bloky. To je kľúčové pre vytvorenie potrebných platforiem. Môžeme využiť aj iné zdroje vrátane výroby vodnej energie a tradičných zdrojov energie. Všetky tieto zdroje sa dajú využiť. Rusko má jasné, nemyslím si, že je potrebné ich tu v tejto miestnosti vôbec spomínať, konkurenčné výhody. Napokon, vývoj nástrojov umelej inteligencie si vyžaduje značné financovanie. Ukazuje sa, že Rusko je schopné sústrediť potrebné finančné zdroje v týchto oblastiach. A v tomto zmysle je Ruská federácia možná jednou z mála krajín, ktoré sú schopné vytvoriť a dokonca vytvárajú vlastné suverénne platformy pre vývoj umelej inteligencie. Chápeme? A plne si uvedomujeme, že spolupráca s našimi priateľmi a partnermi má obrovský význam. Spojenie síl môže priniesť kolosálne výsledky a vytvořit společný prospech v této oblasti. To vytváří vážné výzvy pro krajiny Eurázijské ekonomické unie, EAEU. A našu integráciu, ale aj, ako som už poznamenal, príležitosti. Sme svedkami transformácie politického života, ako práve spomenul a poznamenal prezident Kyrgyzska. V skutočnosti sa menia technológie politického života a prenosu informácií vzniká zásadne nová priemyselná štruktúra, transformuje sa vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna sféra ako celok. A to sa netýka len registrácie a smerovania pacientov. Nie, týka sa to samotných metód rozhodovania v boji proti týmto chorobám. Trh práce sa reštrukturalizuje. Scénár, v ktorom milióny ľudí prídu o prácu alebo budú nútené zmeniť svoje povolanie, je úplne možný. Celé profesie by mohli zaniknúť kvôli vzniku počítačovej inteligencie ako náhrady za ľudskú prácu. V mnohých oblastiach súvisiacich s automatizáciou procesov, prípravu a analýzou dokumentácie a vývojom softvéru umelá inteligencia už nahrádza zamestnancov na nižšej úrovni a v dohľadnej do budúcnosti môže nahradiť aj zamestnancov na strednej úrovni. Takéto procesy sú nezvratné a nevyhnutné. Pokrok nikdy nestojí na mieste. Musíme byť pripravení na zmeny, ktoré ešte len prídu, a ešte lepšie využiť ich ako hnaciu silu zrýchleného hospodárskeho rastu. Rusko prijalo a implementuje národné a odvetvové programy zamerané na zavedenie umelej inteligencie do širokej škály spoločenských sfér. Napríklad som spomenul zdravotníctvo, ale viete, niekedy sa zdá, že ešte nedávno by to bolo absolútne nemožné, nemysliteľné. Napríklad v Moskve sa tieto nástroje aktívne implementujú v zdravotníctve. Príde sanitka, pacienta vezmu do sanitky a počas cesty sa zostaví jeho celý profil, ktorý zahrňa všetky aspekty vrátane toho, kde a kedy sa nachádza, akú liečbu dostal, aké nástroje boli použité, ktoré boli účinné a ktoré nie. V čase, keď pacient príde do nemocnice, je o ňom už všetko známe a rozhodnutie o dalších krokoch príslušných špecialistov je prakticky už pripravené. To v tomto prípade zásadne mení samotné zdravotníctvo. Ale rovnako intenzívna práca prebieha nielen v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach. A opakujem, je kľúčové spojiť úsilie, implementovať osvedčené postupy a replikovať ich. Z našej iniciatívy bola vytvorená Medzinárodná aliancia pre umelú inteligenciu a Medzinárodná konferencia o výpočtovej optimalizácii. Tieto organizácie spojili obchodné, vedecké a akademické kruhy z mnohých zainteresovaných krajín. Navrhujeme tiež usporiadať v budúcnom roku v Rusku stretnutie na vysokej úrovni o umelej inteligencii, na ktorom by sa prediskutovala spolupráca pri vývoji suverénnych modelov umelej inteligencie, vytváraní prepojenej infraštruktúry výpočtovej sily a energetických zariadení a prispôsobovaní technológií miestnym potrebám. Len stručne som načrtol naše prístupy k rozvoju umelej inteligencie. Je to samozrejme veľmi mnohostranná otázka, ktorá si vyžaduje komplexné zváženie, a to aj na medzinárodných fórach, ako som už spomenul. Tak, je tady celý ten projev, ale já si myslím, že toto úplně stačí zatím.
3: Ano, ano.
2: Aby jsme si mohli říct k tomuto podstatné. Já jsem... tady mám ještě několik článků a vytáhl jsem a připravil jsem, jak se rozvíjí ten svět BRICSu. Jo? Zatímco kolektivní západ dělá vynucené zoufalé kroky k nějaké záchraně, řekněme si, málo efektivní, chaotické a víceméně
3: nesystémové vlastně.
2: a neúčinné, tak na druhé straně, v druhé civilizaci, existuje mnoho těch různých projektů, na kterých se vyšívá, jak se říká, a toto bude ten veliký rozdíl zanedlouho mezi těmi dvěmi civilizacemi. Zatímco jedna upadne v zapomnění, zatímco jedna je úpadková, tak ta druhá o to rychleji roste. A to je velice důležité. To je asi takové nastínění tedy tam. Povídej, co tebe napadlo, nebo co ty k tomu ještě máš.
3: No, já pořád vidím, když se podívám na uskupení BRICSu, tak pořád vidím, že samozřejmě čelí různým výzvám, co se týká jako hospodářského nakládání s čímkoliv, nějakým geopolitickým tlakům a tak dále, tak dále. Ale uvnitř energetika se hodně jako skloňuje. Energetika i v souvislosti vlastně s tou umělou inteligencí. A já na tom BRICSu vidím obrovský kreativní přístup jednak k řešení problému, ale tam jde o to, že ty země plánujou. Tam existuje na úrovni té země existuje nebo zemí BRICS existuje nějaká společná strategie a pak individuální strategie, kam by se ta země měla odvíjet, co by měla dělat, jak by se měla chovat. A jde o to, že my třeba jako Česká republika žádnou takovou strategii jako nemáme. Nebo aspoň jako oni jako nevím, že by tady někdo dlouhodobě, já vím, že třeba nová vláda chce nějakým způsobem tady tu strategii jako vytvářet, ale na těch zemích BRICSu vidíš, že ten tah obrovský dopředu, vidíme to v té Číně, jo, vidíme to, jak se zvedá Indie, jo, vidíme to na tom Rusku, vidíme to i vlastně v té Brazílii, jo, Jihoafrická republika. Je tam obrovská orientace na samofinancování v rámci toho bankovního systému, tím pádem vytváření toho hrubého domácího produktu doma,

0: nevyvádání se mimo, jako do cizích bankovních sektorů a zároveň je tam kreativní přístup pro řešení těch hospodářských. Jako když si najedeš třeba na stránky BRICSu, tak vidíš, že nějaká země má problém, že třeba nemá soju nebo nemá pšenici nebo něco to. V rámci toho BRICSu se vždycky někde najde nějaká iniciativa, která nějaké řešení, jo? Že ta, není to o tom, že někde se pošle pšenice a Západ to ukradne, jako jo. Ne, prostě ty země jsou v nějakém dialogu. Samozřejmě jsou tam nezhody, nemůžeme si to úplně jako idealizovat, jo, ale obec, protože všude někde, všude ty země mají ještě vši v košilích, že jo, ale eliminují je nějakým způsobem. Jo.
1: Já bych...
0: Ale prostě vidíš tam ten kreativní přístup té spolupráce. Ta spolupráce je vlastně synonymum toho multipolárního světa. To bych řekl, že je zásadní, absolutně.
1: Já bych dal takový příklad. Jo. Evropské automobilky bojují o přežití. To znamená, že Green Deal je de facto úplně zdevastoval. Oni na tom nebyli, ty automobilky, nějak extra předtím, ale Green Deal a zelená ta linka a ta ideologie, ta demagogie zelená a elektromobilita na ty se zabily. BYD, tedy čínský výrobce, asi technologicky nejvyspělejší výrobce vůbec elektroaut a plug-in hybridů.
0: Baterií
1: pro celý průmysl a tak. Přichází s marketingovou pobídkou pro lidi, aby si kupovali jejich elektroauta, jo. Takže u některých modelů nabízí doživotní servis gratis. To znamená, že ty prohlídky, které jsou tam předepsané, tak zákazník neplatí. Zákazník platí pouze nějakou výměnu dílů, pokud si to jako věc vyžaduje. To znamená, garanční prohlídky, ty jsou zdarma. Pokud se něco rozbije, tak zákazník si to prostě zaplatí. To je první pobídka. Druhá pobídka. U některých modelů, a někde je to obojí dohromady, jo? Některý modely to mají tak, některý mají tak, a některý mají tyhle ty dvě pobídky dohromady najednou, nabízí nabíjecí kredit ve výši 25 tisíc korun. To znamená, že mají spočteno...
0: Jako ročně, nebo?
1: Ne. Že mají spočteno, že zákazníci v podstatě, to je zhruba běžný zákazník, že asi to projezdí za jeden rok. Takže na jeden rok nabízejí nabíjení gratis. Jo. Teď si vím, s čím se ještě vytasej. Jako. Takže na jedné straně, a to je ten úpadek a na druhé straně ten rozvoj. Jo. Zatímco oni mají ty auta levnější, lépe zpracovaná, lépe vybavená, nebo respektive rozhodně tam, kde třeba do vyšší střední vrstvy VW, CP, plasty, tak oni všechno mají obšitý kůží. Tak to jsou ty velký rozdíly. Ale ještě furt tahají trumfy. Jo? Ještě nevyčerpali své možnosti, které spočívají v tom, že oni to prostě vyrobí levnějc. A nacpou do toho věci, které si jinde musíš kupovat. Připlácet si za ně. A vedle toho jsou ty automobilky, které běžej a sotva dejchaj. A teď třeba to BYD ještě zařadí další stupeň a ještě se rozjede rychlejc. Jo. A oni už mu prostě nebudou moc stačit. Jako já bych se nedivil, kdyby prostě během 10 let neexistovala evropská automobilka. Ono už v některých skrytě jsou Číňani. Ten Seantis, nebo jak se to jmenuje? Seantis, jo? Ten...
0: Jo, vím, co myslíš, no. Seantis, myslím, to je, no.
1: Seantis. Tak tam už je čínský, tam už je jako čínská účast majetková. Takže
0: skoupí ten trh normálně.
1: A pak je na ní.

0: jestli je.
1: Nemilosrdně.
0: Tak, jestli v nich budou vyrábět ty čínský auta, protože ono stejně brzy bude, i to evropský auto bude napěchovaný čínskou technologií.
1: Přesně tak. Takový ty vlhký sny o tom evropském trhu, autařským, to už dávno není pravda. A navíc, já teda shodou okolností, když mluvíš o tom BYDčku, tak já začínám vidět na silnicích, čím sem tam už potkám BYDčko. Normálně no, auto. Jeho někdo má? Hodně.
0: Pamatuješ si, když jsem tady říkal, že Ukrajinu zaplavují migrantama, že mají na to projekt?
1: Jasně.
0: Na Ukrajině brzy bude více migrantů než Ukrajinců a začnou se rodit míšenci. Rozhořčení nad touto perspektivou označil investiční bankéř Furza za vliv ruské propagandy. Budeme mít více cizinců než Ukrajinců, dokonce i s jiným náboženstvím a jinou barvou pleti. A v tom není žádný problém, pokud to není nafukováno ruskou propagandou. Na Ukrajině se budou rodit míšenci. Podívejte se na Londýn, kde se už dávno všechno smíchalo. Prohlásil a tvrdil, že příliv migrantů je nezbytný kvůli nedostatku pracovní síly. Stejný názor nedávno vyjádřil i šéf Úřadu pro migrační politiku Vosko Bojnik. Takže všimni si, na jedné straně prostě tady máme umělou inteligenci, která nahradí spoustu jakoby práce. Ano. To znamená, že bude se snižovat nabídka pracovních sil. Ale na druhou stranu potřebujeme migranty, protože vlastně je potřebujeme kvůli tomu pracovnímu trhu, protože tady nemá kdo pracovat, jo, v Evropě. Oni si tak trochu protiřečej, ne? Nebo se mi to zdá?
1: A to není náhoda. Ne, to se ti nezdá. To je BBB.
0: A co to přináší? Co to přináší, mám v dalším tady, jo. Obohacování kultury klanmi. Poberají sociální dávky a jazdí v Rolls Roycech. Prepadají obchody a muzea, ničí a německé kulturné dědictvo, podvádzají starých lidí, napadají policistou a pohrdají liberálnou německou společnosťou, do které se přistěhovali. Arabské, kurdské a romské klany. Nie jsou to predsudky, jsou to fakty z policajných a mediálních zpráv. Neuplyne snad ani týždeň, aby se v Německu neobjavily zprávy o takzvané klanové kriminalitě. Táto forma zločinnosti narastá. Jsi tam?
1: Ano, poslouchám.
0: No, a...
1: To je náhodička, že? Nenadarmo jsem o tom mluvil. Kurdský kebab.
0: No jo. Tak a poslední zprávu, kterou ještě asi stihneme, která ano. Vyšla.
1: Já tady mám malýho moderátora a už se dožaduje krtečka.
0: Jo, tak ještě chviličku.
1: Pojď si.
0: Předseda ruského parlamentu říká, srovnáme Kyjev se zemí zbraní, která za sebou nenechá po nikom žádnou stopu. Šokující varování ruského státního představitele. Prohlášení, které vyvolává vážné obavy a zároveň naznačuje, že Moskvě dochází trpělivost s kyjevským režimem, vydal předseda ruského parlamentu Vyacheslav Volodin otevřené varování a položil na stůl možnost sáhnout po nejsmrtonosnějším arzenálu Moskvy. Volodin přímo pohrozil, že Rusko je připraveno použít proti Kyjevu zbraně hromadného ničení. Jak upřesnil, Moskva aktivuje tuto krajní možnost v případě úderů namířených na civilisty na ruském území, jak se stalo po nedávném ukrajinském útoku na studentskou kolej v Luhansku, který si vyžádal 18 obětí, převážně mladých lidí a dětí. To vše by nás mohlo přivést k použití zbraně, která za sebou nenechá žádnou stopu, řekl Volodin podle tiskového prohlášení, které dnes vydala státní Duma, dolní komora parlamentu. Zároveň varoval, aby situace k takovému kroku vůbec nedospěla. Nová hrozba vzešla z dronového útoku na studentskou kolej ve městě Starobylsk v Luhanské oblasti. Okupační úřady uvedly, že při útoku minulý týden zahynulo 21 civilistů. Generální štáb ukrajinské armády prohlásil, že cílem útoku byla ruská vojenská dronová jednotka, místo ní však střely zasáhly kolej. Ruský prezident Vladimír Putin následně nařídil odvetu a v neděli ruská armáda použila své nové střely středního doletu Orešník při rozsáhlém útoku na Ukrajinu. Obzvláště tvrdě bylo zasaženo hlavní město Kyjev. Ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo, že jde o odvetu za smrt civilistů ve Starobylsku a dalo jasně najevo, že nové útoky na Kyjev jsou jen otázkou času. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov rovněž podle ruského záznamu rozhovoru informoval amerického ministra zahraničí Marka Rubia o možných připravovaných útocích, uvádí agentura AP. No, toť vše. Jiří, okomentuj.
1: Rukavice jsou dole, držte si klobouky. Konec hlášení.
0: Ano, přesně z toho vystih. Rukavičky jsou dole a teď už jenom někteří budou s hubou do kořán sledovat, do čeho se to vlastně dali.
1: Ano.
0: A pozor, v Kyjevě to začíná, jo? Teprve.
1: Ano.
0: To ostatní to bude ještě taky přijde.
1: To bude taky úvodní čajček pro Batolata. A pak to pojede ve velkým.
0: Asi tak. Umprávka. Není se co divit, protože ta hydra už příliš zase roztáhla chapadla a je potřeba chapadlo po chapadle to všecko usekat a zničit. Protože jinak se toho nedá zbavit.
1: To bude poslední fáze renacifikace prostě.
0: No, víš co, to je složité.
1: Jo, toto je poslední varování, si myslím, jo.
0: No tak já si myslím, že to rozsekají na padrť a bude klid. A propo, víš o tom, že v Číně jsou bankomaty na zlato?
1: Vím to a dokonce jsem slyšel, že, nebo viděl jsem nějaký takový, že ti dokonce můžeš, jako že ti udělá slitek. Že si můžeš, jako že si tam hodíš peníze a udělá ti slitek normálně. Ale to nevím, jestli je pravda teda.
0: Já tady mám k tomu nějaké info. Takže bychom se na to mohli ještě, protože se mi nehlásí zatím. Aha. Nikdo, Helenka...
1: Máme to posunutý dneska.
0: Vidím, že Helenka jako dneska nebude, asi bude Martin, tak je to takové trochu jiné. Tak já najdu ten čínský bankomat, doufám.
1: Mhm. Najdi ho. A pošli nějaký zlato.
0: nějaký zlato. Já to nenajdu, tady to vždycky skočí někam, bože můj. Půjď dopředu, nebo dozadu to skočí. Ty zase na mě vykouk ten blbec Hašan.
1: Specialista.
0: To je specialista, ne?
1: Ruský specialista. To je ještě větší blb, než jsme čekali.
0: Ruský specialista, operátor.
1: Ano.
0: No, takže chviličku ještě, tady je trošku projedu. No, takže na světě je spousta zajímavých věcí a nejzajímavější věci bohužel nejsou už na evropském kontinentě, ale odehrávají se někde úplně jinde. Evropa už, tady mám třeba největší město na světě, které nikdo nepozná. A to je prostě kdysi nějaký zastaralý město. Jo. Ale důležitá informace. Tvrdý úder dostala Christine Lagardová, šéfka Evropské centrální banky. Švýcarsko schválilo v referendu zajištění stálého používání hotovosti. 73% voličů podpořilo trvalou dostupnost hotovosti v zemi, která nesmí být nahrazena digitální měnou. Mm-hmm. Ono to někde prostě začít musí, že?
1: Že zrovna v tom svobodném Švýcarsku to začíná.
0: No právě proto, že je svobodné. No.
1: To je náhodička.
0: kdo by to byl řek?
1: No jo.
0: To se nezdá, viď?
1: Mhm.
0: Hele, mě to vždycky někam skočí, já se z toho vypnem.
1: Se z toho obtáhnu,
0: normálně mi z toho tady hrám, ne, hele. Ty to jako.
1: Je tam krček
0: nějaký
1: těch,
0: nepokojný je. To tady mám. Mám to dneska nějaký nepokojný.
1: Máš tam nepokoje, jo? Jestli no, ty tam to... nemáš málo demokracie.
0: Nevím. Možná, že tu demokracii někdo ukradl.
1: To je taky možný.
0: Jak to nehlídají ty novináři? Tak, no, tak je to v ohrožení.
1: To je velkým ohrožení.
0: Tak je to ve velkým ohrožení. No nic, tak budeme končit. Jiří, pojď se rozloučit.
1: Děkuji za pozornost, mějte se krásně, užijte si hezký víkend a budu se těšit zase na slyšenou.
0: Já pochopitelně ti děkuju za to, že jsi tady se mnou byl, že jsi nám nadělil spoustu informací zajímavých, no a budu se těšit zase za týden a pozor, my se uslyšíme zítra s posluchačema, takže už se na vás na všechny těším. To je, přátelé, všechno. My si zahrajeme písničku a poté už vás předám do něčí péče, abyste mohli poslouchat další pořad. Takže to je ze studia Mirtiard všechno. Společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší. Jak jinak než Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Ulicí vás zdraví. Vítek, jak jste si jistě všimli, dnes jedeme v takovém nouzovém režimu, výjimečném režimu, který se čas od času někdy přehodí, a stalo se to, že konstelace je taková, že ani jedno ze tří studií, které vysílá, odbavuje, supportuje náš pořad, páteční pořad, což je to společný projekt Svobodného vysílače všech studií, které jsou zapojené, angažované, tak ani jedno studio nemohlo bohužel vysílat, jsou lidé zaneprázdnění, takže bohužel musíme jít nouzovým režimem off record přetáčení. Nicméně samozřejmě my jsme se rozhodli, že samozřejmě o svou porci a dávku informací, já jsem chtěl říct dávku něčeho jiného, ale to berou politici, my ty dávky nebereme, ani sociální, ani povzbuzující, ale vy samozřejmě svou informační dávku dostanete ji po 9. hodině, kdy musíme okřesat náš pořad, že vlastně po 9. hodině nebudou k dispozici logicky z důvodu přetáčení vaše otázky telefonické, takže pořad bude tím pádem dříve umístěný na kanál Odyssey, takže tu hořkou pilulku, kterou musíte spolknout v podobě absence pátečního vysílání v živém přenosu, tak vám lehce osledíme tím, že tento pořad umístíme dříve na kanál Odyssey a samozřejmě do archivu Svobodného vysílače. Takže to jenom na závěr, jako u Cimrmana, kdy začínali, co říct si závěrem. To jenom na začátek, ale samozřejmě máte to i uvedené na kanále Odyssey v popisu tohoto pořadu. Já už tady tedy přivítám pana VK, šéf redaktora Ironet News. VK, ahoj.
1: No, ahoj Vítko, já tě zdravím. Dneska teda naživo nezdravíme žádné posluchače, ani čtenáře, ani Helenku, ani Martina, ani nikoho dalšího, ale samozřejmě takto ze záznamu samozřejmě všechny pozdravíme. Přejeme krásné dovolené a samozřejmě těm, kteří nás poslouchají, krásný poslech, takže ty to uvedeš, Vítku, a pustíme se do prvního tématu.
0: My hned pojedeme první téma, které samozřejmě nebylo zahrnuté do toho avíza upoutávky, kterou vždycky publikujeme pátek několik hodin před vysíláním, zhruba dopoledne nebo ráno v pátek na kanále Odyssey Fanpage, samozřejmě klubu Svobodného vysílače na sociálních sítích, a ta dvě témata samozřejmě také probereme, pokud zbyde čas, ale samozřejmě je důležité probrat Rumunsko a dron, který spadl na panelák právě v Rumunsku. VK, samozřejmě tu kostru těch informací, myslím, že většina zná, ty to samozřejmě taky zrekapituluješ, ale zeptám se tě už rovnou na začátek, není právě tohle, protože lidé samozřejmě chtějí svrhnout toho aktuálně zvoleného proevropského prezidenta, který tam byl násilně jaksi vňat po zrušení těch předchozích voleb. V podstatě nedostal ten předchozí prezident ani možnost kandidovat po druhé a násilně tam byl vlámán, instalován s orchestrovanými volbami. Ten současný prezident a Rumuni ho chtějí svrhnout, protože nechtějí nějakým způsobem se dostat do konfliktu. A není právě tohle ta krásná laboratoř? My jsme se o tom bavili před vysílání. Laboratoř, kde lidé, pokud dostanou jenom lísnout tu medicínku války, tak najednou procitnou, úplně přepnou na opačný pól 180 stupňů a najednou si uvědomí vlastně ne, my nechceme tu válku, my se chceme dohodnout, a v podstatě zvolí úplně protichudný postup než dříve.
1: No ano, je to přesně tak, protože je to, k čemu došlo vlastně v noci ze čtvrtka na pátek, tak byl úder dronu, který byl údajně ruský. Podle těch trosek to vypadá, že to je ruský dron Geráň 2. Je to ten nový modernizovaný model. Takže ukázalo se během vyšetřování a během posledních hodin, teď v pátek, kdy vystoupili ministr obrany a náčelník generálního štábu rumunské armády v televizi a velice nešťastným způsobem to komentovali tím, že rumunská armáda sice měla ve vzduchu stíhačky F-16, na radarech sice ten dron viděli, ale nezasáhli, a ministr, respektive generál, to vysvětlil způsobem, že oni neměli čas zasáhnout, protože rozhodovací procesy v rumunské armádě jsou nastavené tak, že někdo to musí odsouhlasit, někdo to musí schválit a někdo musí vlastně dát povel k sestřelení toho dronu. Tohle to vyslyšeli Rumuni, tak vypukly nepokoje, demonstrace. Teď jsou v Galaty ve městě, kde tedy došlo k tomu úderu. Jsou tam demonstrace příznivci onoho odsunutého prezidentského kandidáta Kalina Georgescu, který byl vlastně odsunut z těch prezidentských voleb, tak vlastně vyšli do ulic a protestují proti Danu Nikosuru, což je vlastně ten proevropský prezident, který tam je instalovaný v Rumunsku, a dávají to za vinu právě jemu, ten úder toho dronu, protože ho obvinují z toho, mají podezření, že rumunská armáda o tom dronu věděla, že ten dron letí, kam letí, ale úmyslně nezasáhli, protože chtěli, aby ten dron udělal škody, aby napáchal škody, aby vrazil do bytovky, a tam došlo ke zranění jedné ženy a jednoho dítěte. Jsou prý v nemocnici, jsou teda mimo ohrožení života, je tam nějaké drobné zranění od nějakého rozbitého skla, které rozbila tlaková vlna, nějak byly pořezáni a tak dále, a tak dále. To znamená, ukazuje se, že Rumunsko je opravdu laboratoří jakýchsi nálad v Evropě, které samozřejmě budou dále a dále v následujících týdnech, měsících více a více testovány. Evropská unie se rozhodla pro válku s Ruskem, protože to vidíte ve všech procesech řízení. Já o tom píšu v posledních článcích, máte to na Aeronetu, podívejte se na to, máte tam videa z té exploze toho dronu v Galaty. Máte tam i výroky ministerstva obrany. Zkrátka se ukazuje, že spolu s tím, jak Evropská unie namísto toho, aby posílala na Ukrajinu diplomaty, kteří by tam jednali o ukončení války, tak místo toho Evropská unie tam posílá dalších 90 miliard na pokračování války. To je ten zásadní problém. To je ten koncept, který by měli řešit všichni politici, všichni ti promíroví. Viktor Orbán už je pryč, zůstal asi v celé Evropě nebo v Evropské unii už jenom Robert Fico. Andreje Babiše nepočítáme, ten se do toho nepočítá. Takže někdo by měl skutečně z těch politiků říct, že je třeba zastavit posílání peněz na válku na Ukrajinu a je třeba tam začít posílat diplomaty, kteří by začali tlačit na Kyjev, aby dojednal, aby byl ochoten, aby vůbec uvažoval o začátku jednání s Rusy o ukončení války. Nikde v Evropě není takový politik, který by byl schopen tohleto nejenom říct, ale i prosadit na Evropské radě. A tím se dostáváme k tomu zásadnímu, k tomu klíčovému. Víte, že politici slovo nic nestojí. Papír snese všechno. Slovo steče jako po stěně a nic z toho se nepočítá. Jediné, co se počítá, je, jak se hlasuje na Evropské radě. A víte, že jsou politici, kteří mluví o potřebě ukončení války, o míru a tak dále. Když potom přijdou do té Evropské rady, kde se hlasuje o těch 90 miliardách, tak oni hlasují pro. Oni to nechají projít. A co je důležité? Potom přijdou a řeknou, my jsme to nezablokovali, protože my se na těch 90 miliardách nepodílíme. A tohle to je přesně ten argument, který používal jak Viktor Orbán, tak i Robert Fico, tak i Andrej Babiš. Maďarsko, Slovensko a Česká republika se na těch 90 miliardách nepodílí. Problém je jinde. Že je úplně jedno, jestli se podílí nebo nepodílí, ale nezablokovali tu dávku válečné péče v objemu 90 miliard. To znamená, jsou to peníze na válku, které jdou z Evropské unie, a ve chvíli, kdy padají drony už na paneláky a bytovky v Rumunsku, Tak jenom otázkou času, kdy dojde, jak já píšu právě v tom posledním článku, v parafrázi, jak, je to jenom o té jediné otázce. Takové to je trošku vtipné, jste určitě viděli film Vrchní prchni, jak tam říká, a polívčička byla. A tady v parafrázi bychom se zeptali, a mrtvola po úderu ruským dronem byla? To je totiž ta zásadní otázka. V tom Rumunsku ještě žádná mrtvola, žádná polívčička nebyla. Tam ještě nikdo neumřel, tam ještě nikdo nezařval. A to je to štěstí, které v Evropě máme. Protože kdyby tam někdo zemřel, kdyby tam zemřela matka, nedej bože s dítětem, v tom okamžiku by evropská štětka, jak Rumuni přezdívají tomu jejich současnému prezidentovi Danu Nikosorovi, okamžitě by tahle ta štětka vyhlásila válečný stav. A pokud by jedna země vyhlásila válečný stav, tak by válečný stav vyhlásilo všech zbývajících 25 zemí Evropské unie v tom okamžiku. Celá Evropa by byla ve válce. Protože hledá se jenom jedna jediná věc, a to je casus belli, to znamená záminka války. Záminka války je to, co se momentálně hledá. Oni na to čekají. A tím dostáváte odpověď na to, proč oni nechali ten dron narazit do té bytovky, přestože stíhačky byly ve vzduchu, přestože byly na radarech, ten dron byl na radaru, radary viděli, ale nebylo zasaženo. A generál ze štábu to potom na televizi vysvětlili takovým tím nejtrapnějším způsobem, že to bylo kvůli tomu, že oni to nestihli, neměli na to čas a tak dále. Samozřejmě teď obrovský výbuch Rumunů, kteří nejsou hlupáci, kteří vědí, o co se jedná. Je to snaha zkrátka vyvolat casus belli a zatažení do války s Ruskem. To je celý. K tomu došlo. Dneska v pátek, dámy a pánové. A my máme všichni obrovské štěstí, že tam není polívčička. Že tam není mrtvola. Protože ve chvíli, kdyby tam byla, jsme v této chvíli úplně někde jinde. No, my jsme se s Vítkem samozřejmě bavili před začátkem našeho pořadu ještě o situaci a různě o věcech, které se týkají dostupnosti bydlení a podobně v celé Evropě. A já musím zdůraznit jednu zásadní věc. Určitě všichni, nebo kdo z vás je vlastníkem nějaké nemovitosti, tak předpokládám, že většina z vás má pojistku, pojištění, že jo, nemovitosti, že jo, například na nějaké škody a tak dále, a tak dále. Ale dobře si všimněte v ustanoveních těch svých pojistek a podívejte se na takzvané výluky, kdy se pojišťovna dopředu vzdává své povinnosti vám pojistku vyplatit za jakých podmínek. A jedna z prvních podmínek výlok většinou je uvedená na prvním místě, někdy na druhém, na třetím, ale většinou někde hodně nahoře, obvykle na prvním nebo druhém místě uvedeno. Výluka se vztahuje na škody způsobené ve válečném stavu anebo válce. Válečný stav anebo válka. A co to znamená? No a v okamžiku, kdy, a teď mě dobře poslouchejte, protože to je zásadní, většina lidí to neví. Politici, když plánují válku, první, co udělají, je vyhlášení válečného stavu. Proč? Ze dvou důvodů. Jednak, aby dostali obrovské řídící pravomoci nad obyčejnými občany. Aby bylo zakázáno právo shromažďovací. Aby byly pozastaveny volby. Aby byla pozastavena výběrová řízení. Ve válečném stavu se všechny zakázky přidělují takzvaně ruka na ruku, obálka na obálku. To znamená, žádná výběrová řízení se neprovádí. To je jeden důvod. Ale druhý důvod je ochrana zájmu pojišťoven a velkých pojišťovacích nadnárodních ústavů. Ve válečném stavu totiž se na škody způsobené ve válečném stavu vztahují výluky. A tím se dostáváme k Ukrajině. Na Ukrajině je vyhlášený válečný stav a samozřejmě, že i na Ukrajině lidé mají nemovitosti, mají tam baráky, nebo měli tam baráky, už je nemají. A teď je otázka, jako až skončí válka, tak co, jak oni budou nahrazeni, jak budou odškodněni. No, to je právě ta otázka. Pojistky jim nic řešit nebudou, protože v době válečného stavu se pojistky na škody způsobené na nemovitostech nevztahují. To znamená, všichni ti, kteří přijdou o nemovitosti v době válečného stavu nebo probíhající války, tak po jejich skončení nebo po skončení války budou muset žádat o náhradu buď stát, anebo v rámci mezinárodních reparací na státu, který tu válku prohraje. A

No, bude asi každý, kdo je vlastníkem nějaké nemovitosti, asi mu zatrne. Asi opravdu hodně. Všichni, proto z principu logiky věci, by všichni konceptuálně gramotní, kdo nás poslouchají, a což ti ne, ale ti, co nás vlastně nikdy ani nebudou poslouchat, by si měli uvědomit, že pokud jsou vlastníky nemovitosti a ty nemovitosti jsou umístěné na území kolektivního západu, na území Evropské unie, měli by být všichni z nich takzvaní chcimírové. Všichni z nich by měli být chcimíři. Nikdo z nich by neměl být pro válku, pro podporu války na Ukrajině. Nikdo by z nich neměl mít postoje pro pokračování války. Všichni by měli být pro ukončení války. A ono to tak není. Z těch průzkumů to tak vyplývá. Většina lidí je pro Ukrajinu nebo je pro nějaké pokračování někde něčeho. A hodně z těch lidí mají nemovitosti. Oni si neuvědomují, že v podstatě se vedou nebo jsou nastoupeni na cestu ke zničení svých vlastních sociálních jistot. Nejlépe tohleto popisoval Jung, Carl Jung, psycholog, který měl o tom povídání takový článek, referát. Mluvil o tom, že lidé si často něco přejí a neuvědomují si, že když se jim to splní, že jim to způsobí obrovské škody. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. To je právě citát, který pochází od Karla Junga. Určitě jste ho někde slyšeli. A přesně tohleto platí na ty lidi, kteří v podstatě jako jsou pro válku, jsou pro Ukrajinu, ale byli by první, kteří by v podstatě v případě jakéhokoliv konfliktu byli takzvaně na úbytě, protože ve chvíli, kdy jim ruský geráň rozmlátí jejich nemovitost, a já upozorňuji, že možná o tom víte, to sledujete, nesledujete ty nové ruské drony, vylepšené šahídy, tedy nová verze Gerání 2, tak jsou vybaveny obrovskou mohutnou hlavicí, 250-kilogramovou hlavicí dělostřeleckou, která vám roztrhá barák. Jedna jediná hlavice. Stačí, že vletí dovnitř objektu, kde tlaková vlna roztrhá stěny. Jeden jediný šahid, jeden jediný geráň dokáže vyhodit do povětří rodinný domek běžného evropského typu. To znamená, ty, které se staví dneska, ty domky, určitě všichni znáte, jak se dneska staví domy, typický itong, že jo, itongové stavby. Na Ukrajině se podívejte, jak vypadají itongové stavby. Jeden jediný šahid rozmetá itongovou stavbu na kusy, sbíráte je v okruhu půl kilometru. Nebo mohli by, nezbíráte, jsou rozmlácený, že jo, ty cihly, ale, nebo ty tvárnice, že jo. Zkrátka, na to nejsou dnešní domy vůbec stavěné na moderní válku. A mnoho lidí de facto dneska, když podporuje válečné procesy, tak vlastně přesně popisují ten stav, který popisoval Carl Jung. To znamená, lidé si něco přejí a nevědí, že to, co si přejí, je k jejich úbytu nebo úbytě. To znamená, že jim to bude škodit. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Zkrátka, tohle to vidíme u velké části populace, u mnoha lidí, a neuvědomují si, že v podstatě takovéto přání války je samozničující proces. Doslova samolikvidační, samozničující. A proto i v tom Rumunsku, v tom městě Galaty, tam prostě propukly ty protesty, a máte tam to video v tom článku, že jo, a oni tam vyzývají

0: prezidenta, aby odstoupil, že prostě je to jeho vina, je to jeho chyba, že nechává, že dělá z Rumunska střelnici, že se snaží prostě o zatažení Rumunska do války, že schválně nechává, aby prostě drony narážely do paneláku a tak dále. To, co proběhlo v Rumunsku v roce 2024 na konci a počátkem 2025, jak tam zrušili výsledek prvního kola voleb, jak odstavili Kalina Georgeska. Já jsem o tom měl několik článků. Víte, že jsme to tady řešili tady v našich pořadech. To byla tragédie. To byla rumunská národní tragédie. Bylo dovoleno, bylo dopuštěno a je jasné, proč Evropčiky o to usilovali, protože oni skutečně potřebují Rumunsko na jižní frontu. Po rozpoutání války s Ruskem přes Rumunsko půjde takzvaný jižní front. Proto tam budujou tu obrovskou v Konstanci, tu obrovskou spojeneckou základnou, že jo? To je naprosto logické. Vidí to všichni. Co je zásadní, je, že oni budou v podstatě doufat, že některý z těch dronů, protože vždycky to se to udělá tak, že ukrajinská rozvědka pomocí rušiče, signálu GPS a GLONASS odkloní nějaké ruské drony, to znamená pomocí falešných signálů, a odkloní několik letících dronů, které letí na Oděsu, tak je odkloní, aby doletěli do Rumunska. Jo, dělají to i Rusové, mimochodem, že odklonují signály, to je standard ve válce. A v nějaké chvíli se jim to opravdu povede a odkloní ruský dron a ten třískne někde v Rumunsku a někde někoho zabije. V tom okamžiku oni budou mít Evropčiky, euronacisté budou mít svoje casus belli. V tom okamžiku, v té chvíli. Proto je do značné míry jenom vidět, že v Evropě, až teda s výjimkou toho Maďarska, kde Péter Maďar, přestože kandidoval proti Orbánovi, tak de facto si nechal ten svůj étos, tu svoji retoriku, zrovna dneska oznámil, že na tom jednání s šéfem Severoatlantické aliance, s generálním tajemníkem, s Rutem, hovořil a řekl mu, že Maďarsko se nebude podílet na vyzbrojování Ukrajiny a nebude posílat žádnou munici, žádné zbraně a žádné peníze na válku. Přestože Rutte ho přemlouval, jako aby tady to nějaké prostě rumunské zbrojovky tam prostě něco začaly posílat, ale on řekl ne, nebudeme se na tom podílet. Proto ti Maďaři mají v podstatě štěstí, že oni mají sice opozičního kádra teď za premiéra, ale on se v těch tady těch zásadních věcech, v ostatních se samozřejmě liší od Orbána, ale v těchto těch zásadních věcech se od Orbána prakticky neliší. A my ve zbytku Evropy v podstatě tohleto nemůžeme říct o opozičních stranách, opozičních politicích, že? Nemůžeme. Protože když se opoziční strana třeba, že jo, v Česku dostane k moci, tak ona si dá za ministra obrany člověka, který na své první tiskové konferenci řekne, my podporujeme vyzbrojování Ukrajiny a podporu Ukrajiny ve válce proti Rusku. Víte, kam mířím, samozřejmě, tušíte. To znamená, není vůbec žádná opozice, není varianta, není žádný variant, nic, v podstatě, to samé v podstatě platí jakoby všude. A teď můžeme mít otázku, jestli tady v Německu AFD se, až se dostane k moci, jestli se opravdu zasadí o tu změnu, a nebo se z ní zase stane prostě další, prostě jenom nějaká fiatová alternativa, která zase prostě se odkope a zase se odhalí a zase to bude pro ukrajinské a zase to bude pro válečné a zase to bude takové jakoby jalové. takové nějaké, anebo nějaké to bude, ale to, co bude nějaké, bude pro Brusel více, než to bude pro národní zájmy. To se teprve ukáže, to se uvidí, ale minimálně tam, kde volby dopadly a tam, kde jako opozice se dostala k moci, tak je jasně vidět, že žádné zásadní změny pro nějaký mír neprobíhají. To znamená, je to postavené do té pozice, kdy máte nějakou tezi a máte někde nějakou antitezi a teze a antiteze, když se spojí a sloučí, vytvoří nějakou syntézu a ta syntéza se neodlišuje od původní řídící teze. Jinými slovy, jedná se o něco, čemu se říká téměř nulová vektorová deviace. To znamená nulová odchylka od původního vektoru. To znamená, politika šla směrem k Evropské unii, přijde k moci opozice a politika jde zase směrem k Evropské unii, jenom s kosmetickými deviačními odchylkami směru kurzu. Jenom opravdu velice lehonce, že byste to ani nepoznali. A to je ta tragédie. To je změna, není změna. Paradoxně to platí i v tom Maďarsku. Ta deviace, to znamená ta odchylka od toho vektoru politického, od Orbána, sice nějaká nastala, ale zase ne úplně radikální. To znamená, v tom Rumunsku paradoxně je to jako dobrý pro ně, že to není až tak moc, ta odchylka, jako se očekávalo. Ale znovu platí to samé, to znamená, došlo ke změně, je tam opozice, ale znovu nedošlo k žádnému obrovskému, velkému, mohutnému odchýlení. A víte, tohleto je asi ten zásadní kámen úrazu, že všechno to, co je k dispozici takzvaně v nabídce politických stran a v nabídce jednotlivých hnutí, tak ve skutečnosti nepředstavuje vůbec žádnou alternativu, jenom různé variace na společné téma. To znamená pro Evropu, pro Severoatlantickou alianci a pro Izrael. A liší se to třeba v intenzitě podpory Ukrajiny, že třeba to bude více ukrajinské, nebo to bude méně ukrajinské, že nezrušíme muniční iniciativu, jenom se jí nebudeme účastnit, ale ona poběží dál, ostatní země se jí budou účastnit, i když polovina těch zemí, teď jak jsem četl článek, z té iniciativy odešla, bylo tam 18 zemí, 9 jich odešlo, zůstalo jich jenom 9, to byl ten článek z poloviny týdne, takže ono to ukazuje na něco, což je trošku pozitivní. Je to jedna z mála pozitivních zpráv, že 9 zemí opustilo Fialovu muniční iniciativu, zůstalo jich tam jenom 9 z původních 18. Něco to ukazuje a na co to ukazuje? No, ukazuje to na to, že, nebo takto, na co to neukazuje? No, neukazuje to na to, že to je kvůli tomu, že ty země by se změnily a najednou by chtěly mír. Najednou by takzvaně se z nich stali chcemíři. Ne. Je to kvůli tomu, že už nemají z čeho rozdávat. Ty země jsou kaput, ty země jsou cugrund, ty země nemají už z čeho dávat, už z čeho podporovat Ukrajinu, proto se z té iniciativy stáhly. To je ten skutečný pravý důvod. Kdyby mohli, kdyby měli, zůstali by. Takhle si to musíte vysvětlovat. Kdyby mohli a kdyby měli, pokračovali by. To je ta tragédie. Proto já si myslím, že a tohleto, co se odehrálo v Rumunsku, je jenom takové varování, v podstatě vztyčený ukazovák, varování toho smyslu, že pokud oni to budou takhle zkoušet, jakože, hele, letí dron, musíme ho nechat, uvidíme, kam narazí, uvidíme. A stíhačky jsou ve vzduchu a stíhačky hlídají. Prosím vás. Kontrolní otázka. Proč byly ty stíhačky ve vzduchu? No, protože oni kontrolovali, jestli ten dron nepoletí na nějaký státní objekt, na ministerstvo vnitra Rumunska, na budovu vlády, jestli nepoletí na prezidentský palác. To by museli ty střílečky zasáhnout. Okamžitě by se střelili. Chápete? Rozumíte? To je ten princip. Ve chvíli, kdy viděli, že ten dron letí na paneláky v Galaty, tak nechali ten dron dopadnout. To je celý. To jsou bestie. Nemají s obyčejnými lidmi naprosto žádné slitování. Mají stíhačky ve vzduchu, mají ten dron na radarech a nesestřelí ho. Čekají, až narazí do paneláku a tam zraní matku s dítětem. To znamená, pro Rumuny to znamená jedna věc. To není jejich vláda, to je vláda nepřítele. Rumunům vládne okupant. Okupant dosazený z Bruselu, Evropčiky, poté, co na pokyn Evropské unie rumunský ústavní soud zrušil tehdy v prosinci 2024 výsledek prvního kola voleb, kde zvítězil nepohodlný, promírový a protiválce a protiukrajinský kandidát Kalin Georgescu. Nebylo dovoleno, musel být odstraněn. A podívejte se, uběhly 2 roky nebo rok a půl a už drony nechávají, aby padaly na bytovky, nezasahují a čekají, až někoho zabije. Potřebují mrtvolu. To je celý. Ve chvíli, kdy budou mít mrtvolu, kterou zabije odkloněný ruský dron, v tom okamžiku budou mít své kasus belli. V tom okamžiku budou mít záminku vyhlásit válečný stav a všichni ti tupelos, kteří byli pro válku, si až později uvědomí, že ve válečném stavu nefungují a neplatí pojistky na pojištění nemovitosti. Neboť tam mají výluku. Teprve až poté si to uvědomí. Možná si to neuvědomí. Možná si to uvědomí až ve chvíli, kdy budou tu pojistku chtít uplatnit a uvědomí si, že tam přijdou a řeknou, ne, ne, ne, my vám to nezaplatíme, ta škoda vznikla v době válečného stavu. Musíte žádat o stát, o pomoc. My vám to nevyplatíme. Poškození nastalo v době válečného stavu. Sorry. To znamená, je to důležité takhle se na to dívat, takhle to zhodnotit, protože nejde jenom zdaleka jenom o nějaký dron, že někam prostě dopadne, ale jde o to, co je zatím. To znamená, co je sledováno tím, že ho nechali proletět, že stíhačky nezasáhly, o co usiluje Evropa. Evropa potřebuje svoje casus belli, potřebuje svoji polívčičku. To je realita.
1: Já ještě navážu na to Rumunsko, takovou mám pro tebe takovou drobnou podotázečku, kratoučkou. My jsme se bavili ještě před vysíláním, já na to právě navážu rozvedu to, že v podstatě, a my jsme to zmínili v rámci toho pilotního prvního tématu, ohledně toho Rumunska, že je v podstatě jakýsi experiment, laboratoř, který testuje náladu veřejnosti, jakým způsobem bude veřejnost reagovat, když to začne u nich takzvaně pouchat. A to je možná taková lehce pozitivní zpráva v té záplavě všech těch negativních proválečných hecovacích událostí v Evropě, že lidé v podstatě reagují naprosto opačně, protože oni si mysleli, zákulisní hráči, že Rumuni začnou svorně hecovat a nadávat na Rusko, které k ním poslal ten dron, což víme tedy, že to bylo v rámci rušivých radarů z Ukrajiny, kde se povedlo odklonit ten dron na Rumunsko, blízko té Oděsy, že? A v podstatě oni si střelili gól do vlastní brány, protože Rumuni reagují přesně opačně, ale tam ta v podstatě nálada byla, řekněme, specifická, protože už ano, ten kotel tam hrozil výbuchem i předtím v rámci instalace toho nepravého prezidenta, ale oni přilili olej do ohně a v podstatě se střelili do vlastní nohy, protože ano, se reaguje úplně opačně, než oni očekávali, že?
0: Já to vysvětlím. Hele, ono nejde v podstatě ani o to, že tam dopadl ten dron, protože to není ten důvod, proč tam vypukly takové ty protesty teď v pátek večer. To ne. Tam jde o to, že generál z generálního štábu, který vystoupil na rumunské televizi svým stupidním vysvětlením de facto odhalil, že oni nechali ten dron, jakožto vojáci, jakožto letectvo, nechali schválně narazit do té bytovky. To je ten důvod. Jo, to znamená, aby získali casus belli pro válku s Ruskem. To znamená, kdyby to bylo lépe zmanažováno ze strany ministerstva obrany, v tom televizním vystoupení by řekli, že třeba, já nevím, dron nebyl na radarech, dron nám unikl, byl pod radarem, my jsme ho neviděli. Kdyby to lépe zmanažovali, tak by možná ty protesty nevypukly, ale...
1: Generál jim to podělal, nedostane si fričku navíc.
0: On jim to podělal, on jim prostě... Chápeš, úplně podělal, protože jako takhle, já se nechci jako někoho dotknout, byly takové různé vtipy prostě o takzvaných lampasácích, že jo, ještě před rokem 89.
1: Jo, to mě teď napadlo nekorekt... přesně tak, no.
0: Takové nekorektní prostě vtipy já nebudu říkat, protože určitě nás poslouchají někteří bývalí vojáci, kteří jsou úplně normální, že jo, nejsou to nějací blázni, ale je pravda, že prostě když nějaký prostě takovej několika frčkový generál z generální štábu začne prostě něco vysvětlovat, tak většinou je lepší, když to vysvětluje třeba tisková mluvčí, jo, než generál. A on tam právě odhalil, že oni měli ten dron na radarech, oni ho viděli, že letí, oni měli stíhačky F-16 ve vzduchu, mohli dron sestřelit, ale nesestřelili ho, protože generál to vysvětlil tím způsobem, že na to neměli čas, protože systémy a způsoby vedení v armádě jsou tak komplikované, že než došlo k rozkazu, než došlo k zhodnocení a vyhodnocení, tak ten dron tam prostě narazil a zranil ženu a dítě. To znamená, on to všechno v podstatě vyblil, že věděli jsme o dronu, letí dron, měli jsme stíhačky a měli jsme ho na radarech. Nechali jsme ho, aby tam narazil. To je hotový. Proto...
1: by měl dostat cenu za mír, možná ten generál.
0: Možná by měl dostat cenu za mír, ale ten bude... teď velký problém.
1: Jako,
0: prostě.
1: To jdu dostal. Zkrátka,
0: Rumuni už tam prostě vyšli večer prostě do ulic a má to tam video v tom článku samozřejmě. Takže špatné vysvětlení toho, co vlastně co se vlastně stalo. A je to jenom ukázka prostě toho, že mnoho lidí vlastně i v té armádě, i v tom Rumunsku zkrátka neví, jak v té situaci mají našlapovat, neví, co mají říkat, neví, jestli v televizi mají lhát nebo říkat pravdu, protože nikdo jim nedal instrukce, jak by měli vlastně tu celou věc prostě formulovat. Jestli to měli zapřít, že měli dron na radarech, jestli měli zapřít, že měli stíhačky ve vzduchu. Zkrátka, ti vojáci jsou tak nastaveni, že když jim někdo něco řekne, oni řeknou prostě natvrdo, jak to je, a něco většinou takzvaně vyblijou. To znamená, řeknou tu pravdu, jaká tam je. A je potom z toho velký prostě průser mezi veřejností. Mohlo by to být trochu úsměvné, kdyby v tom nebyly lidské, nebo nebyly nasazené lidské životy a nehrálo se zkrátka o casus belli. Kdyby se nehrálo o to, jak získat první mrtvolu zabitou ruským dronem na území Severoatlantické aliance. Protože o to se jedná. O to se usiluje. To je ten zásadní koncept. Proto z tohohle, co se odehrálo dneska, v Rumunsku musí někomu opravdu zatrnout. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, bylo další, no a asi se pustíme do zbytku našeho pořadu, do toho druhého.
1: Ano, pustíme se do zbytku a jenom doplním, že my jsme se ještě před vysíláním bavili, možná jsme to měli taky natočit, to bylo docela zajímavá debata před tím vysíláním, ta spontánní, která vyplynula z těch všech věcí ohledně pojišťoven, že v podstatě se hraje přetahovaná mezi vlastníky nemovitostí, to jsme my, běžní lidé, a potom pojišťovnami, které spupují v podstatě, nebo respektive takto důchodovými fondy a realitkami, developery, které skupují ještě před kopnutím krtáčem do země při kreslení map, tak skupují v podstatě nemovitosti ještě předtím, než to začnou stavět. A k tomu se chci právě, ano. Se nadechuješ, věka, já to chci doplnit, tak tomu se právě chci dostat, že tam jde o to, jestli tihle všichni nebudou řvát, protože ano, když to začne bouchat, paradoxně my se tady bavíme o tom jako u skleničky vína, jako bude válka, když to bouchat, to doufám, že nikdy nenastane, jo. Ale hypoteticky, když by to začalo bouchat, tak ano, oni by mohli být rádi, nebo bylo by jim jedno pojišťovnám, že lidé přijdou o nemovitosti a tak dále. Ale všechny ty důchodové fondy, které jsou obrovsky bohaté, mají obrovskou lobby a pojišťovny a tak dále, protože taky pojišťují těm důchodovým fondům ty jejich nemovitosti, ne těm nám obyčejným lidem, ale důchodovým fondům a developerům a realitkám, ty jejich nemovitosti, které spekulativně skupují jako investiční trvalé nemovitosti, že? Tak těm to taky pojišťují, tak všichni tihle lidé by vlastně mohli vyvíjet obrovský tlak a oni mají velmi jako rozvětvenou lobby na vlády, aby opravdu brzdili, aby tu válku nějakým způsobem neakcelerovali, ne? Že by tam měli vlastně protipol proti té válce. To je obrovská lobby.
0: Vítku, díváš se na to logicky, ale nedíváš se na to z pohledu developera. Pro developera je válka a to, co přijde po válce, takzvaný Klondike. Zlatý Klondike. Ve srovnání s tím výstavba bytů v rozvinuté společnosti je nic. To jsou drobné. Naprosto drobné. To, co se staví dneska, byty, které se staví dneska, to velmi komplikovaně, obtížně, dlouhé stavební řízení, kde všude se musí řešit nějaká EIA, AIA, GAIA, že jo, všechny ty prostě, že jste někde nějaký brouček nebo nějaký datel někde neklove do nějakého stromu a že jo, jestli někde neskáče nějaká žabka někde nebo neskáče někde nějaký druh nějakého lučního koníka, jestli se tam může stavět, protože tam prostě naběhnou zelení, že jo, jako teroristé a začnou tam něco blokovat a řetězama se přivazovat ke stromům a podobně, tak tohle to všechno po skončení války se ruší. Po skončení války žádná EIA nebude. Po skončení války budou vydány dekrety, které zjednoduší a zrychlí výstavbu, bude se stavět úplně všude. Všude budou volné pozemky, všude budou demoliční výměry, všude se bude stavět, všude bude Klondike. A všechno to bude platit nadnárodní kapitál, budou nové Marshallovy plány, že jo, zase, protože vždycky ta konjunktura začíná a HDP roste vždycky nejlépe po válce, po každé skončené válce rostou HDP v desítkách procent, přesně to oni potřebují. To znamená, díváš se na to správně, ale díváš se bohužel na to jenom jako z optiky majitelů těch nemovitostí. Ano, ti zařvou všichni, ale ne developeři. A pokud se ti na tom vydělají nejvíc developeři na válečném stavu, to mimochodem nejlépe ti potvrdí BlackRock, který investuje...
1: Ale který už taky odešel z Ukrajiny, to je zajímavý.
0: Ale stále odešel, stále, ale čeká se na mír. Čeká se na mír na Ukrajině samozřejmě. Teď oni tam chtěli stavět, minulý rok chtěli začít stavět. 2025 mysleli, v roce 2024, v 2025 dojde k podpisu míru a už minulý rok se mělo začít stavět. No mír není, takže samozřejmě oni tam teď odešli. Ale ve chvíli, kdy tam bude někde něco dojednáno, tak samozřejmě první, kdo tam bude, bude BlackRock a budou tam developeři. Ale největší problém samozřejmě budou mít důchodové fondy. A tohle to můžeme teď probrat velice rychle, stejně to nestihneme, ale je to důležité, protože to, co je, pokud budeme mluvit teď o důchodácích tady v Německu, takzvaná liabilita nebo zodpovědnost za výplaty důchodových fondů jsou tak obrovské, tak mohutné, že po té hypoteční krizi rok 2008 a po takzvaném ustanovení eurovalu, po takzvaném bailoutu Řecka, kdy Řecko zkrachovalo, dostalo se do defaultu potom se zachraňovalo z evropských peněz kvůli komu? No kvůli německým důchodovým fondům. Protože kdyby byl řecký default takzvaně natvrdo, takzvaně všechno by bylo odepsáno, byly by odepsány, zkrachovaly by v podstatě všechny tady místní německý důchodový fondy, úplně všechny by klekly, úplně všechny, protože utopily svoje dluhopisy nebo svoje finance, utopily od roku 2000, všechno pumpovali do nejvýnosnějších, v uvozovkách tehdy nejvýnosnějších řeckých dluhopisů, které vynášely 5,3% ročně. Pokud si pamatuju, 5,3 nejvíc vůbec v celé Evropě a to nikde široko daleko, to prostě takhle nebylo. A nacpali tam prostě úplně všechno, nebo vlastně ne, to bylo dokonce potom v roce 2005, myslím, dokonce už bylo 7,3, dokonce 7,3 roční úročení dluhopisu řeckého, bylo to obrovský. To znamená, že ty důchodějáky zkrátka byly zachraňovány z eurovalu, z peněz daňových poplatníků, proto vznikl euroval. A ve chvíli, kdyby vznikla válka mezi Evropou, mezi Evropskou unií a mezi Ruskem, tak k čemu by došlo? No, zničené nemovitosti by teď v této chvíli vedly ke zničení investic především německých důchodových fondů. Protože proč? Protože po té katastrofě s řeckými dluhopisy se všechny německé důchodové fondy přeorientovaly na investování do nemovitostí na bydlení. Německé důchodové fondy skupují po celé Evropě nové byty, ale nové. Jak jsem ti říkal před začátkem našeho pořadu, ty byty se prodávají na papíře. Ještě předtím, než je povoleno stavební řízení. Ještě není hotový ani realizační plán, ještě se teprve rýsuje. Ty důchodňáky většinou dostanou informaci od developerů, jenom obrysové informace, kolik tam bude bytů, jejich počet, kolik tam bude podlaží a jaké budou rozměry jednotlivých bytových jednotek, rozměry, plocha. To je všechno, co vědí. Oni už to kupují dopředu. A potom se pozor, a kde skupují? No, jednak tady samozřejmě v Německu, ale tady je to hodně regulovaný. Já jsem ti říkal, že Berlín na to skočil, že jo, na důchodňáky, že obrovsky se zdaňují prázdné byty důchodových fondů, že jo, takže tady je to, začíná to být regulovaný, ale jinak po celé Evropě skupují tam u vás. U vás skupují nemovitosti skrze izraelské realitky. Skupují v Polsku prázdné byty, nové postavené byty. Skupují v celé Evropě. Ve Španělsku skupují, ve Francii skupují. Zkrátka, a k čemu to vede? No, vede to k umělému nárůstu ceny. Proto ceny bytu neustále rostou. Lidé si je nemohou dovolit. Ceny rostou takovým způsobem, že banky musí zpřísňovat hypotéky, protože jejich cena už roste tak vysoko, že hrozilo by, že lidé to neuplatí takzvaně, že na to nebudou mít příjmy. Proto nemovitosti jsou dneska novými dluhopisy v uvozovkách pro důchodové fondy. A ve chvíli, když by přišel válečný stav a Rusové by v Evropě rozmlátili objekty k bydlení, tak budou vymazány důchodové fondy. A lidé by byli závislí, stali by se závislí ti, kteří přijdou do důchodu, že jo? Stali by se závislým na čem? No, stali by se závislí na státním přerozdělování někde něčeho, nějakých dávek, nějakých sociálních benefitů, nějakých nepodmíněných příjmů. Že? Něčeho. Protože krize by byla využita k nějakému plánu. Když je nějaká krize, vytvoříme krizi a nabídneme řešení. Krachnou důchodové fondy, řeklo by se, kvůli válce, protože fondy všechno nainvestovaly do nemovitostí k bydlení, Rusové to rozbombardovali, není vůbec nic, jako na Ukrajině. Mimochodem, ty důchodové fondy samozřejmě investovaly i do Ukrajiny, mimochodem. To znamená, to, co teď dělá Merz a před ním Olaf Scholz, to znamená takové to pro Ukrajinu, to je mimochodem způsobené i obrovským lobbingem místních důchodových fondů, kterým schořily některé, pozor, ne všechny, ale některé investice na Ukrajině. Teď už neexistují. Rusové je vypařili pomocí geránů a dalších nástrojů války. Proto je v tom i motivace ze strany německé vlády podporovat Ukrajinu právě kvůli důchodovým fondům, protože ten tlak, ten lobbystický tlak je obrovský. A jak jsem už ti říkal před začátkem našeho pořadu, největším bolehlavem v podstatě pro celou Evropu se jednoho dne opravdu stanou německé důchodové fondy. Největším bolehlavem. Protože snaha o záchranu německých důchodáků už jednou stála peníze celou Evropskou unii. To bylo ve chvíli, kde Evropa natvrdo i za pomoci vyhrožování některým politikům, kteří to nechtěli, vyhrožováním v zákulisí protlačili takzvaný euroval, takzvaný záchranný garanční mechanismus Evropské unie. Tam tenkrát byly výhrušky. Německo vyhrožovalo, že přestane přispívat do společné eurokasy. To tenkrát ještě Merkelová tam tenkrát rozhazovala rukama, že se to udělí. Pokud se to neudělá, tak Německo prostě končí se všema sociálníma benefitama pro evropské země a tak dále a tak dále. To znamená na základě vydírání, tenkrát to bylo prosazeno, ten euroval, ale to je nic ve srovnání s tím, co by nastalo ve chvíli, kdy Evropa by byla zničená v jakémkoliv konfliktu s Ruskou federací. Naprosté nic. Vydělali by samozřejmě na obnově Evropy developeři. To by byl Klondike, který si nedokážeme představit. To znamená, že to naprosto si nedovedeme představit. A samozřejmě vydělali by na tom realitky, protože bydlení by se stalo tak drahým, které nebylo rozbito, mimochodem. Jo? Tam by ty ceny vyletěly úplně někam do nebes, takže i realitky by na tom vydělali. Ale kdo by na tom prodělal, by samozřejmě byly důchodové fondy. Především tady ty naše německé. To znamená, takhle bych to asi ukončil, to druhé téma, no a to už je asi všechno, Vítku, že jo? Máme 21.01.
1: Není to všechno, ještě možná zvládneme, tak my jsme začali zhruba ve 20.10, jenom pro účel záznamu, tak ještě bychom mohli zvládnout rychlosti ještě jedno téma, které bych rád tady nastolil a komentoval, protože to si myslím, že je velmi důležité, je to událost týdne, která by měla alarmovat všechny tady v Evropě, protože mainstreamová média jako vždy o tom vůbec neinformují. Kyjevská chunta uspořádala totiž státní pohřeb ostatků šéfa vyhlazovacích jednotek a zakladatele SS Halič, nebo respektive Galicien, Andreje Melnika. Židé a Poláci jsou v naprostém šoku. Je to důsledek revanšismu, revizionismu a anachronismu v Evropě. Po sjezdu sudeťáků v Brně a po výkřicích nového maďarského premiéra o Benešových dekretech je tohle další důkaz rozvalu míru a demokracie v Evropě po 80 letech od druhé světové války. Takže celé to dává dohromady jednotný a naprosto čitelný vzorec, rukopis zákulisního kříšení nacismu, ale oni se s tím už ani netají. Mně tak napadá, ano, jestli Ukrajina měla spíš posloužit nejen jako líheň nebo laboratoř, ale také jako beranidlo pro akceleraci těch procesů. Protože těžko by u nás, třeba kdyby se něco podobného stalo u nás, tak těžko by u nás mohl někdo vystartovat s úctěním třeba Emanuela Moravce nebo nějakého českého kolaboranta nebo na Slovensku Hlinky třeba. Jo? Ale přes Ukrajinu tyto procesy mohou patřičně urychlit. Tak jestli Ukrajina byla naplánovaná jako beranidlo, oni vědí, že si to přes Evropu nemůžou lajsnout. To by tady byl šílený řev ještě stále, jo. Ale přes tu Ukrajinu, jo, tak to evidentně funguje, ta akcelerace těch procesů. Takže tak to jako oni to rozjedou, jo.
0: Takhle, Ukrajina je samozřejmě nástupní platforma pro válku Evropy proti Rusku. A schválně a úmyslně neříkám pro válku Ukrajiny proti Rusku, to je pouze ten počáteční stav. Ne. Ukrajina je a byla připravována jako nástupní platforma pro další tažení, pro další operaci Barbarossa, pro další Drangnach Osten, pro další společný evropský útok proti Rusku. Stejně jako jedna toho, pamatujete si určitě, jak se mluvilo o tom, že musíme pomáhat Ukrajině až do úplného vítězství a nic než strategická porážka Ruska nepřipadá vůbec v úvahu a tak dále a tak dále. Ale všechno je to o tom, že oni chtějí v podstatě použít nejprve ruce Ukrajinců, ruce Ukrajiny k porážce Ruska. Pokud se ukáže, že všechny ty sankce, které byly přijaty proti Rusku, společně s rukama Ukrajinců nedokážou Rusko porazit a nedokážou povalit režim, jak oni říkají, ten Putinův režim, který je v Kremlu. Pokud nedokážou tak nastane situace, kdy dojde k realizaci plánu B, a to je nastoupení celé evropské fronty pro válku s Ruskem. Proto všechno, co teď vidíme momentálně okolo sebe, já vím, lidé to nevidí, lidé mají oči, nevidí to, nebo nedávají si ty souvislosti dohromady, takzvaně do sebe, ale musí, všichni konceptuálně gramotní to musí vidět, co se zkrátka děje. Ve chvíli, kdy jsou převezeny z Lucemburska ostatky zakladatele SS Galicien, jehož jednotky, které založil Own M, se podíleli na vyhlazení a vyvraždění více než 33 tisíc Židů v Babim Jaru, že to byl ten holokaust, který tam byl spuštěný v Babim Jaru, tak to byly jednotky Andrie Melnika, které udělali ten masakr. A teď si představte to chucpe, kdy židovský prezident nebo bývalý prezident, nebo já už mu neříkám prezident, on je vůdce. On nemusí být prezident, on je vůdce, Zelenský. Tak židovský vůdce si poklekává u hrobu pohřbených ostatků Andrie Melnika na hřbitově v Panteonu v Kyjevě. Chápete? Je to nepopsatelný proces. Naprosto nepochopitelný. Obrovské protesty v izraelském tisku. Izrael kritizuje, Izrael úplně v šoku. Poláci úplně v šoku, protože samozřejmě Melnikovy jednotky vyvražďovali na Volyni, samozřejmě nejenom Židy, ale vyvražďovali Poláky, že ženy a děti a tohle to všechno. To znamená, ani Poláci tomu nerozumí, ale podívejte se, ten proces je dovolen, je povoleno. A proto já vám říkám, teďka oni přivezli ostatky z Lucemburska, přivezli ostatky Andrie Melnika do Kyjeva a je jenom otázkou času, kdy do toho Kyjeva přivezou i ostatky Stěpana Bandery z Mnichova. Vezmou, protože on je v Mnichově pohřbený, takže oni přivezou, to je jenom otázka času, kdy převezou jeho ostatky do Kyjeva. To je otázka času. Ten proces reemancipace fašismu a zároveň nacismu je všude přítomný. V dnešní Evropě je úplně všude přítomný. Výroky Kai Kalašový, výroky Uršuly Lejenový, šílené výroky rozvědčíka na Pražském hradě, vítání sudeťáků, záštita prezidenta Berntu Posseltovi a jeho sjezdu sudeťáků v Brně, respektive tomu festivalu, který v jehož rámci sudeťáci přijeli na svůj týden, že jo, svých slavností do Brna. To všechno se najednou děje, najednou je povoleno. Najednou je povoleno. Chápete? Naprosté šílenství. Já jsem o tom hovořil minule. Nikdo by nevěřil v roce 89, kdyby někdo říkal, uběhne nějakých těch zhruba 37 let zhruba a český prezident bude vítat, nebo když nebude vítat, tak bude poskytovat záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. Nikdo by tomu nevěřil. A podívejte se, ona je to pravda. Uběhlo nějakých těch 37 let a je to realita, byla to realita. To je naprosto jakoby všeříkající lidem, kteří vidí tyhle ty události, jednotlivé události jako mozaiku kompletního obrazu renacifikace celé Evropy. A je to kompletní obraz samozřejmě revanšismu, revizionismu a anachronismu. To jsem psal také v tom článku, jsem vysvětloval, jaké to má souvislosti. Ten anachronismus popírá kauzalitu, snaží se obracet a popřít kauzalitu, znamená takzvanou časovou souslednost, že někde je nějaká příčina jako první a pak následuje po příčině důsledek. A ta kauzalita v případě sudetských Němců je popřená. Je to anachronismus. To znamená, oni o sobě říkají, jako, že byli vyháněni, že se dočkali újmy a že musí přijít směřování a všichni, kdo se nechtějí směřovat, tak jsou špatní a všechny české neziskovky jim najednou pomáhají a český prezident jim najednou pomáhá. No jo, ano, byli vyhnáni na základě postupimských dekretů. Na základě postupimi. Ne, že český prezident nebo československý prezident tehdy Edvard Beneš se rozhodl, že takhle se ráno probudil a řekl si, jak to vyřešíme, jak vyřešíme německou otázku, že jo, v českých a moravských zemích, jak ji vyřešíme. No, vyřešíme ji tak, že odsuneme Němce. Ne, tak to nebylo odsunu Němců a také Maďarů z Československa. O tom rozhodla postupimská konference vítězů války. Vítězové o tom rozhodli. To znamená, to, co dneska sudetoněmecký Landsmannschaft v podstatě tlačí, ten narrativ, že vyhánění Němců, ne. To byl odsun na základě postupimských dohod. A kdokoliv tohleto zpochybňuje, kdokoliv zavádí tenhle ten anachronismus, tak zpochybňuje českou státnost, protože na základě Benešových dekretů jsou narýsovány hranice celé České republiky, ale pozor, dokonce i Slovenska, protože na to se nesmí zapomínat. To znamená, kdokoliv zpochybňuje postupem, tak zpochybňuje státní hranice a státní útvary dvou nezávislých republik, Česká a Slovenska. Takže to je třeba si uvědomit. Ten proces vychází samozřejmě z Ukrajiny. Ukrajina urychluje renacifikaci celé Evropy, ale je třeba říct, že ta renacifikace je do značné míry tady u nás v Evropě samonosný proces, který už vychází z médií hlavního proudu, z mainstreamu. Je to proces, který vychází z jednotlivých politik vlád, že pro Ukrajinu, pro Ukrajinu, pro Ukrajinu. Je to systém, který vychází z Evropské unie, z jednotlivých byrokratických aparátů Evropské unie vychází, z Bruselu. To znamená, to už není Ukrajina. Ne. Ten proces toho euronacismu a eurofašismu už vychází samonosně přímo ze struktur Evropské unie. To znamená, ta Ukrajina je nástupní platforma připravovaná pro válku Evropy s Ruskem. Ta platforma je tam připravovaná, je nacifikovaná, je fašizovaná, už tam mají ostatky zakladatele SS, divize SS, už tam mají zakladatele toho, jehož jednotky vyhlasovali Židy v Babim Jaru. To znamená, už tam mají ostatky Andreje Melníka, už je tam mají. Brzy tam budou mít ostatky Stěpana Bandery, to znamená, budou tam mít všechny ty nácky, které oni historicky měli Ukrajinci. A ta společnost bude v podstatě připravená stát se vůdcem a lídrem, vojenským vůdcem celé Evropy do úderu proti Rusku. Protože bojové zkušenosti z evropských zemí nikdo nemá. Ani jedna armáda. Jediná armáda, která má zkušenosti války s Rusy, je ukrajinská armáda a její generálové. A proto všichni ti Evropčiky chtějí Ukrajinu do EU, protože oni vědí, že na to končí kvůli Spojeným státům, které mají jiné zájmy někde v jihovýchodní Asii, někde v Číně. A celá Evropská unie má být transformována do takzvaného EAF, to znamená Evropské ozbrojené síly. A Ukrajina, ukrajinští generálové a ukrajinská armáda má být novou vedoucí silou uvnitř tohoto evropského bojového aparátu. To je ten hlavní cíl, ten hlavní nástroj. Proto je asi jasné, že ten nacifikační proces je sice důležitý, ale není to tak, že by vycházel z Ukrajiny. V dnešní době už je v podstatě ten nacifikační a eurofašizační proces tak silný v Evropě a tak ukotvený v Bruselu a v jednotlivých médiích hlavního proudu, že Ukrajina je pouze už jenom jakýsi dodatek, jakýsi obrázek z východu, který ukazuje, že dneska už je dovoleno všechno. je dovoleno oživovat vzpomínky na nacisty, jako byl Bandera, jako byl Andrej Melnik, kteří vyhlazovali Židy. Je dovoleno v České republice, aby český prezident vítal sudeťáky v Brně. Je dovoleno. Chápete? To znamená, v roce 2026 je nejenom dovoleno, ono je vymalováno do značné míry v mnoha oblastech procesu řízení. Ještě ne všude, ale v mnoha oblastech již je vymalováno. A nám by mělo zatrnout ve chvíli, kdy na bytovku někde v Rumunsku letí ruský dron, ukrajinští operátoři dron odklonili, ruský dron letí a ve vzduchu jsou rumunské stíhačky. Dron je na radarech, ale nikdo nezasáhne, protože se čeká, jestli ten dron konečně, oni říkají, konečně někoho zabije, abychom mohli mít své evropské casus belli pro válku s Ruskem. To je celý. Takže takhle by na to odpověděl. No, Vítku, máme 21:15. Já myslím, že jsme to dneska všechno zvládli, že i když to bylo v podstatě dneska jenom takhle do záznamu a bez těch následujících živých interakcí, tak i tak jsme to zvládli. Já doufám teda, že až to uslyšíte všichni ze záznamu, takže se vám to bude líbit, no a že si najdete čas a poslechnete si nás, už doufám teda, naživo příští pátek od 19:45 opět přineseme již naživo aktuální témata z domova i ze světa, takže já vám přeji všem samozřejmě krásný příští týden, ale hlavně si užijte víkend, to je nejdůležitější. No a s tebou se loučím, Vítku, díky za průvod, že za provázení tady tím pořadem, no a uslyšíme se zase za týden. Takže pro tuto chvíli přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
1: Já taky doufám, že příště pojedeme na živo stejně tak jako další pátky, když bude čas dovolený během léta, ale i minulé sezóny jsme to zvládli naprosto bravurně, takže myslím, že by neměl být problém. Teď bohužel ta konstelace se opravdu ukázala, takže ani jedno z těch tří studií, to je velmi, velmi vzácná kombinace, jak si, že opravdu nemělo čas, ale snad to bude už příště v pohodě a ty další pátky taktéž. Takže VK, já ti moc děkuju za vysílání, že jsme to spolu zvládli až do konce, zhruba přes tu hodinu a čtvrt cirka, a já se s tebou tedy loučím, stejně tak jako s vámi, milí posluchači, mějte se moc hezky, děkujeme vám za přízeň, ještě jednou se omluváme za způsobené komplikace, jste přece jenom zvyklí na pana VK každý pátek večer na život, teď to bude poněkud jinak, ale budete ho mít v záznamu, takže si můžete poslechnout k ranní kávě třeba v sobotu naše informace z celého týdne sumarizované, takto shrnuté v rámci událostí, které se přihodily. Takže to je všechno. Mějte se moc hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači na kanále Odyssey. Dobrý večer a taky případně dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

symbols are the millions slain from bitter surface.

Thank you. Thank you.

Nové, snad konečně s očinem, jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku.

Anko moje drahá, dnes konečně přijde den, kdy se mi otevřeš, kdy splní se mi sen. Čekal jsem na tebe dlouho, měla si malinký zkus, ale dnes je ten den tady, tak už do sebe mě pust. Vím, ty 4 roky nikdo nevrátí mi zpátky, ale proti věčnosti jsou docela krátký. Vždyť se mi tak drahá, že si počkat za to stálo.

láska přece nezná mezí. Prej si ten nejpředraženější tunelový komplex. Nedám na ty pomluvy, já jsem z tebe perplex. A prej, že si moc vlhká, zrezne v tobě každý drát. Kašlu na ty řeči, pro mě si vlhká akorát. Každý chlap na tebe čeká, co mu to v Praze stojí. Ale já na ně nežárným vím, že v srdci si jen mojí. Má blanko nejdražší, dražší než se mi zdá. Dnes se mi konečně otevřeš.

I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know.

Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou? Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj, jak zajde za onou v obzoru skalinou, nikdy. Nikdy. Kdo srdci takému útěch jaké dá? Bez konce láska je. Zklamá nať láskama.

Václav Hrabě, půlnoční mše v dešti. Noc celá v černém, prší na neony, mám splihlé vlasy, horkou mokrou tvář, svatozář Luceren velebně pluje kalužemi a noc se otvírá, jak panoptikum, kterým procházejí voskové podobizny lidských osudů. Portrét ženy nakreslený úhlem na stěnu jeskyně, vynález ohně, první člověk zabitý nevině, naivní revolucionář narozený mezi pastýři, básníci, vojevůdcové a šarlatáni, ohněskacíři. Bída a smutek hrdinů, o kterých neví historie, něžné Madony z předměstí Florencie, hlad civilizace, starý sen o svobodě, to všechno je možno uvidět v noci, když prší v kalné vodě. A ještě mnohem víc. V marastu a blátě vidím jít zástup lidí s Davidovou hvězdou na kabátě, komíny kremací zdvižené k nebi jak prsty ku přísaze. Byli to lidé, teď jsou jenom saze. Rasa a tanky a čest a sláva. Zem se chvěje jak plačící žena, co za vlakem mává. Červená lidská krev vsakuje do hlíny. Zkus poznat, kdo je vrah a kdo je nevinný. Mrtví romantici zmrzlí v zákopech něžným chraptivým hlasem zpívají nejlepší dílo Ludvíka Beethovena. Byli to lidé, teď jsou jenom jména. Guláš, akvér a řády, ono to láká. Ale Beethoven, pánové, co je to za vojáka? Červená lidská krev v kalužích hasne a hvězdy na nebi jsou cynicky krásné. Mnoho lidí se modlí a Bůh je neslyší a nepomůže světu. Jako totálně nasazený zahynul v rajchu při náletu. Hysterická Madonna žaluje nebi, že jí vzali syna. S přehnaným patosem spíná své krásné popálené ruce omotané špinavými fáči. Procházím nocí jako panoptikem déšť na mé tváři, podobá se pláči. Myslím na to, jak člověk poznal lásku, poprvé namaloval obraz ženy. Řvou sirény pobledlá Venuše vystupuje z pěny. Ty krásná ve verších, krásná v obrazárně. Buď ráda, nemusíš se bát, nemusíš čekat do noci dlouho a marně. Zda se ti vrátí, co ti z něj vrátí? Popel? Nebo šátek? Snubní prsten? Zrezivělý drátek z růže, kterou ti vystřelil, než odjel na frontu? Poslední dopis pro tebe, parte a moudré ujištění? Už ho nic nebolí, už ho nic nezeme, je noc. A je tak pozdě, že i déšť usíná, kde se otvírá poslední vitrina. Ohňostroj nad městem, vlaky, co se vrací, ženy zas mají muže, muži mají zas práci. Každý z nich ví, jak krvavá je cesta ke svobodě. Courám se v kalné vodě, v ruce mi bliká zvlhlá cigareta. Jsem smutný z toho panoptika a šťastný, že je to jen halda vzpomínek. Přestává pršet, hvězdy se kývají vláčným pohybem blondýnek. Pokoj pro jednoho. Nad renesančním náměstím se třepetá v bílých strunách babího léta hodina klekání, inzerátů a vzpomínek dávno zapomenutých. Z tuhých povlaků táhne tisícerá člověčina uspěchaných lásek a předtuch a horkých souchotinářských očí podzimu, který přijde. Do barvotiskového soumraku hotelové zahrady ctižádovstivě vykřikuje plešatý zpěvák, to všechno odnes čas. Znovu přepočítávám všechny uslintané pohledy, které dnes spočinuly na tvých nohách, jen proto, že jsi byla viděna, jak jdeš s vojákem do hotelu. Znovu vidím dvojsmyslný úsměv vrátného. Znovu pozoruji banální a přesto nádhernou bledou gondolu měsíce, která teď na chvíli uvízla v mělčině kalných střech. Jak krásná kompromitace romantismu.
Tvůj štíhlý stín na obrazovce večera se pěl ruce za mojí hlavou. Svlékáš se a tma na modrém koni výjíždí do města. Hltavě kouřím, abych o tobě nevěděl. Mám strach, abychom nebyli stejní jako všichni, kteří tu byli před námi. Mám strach z podzimu, který přijde dřív, než ty znova přijedeš. Mám strach, že se ztratíme jeden druhému v tomto hotelu skoro hodinovém, ale ty přicházíš a tvoje ramena se podobají mým prstům a bezprizorné něžnosti, které mne napadaly v nedospalých ránech, přestávají být výmyslem. Poslední hodiny léta vyzvánějí v záběji tvých vlasů. Z levého rohu oblohy začíná

Tóny zvoní, klekání, v tvých očích vycházejí hvězdy a květiny padají na zem mezi stíny na břeh jezera, kde roste rákosí a kmín, kde dřevaři pijou po skončení dřiny kořalku s jeřabin. A mně se chce tak spát ve vůni tvých vlasů, spát, na nic nemyslet, za zvuku tvého hlasu se občas probouzet jak kuchař v pohádkách, kde spí se stovky let a znovu usínat z hrstí tvých vlasů na čele a trochu žárlit na slunce, které ti po těle kreslí malé, nepochopitelné obrázky. Hledám tě v městě rozpáleném za poledne, městě stočeném do klubíčka noci, hledám tě v tomto městě rozkopaných ulic, prvních lásek, krásných podzimů a dlouhých kostelních věží, které se podobají tvým prstům. Hledám tě a je to beznadějné, legrační a naivní. Je přece tolik tramvají, kterých mě můžeš minout. Je tolik nároží, kde můžeš prokřehlá a doufající čekat na něco úplně jiného. Je tolik biografů, kde můžeš potichu plakat nad divným koncem krásného Itala. Je tolik ulic a slov, přes která na sebe nevidíme. Je tolik mužů, kteří tě mohou udělat daleko šťastnější, než by se to podařilo mně. Je tolik dobře znějících milostných veršů. Republika má tolik peněz v oběhu. Je tolik postelí, je tolik telefonních čísel, je tolik domů, kde můžeš být právě na návštěvě. Je tolik štěstí na doplňkové půjčky. Jo, máš pravdu, je to trochu sentimentální to, co tady říkám, ale co třeba slunce? To není pózer? Každý večer se jde utopit s ohromnou parádou a bengálem. Ráno zase vstává, jakoby nic. Čekám, až pianista skončí, abych mohl zahrát svůj chorus, nevím, co budu hrát. Je tolik dobře znějících milostných veršů. Republika má tolik peněz, v oběhu je tolik postelí. Ale já hraju a myslím si, že to není beznadějné, neboť skrze pot a kouř za sebou slyším buben, jak v nepravidelných příklepech vytlouká chválu věčného hledání. Václav Rau.

Nevejde přes město houpavým krokem pouťových husarů, tajně jako filmová hvězda stárne den. Neboj se, to není válka, to jenom tramvaj pod Klárovem přepadená záduchou a nemohoucností vykřikuje, že nikomu není 20 věčně. A ty spíš tiše jako rozmarín do potoka hozený za nevěrnou láskou. Ještě nám zbývá 5 cigaret a spousta milování. Na stole černý chléb, laciné vín. Tvoje pravá ruka pod mou hlavou a levicí objímáš mě. Za oknem nebe husárek malý v děravých botách. Jak je krásné aspoň občas se probouzet odpoledne. Potichu s nožem v zubech se kolem nás plíží stesk. To v rádiu za tvými zády se miluje divoce a smutně muž jménem Hulan s macatou basou. A ty spíš kolebána křikem lásky ještě bláznivější než je ta naš, než je ta naš. V tuto chvíli se zvedli jistě aspoň někteří seriózní, počestní, usedlí za každého režimu a každé

jako rozmarín do potoka hozený za nevěrnou láskou. Tvoje pravá ruka pod mou hlavou, levicí objímáš mě a já se dívám, jak kýčařský soumrak otrhává slunce po kousku jako lístky kopretiny. Má mě ráda, nemá mě ráda, má mě ráda. A ještě nám zbývá 5 cigaret.

Večer. Večer dole pode mnou zářila Praha. Bylo mi úzko z tolika světel, tak jsem se díval na oblohu, jestli nebude padat aspoň jediná hvězda pošetilá, zbytečná, plavá a nahá. Když tom jsem ze tmy uslyšel hrát blues na památku velkého sebevraha. Začal to klavír hluboko v basech, blouznilo v horečce zelené moře. A pak jsem zaslech trubku, jak chraptí hořce a choře. Krásná, absolutně nerozumná, nerentabilní hudba. Hudba bez naděje na honorář. Hudba jako teplý vítr nad tělem vojáka padlého ve zbytečné válce. Jako rosa, co mu padá na hlavu, zatímco světelkují v dálce velrybí oči přístavů. Spocené prsty začínají chorus o zakouřených sálech, o bílých prašných cestách, o letech heroinu a smutku, o letech hlavdu, vyhazovů a naděje, o dívce s Alabamy, o dětech z Litroku. Trubka hraje vysokým tónem, jiskří závěje vteřin, dnů a roků. Jiskří závěje vteřin, dnů a roků. Teď pauza, než začne basa. Taková chvíle, tak akorát na jeden tulipán naklánějící se ke mně. Nadechnutí trumpetisty a swingující rytmus otáčející se země. To dělá ta trubka a krev a pot. To dělá ta trubka a krev a pot. Zlaté trumpety v nebi nad Jerichem, to je blues. Pěroč do prachu cesty, přitisk se rozstříleným břichem. Kdo ví, v kterém to bylo roce? To je blues. To je blues. Snad se to dovíš v příští sloce. Několik můz na Střeleckém ostrově nabízí talent režisérům. Gruzínský koňak, chinin a idioti. Odporné sérum proti žití. Holky moje krásný s jedejma očima namalovaný rusovlasí. Takhle to za krk chytí a zmáčkne a strhne hlavu dozadu. Co já vám budu povídat, já se vás taky málo kdy prosím o radu a stejně byste mě neslyšeli, neboť zatímco baleťáci unilí a útlobocí mrkají na mě a zvou mě k svýmu stolu, z magnetofonu letí líbej, líbej, darling, dnešní noci. Líbej, líbej, darling, dnešní noci v 12 taktech rock'n'rollu. To není život, to není jazz. Život, to jsou pekařská auta v raní mlze a ruce odřený a unavený bez nároku na stávu a na foukané jich řečí. A jazz je doktor, který léčí smutek a strach a jiné řezné rány horkým železem, lihem a solí. To je ta trubka, která ve tmě zajíkavě vypráví. Bylo to v den, kdy v Arle sváželi z polí. Vincent van Gogh, pořezaný sluncem z kavárny, vyběh celý krvavý a zastavil se na malou chvíli. Počítal, kolik mu zbývá přátel a kolik ještě let. Významné úspěvy vidíte, je potrhlý šílí. Ta chvíle stačila, zhoupnul se svět. Zhoupnul se svět. Vždycky to bude taková malá chvíle, tak akorát na jeden tulipán. Takový solo ve třískaný hospodě o čtvrtý kránu. Solo pro život obehraný ze všech stran. Vždycky to bude taková chvíle za poslední šesták. Za poslední šesták na jeden tulipán. Smutný gladiátor šel po Něvském a naposledy ho urazil měšťák. Všichni přátelé měli v tu chvíli něco na práci. Bylo to v dubnu. Po nábřeží se točil vítr jako štěstí. S nelidskou upřímností koktali svoji soustrasu brešené dlažební kostky. V ten den šel naposledy po bulváru v dešti Vladimír Majakovský.
večer, dole pode mnou zářila Praha. Bylo mi úzko z tolika světel, tak jsem se díval na oblohu, jestli nebude padat aspoň jediná hvězda, pošetilá, zbytečná, plavá a ná. Když Tom

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly.

stručně zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Po dětství a dospívání bratrů Dallisových jsem se zaměřil na jejich vzestup. Ellen budoval svou kariéru špiona, zatímco John Foster rostl jako právník. Po vzestupu německého nacismu hráli bratři Dallisové významnou roli v podpoře Adolfa Hitlera. Po válce byla rozpuštěná OSS a vznikla CIA. John Foster se stal ministrem zahraničí a Ellen ředitelem CIA. Společně vytvořili tandem pro svržení režimů v Iránu a Guatemala. United Fruit byla korporací, která byla ve středu zájmů.

Jacobo Arbenz Guzmán. Pozemková reforma. Arévalův mandát skončil 15. března 1951. Za přihlížení tisíců lidí předal prezidentskou šerpu svému zvolenému nástupci Jacobo Arbenzu Guzmánovi. Jednalo se o první pokojné předání moci v historii Guatemaly. Arévalo ovšem neměl slavnostní náladu. Ve svém projevu na rozloučenou litoval, že nemohl pro svůj lid udělat více. Banánoví magnáti, Rooseveltovi spoluobčané, se vzbouřili proti troufalosti středoamerického prezidenta, který dal svým spoluobčanům právní rovnost se ctihodnými rodinami vývozců. Tehdy učitel, vynalézavý a romantický, z pozice prezidenta své země zjistil, jak pomíjivé, křehké a kluzké jsou zářivé mezinárodní doktríny demokracie a svobody. Tehdy jsem s nejhlubší sklíčeností a bolestí pocítil s následným rozhořčením tlak oné anonymní síly, která bez zákonů a morálky vládne mezinárodním vztahům a vztahům mezi lidmi. Nastupující prezident tento tlak pociťoval ještě intenzivněji. Guzmán byl 37-letý plukovník, který se podílel na vedení povstání proti Ubikovi v roce 1944. Ovšem v žádném případě nebyl typickým důstojníkem guatemalské armády. Jeho otec byl lékárník, který emigroval ze Švýcarska a spáchal sebevraždu, když byl Jacobo ještě chlapec. Tím skončila jeho naděje, že se stane vědcem nebo inženýrem. Ale jeden přítel ze švýcarské komunity mu zařídil místo na vojenské akademii. Tam dosáhl skvělých studijních výsledků a vynikal v boxu a pólu. Byl také nápadně pohledný, modrooký a světlovlasý, ale s latinským profilem. Na středoamerických atletických závodech se seznámil s mladou salvadořankou Mariou Kristínou Villanovou, která byla navzdory jejímu původu z vyšších vrstev vášnivou stoupenkyní levice. Po jejich svatbě ho povzbuzovala k rozvoji sociálního cítění a politických ambicí. Obojí projevil ve svém inauguračním projevu, ve kterém stanovil tři základní cíle svého prezidentství. Přeměnit naši zemi ze závislého národa s polokoloniální ekonomikou v ekonomicky nezávislou zemi. Přeměnit Guatemalu ze země svázané především feudální ekonomikou v moderní kapitalistický stát. A provést tuto transformaci způsobem, který zvýší životní úroveň velké masy našeho lidu na nejvyšší úroveň. Byl to skutku rozsáhlý program. Jakmile jej prezident Guzmán začal prosazovat, dostal se do sporu se všemi třemi americkými společnostmi, které ovládaly guatemalskou ekonomiku. Nejprve oznámil plány na vybudování veřejného elektrického systému, který by narušil vysoce lukrativní monopol společnosti Electric Bond and Share. Pak se zaměřil na společnost International Railways of Central America, která vlastnila téměř všechny železniční tratě v zemi, včetně jediného spojení mezi hlavním městem a atlantickým přístavem Puerto Barrios, jehož většinu také vlastnila. Guzmán navrhl vybudovat nový hlubokomořský přístav, otevřený pro všechny, s dálničním spojením s hlavním městem. Potom se postavil krutě nevyváženému systému vlastnictví půdy, který byl příčinou chudoby v Guatemale. Dosáhl přijetí přelomového zákona, který ohrozil samotnou společnost United Fruit. Zákon o agrární reformě, který Národní shromáždění schválilo 17. června 1952, byl vrcholným dílem guatemalské demokratické revoluce. Podle jeho ustanovení mohla vláda zabavit a předozdělit veškerou neobdělávanou půdu na pozemcích větších než 672 akrů a odškodnit vlastníky podle přiznané daňové hodnoty půdy. To byl tvrdý oříšek pro United Fruit, která vlastnila více než 550 tisíc akrů, tedy asi pětinu orné půdy v zemi, ale obdělávala z ní méně než 15%. Společnost tvrdila, že tyto rozsáhlé úrodné pozemky potřebovala pro budoucí nepředvídané události. Občanům země,
kde statisíce lidí hladověly právě kvůli nedostatku půdy, to připadalo hrubě nespravedlivé, což také bylo. Tři vzájemně propojené společnosti, kterých se Guzmánovy reformy dotkly nejvíce, ovládaly Guatemalu po celá desetiletí. Společnost United Fruit byla zdaleka největším vlastníkem půdy v zemi a největším soukromým zaměstnavatelem. Vlastnila 46% akcií společnosti International Railways of Central America, čímž si zajistila nákladní dopravu a přístup do Puerto Barrios za velmi výhodné ceny. Společnost Electric Bond and Share dodávala energii pro železnice a banánové plantáže. Dohromady tyto tři společnosti investovaly v Guatemale více než 100 milionů dolarů. Guzmán je podrobil řadě nových nařízení a mnozí z jejich vedoucích pracovníků a akcionářů ho začali nenávidět. Stejně tak newyorský právník John Foster Dulles, který všechny tři korporace zastupoval. Počátkem roku 1953 zabavila guatemalská vláda 234 tisíc neobdělávaných akrů z 295 tisíců akrů plantáží společnosti United Fruit v Tikisate. Nabídla náhradu ve výši 1,185 milionů dolarů. To byla hodnota, kterou společnost přiznala pro daňové účely. Tedy, abychom rozuměli, Guatemala znárodnila pouze tu půdu, kterou United Fruit nevyužívala. Tato půda jen ležela ladem a byla neobdělávaná. Navíc za tuto neobdělávanou půdu nabídla Guatemala adekvátní částku jako náhradu. Naprosto férové podmínky, žádné komunistické znárodnění, jak by jistě zněla americká propaganda. Vedení společnosti United Fruit ovšem tuto nabídku odmítlo s tím, že nikdo nebral vážně ocenění, které si ale sama korporace stanovila. Ta požadovala 19 milionů dolarů. To je také vtipné, protože to nádherně ukázalo podvod na daních této korporace. Když United Fruit musela platit daně v Guatemale, podhodnotila svou půdu na 1,1 milionů dolarů. Čím menší částka, tím menší daně. Ovšem, když byla postavená před otázku prodeje půdy, teprve tehdy vyčíslila její skutečnou hodnotu na 19 milionů dolarů. Kdyby tuto částku uvedli původně, museli by také platit 19x vyšší daně. Takhle nejen, že vlastnili pětinu orné půdy v Guatemale, ale ještě ji 19x podhodnotili, aby platili 19x menší daně. Tak toto korporace dělají. Samozřejmě veškeré zisky se stahují ze země na účty zahraničních korporací, což typicky vidíme u nás ve formě stovek miliard na dividendách každý rok.

mistr propagandy Edward Bernays znovu tahá za nitky. Většina Guatemalců považovala přerozdělení půdy za vítaný krok v zemi, kde začínala kvést demokracie. Z Washingtonu to ale vypadalo úplně jinak. Mnoho starých přátel United Fruit nastoupilo v této době do vlivných funkcí v Eisenhowerově administrativě. Považovali tyto zákony nejen za nezákonné a pobuřující, ale také za důkaz komunistického vlivu. Protože Guatemala byla tradičním lídrem ve Střední Americe, obávali se také, že jakékoliv reformy, které by tam uspěly, by se rychle rozšířily do dalších zemí. V jejich myslích se obrana United Fruit a porážka středoamerického komunismu spojily v jediný cíl. Toho mohli dosáhnout pouze svržením Guzmána. United Fruit získala v Guatemale mýtický status pod vedením Sema Zemureje, vizionáře a banánového krále, který v roce 1911 zorganizoval svržení honduraského prezidenta Miguela Dávily a stal se jednou z nejmocnějších osobností Střední Ameriky. O tom jsem podrobně hovořil ve druhém díle mého pořadu Začátek Amerikorporace. Když se Guatemala v roce 1944 stala demokratickou zemí, Zemurej vycítil, že reformní vláda této země způsobí United Fruit potíže. V sázce byla vysoká částka a on si chtěl být jistý, že americké veřejné mínění stálo na jeho straně. Rozhodl se najmout externího odborníka na vztahy s veřejností. Stal se jím Edward Bernays, synovec Sigmunda Freuda. Edward Bernays je otcem moderní propagandy, který položil její základy v první světové válce. Tady pracoval po boku týmu prezidenta Woodrowa Wilsona. Rád se označoval za otce public relations a nenašel se nikdo, kdo s ním nesouhlasil. Jeho specializací bylo to, co nazýval vědomou a inteligentní manipulací s organizovanými zvyky a názory mas. Podrobně jsem o něm hovořil v prvním díle mého pořadu Média a propaganda. Neexistoval nikdo lepší pro takovou práci. Bernays navrhl Zemurejovi, aby společnost United Fruit zahájila kampaň, která by očernila obraz guatemalské vlády. To by jí podle něj mohlo rozhodujícím způsobem oslabit a možná spustit události, které by vyvolaly její pád. Ještě nikdy předtím nevedla americká korporace přímo na území Spojených států propagandistickou kampaň, jejímž cílem by bylo podkopat prezidenta cizí země. Zemurej se proto zdráhal, aby byla United Fruit první. Pak mu na jaře 1951 Bernays poslal zprávu se znepokojivými událostmi. Reformistický vůdce vzdáleného Íránu Mohammad Mosadek právě provedl nemyslitelnou věc a znárodnil anglo-íránskou ropnou společnost. Guatemala by mohla následovat jeho příkladu, napsal Bernays ve své zprávě. To bylo všechno, co Zemurej potřeboval slyšet. Pověřil Berníse zahájením kampaně a výsledky se brzy začaly projevovat. Nejprve vyšla série článků v New York Times, které líčily Guatemalu jako oběť rudých. Objevily se, když Bernays navštívil vydavatele Timesu Artura Salzbergera. Následovaly reportáže v předních časopisech, z nichž většina byla psaná s Bernýsovými užitečnými radami. Pak začal Bernays organizovat tiskové zájezdy do Guatemaly. Ty přinesly zářivé depeše o společnosti United Fruit a děsivé o vzniku marxistické diktatury v Guatemale.

Guatemala, rudé strašidlo. Do kampaně špinění Guatemaly se připojili i významní členové amerického kongresu. Nejvýrazněji se mezi nimi projevil senátor z Massachusetts se známým jménem Henry Cabot Lodge, potomek dvou rodin, kterým United Fruit pomohla zbohatnout. Jeho dědeček půl století před ním přednesl ve stejném kongresu projev, díky kterému pomohl zajistit americkou kontrolu nad Kubou a Filipínami. Lodge teď přednesl štvavé projevy, ve kterých guatemalské vůdce líčil jako kryptokomunisty. Předseda většiny ve sněmovně reprezentantů John McCormack pravidelně vystupoval s mrazivými varováními, že guatemalští demokratičtí vůdci se stali podřízenými kremelskému plánu na ovládnutí světa a měnili svou zemi v sovětské předmostí. McCormack pocházel také z Massachusetts, kde společnost United Fruit po generace udržovala prosperitu. Tato rétorika dosáhla nového vrcholu po přijetí zákona o agrární reformě. Mocní úředníci ve Washingtonu, kteří byli produktem mezinárodního obchodního světa a naprosto neznali realitu guatemalského života, považovali myšlenku přerozdělování půdy za marxistickou. Guatemalská komunistická strana byla ve skutečnosti skromnou záležitostí. I v době svého největšího rozkvětu měla jen několik stovek aktivních členů, žádnou masovou základnu a žádnou podporu na ministerstvu zahraničí nebo v armádě. V 61 členém národním shromáždění neměli komunisté nikdy více než 4 křesla. V Guzmánově vládě nezasedal nikdo, ačkoliv mezi jeho nejbližší poradce patřili 2 mladí nadaní komunisté. Jeden z nich byl vůdcem odborové federace a druhý charismatický rolnický organizátor. Guzmán byl levicově orientovaný a zaujatý marxistickými myšlenkami. Často dráždil Ameriku symbolickými gesty. Například tím, že dovolil oficiálním novinám obvinit americké jednotky, že v Koreji používali bakteriální zbraň. Nebo že dovolil Národnímu shromáždění držet minutu ticha, když v roce 1953 zemřel Stalin. Možná tyto incidenty považoval za banální. Úředníci ve Washingtonu se jich ale chopili jako důkazu, že se stal nepřítelem. Jestliže první chybou Američanů při hodnocení Guzmána bylo přesvědčení, že vedl Guatemalu ke komunismu, druhou chybou byl předpoklad, že tak činil v rámci hlavního plánu vypracovaného v Moskvě. Zejména ministr zahraničí Dulles neměl nejmenší pochybnosti o tom, že Sovětský svaz aktivně pracoval na utváření událostí v Guatemale. Jenže pravda nemohla být vzdálenější skutečnosti. Sověti neměli s Guatemalou žádné vojenské, hospodářské a dokonce ani diplomatické vztahy. Žádná delegace Guatemalců nikdy nenavštívila Moskvu. Nikdy se neobjevil žádný důkaz, který by toto hluboké americké přesvědčení potvrdil. Ani v rozsáhlém archivu spisů, které CIA získala po převratu, ani v žádném jiném dokumentu nebo svědectví, které se od té doby objevilo, není žádný náznak toho, že by se sovětští představitelé v 50. letech o Guatemalu alespoň trochu zajímali. John Foster Dulles to nemohl tušit. Byl fanaticky přesvědčený, že Sověti stáli za každou výzvou americké moci ve světě. Stejně jako zbytek Eisenhowerovy administrativy. Guatemala byla obklopená souhvězdím nepřátelských tyranů, kteří vycházeli vstříc americké moci. Byl to základ budování sítí v Latinské Americe, které jsem popisoval v pořadu Semena zkázy. Anastázio Somoza v Nicaraguji, Rafael Trujillo v Dominikánské republice, Fulgencio Batista na Kubě, François Duvalier na Haiti a Marcos Pérez Jiménez ve Venezuele. Navzdory této nerovnováze považovali bratři Dullesové Guzmána za vážnou hrozbu pro Ameriku.

3. prosince 1953 CIA schválila počáteční částku $3 miliony na zahájení akce. Měla začít propagandistickou kampaní, pokračovat vlnou destabilizujícího násilí a vyvrcholit útokem zinscenovaným tak, aby vypadal jako domácí povstání. Tato operace by však byla mnohem rozsáhlejší než ta v Íránu. Šéf CIA Allen Dulles měl v úmyslu najít vhodného opozičního vůdce mezi guatemalskými exulanty, vybavit ho milicí, která by se mohla tvářit jako plnohodnotná povstalecká armáda a najmout americké piloty, kteří by bombardovali Guatemalu. Když bude v zemi panovat chaos, měl v úmyslu nechat amerického velvyslance sdělit vojenským velitelům, že mír se vrátí pouze v případě, že svrhnou Guzmána. Velvyslancem, kterého ministr zahraničí Dulles vybral pro tuto práci, byl John Purifoy, absolvent West Pointu v Jižní Kalifornii, který neuspěl u zkoušek do zahraniční služby a v touze pracovat ve státní správě přijal místo výtaháře v Kapitolu. Snadno si našel přátele a s pomocí známostí z rodného státu získal místo na ministerstvu zahraničí. V roce 1950 se stal velvyslancem v Řecku, kde se projevil jako rázná osobnost. Byl nejšťastnější, když řídil rychlá auta nebo odsuzoval levičáky. Jeho vášeň proti levičákům přitáhla Dallesovu pozornost a na konci roku 1953 byl jmenovaný novým americkým velvyslancem v Guatemale. Večer 16. prosince se Purifoy poprvé a jedinkrát setkal s Guzmánem. Setkání trvalo 6 hodin během prodloužené večeře v Guzmánově oficiální rezidenci. Když Guzmán začal hovořit o zneužívání společnosti United Fruit, Purifoy ho přerušil a řekl, že skutečným problémem v Guatemale je vliv komoušů. Druhý den poslal Dallesovi strohé hodnocení muže, na kterého se zaměřili. Pokud to není komunista, tak to určitě zvládne, dokud se nějaký neobjeví. Normální přístupy v Guatemale fungovat nebudou. Svíčka pomalu a jistě dohořívá a je jen otázkou času, kdy budou velké americké zájmy zcela vytlačené, dodal Purifoy zlověstně. Právě tato slova chtěl Dulles slyšet. Přinesl telegram Eisenhowerovi, který ho vážně přečetl. Než jí dočetl, rozhodl se podle vlastního vyjádření dát operaci úspěch konečný souhlas. Eisenhowerův příkaz odstartoval druhé spiknutí CIA proti cizí vládě. Bylo vedené autonomně v rámci CIA. To znamenalo, že její koordinátor, plukovník Albert Henny, mohl podávat zprávy přímo Allenu Dullesovi. Agent CIA Albert Henny byl chicagským podnikatelem, který vedl pobočku CIA v Soulu a řídil polovojenské výpady do Severní Koreje. Henny zřídil tajné velitelství na vojenském letišti v Opaluka na Floridě na okraji Miami, překladiště zbraní na Friendsfield v zóně panamského průplavu a síť odlehlých letištních ploch v Hondurasu a Nikaragui. Tam vládli diktátoři, kteří si horlivě přáli Guzmánovo svržení. Tracy Burns řídil klíčový psychologický aspekt akce. Jeho hlavními propagandisty měli být David Attlee Phillips, pověřený vytvořením falešné rozhlasové stanice Hlas osvobození, která by vysílala dezinformace do Guatemaly, a budoucí zloděj z Watergate Howard Hunt, který vyráběl karikatury, plakáty, letáky a novinové články pro použití v Guatemale a zbytku Latinské Ameriky. Šéf CIA Allen Dulles to všechno považoval za skvělé. Ale plukovník J.C. King, vedoucí operací na západní polokouli pro ředitelství plánů CIA, se ozval s nesouhlasem. King neměl pro vlastence jako Guzmán žádné pochopení, ale obával se dlouhodobého dopadu Hennyho ambiciozního plánu. King protestoval. Vyvolá to občanskou válku uprostřed Střední Ameriky. Allen Dulles reagoval pozváním Kinga i Hennyho do svého sídla Highlands v Georgetownu. U koktejlu jim sdělil, že už neměli důvod se hádat. Prezident Roosevelt a ministr zahraničí a jeho bratr v jedné osobě nařídili, aby byl Guzmán svržený. Úkolem CIA bylo tento rozkaz splnit. Jdi do toho, chlapče, řekl Allen a poplácal Hennyho po širokých ramenou. Máš zelenou. Operace

úspěch byla nyní ve Washingtonu plně schválená a plně financovaná. Konečná částka byla 4,5 milionu dolarů, což bylo více než kdy CIA na tajnou operaci vynaložila. Chyběl jí pouze jeden podstatný prvek. Gvatemalec, který by hrál roli vůdce povstalců. Po několika falešných pokusech se CIA rozhodla pro bývalého armádního důstojníka Carlose Castilla Armáze, který vedl neúspěšné povstání v roce 1950 a stal se známou postavou v guatemalských exilových kruzích. Agenti ho našli v Hondurasu, odletěli s ním do Opaluky, řekli mu, že spolupracovali s United Fruit na projektu proti Guzmánovi a navrhli mu, aby se stal jeho předpokládaným vůdcem. Okamžitě souhlasil. Na jaře 1954 Carlos Castillo Armas čekal v Hondurasu, zatímco CIA najímala stíhačky, rekvírovala letadla, připravovala základny a zajišťovala spolupráci honduraských a nikaragvajských úředníků. Na pobočce CIA ve čtvrtém patře amerického velvyslanectví v Guatemala City panoval čilý ruch. Stejně tak na operační letecké základně v Opaluce na Floridě.

duchovní žoldáci. Převrat ve jménu víry. Jeden z agentů přidělených k operaci Úspěch, zmíněný Howard Hunt, který se později proslavil svou rolí při vloupání do Watergate, přišel s dalším nápadem. Využít římskokatolického duchovenstva k tomu, aby Guatemalce poštval proti Guzmánovi. Katoličtí kněží a biskupové v Guatemale, stejně jako v jiných jihoamerických zemích, byli úzce spojení s vládnoucí třídou a nesnášeli reformátory, jako byl Guzmán. Hunt navštívil nejmocnějšího katolického preláta v Americe, newyorského kardinála Francise Spelmana, a požádal ho, zda by mohl své guatemalské kolegy zapojit do přípravy převratu. Spelman ho ujistil, že to nebude žádný problém. Vzpomínáte si na můj pořad Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA? Tam jsem hovořil o praní peněz z drog, které uváděla do chodu CIA v rámci tzv. Černých fondů. Velká část obchodů mezi CIA a Vatikánem se začala odehrávat na každoročních setkáních maltézských rytířů v Římě a New Yorku. Těmto jednáním předsedal kardinál Francis Spelman, který jménem papeže schvaloval budoucí strategie v Evropě. Spelman také v roce 1948 organizoval masové výzvy americkým Italům, aby volili proti komunistům ve své staré vlasti. Možná si také pamatujete na můj pořad Smrtící Vatikán. Tady jsem líčil velmi sofistikovaný systém tajných číslovaných účtů v rámci Vatikánské banky. Přes tyto tajné účty prošly stovky miliard lir. Architektem tohoto systému byl monsignor Donato de Bonis. Tyto účty byly vedené na jména bankéřů, podnikatelů, developerů nebo významných politiků. Aby de Bonis udržel na uzdě jakýkoliv stín podezření, zaregistroval mnoho vkladů u nadace kardinála Francise Spelmana. Tajemné nadaci, o které se vědělo jen málo. Volba názvu ale nebyla náhodná. Jednalo se o odkaz na našeho Francise Spelmana, obávaného kardinála v New Yorku. Ten v poválečném období disponoval penězi, které, podle některých historiků, mohli nacisté ukrást židům. Později mu dědic de Bonis vzdal hold registrací peněz z Vatikánské banky do jeho Spelmanovy nadace. Kardinál Francis Spelman měl hluboké kontakty v celé Latinské Americe. Mezi jeho přátele patřili tři diktátoři – Batista, Trujillo a Somoza, kteří Guzmána nesnášeli. Francis Spelman se s ochotou zapojil i do operace v Guatemale. Brzy agenti CIA psali scénáře nebo letáky pro guatemalské duchovní a tyto informace se rozesílaly v pastýřských listech po celé zemi a v rozhlasovém vysílání. Nejdůležitější z těchto pastýřských listů byl ten, který se četl ve všech katolických kostelech v Guatemale 9. dubna. Bylo to mistrovské dílo propagandy, prošpikované slovníkem víry, strachu a vlastenectví. Varoval věřící, že démonická síla zvaná komunismus se snažila zničit jejich vlast a vyzýval je, aby jako jeden muž povstali proti tomuto nepříteli Boha a vlasti. Tato brožurka, která byla následujícího rána přetištěná v guatemalských novinách, měla hluboký dopad. Běžní lidé, kteří do té doby Guzmána obdivovali, se poprvé dozvěděli, že byl ve skutečnosti jejich nepřítelem. Nejdůležitější bylo, že varování přišlo od jejich pastorů, které mnozí považovali za skutečné posly boží. Na kolektivní psychiku Guatemaly to mělo hluboký transformační účinek. Agenti CIA v Opaluce nařídili svému guatemalskému týmu, aby používal propagandu založenou na náboženství ve velkém měřítku.

Operace Úspěch. Druhá fáze přípravy. Zatímco CIA usilovně připravovala půdu pro převrat Guatemale, ministr zahraničí Dulles zintenzivnil svou diplomatickou kampaň. V březnu 1954 odcestoval do venezuelského Caracasu na zasedání Organizace amerických států. Někteří ministři zahraničí přijeli do Caracasu s nadějí, že budou jednat o hospodářském rozvoji, ale Dulles trval na tom, že jejich hlavním zájmem musel být komunismus. Předložil rezoluci, ve které prohlásil, že pokud by se některá země na západní polokouli dostala pod kontrolu mezinárodního komunistického hnutí, byl by kterýkoliv jiný stát na polokouli oprávněný přijmout příslušná opatření. Zástupce Guatemaly, ministr zahraničí Guillermo Torriello, označil tuto rezoluci za pouhou záminku k zásahu do našich vnitřních záležitostí. Torriello prohlásil: Plán národního osvobození, který moje vláda důsledně provádí, se nutně dotýká výsad zahraničních podniků, které brání pokroku a hospodářskému rozvoji země. Chtěli najít pohotový způsob, jak udržet hospodářskou závislost amerických republik a potlačit oprávněné touhy jejich národů. Za komunismus označili každý projev vlastenectví nebo hospodářské nezávislosti, každou touhu po společenském pokroku, každou intelektuální zvídavost a každý zájem o liberální a pokrokové reformy. S tímto názorem sympatizovalo více než několik delegátů, ale John Foster Dulles byl odhodlaný dosáhnout schválení své rezoluce. Zůstal v Caracasu 2 týdny a absolvoval dlouhá jednání, během kterých odrazil nejméně 50 pozměňovacích návrhů. Nakonec se mu to nevyhnutelně podařilo. 16 zemí podpořilo Caracaskou deklaraci. Pouze Guatemala byla proti a Mexiko a Argentína se zdrželi hlasování. Tento výsledek byl pro Ameriku velkým úspěchem a Guzmánem hluboce otřásl. Bratři Dullesové souhlasili s tím, že na něj budou vyvíjet intenzivnější nátlak, dokud nenastane správný čas na jeho sesazení. Než tak mohli učinit, udělal Guzmán nečekaný přešlap, který je potěšil. Až do roku 1944, kdy se Guatemala obrátila k demokracii, byli hlavním dodavatelem zbraní Američané. Po příchodu Guzmána přestali Američané zbraně posílat. Tlačili také na Dánsko, Mexiko, Kubu, Argentínu a Švýcarsko, aby od zbrojních obchodů s Guatemalou odstoupili. Když CIA začala vyzbrojovat guatemalské exulanty, Guzmán byl znepokojený špatným stavem své obrany. Naléhavě hledal zemi, která by mu prodala zbraně, a nakonec ji našel. 15. května 1954 zakotvila v Puerto Barrios nákladní loď Alvhelm a dělníci začali vykládat bedny s nápisem Optické a laboratorní vybavení. Uvnitř byly zbraně a munice z Československa. Českoslovenští výrobci zbraní požadovali platbu v hotovosti, ale většina dodaných zbraní se ukázala jako zastaralá, nepraktická nebo nefunkční. Přesto nemohli prodat zbraně Guatemale bez souhlasu Moskvy. Symbolika zásilky Alvhelm byla ohromující. V Guatemale přistálo plavidlo naložené zbraněmi sovětského bloku. Pro Američany to bylo jako atomová bomba umístěná na jejich zadním dvorku. Ministr zahraničí Dulles prohlásil, že šlo o důkaz komunistické infiltrace. Od té chvíle bylo pro kohokoliv ve Washingtonu téměř nemožné Guzmána bránit. Někteří by se o to možná pokusili, kdyby věděli, co mají ministerstvo zahraničí a CIA v úmyslu. Převrat v Guatemale byl stejně jako ten v Íránu koncipovaný ve velkém utajení. Nikdo mimo hrstku mužů o plánu nevěděl, takže nikdo nemohl nic namítat, varovat ani protestovat. Tato přitažlivost tajných operací změn režimů bratrům Dullesovým neunikla. Veřejně i soukromně se sice objevily určité pochybnosti o politice vlády vůči Guatemale, ale ty byly snadno rozptýlené.
Jedna z nich se objevila na stránkách New York Times, kde reportér Sidney Grassen napsal několik článků, ve kterých naznačoval, že Guatemalci se semkli kolem své vlády a že je nezastihl komunismus, ale vášnivé vlastenectví. To nebylo to, co si United Fruit a Eisenhowerova administrativa přáli, aby Američané slyšeli. Alan Dulles uspořádal večeři se svým přítelem Juliusem Adlerem, obchodním ředitelem Timesu, a postěžoval si. Adler předal stížnost vydavateli Timesu Adleru Salzbergerovi. Před nějakou dobou jsem líčil, že Salzbergera navštívil i mistr propagandy Edward Bernays, který byl pro tuto kampaň najatý. Za pár dní Grassna jeho šéf z Guatemaly odvolal. Alan Dulles musel řešit problém i na své pobočce CIA v Guatemale. Šéfovi stanice Birgi O'Neillovi se myšlenka převratu nelíbila. Stejně jako jeho protějšek v Teheránu před rokem Roger Gorem varoval, že by to z dlouhodobého hlediska nedopadlo dobře. Dulles reagoval tím, že O'Neilla přeložil ze země. Zatímco Alan Dulles odstraňoval tyto potenciální překážky, jeho bratr čelil nesouhlasu několika úředníků ministerstva zahraničí. Jeden z nich, Louis Hole, člen plánovacího štábu, rozeslal dlouhé memorandum. V něm tvrdil, že Guatemala zoufale potřebovala sociální reformu, že její vláda byla vlastenecká, ale nikoli prokomunistická, a že celou krizi zavinila společnost United Fruit. Jiný úředník, náměstek státního tajemníka Robert Murphy, se o operaci Úspěch dozvěděl náhodou. Poslal Dallesovi rozlobený dopis, ve kterém mu sdělil, že tento nápad byl špatný a pravděpodobně by byl dlouhodobě velmi drahý. Murphy například napsal: uchýlit se k tomuto kroku je důkazem bankrotu naší politiky vůči této zemi. Ministr zahraničí Dulles se už dávno rozhodl svrhnout Guzmána a neobtěžoval se odpovídat nespokojencům ve svých řadách. Zprávy o jejich protestech ale pronikly do vyšších pater ministerstva zahraničí. Velvyslanec Perifoy byl natolik znepokojen, že se zeptal svých nadřízených, zda došlo ke změně plánu. Raymond Leddy, politický ředitel ministerstva zahraničí pro Střední Ameriku, ho ve zpětném telegramu ujistil, že operace Úspěch stále probíhala. Leddy napsal: jsme na cestě k vyřešení tohoto problému. Existuje 100% odhodlání zhora dolů se tohoto smraďocha zbavit a nepřestat, dokud se tak nestane.

Operace Úspěch, třetí ostrá fáze. Hennyho operace už byla v plném proudu. Zverboval malou armádu téměř 500 guatemalských exulantů, amerických vojáků štěstěny a různých středoamerických žoldáků a poslal je do táborů v Nikaragui, Hondurasu a na Floridu, kde jim poskytl základní výcvik. Jeho tajná rozhlasová stanice Hlas osvobození, která ve skutečnosti sídlila v Opaluce, vysílala proud falešných zpráv o lidových nepokojích a vojenských povstáních. Tuto stanici vedl agent David Atlee Phillips, který se za 20 let stal spoluředitelem pracovní skupiny CIA pro Chile proti prezidentu Allendemu. Nastal čas, aby agent CIA Albert Henny poslal do akce svého vybraného osvoboditele, plukovníka Carlose Castilla Armáze. Ráno 16. června 1954 se John Foster, Allen a další Eisenhowerovi nejvyšší poradci pro národní bezpečnost sešli s prezidentem na snídani v rodinné čtvrti Bílého domu. Allen hlásil, že v Guatemale bylo všechno připravené. Eisenhower se zeptal: jste si jistý, že se to podaří? Allen řekl, že ano. Chci, abyste byli všichni zatraceně dobří a abyste uspěli, řekl jim prezident. Jsem připravený podniknout všechny kroky, které budou nutné, aby se to podařilo. Když zavážete vlajku, zavážete ji, aby zvítězila.

Za dva dny to začalo. Krátce po rozbřesku, 18. června, svolal armád své muže, naložil je do džípů a nákladních aut a ve svém velitelském voze, starém otlučeném kombíku, je odvedl na sever. Honduraskou hranici překročili bez incidentů. Pak armád podle rozkazů vedl svou kolonu 9 kilometrů na guatemalské území. Tam zastavil. Tohle byla invaze. Guzmán uvedl armádu a policii do pohotovosti, ale na radu ministra zahraničí Torriella nevyslal do pohraniční oblasti vojáky. Torriello doufal, že se tuto záležitost podaří vyřešit diplomatickou cestou. Chtěl světu ukázat, že na guatemalském území se nacházejí vojska sponzorovaná ze zahraničí a nechtěl, aby tam byli nějací vládní vojáci, kteří by celou záležitost zamlžili. V polovině dopoledne Torriello sepsal naléhavou výzvu Radě bezpečnosti OSN. Žádal, aby se rada okamžitě sešla a odsoudila invazi do Guatemaly, která byla zahájená na popud některých zahraničních monopolů. Zatímco psal, Hlas osvobození vysílal bez dechu zprávy o údajném rychlém postupu armáze krajinou. Dvě letadla CIA bzučela nízko nad hlavními vojenskými kasárnami v Guatemala City. Střílela z kulometů a schodila tříštivou bombu, která vyvolala sérii hlasitých explozí. Velvyslanec Perifoy, jeden z mála lidí v zemi, kteří přesně věděli, co se dělo, je slyšel ve své kanceláři na velvyslanectví. Podíval se z okna, uviděl kouř stoupající z kasáren a bleskově poslal Dallisovi radostný telegram. Vypadá to, že je to tady, napsal. Nálety pokračovaly několik dní. Jedno letadlo rozstřílelo letiště v Guatemala City. Další nálety zasáhly palivové nádrže a vojenská stanoviště po celé zemi. Vedly k několika zraněním a škodám na majetku, ale jejich účel nebyl vojenský. Stejně jako falešné rozhlasové vysílání, měly za cíl vyvolat dojem, že probíhala válka. Jak moc nám takové falešné vysílání připomíná svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky? I za těmito projekty stála a stojí CIA, což jsem pokryl v mém pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. Pokaždé, když letadlo bombardovalo další město, byli Guatemalci nejistější, zmatenější, vystrašenější a ochotnější věřit tomu, co slyšeli v Hlasu osvobození. Piloti CIA schazovali také letáky. Na jednom například stálo: Bojujte za Boha, vlast, svobodu, práci, pravdu, spravedlnost. Bojujte proti komunistickému ateismu, komunistickému intervencionismu, komunistickému útlaku, komunistické chudobě, komunistickým lžím, komunistické policii. Ministr zahraničí Dallis dostával téměř každou hodinu zprávy o těchto událostech od svého bratra Elena a velvyslance Perifoye. Jeho pozice však vyžadovala, aby na veřejnosti vystupoval rozpačitě. Odpoledne 19. června vydalo ministerstvo zahraničí neupřímné prohlášení, že mělo zprávy o vážných povstáních a výbuchu násilí v Guatemale. Potom prohlásilo lež, která byla jádrem operace Úspěch. Ministerstvo nemá žádné důkazy, které by naznačovaly, že jde o něco jiného než o vzpouru Guatemalců proti vládě, uvedlo. Guzmán věděl, že to nebyla pravda. Uvědomil si, že za povstáním stála Amerika, což znamenalo, že ho nemohla porazit ozbrojenou silou. Toto poznání ho přimělo nejprve k pití a potom k rozhodnutí promluvit ke své zemi prostřednictvím rozhlasu. Ve svém projevu prohlásil, že arcizrádce armád vedl expediční síly United Fruit Company proti jeho vládě. Naším zločinem je, že jsme přijali agrární reformu, která se dotkla zájmů společnosti United Fruit Company. Naším zločinem je, že jsme chtěli mít vlastní cestu k Atlantiku, vlastní elektrickou energii a vlastní doky a přístavy. Naším zločinem je naše vlastenecká touha po pokroku, po získání ekonomické závislosti, která by odpovídala naší politické nezávislosti. Tvrzení, že vládu přebírají komunisté, je zcela nepravdivé.
žádný teror jsme nezavedli. To naopak guatemalští přátelé pana Fostra Dalise chtějí šířit teror mezi naším lidem a beztrestně útočí na ženy a děti z pirátských letadel. Ve dnech po tomto projevu se situace pro Guzmána začala zlepšovat. Armáda mu zůstala věrná a jeho popularita mezi běžnými Guatemalci byla nezlomná. Na zasedání Rady bezpečnosti v New Yorku předložila Francie rezoluci vyzývající k ukončení jakýchkoliv akcí, které by mohly způsobit krveprolití v Guatemale a nařizující všem zemím, aby se zdrželi poskytováním pomoci jakýmkoliv takovým akcím. Carlos Castillo Armas nedosáhl žádného vojenského pokroku. Nejdůležitější bylo, že nálety, které přivedly většinu obyvatel země téměř k panice, ustávaly. Jeden ze 4 letounů B-47 Thunderbolt, které CIA používala, byl vyřazený z provozu a druhý havaroval. Ze svého velitelského stanoviště v Opaluce zaslal Albert Henny 23. června naléhavý telegram Elenu Dalisovi. Stálo v něm, že operace Úspěch byla na pokraji zhroucení a bez větší letecké podpory pravděpodobně selže. Dalis se okamžitě vydal do oválné pracovny, aby požádal prezidenta Eisenhowera o povolení vyslat další 2 letadla. Eisenhower ochotně souhlasil. Později řekl jednomu ze svých pobočníků, generálu Andrew Kutpestrovi, že neviděl žádnou reálnou alternativu. Eisenhower řekl: pokud se kdykoliv vydáte cestou násilí nebo podpory násilí, pak se zavazujete, že to dotáhnete do konce a je příliš pozdě na to, abyste si to rozmysleli. Guzmán, který o tom samozřejmě nic nevěděl, pokračoval v diplomatické ofenzivě. Vyslal ministra zahraničí Torriella do New Yorku, kde vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby do Guatemaly okamžitě vyslala vyšetřovací tým. To bylo přesně to, čemu chtěli Američané zabránit. Novým americkým velvyslancem při OSN nebyl nikdo jiný než bývalý senátor Henry Cabot Lodge. Právě Lodge horečně pracoval v zákulisí. Nakonec Rada bezpečnosti OSN v klíčovém rozhodnutí 25. června odhlasovala, že nebude vyšetřovat, co se v Guatemale dělo. OSN, která údajně vznikla proto, aby hájila mír ve světě, se ve vleku Američanů rozhodla, že se pro tentokrát na mír vykašle. OSN byla tehdy stará jen 9 let a už flagrantně porušovala pilíř, který tvořil její podstatu. Neexistuje krásnější příklad toho, v čí zájmu tyto globální organizace pracují. Zatímco Lodge držel diplomatickou pevnost, Henny vyslal do akce svá 2 nová letadla. První kolo jeho náletů mělo psychologický efekt, ale nyní nabrali vážnější obrátky. 3 dny a noci letadla ostřelovala vojenské základny, rozstřílela palivové nádrže a schazovala zápalné bomby na muniční sklady. Piloti CIA bombardovali mimo jiné pevnost Matamoros, důležitou vojenskou základnu v hlavním městě. Tyto útoky vyvolaly poplach a přiměly stovky lidí k útěku z domovů. V den hlasování Rady bezpečnosti OSN poslal Torriello Dalisovi dlouhý telegram, ve kterém na poslední chvíli apeloval, což bylo dojemné až patetické. S politováním musím vaší excelenci informovat, že včera došlo k brutálnímu útoku bombami TNT na civilní obyvatelstvo a k ostřelování měst Gualán a Zacapa. Guatemala se naléhavě obrací na vaši excelenci, aby vám sdělila tuto bolestnou situaci a žádá, aby vaše osvícená vláda, která vždy respektovala lidská práva, jejíž je nositelkou, byla tak laskavá a zasáhla u Rady bezpečnosti OSN. Dalis toto odvolání ignoroval. Mohl si to dovolit, protože události se nyní vyvíjely v jeho prospěch. Nikdo zvenčí neodhalil velkou lest operace Úspěch. Většina Guatemalců věřila tomu, co jim říkal Hlas osvobození. Že Armas vedl krajinou povstaleckou armádu, že mnoho guatemalských vojáků povstalo, aby se k němu přidali, a že vláda byla bezmocná, aby tento žolt zastavila. Jak bombardování sílilo, Guzmán začal ztrácet kontrolu nad situací.
V jednu chvíli uvažoval o tom, že vyzve rolníky k ozbrojenému odporu, ale jeho vojenští velitelé o tom nechtěli ani slyšet. Došly mu možnosti. V neděli 27. června v poledne poslal Toriela na americké velvyslanectví, aby dohodl podmínky jeho kapitulace. Velvyslanec Perifoy, který se oblékl do letecké kombinézy a ohánil se pistolí, řekl Torielovi, že pokud se v Národním paláci udělá pořádek, možná se mu podaří přesvědčit povstalecké síly, aby ukončili svou kampaň. Za pár hodin pozval Perifoye k sobě domů náčelník generálního štábu armády, plukovník Carlos Enrique Díaz. Když Perifoy dorazil, byli tam také čtyři další vysocí guatemalští vojenští velitelé. Díaz si na úvod rozhořčeně postěžoval na to, co Američané v jeho zemi dělali. Perifoy mu podle vlastního vyjádření ostře odpověděl, že pokud ho pozval k sobě domů, aby vznesl obvinění proti své americké vládě, okamžitě odejde. To Guatemalcům připomnělo, kdo byl v silnější pozici. Neochotně souhlasili s tím, že se postaví Guzmánovi a budou požadovat jeho odstoupení. Ovšem rozhořčeně Perifoyovi sdělili, že v žádném případě nebudou vyjednávat s armázem ani ho nezapojí do nové vlády. V 16.00 si velitelé zavolali Guzmána. Sdělili mu, že se ustavili jako vojenská junta a že ho sesazují. Neměl jinou možnost, než souhlasit. Jeho přátelé mu slíbili dvě věci. Že s armázem nikdy nebudou jednat a že mu dovolí přednést vzkaz na rozloučenou přes rádio. Ve 20.15 Guzmán naposledy promluvil ke svému lidu. Dělníci, rolníci, vlastenci, přátelé, lidé Guatemaly. Guatemala prochází těžkou zkouškou. Už 15 dní probíhá krutá válka proti Guatemale. Za to, co se nám děje, je zodpovědná společnost United Fruit Company ve spolupráci s vládnoucími kruhy Spojených států. Nesklamal jsem svou víru v demokratické svobody, v nezávislost Guatemaly a ve všechno dobré, co je budoucností lidstva. Vždy jsem vám říkal, že budeme bojovat bez ohledu na cenu, ale cena by neměla zahrnovat zničení naší země a odeslání našeho bohatství do zahraničí. A k tomu by mohlo dojít, pokud neodstraníme záminku, kterou náš mocný nepřítel vyvolal. Vláda, odlišná od mé, ale vždy inspirovaná naší říjnovou revolucí, je lepší než 20 let fašistické krvavé tyranie pod vládou band, které do země přivedl Castillo Armas. Po skončení vysílání Guzmán opustil studio a odešel sám na mexické velvyslanectví, kde požádal o politický azyl, který mu udělili. Mikrofonu se ujal plukovník Díaz. Oficiálně převzal otěže moci a pak Guatemalcům slíbil. Boj proti žoldáckým okupantům nepoleví. Velvyslanci Perifoyovi se při poslechu přes vysílačku stáhla čelist. Když Díaz skončil, velvyslanec bouchl rukou do stolu. Dobře, odplivl si. Teď budu muset na toho sráče zatlačit. Vysílání také rozrušilo dva hlavní pracovníky CIA v Guatemala. Šéfa pobočky Johna Dohertyho a agenta Eno Hobbinga, kteří byli vyslaní z Washingtonu, aby dohlíželi na operaci Úspěch. Jakmile skončila, shodli se na tom, že jejich práce ještě nebyla hotová. Ještě téže noci se rozhodli Díaze sesadit a nahradit ho důstojníkem, kterého znali a kterému důvěřovali, plukovníkem Elfégiem Monzónem. Doherty a Hobbing přijeli k Monzónovi domů. Oznámili mu dobrou zprávu, že se stane prezidentem a naložili ho na zadní sedadlo. Společně pak všichni tři odjeli do Díazova sídla. Když dorazili na místo, byla půlnoc. Díaz, který byl u moci teprve několik hodin, se obával nejhoršího. Začal obhajovat Guzmánovy reformy, ale Hobbing ho předušil. Něco vám vysvětlím, řekl. Udělal jste velkou chybu, když jste převzal vládu. Díaz dlouho mlčel, zatímco vstřebával tuto zprávu. Pak Hobbing znovu promluvil. Plukovníku, vy prostě nevyhovujete požadavkům americké zahraniční politiky. Díaz namítl, ale já jsem mluvil s vaším velvyslancem. No, plukovníku, je diplomacie a pak realita.
Náš velvyslanec představuje diplomacii, já zastupuji realitu. A realita je taková, že vás nechceme. Díaz se prostě zeptal, můžu to slyšet od velvyslance? Byly 4 hodiny ráno, když podrážděný Perifoy dorazil do Díazova sídla. Měli napjatou schůzku. Díaz trval na tom, že neodstoupí bez záruky, že Guatemala nebude předaná Armázovi. Perifoy jí odmítl poskytnout. Nakonec se vyřídil ven. Za Úsvitu se vrátil na velvyslanectví a sepsal jaderný telegram Albertu Hennimu. Byli jsme podvedení, stálo v něm. Výbuch. Toho odpoledne na tajném letišti v Hondurasu usedl do kokpitu letounu B-47 pilot CIA Jerry Delarme. V doprovodu stíhací eskorty zamířil do Guatemala City. Tam schodil 2 bomby na přehlídkové prostranství hlavní vojenské základny a několik dalších na vládní rozhlasovou stanici. K plukovníku Díazovi se blížila americká realita. V úterý 29. června si v podvečer předvolal Perifoye. Ale jakmile spolu začali mluvit, byl odvolaný do postranní místnosti, aby se poradil s dalšími důstojníky. Za pár minut se vrátil a vedle něj stál plukovník Monzón. Můj kolega Díaz se rozhodl rezignovat, řekl Monzón. Nahrazuji ho. Monzón vytvořil 3člennou chuntu a o několik dní později odletěl do Salvadoru na jednání s armázem. Setkali se pod dohledem velvyslance Perifoye. Díky jeho vlivu dosáhli rychlé dohody. Během několika dní přijali 2 pomocní členové chunty, údajně povzbuzení platbami ve výši 100 000 dolarů za každého, diplomatické posty v zahraničí. Monzón je 5. července následoval do výslužby. Carlos Castillo Armas ho nahradil a prohlásil se guatemalským prezidentem. Krátce potom se ministr zahraničí Dulles obrátil k Američanům prostřednictvím rozhlasu a oznámil jim, že bylo dosaženo velkého vítězství nad komunismem. Dulles skutečně věřil, že Guzmán byl nástrojem komunistického imperialismu a ne tím, čím ve skutečnosti byl. Idealistickým reformním vlastencem, který Američanům nic zlého nepřál. Jeho svržením Američané zničili demokratický experiment, který byl pro Latinskou Ameriku velkým příslibem. Stejně jako o rok dříve v Íránu svrhli režim, který se hlásil k základním americkým ideálům, ale který se dopustil hříchu, když se snažil získat zpět kontrolu nad vlastními přírodními zdroji.

0: Závěr posvěcené převraty. Musíme si uvědomit, že americké převraty režimů schvalovali prezidenti, tajemníci vlády, poradci pro národní bezpečnost a ředitelé CIA, kteří k tomu byli zmocnění zákonem z roku 1947. Tímto zákonem byla CIA zřízená a byly jí svěřené úkoly související se zpravodajskými službami ovlivňujícími národní bezpečnost. Američtí představitelé prosazovali tyto převraty vědomně, záměrně, úmyslně a v přísném souladu s americkými zákony. Každý z těchto amerických převratů byl provedený proti vládě, která byla demokratická. A každý z nich nakonec vedl k nastolení represivní diktatury. Brzy po převratu v Guatemale vystoupil velvyslanec John Perifoy před kongresovým výborem ve Washingtonu. Jedinou jadrnou větou vysvětlil, proč Američané tak rozhodně vystupují proti vlasteneckým režimům v rozvojových zemích. Komunismus je řízený Kremlem po celém světě. A každý, kdo si myslí něco jiného, neví, o čem mluví. Tento fanatický postoj byl skvělou záminkou, jak mohli Američané svrhávat nepohodlné režimy. Americké převraty byly vedené především touhou získat zpět kontrolu nad přírodními zdroji. Vůdce, kterého Američané po převratu dosadili, plukovník Carlos Castillo Armas, postupoval tvrdě a represivně. V prvních týdnech své vlády zrušil svaz banánových dělníků, odvolal zákon o agrární reformě, zakázal všechny politické strany a rolnické skupiny a nařídil zatčení tisíců podezřelých levičáků. Jeho šéf tajné policie, který stejnou funkci zastával i za bývalého diktátora Jorgeho Ubika, zakázal podvratnou literaturu, konkrétně všechna díla Dostojevského a Viktora Iga. Touto represí byl položený základ policejního státu, který v následujících desetiletích uvrhl Guatemalu do krvavé tragédie. 10. října 1954 svolal Armas guatemalské voliče k volbám. Na hlasovacím lístku byla jediná otázka. Jste proto, aby podplukovník Carlos Castillo Armas pokračoval ve funkci prezidenta republiky po dobu, kterou stanoví ústavodárné shromáždění? Podle oficiálních výsledků bylo 485 531 hlasů pro a jen 393 proti. Carlos Castillo Armas nebyl příliš bystrý ani čestný člověk a v letech po převratu se zapletl do sítí korupce a intrik. Večer 27. července 1957 byl zastřelený, když kráčel chodbou na večeři ve své oficiální rezidenci. Za několik vteřin někdo zabil atentátníka. Žádné seriózní vyšetřování neproběhlo. Ještě smutnější konec čekal Jacoba Arbenze Guzmána. Muž, který řídil jeho svržení, John Foster Dulles, byl odhodlaný přesvědčit svět, že Guzmán byl celou dobu komunista a přál si, aby se usadil v zemi sovětského bloku. Udělal všechno, co mohl, aby ho k této volbě dotlačil. Nejdříve zařídil, aby Mexiko poslalo bývalého prezidenta na svobodu. Odtud odcestoval do Švýcarska, kde měl jako syn švýcarského emigranta nárok na občanství. Na americký nátlak ale Švýcaři našli způsob, jak mu toto právo odepřít. Pak se přesunul do Paříže, kde v novinovém rozhovoru uvažoval o možném návratu k moci. Francouzské vízum mu nebylo prodloužené. Nakonec přistál v Praze, přesně na místě, které si John Foster přál. U nás byl ale nešťastný. V následujících letech, stále sklíčenější, odjel do Uruguaye, na Kubu a zpět do Mexika. 27. ledna 1971 se utopil ve vaně ve svém bytě v Mexico City. Bylo mu 58 let. Mnoho Guatemalců bylo pučem přirozeně pobouřeno. Když bylo jasné, že demokracie se do země sama nevrátí, se někteří obrátili k revoluci. V roce 1960 se skupiny vojáků a mladých důstojníků v rámci koordinovaného povstání zmocnili dvou středně velkých kasáren. Vládní síly ho potlačily. ale někteří vzbouření důstojníci se vydali do hor a spojili se s rolníky do partizánských oddílů. Později generál, který byl Guzmánovým ministrem obrany, vytvořil další povstaleckou skupinu. V opojných měsících a letech po převzetí moci Fidelem Castrem na Kubě se tisíce Guatemalců chopili zbraní proti své vládě. V boji proti této hrozbě použila guatemalská armáda tak brutální taktiku, že se v zemi zastavil veškerý normální politický život. Po zemi se beztrestně pohybovaly eskadry smrti, které pronásledovaly a vraždily politiky, odborové organizátory, studentské aktivisty a rolnické vůdce. Tisíce lidí byly uneseni neznámými muži v civilním oblečení, které noviny nazývaly neznámými muži v civilním oblečení a už je nikdy nikdo nespatřil. Mnozí byli umučeni k smrti na vojenských základnách. Na venkově řádili vojáci ve vesnicích a po stovkách masakrovali majské indiány. Tyto represe trvaly 30 let a během tohoto období vojáci v Guatemale zabili více civilistů než ve zbytku polokoule dohromady. Mezi lety 1960 až 90 poskytli Američané Guatemale vojenskou pomoc v hodnotě stovek milionů dolarů. Američané cvičili a vyzbrojovali guatemalskou armádu a policii, vysílali týmy zelených baretů, aby doprovázeli vojáky na protipartizánských misích, a vysílali letadla ze zóny panamského průplavu, aby schazovala napalm na domnělé úkryty partizánů. V roce 1968 partizáni odpověděli zabitím dvou amerických vojenských poradců a amerického velvyslance v Guatemale Johna Gordona Maina. Tato nejkrvavější ze všech moderních jihoamerických válek by nevypukla, kdyby nebylo americké operace Úspěch. Během desetiletí, kdy Guatemalci žili pod demokratickou vládou, měli k dispozici právní a politické způsoby řešení vnitrostátních konfliktů. Když se v zemi usadila diktatura, byl veškerý prostor pro politickou diskuzi uzavřený. Napětí, které by bylo v demokratické společnosti zvládnutelné, přerostlo v občanskou válku. Americký převrat v Guatemale měl ještě jeden důsledek, který se projevil až po letech. Během Guzmánových let se do Guatemaly stahovaly desítky zvědavých jihoamerických levičáků. Jedním z nich byl mladý argentinský lékař Che Guevara. Po převratu Guevara odletěl do Mexika. Tam se setkal s kubánským revolucionářem Fidelem Castrem. Dlouze spolu diskutovali o událostech v Guatemale a vyvodili z nich poučení, které se promítlo do celých pozdějších dějin Latinské Ameriky. Operace Úspěch naučila kubánské revolucionáře a revolucionáře z mnoha dalších zemí, že Američané nebudou akceptovat demokratické vlastenectví v Latinské Americe. To jim dalo rozhodující impuls k radikalismu. Rozhodli se, že jakmile se dostanou k moci, nebudou spolupracovat se stávajícími institucemi, jak to dělal Guzmán. Místo toho zruší armádu, uzavřou kongres, odstraní třídu vlastníků půdy a vyženou společnosti se zahraničním kapitálem. Kuba není Guatemala, křičel s oblibou Castro, když se vysmíval Američanům, že ho v 60. letech nedokázali svrhnout. Jedním z poražených v operaci Úspěch byla ku podivu společnost United Fruit, která Američany do Guatemaly přilákala. Sam Zemurej, vizionář, který United Fruit tak dlouho ovládal, zemřel v roce 1961. Zdálo se, že bez něj společnost ztratila svou výhodu. Její zisky klesaly a dostala se do antimonopolních sporů, které nakonec vyřešila tím, že se vzdala některých svých podílů v Guatemale. V roce 1972, po přesunu mnoha svých banánových podílů do jiných zemí, prodala zbytky společnosti Del Monte. V té době se United Fruit stala součástí konglomerátu United Brands. Když se prezident a předseda představenstva United Brands Ellie Black v roce 1975 zabil, když se ho federální prokurátoři chystali obžalovat z podvodů a dalších trestných činů, jeho čin odrážel násilí, které bylo součástí dědictví korporace v Guatemale. 40 let po převratu si CIA najala nezávislého historika Nicka Kaletra, aby prozkoumal dlouho utajované dokumenty o operaci Úspěch a napsal o ní úplnou zprávu. Po vyčerpávajícím vyšetřování dospěl Kaletr k závěru, že Američané svrhli vládu země, o které téměř nic nevěděli. Američtí představitelé měli jen mlhavou představu o tom, co se v Guatemale dělo před nástupem Jacoba Arbenze Guzmána k moci v roce 1950. Paradoxně to potvrdila sama CIA. V roce 1996 podepsali guatemalští vojenští velitelé a vůdci gerily pod záštitou OSN mírovou smlouvu. Ta sice příliš neřešila obrovskou nerovnost života v Guatemale, kde 2% lidí stále vlastnila polovinu obdělávané půdy. Ovšem ukončila dlouhou a strašlivou vlnu vládních represí. Vedla také k vytvoření komise pro objasnění historie, která měla za úkol prozkoumat násilí a jeho příčiny. Zpráva komise vyčíslila počet mrtvých na více než 200 tisíc a uvedla, že 93% z nich zabili vojáci. V závěru této zprávy se uvádí: až do poloviny 80. let vyvíjela americká vláda a americké soukromé společnosti tlak na zachování archaické a nespravedlivé socioekonomické struktury země. Sám John Foster Dulles zemřel mnohem dříve. Krátce po rozednění 24. května 1959 na rakovinu. Je příznačné, že je po něm pojmenované i letiště Dulles International ve Washingtonu. Allen prodělal několik mrtvic. Poté poslední byl hospitalizovaný v armádním zdravotnickém středisku Waltera Reeda. Jeho pokoj se nacházel nedaleko pokoje, ve kterém před 10 lety naposledy vydechl jeho bratr. Zemřel tam 29. ledna 1969 těsně před půlnocí na chřipku komplikovanou zápalem plic. Zvrhávání režimů a manipulace politiky na celé planetě je americkou výsadou. Základy Amerikorporacie se začaly pokládat na přelomu 19. a 20. století, ale bratři Dallisové je dovedli k dokonalosti. Stejně se Američané vypořádávali s režimy kolem Kaspického moře, bohatého na ropu a plyn. To jsem pokryl v mém pořadu Kaspická ropa. Američané vybrousili tyto nástroje do delikátnější a rafinovanější formy. Proto dnes mějme na paměti základní poučku. Nezajímejme se o to, co politici říkají, ale naopak o to, o čem mlčí. To je totiž pravá podstata zpravodajství. To je všechno, milí posluchači, k druhé části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. Já doufám, že se vám tento pořad líbil natolik, že mě budete sdílet jako tradičně na sociální média nebo případně z nějakých historických nebo tematických skupin úplně kamkoliv nebo do latinoamerických úplně kamkoliv. Budu velmi rád a také budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, dojmy, postřehy nebo nějaké názory, doplní cokoliv tady na kanále Odyssey pod pořadem přímo tady na Svobodném vysílači. No a také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, případně zvoneček, to znamená notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Svobodného vysílače studiu Tapin Radio. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště u dalších pořadů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
1: Sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlo, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: pořad za čárou o tom, co se děje v zahraničí a jaký vliv to má směrem do naší země a také naopak od nás směrem do zahraničí. A dnes je naším milým hostem pan profesor Oskar Krejčí. Zdravím tě, Oskare, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi dnes přinesl tabulku podezřelou.
1: Podezřelou tabulku.
0: A tímto dnešní pořad začneme. Já tady přečtu jenom ten titul a ty to okomentuješ. Vojenské výdaje roku 2025.
1: Takhle, první, co je třeba vědět, je, že tohle jsou čísla, která asi před měsícem zveřejnil Stockholmský institut pro výzkum míru, což je asi nejprestižnější pracoviště, na toto, které se tomuto tématu věnuje, určitě nejprestižnější v té naší informační bublině. Je zásadně neutrální, podle mého názoru neexistuje nic lepšího.
0: Ta čísla, ještě upozorním, jsou tam udávána v miliardách amerických dolarů.
1: V miliardách amerických dolarů. A teď proč jsme se dohodli, že to dneska zveřejníme? Tip je v tom, že když se na ta čísla podíváte, tak zjistíte, že ta hysterie kolem zvyšování výdajů na obranu má nějaké zvláštní problémy. Když se podíváš na světové výdaje, tak vidíš, že ve světě bylo vydáno přibližně 9,9 bilionů dolarů na vojenství. NATO z těch 2,9 vydalo 55%. Promiň,
0: to znamená na to, abych to se stane občas, to je v pohodě, abychom to zasadili úplně přesně,
1: ano.
0: Tak NATO vydalo na zbrojení 1581
1: miliard.
0: 581 miliard amerických dolarů.
1: A teď, když si to dešifruješ, tak ve světě je 200 států, v NATO jich je 33 a těch 33 států v rámci těch 200 vydalo přibližně 55% vojenských výdajů. Ano? A pořád je to málo. A teď se podívej na další čísla. Evropští členové NATO 559 miliard. To znamená bez Kanady a bez Spojených států. 559 miliard, zatímco Rusko 190 miliard. Je to v závorce, protože ty údaje z Ruska nebývají přesná. No ale i kdyby jsme to zvedli na 250 miliard, ty ruské výdaje, tak pořád nejseš na polovině těch výdajů evropských členů NATO. A tady máš úplně hysterické volání po tom, že musíme se zvednout z 2% na 5%. A proč? To chceme s kým válčit? Rusko by muselo být blázen, kdyby s těma číslama a s odpovídající konvenční silou zaútočilo na země na to. To je nesmysl. To, když to promítneš potom do počtu tanků, do počtu vojáků a tak dále, tak Evropská unie má kolik? 500 milionů obyvatel, Rusko nějakých 140 milionů obyvatel. HDP Ruska je nesrovnatelně nižší než HDP z evropských členských států NATO. Znova opakuju, to, co předvádí ty hysteričtí propagandisti, v našem případě, já se ti omlouvám, nechci ti dělat problémy, ale co předvádí třeba Česká televize, tou militarizací politické kultury v Česku, to je neuvěřitelné. Když se podíváš na tato čísla, tak vidíš, že máme tak trošku vystaráno, musí se zatlouct nějak korupce, musí se ty výdaje dělat efektivněji, ale tvrdit, že dáváme málo, je úplný nesmysl. To, když ještě si k tomu přidáš, že Američani tlačí na to, pojďme se usmířit na Ukrajině, tak proti komu se to má zvedat těch 5%? Proti Marťanům?
0: Rozumím tomu. A o čem ta tabulka tady svědčí směrem k takovým státům, jako je Španělsko, Polsko, Itálie a ty další, kde nevidím žádné jako úplně horentní sumy.
1: Takhle, pokud jde o Polsko, tak to dává nejvíc z HDP z evropských zemí. Ano, tam je ten militarismus opravdu nastartovaný. Oni se odvolávají na historickou zkušenost, že čtyřikrát je, no, obvykle se říká třikrát, ale ve skutečnosti čtyřikrát, dokonce pětkrát bych napočítal, Polsko rozdělené.

0: ruském divočení zapomínají na to, že když Rusko se podílelo na rozdělení Polska, to vždycky to byli Němci. A když se podíváš na německé výdaje, tak vidíš, že to je 114 miliard, už jsou čtvrtý ve světě. Ano, po Spojených státech, Číně, Rusku následuje Německo. Oni mají meziroční růst o 24% nahoru, Němci. Ano? A to je proměna struktury bezpečnosti v Evropě, když se stánou Američané a Rusové.
1: Jak si to vysvětluješ?
0: No takhle, ty politické elity západoevropské, včetně nás, teda středoevropské a západoevropské, těmhle věcem v zásadě nerozumí. Oni nevidějí tu tendenci. Oni jsou vystrašeni dobře, jestli si myslí, že kozáci tady se chystají zaklepat na prašnou bránu, budíš, ale neodpovídá to věcné analýze. Je to čistá emoce plus tlak lobbystů na kšeft. Ano? Američani chtějí, aby se nakupovali zbraně. Že? Američani, Trump přijde s tím, že skončíme válku na Ukrajině a zároveň vyzve evropské spojence, aby nedávali 2%, ale 5% na obranu. Tak když se usmíříme s Ruskem, proti komu budeme takhle šíleně zbrojit? A nemluvě o té politické kultuře. Když ji budeš militarizovat, tak vytlačuješ to podstatné, co třeba pro malé státy, jako je Česko, je z hlediska bezpečnosti klíčové. Dobrou diplomaci. Ty potřebuješ kvalitní diplomaci, jedině tím částečně nahradíš fakt, že jsi slabý. Ty musíš vytlačit z zahraniční nebo mezinárodní politiky ty silové složky na okraj. Musíš se vyjednávat. Lepší 10 let vyjednávat, než jeden den válčit. To je princip. A teď najednou jsme se dostali do etapy světového vývoje. Když se zamyslíš nad Trumpem, tak ti to připadá, že diplomatické dohody, diplomatické kompromisy jsou jenom přestávkou na cestě k vojenskému vítězství. To takhle nelze vnímat, respektive lze to takhle vnímat, ale povede to ke katastrofě. A pro ty mrňavé státy, jako je Česko nebo Slovensko, je to zcela nepřijatelný způsob, protože my tím rozhodně své vlastní národní zájmy nedokážeme obránit tímhle způsobem. Naopak si tu situaci výrazně komplikujeme.
1: Co znamená 92 miliard amerických dolarů Indie.
0: Indie. Takhle, když se podíváš na ekonomický růst, tak uvidíš, že už za 10 let by měla být Indie, pokud jde o HDP, na úrovni Evropské unie nebo dokonce ji předehnat. To je prostě ten svět se mění. Ta představa o tom, že my si tady vytvoříme nějaké NATO, které bude globálním vojenským četníkem, je nesmírně naivní, protože ta síla ta není jenom v těch počtu tanků, letadlových lodí, vojenských základen. To je v první řadě HDP a počet obyvatel, odhodlání, kvalita politických a vojenských vůdců. A tam, ať se snažíme sebe víc, tak když má Indie 1,5 miliard obyvatel a větší ekonomickou dynamiku než Evropská unie a než Spojené státy, tak je jasné, že ta Evropská unie bude podílem ve světě klesat. Takže s tím se musíme smířit, to jsou super velmoci dneska rodící se Čína a Indie. To nezabráníme tím, že vydáme dvojnásobek toho, co tu je. To je vlastně ten požadavek, jdeme na 5%, to je víc než dvojnásobek těch 559 miliard.
1: Kdybychom v takovémto přehledu stůj co stůj hledali Českou republiku, tak ta by byla tak jako hluboce kde?
0: To je strašně mimo, i když budeme dávat těch 5%, o to jde, že my, to je celý dějiny obhajoby českého národního zájmu se perou s tím, jestli stát může zajistit národní zájmy, anebo nemůže. A ne jen obecně stát, ale mrňavý stát. A my jsme malý stát. Když se podíváš na dějiny Česka a Slovenska z 20. století, pětkrát se tu vyměnila státnost nebo ideové uspořádání. Pětkrát. Z toho snad jenom jednou z vlastní iniciativy, mám na mysli

0: Pražské jaro, jinak to bylo vždycky ohlas změn v Evropě. To znamená, ty musíš být vázán na nějaké spojence, to je samozřejmě pravda, ale nemůžeš hrát ty hry, kdy se budeš jenom přizpůsobovat zájmu velkých států, velkých spojenců. Když se budeš přizpůsobovat, tak na to zákonitě doplatíš. Na všechny jejich chyby budou víc znát u nás, než u nich samotných.
1: Neboli ta diskuse, která trvá už měsíce a možná i roky, o tom, kolik máme vlastně dávat na zbrojení, zda kupovat F-35 a já nevím, co všechno v naší zemi je úplně irrelevantní.
0: Je to absurdní. To je absurdní. To je všechno postavené na monopolu informačním, který má určitá skupina lidí. A nemůžeš tyhle ty věci vysvětlovat spodem horem na ulici, ale je ti to obyplatné, protože Česká televize lidem řekne, že zítra bude válka nebo v roce 30, jak hlásá ten nešťastník, který má momentálně funkci komisaře pro obranu a vesmír v Evropské unii. V roce 30 má být válka mezi Ruskem a Evropou. No proba, proč? Proba, proč? Můžeme nás ta Ukrajina bolet sebe víc, můžeme se hádat o tom, jestli tu válku začal Západ nebo Rusko, ale čem bychom se měli shodnout, je, že potřebujeme to skončit. A teď bychom se měli starat o to, jak ta válka skončí, a ne se dohadovat, kdo to zavinil. To už je bohužel v téhle chvíli jedno. Dokud umírají lidi, tak je třeba nasadit diplomacii. Myslet si, že to zvládneme zvýšením vojenských výdajů, tak to je směšný
1: Z
0: úsměv.
1: toho přehledu, na který se díváme, dá se teda říct jednoznačně, že k válce se to schyluje nebo neschyluje?
0: Podle mého neschyluje, že
1: Neschyluje.
0: na poslední chvíli zabere rozum. Jo? Doufám, jo? No, tady není dřevo. Snad zabere rozum, protože samozřejmě evropské členské státy nemůžou napadnout Rusko, protože tohle jsou konvenční zbraně, o čem se bavíme, pokud jde o Německo, ale pak jsou tu jaderné zbraně. Jestli se bavíme o britských nebo francouzských, tak dohromady dají něco kolem 500 jaderných náloží a Rusko jich má přes 15 tisíc. Přes 15 tisíc, takže to tady, tak říkajíc, by se mělo ty emoce zastavit.
1: Oskar, řekni, teď proběhla o víkendu ta nešťastná akce v Brně, tedy sjezd Landsmannschaftu. Co vlastně to přineslo? Co je z toho ten sound, ten tón, který to teda nakonec po skončení vyslalo do světa?
0: Takhle, první věc, kterou je třeba říct, že to slovo, děláme to kvůli usmíření, že to slovo na tomhle sjezdu pohořelo. Ne proto, že by k usmíření nedošlo, ale protože usmíření není zapotřebí. Bavíme se o událostech, které proběhly, řekněme, před dvěma generacemi, a my jsme jenom dědici faktů, které nelze napravovat. My můžeme jenom si přát, aby válka světová nevypukla nová, aby nebyly tím pádem takové věci, jako je odsun, to znamená nutné věci ke stabilizaci situace v Evropě. Ano? Faktem je, že ta znalost dějin je strašně malá, a to na straně jak sudetských Němců, potomků sudetských Němců, už taky z toho jsem zmatený, i na naší straně málo kdo zná dneska historii Deutsche Partei, že sudetoněmecké strany, její úspěchy ve volbách českých, jejich sjednocení s NSDAP, málo kdo zná historii Freikorpsu, jejich zabití, teroristické akce, od kterých byly stovky, aby jsme si rozuměli. No, když vezmeš únosy, tak jsou to tisíce. Že? Málo kdo si pamatuje dneska, že zástupce velitele Freikorps byl K.H. Frank, rodák z Karlových Var. Na to se nesmí zapomínat, ale to je všechno minulost. To znamená, jestliže někdo hraje na to, že by se vracely peníze, ano, tak to už je provokace. Jo? A pak už bychom se měli bavit, a není to o žádném usmíření, je to hra o prachy, jako každá jiná. A promiň, že tě takhle blokuju, ale je tu ještě jedna důležitá věc. ten pohled na české politické spektrum, jak se v souvislosti s tím sjezdem landsmanšaftu v Brně rozdělilo, to je až neuvěřitelný. To opravdu v ODS není jediný člověk, který by se pozastavil nad tím, že musíme se s landsmanšaftu pořádat v Brně. A proč? To je neuvěřitelné, jak ten konflikt s vládou jsou schopni přenést i do tohoto tématu. A jenom tě zamrazí, když se dostaneme do témat s těma zbraněma, které navyrábíme, jakým způsobem budou potom přemýšlet.
1: Mě dnes napadlo v autě, jak jsem měl, že se musím zeptat tebe na vysvětlení jedné věci. Za prvé, byl odsun po válce nutný, za druhé, co by se dělo, kdyby nebyl?
0: No, nutný. My jsme se bavili o tom, kdo s tou ideou přišel. Byli to Britové samozřejmě. Beneš to akceptoval.
1: Je to Britové, jo?
0: To je britská idea. Je to i taková divná zkušenost výměnou obyvatelstva mezi Tureckem a Řeckem po první světové válce a tyhle ty věci tam jsou. To jsou věci pro nás zapomenuté. A pak tu máme usnesení postupimské konference vítězných mocností, které odsun stanovilo jako povinnost. To znamená, na základě postupimských dohod byly odsunuti Němci z Československa, z Polska a z Maďarska. A zase, ti naši jsou zvláštním způsobem ukřičený. Odsud bylo odsunuto 3 miliony Němců, z Polska 8 milionů. A žádný problémy se sudetoněmeckým landsmanšaftem v Polsku nemají. Takže to všechno jsou zvláštnosti.
1: Umíš si představit, Oskare, že by se takový sjezd landsmanšaftu v roce 2026 například konal ve Vroclavi?
0: No samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Protože tam jsou s těmi věci srovnaný a mají tam ještě jeden problém navíc, abych tak řekl, to je to posunutí hranice na západ. Jo, hranice od Ranisa, to sebrání, kdybych to řekl rusky, sbírání polských zemí dostalo zvláštní podobu, takže těch 8 milionů, to je takové trošku to dvojčíslo. Protože ten odsun měl vždycky tři fáze. Napřed je to útěk před frontou, před Rudou armádou, Němci utíkali, pak je tu divoký odsun, tam jsou ty takzvané excesy, v podstatě zločiny, jo? A pak je tu ten organizovaný odsun na základě rozhodnutí postupimské dohody. To se samozřejmě všechno dělo i v Polsku, to je válka. Přes 60 milionů lidí bylo v pohybu migračně na konci války. To je, a tu válku samozřejmě nezačali Češi, nezačali Slováci, tu válku začalo Německo. Německo ji prohrálo a Německo přijalo bezpodmínečnou kapitulaci. Jediný, jak my jsme se měli poučit, je bránit se zuby nechty nebezpečí nových válek. Bránit se těhle demagogy. No, to znamená to tvrzení, že dáváme málo. My dáváme málo samozřejmě na obranu, ale když do té obrany započteme klimatické změny, sucho, záplavy, covidový, kde jaký nebezpečí, tam se musí orientovat naše obrana. Ano? Ta představa o tom, že Rusové se na nás chystají, kde by pro Boha na to vzali.
1: No, Rusové nebo někdo jiný?
0: Nebo někdo jiný, no právě.
1: No.
0: No, já krásně vzpomíná Kissinger v jedných svých pamětech vzpomíná na setkání s De Gaullem, když za ním přišli s Nixonem v Paříži a on jim vysvětloval, že nevěří na ty kolektivní bezpečnostní instituce, že v Evropě vlastně jsou jenom čtyři velmoci, Británie, Francie, Německo, Itálie. A Nixon se ho zeptal, no jo, ale jak zabráníte Německu, když budeme mít jenom tyhle ty velmoci, jak zabráníme Německu, aby nepřevzalo řízení Evropy. A on na to, De Gaulle, krásně to kysel, že líčí, že na něj pohled jako z výšin alpských na tu hromádku sněhu dole. A odpověděl De Gaulle válku. tomu se je třeba bránit.
1: Mění.
0: Ale tady se mění struktura evropské bezpečnosti potichu, tak říkajíc neviditelně. A když se ti Američani začnou stahovat a Rusko je vytlačený za Ukrajinu, abych tak řekl, tak kdo bude garantovat německo-polskou hranici? No? Proto Poláci jsou tak nervózní a chtějí co nejvíc Američanů na své půdě. To není jenom kvůli Rusku. Oni to říkají, že je to kvůli Rusku. Ale byli by blázni, kdyby to mysleli jenom proti Rusku.
1: Těším se na příště. Dneska to bylo velmi výživné.
0: Jo, dobře.
1: Děkuju, ahoj Oskare.
0: Naschledanou.
1: Pořad Za čárou a naším hostem byl tentokrát profesor Oskar Krejčí.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou vůbec čemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

Tom, krásní přátelé, tvůrci ve hmotě i ve spiritu, znělka studia Deja Vu vám napověděla, že jste v Deja Vu. Dneska je úterý a datum jejichto roku máme 19. května, takže pokud máte 18 hodin 2 minuty, tak sledujete živý přenos z Deja Vu a tentokrát v úterý vyšla řada na Marka Hašlara, který nám teďka momentálně zmizel, tak tím to udělal ještě víc zajímavé, takže počkáme si na něj, protože před chvilkou tady byl. A já vám prozradím, ale jenom z částí, že dneska přijdou ještě dva další hosté, Petr a Jana, ale ti se přihlásí později, protože Marek tady má nějaká svá témata, jejich hafol, takže pokusí se během hodinky celé jaksi nám objasnit, tak jak on to umí. A potom teda, jak dokončí svoje dílo, tak se přihlásí Petr, tuším, a potom Jana. Jo, oba jsou teda nováci ve studiu Deja Vu. Ještě tu nebyli, ale už tady byli v rámci testovacího vysílání dneska před hodinkou, takže dostali se úplně v pohodě, bez problému do studia. Zvukově v pořádku, i jsme se viděli, takže všechno by mělo fungovat. No ale hlavní protagonista teda a moderátor Mára Hašlar, ten teďka zmizel. Takže Máro, čekáme tu. A co bych vám řekl? Téma, Mára mě poslal nějakou prezentaci, no a takové hlavní téma dnešního pořadu, Márovo, je transhumanismus a pokrevní královské linie. Jo, takže máme se na co těšit, je to opět teda s přesahem až kamsi za závěs, kam možná někteří z nás zatím ani nedohlédnou. Takže se budeme velmi těšit. No a já teda ještě připrozradím, že Petr Skořepa, tak ten má jeho velké téma, jsou ekovesnice, takže opět velmi žhavé téma, aktuální v dnešní době. Já sám teda jezdím na farmu pomáhat, takže budujeme jakousi komunitu, soběstačnost, práce v krajině, se zvířátkama, s rostlinkama, takže nádhera. Protože nejen tím hraním, jak se říká u nás, u mě a u písně Člověk živ, hráli jsme v sobotu na soukromé akci oslava narozenin, naprostá parádička, krásní lidé, propojení, no a tak jak si, abychom zachovali rovnováhu, tak jezdíme i do krajiny pracovat v lůně matky přírody. Přátelé, Mára se zatím nehlásí, čímž tedy jsem nepočítal, takže nevím, co teď. Jano nebo Petře, jestli nás sledujete, tak možná, že bychom udělali malou změnu a vzali třeba Peťu dříve, ale já doufám, že se Mára ozve. Takže já vám tam zatím pustím telefon do studia, který mám už aktivní, jo? Je to číslo 799-589-362, takže můžete volat v rámci interakce a stát se tak účastníkem vysílání. A tady ten telefon, který mám, tak ten už má nový kábel, je napojený na kábel přímo do studia, takže funguje jako jakási zvuková karta, takže volající uslyší nás ve studiu a my ve studiu uslyšíme volajícího. Tak tomu dřív nebylo, dřív to bylo opravdu na punk, že volal volající, dal jsem si ho tady k tomu mikrofonku, jo, takže my jsme ho slyšeli, ale on pak neslyšel naše odpovědi. Takže cokoliv vás bude zajímat na tyto tři témata, neváhejte,
a volejte. A já volám Marka Hašlara, aby teda přestal srandovat a přihlásil se znovu do Dežavíčka. Máro, to si celý ty. Dobře, tak já tam zatím pustím asi nějakou písničku. A je to písnička od Ladislavy písničky Svobodové. A je to taková jenom bez zpěvu, jenom vlastně hudba. A jmenuje se Návrat. A já jdu zatím pohledat toho Marka.

0: Přání bylo splněno, přání otce myšlenky, takže Máro se navrátil. Máro, ty jsi to udělal pěkně na začátek, trošinku dobrodružství musí být. Je to, no, co povědět, je to skutečně punkové studio, takže hosté přichází, odchází, ale vždy a vždy se vrací. A Mára je jedním z těch, kteří mají dveře a srdce dežavička do kořán, takže Máro, ty se můžeš vrátit kdykoliv. Já jsem tady mezi tím trošinku uvedl. Už jsem prozradil, že tady budeme mít i v průběhu další dva hosty, takže jsem rád, že se vrátil, takže já tady stlumím písničku od Ladislavy, písně Soborové návrat. Máro, takže já už jsem to uvedl, jo, i tvoje téma, transhumanismus a pokrevní královské linie, takže se mně se stává opět jedno veliké ucho a oko, je to tvé, takže hovoř a jsem tě tady k dispozici. O, Šanty, je to tvé.
1: Tak já zdravím posluchače i diváky případné. Hurá tobě, Petrucho, samozřejmě, blahada tobě. Já jsem si vybral tohle téma, aby trošku navazovalo na tu problematiku, o kterou jsme se bavili v minulém díle. Takže bude to trošku jakoby navazující téma, takže nebudu zpětně vysvětlovat všechny věmy, které jsme měli z minulého vysílání, aby to bylo trošku přehledné. Sice ten název, aby jsme začali už tak jakoby od začátku, transhumanismus, on je ku podivu novej, jo? Nebo se představuje, že je novej pro toho člověka, ale když se pak podíváme do hloubky, i do té historie, no, té naší planety, té naší lidské historie, tak tenhle ten transhumanismus uvidíme už v prvopočátku, kdy jsme začali poprvé se kontaktovat s určitýma třeba i božskýma bytostma, nebo andělskýma, nebo mimozemskýma. Takže pro mě ten transhumanismus je ve zkratce to, že se někdo do toho vývoje člověka snaží proniknout, působit na něj. Dá se říct, může to být formou vměšování, to znamená i násilně, ale zároveň to může být i pozitivní vliv, který působí na jeho globální vývoj. Já jsem si úplně na začátku toho tématu, ty jsi tam krásně dal to PDF-ko, tak bych tě moc poprosil, aby se tam zase vrátil. A super, já už transhumanismu celkově budeme rozebírat ve všech úrovních. Já jsem si vybral na začátku, aby jsme probrali naše DNA a pak tady nazývám, že existuje určité, možná jako, je to můj pocit, že to tak potřebuji nazývat, je to světelné DNA. A ve své podstatě můžu mluvit o naší bytosti, naší bytostnosti, našeho já, našeho vědomí, že i toto vědomí nese sebou určité DNA nebo určité zkušenosti, které tu máme k dispozici pro tuto reinkarnaci nebo pro tohleto naše žití tady na té krásné planetě. Takže Já to začnu trošku úplně odjinut, to DNA. Pro tu představu, tak vědecká obec studuje DNA člověka. Věci jsou velmi už jako vyvinutý, mají tak speciální technologie a my zkoumáme DNA obrovsky dlouhou dobu, jo, když si to vemu už v rámci těch technologií, a dokážeme ho číst, dokážeme s ním pracovat, do určitý míry. Ale teď pro tu představu. Oni byli schopní rozšifrovat ty vědci, řekněme jenom tak 2-3% z celého DNA. Oni předkládají, že ten zbytek, že těch 97 nebo 8% DNA je takové jako zbytkové DNA, kde je takový jako chaos, bordel, jako taková hromada něčeho, čemu nerozumí. A teď samozřejmě když máme informace od vědců nebo od vlády, tak není to pokaždý, jak to říct, přesvědčivé, protože zdá se, že nás jakoby lakujou už dlouhou dobu, že nám ty informace předkládají, aby jsme něčemu věřili a nebyli schopní si sami udělat vlastní úsudek. Takže oni nám řekli, že člověk se skládá z 2-3% a zbytek, jo, je k ničemu, takzvaně. Nebo ho nedokážou těma přístrojema, který mají, přečíst, dešifrovat. Mně se to zdá trošku zvláštní, jo, že tak, v takhle už jako technologicky vyvinuté době, že by neměli víc informací o tom zbytkovém DNA. To se mi zdá zvláštní, takže možná, že tyhle ty informace už třeba mají, ale nechtějí nám je nějakým způsobem předložit. Co kdyby náhodou jsme si na něco rozpomněli, co kdyby náhodou jsme byli schopní zareagovat tak, jak oni nechtějí. To znamená, je to velmi zvláštní. A pro tu představu teda toho našeho fyzického já stačí teda 2-3%. Teď se podívejte zase na tu vědeckou obec, protože ona taky prožívala nějaký vývoj a velice krásně tam uvidíme, kdy se ty věci rozdělily na takový dva základní tábory. Jedny představovali tu fyzickou rovinu, té fyziky, toho zkoumání, a pak vznikla metafyzická rovina těch věců, který se zabývaly na té teoretické rovině nejdřív, protože když mám nějakou tu teorii, tak to zkoumám v rámci vědomí. Já už tam nepoužívám fyzické nástroje, které potřebuju, jo, že něco měřím, teď mi něco vychází, já si to dávám dohromady. V té metafyzické rovině pracují s něčím takovým, řekněme, neprojeveným ještě, kdy ta realita není fyzická. A teď je to zvláštní, ale oni mezi sebou ty dva tábory vědců trošku v rámci toho vlastně jakoby soupeří, protože se nedaří jakoby spojit tyhle ty dva směry. Metafyzika je o tom, co je vědomí, z čeho se jde do hloubky toho fyzična, jde až za hranici toho fyzična, takže tam najednou ty přístroje nefungují, takže ty fyzické věci nemají důkazy, ty jejich přístroje nereagují, nedokážou si tu informaci správně přečíst. A teď, když já zase vrátím jakoby, jo, k tomu DNA, tak řekněme, že ty typický fyzický věci zkoumající DNA jsou schopný rozšifrovat teda jenom takovýhle procento DNA. Tak ten celý ten zbytek, řekněme, budou vnímat jako chaos, protože nemají správný algoritmus, nebo tu šifru, nebo jakoby ten přístroj, ten vědomý přístroj té metafyziky, aby mohli zkoumat i tuhletu zbylou část, velkou část toho DNA, kterou si sebou neseme. Proč by taky, že jo, samozřejmě, takový velký množství informací a dat o vývoji se s náma furt v rámci toho genomu se dál předávalo? Jo? Proč by to bylo takový zbytečně náročný na předávání těch informací? A to co je jako logické, protože ten fyzický svět je na té metafyzičnosti velmi propojený. Oni jeden bez druhého nedokážou existovat. Stejně, jako nedokáže existovat tělo bez toho vědomí, bez té bytosti. A teď samozřejmě, když opouští to vědomí to tělo, tak tělo umírá, najednou je to jenom schránka, už není živoucí bytost. Jo. Takže řekněme, že fyzici zkoumají tu mrtvou část, jo, jakoby řekněme, nejsou schopní vnímat tu metafyzickou, tu bytostnou část. Teďka samozřejmě je tu mnoho myslitelů, kteří už to snažili. Samozřejmě ty jejich práce nebyly uznaný, byly uznaný jenom ty teorie, které šly fyzicky dokázat. Jo, tou jejich pohledem. Takže tam je na tom poli najednou spoustu otázek, které nejdou odpovědět. Jo, když si teď řekneme, co teda ale v tom zbytkovém DNA jakoby za informaci je. Co to jakoby je teda? Jak to teď teda přečíst? No a ku podivu, na tom poli toho vědomí, na té metafyzické části toho člověka, je obrovské množství, jak historicky napsaných knih, studií, vědeckého pojednání, co se týká jedinců, kteří zkoumali tu bytostnou stránku toho světa. Jo, tu metafyzickou stránku. Obrovské množství. Najednou si představte, že díky tomu vědomí a zkoumání skrz tenhle ten proces lidi nashromáždili obrovské množství informací. Ale protože nejsou doložitelné fyzicky, tak tady v tom světě neobstojí, protože tenhle ten svět je založený na fyzické funkčnosti, více na tom na té fyzikální složce, kde opravdu věříme, že potřebujeme hmotný důkaz. Sám jsem jakoby chtěl porozumět tomuhle, těmhle obrovským množstvím informací, které sebou vážeme. A neuvědomoval jsem si, že už dávno čtu v tom DNA, že už jsem našel určitou šifru, která mi uvolňovala informace, jo, z toho celistvého informačního. Jo, jsou to právě ty informace, které prožívá vědomí. Jsou to ty informace, které můžeme nazývat duší, duchem. Jsou to ty prožitky, které jsou jakoby nad rámec našeho normálního světa. Jsou to všechny ty rozšířené stavy, ty metafyzické stavy, které nám poodkryjí tu bytost, celkovou bytost. Takže já už jsem nahlížel už tím rozšířeným stavem vědomím, už tím, že se vám zjemňujou vaše smyslové vjemy, když se vám zjemňuje vaše energetické tělo, to všechno pak vytváří právě tu šifru, to čtení z toho vašeho DNA. Teď ve své podstatě navážu na to světelné DNA. Protože pro mě to světelné DNA znamená, že já vidím i tu metafyzickou, i tu fyzickou stránku, jako obojí. Protože každý člověk, který se tady narodí, tak znáte to. Vy se narodíte a astrolog vám řekne, vy jste třeba beran a budete se chovat takhle, protože na vás působily různé síly v rámci planetární a solární úrovně. Takže vy si opravdu tím, jak sem vstoupíte do té reality, tak si definujete, které tyhle ty svazky to sebe natáhnete skrz duši a toho ducha. Samozřejmě týká se to té prenatální části. To znamená, že ještě když jste v té prenatální části, tak jste teprve těmi svazky, jako ta metafyzická část vás. A pak se teprve začne vytvářet ta hmota. Začnete tak nějak vypadat jako beran, začne se tak chovat, začnete přizpůsobovat tu svoji bytost, tu hmotu té metafyzické bytostnosti. To znamená, že vy si tím narozením opravdu začnete stahovat určité svazky světelné, které jsou jakoby zdrojový kód toho člověka. A teď tyhle ty svazky, řekněme, jsou velmi, velmi specifický nástroje tvorby tohohle vesmíru. V metafyzice se o tom mluví, že tenhle svět je založený na teorii strunách, na vlnění, na různých frekvencích a kmitočtech a různých vibrací, které určují, jestli je to hmotou, nebo jestli je to plynem, nebo ohněm, nebo vodou, nebo prostě jo, dáváte dohromady frekvence různého vlnění. Tyto struny, nebo ty svazky, fungují podobně, že ty superstruny jakoby metafyzicky brnkají do toho prostoru jo, skrz to vaše vědomí dokáže brnkat na ty strany. A on vytváří formou světla a zvuku a v tom prostoru se začíná utvářet hmota, naše tělo. Teď samozřejmě, proč nemáme ten celý potenciál? No, je to kvůli tomu, že jsme se sem přišli právě naučit ty svazky obnovit, znovu celý obnovit a pochopit tu naší cestu. My se rodíme vždycky do určitého planetárního cyklu a solárního cyklu. Ten planetární cyklus, řekněme, je nastavení té osobnosti. Takže to je jakoby to chování, proč se tak chováme. Ta naše postava, ten náš avatar si oblíkne určitou postavu toho herce. A pak potřebuje i prostor, v kterém se to bude odehrávat. A to je ten solární aspekt, jo, kdy my jdeme do toho prostoru, kde se vytvoří kulisy, kde se vytvoří prostředí pro to, aby ta postava tam mohla zažít určitou zkušenost a tím doplnit, jo, v tom svým celým světelným DNA tu potřebnou kvalitu pro to, aby se vlastně vyvíjelo to DNA. Protože DNA je výsledek toho vývoje. Jo, to je naší jakoby genetické cesty. Pokaždý se to určitým způsobem zapíše do toho genomu, ale protože my jsme málo jakoby ta bytostná metafyzická podstata, takže nedokážeme číst ten zbytek celý, takže se nám to odkrývá jako postupně. A my nemůžeme být jakoby tvůrci jakoby nevědomí, jako zneužívat ty superstruny, takže my tam procházíme určitým procesem, kdy se nám přirozeně aktivujou ty světelní struny. A pak, když dosáhneme určité vibrační, teď to vidíme, jo, zvyšují se tu vibrace našeho těla a planety, je kvůli tomu, aby se znovu vyladily tyto struny, navrátily se do našeho vědomí, do těla a zároveň ta bytost metafyzicky mohla působit i přes tu hmotu. A je to velmi důležitý to vnímat, že ty vaše posuny, ať jsou malinkatý, jo, jakákoliv změna, kterou vy uděláte k lepšímu, tak opravdu ono to působí na váš genom. Sice v té fyzické úrovni to trvá mnohem díl, ale v té světelné podobě, jako toho světelného DNA, ta vaše bytostnost to najednou cítí. Najednou vnímáte, že jste víc citlivější v té smyslové úrovni. Rozšířil se vám jakoby stav vědomí, že dokážete navázat komunikaci s tím prostorem, s partnerem, s dušema, chápete víc ten rozsah té tvorby, jste víc napojení skrz srdeční oblast. V té chvíli opravdu zjemňujete, zkvalitňujete. Jo? Ten efekt té kvality tam najednou jde dovnitř a vy najednou zkvalitňujete tu svoji osobní vibraci a ladíte tyto superstruny. Samozřejmě k tomu DNA a k tomu, co jsem teďka naznačil, sem patří právě i ta důležitá věc, a to je epigenetika. A to bych poprosil teda Petruchu, aby mi tam dal další ten obrázeček. Super. Já tady ještě se omluvím, já jenom pustím kočku ven a hned se vrátím.
0: Tak a to má Mára taky ve zvyku, vlastně kočky to mají ve zvyku, že chodí sem tam, máme taky kočky, máme taky, dva kocoury, jedna kočky, takže chodí.
1: No, omlouvám se,
0: Chodí Máro, už tady, já jsem to trošku povídal taky o našich kočkách, že chodí neustále sem a tam, takže pokračuju.
1: Super, tak aby jsme si vyjasnili, jak tam teďka zapadá ta epigenetika, co to znamená. To je určitý princip, nazvu to i dědičností. Jo, je to určitý princip, který může dědičně předat. Dám příklad. Já budu mít dítě a ono dědičně může přijmout určitou modulaci, takový jako rys, který já jsem nějak třeba, jsem ho měl jako ve svém životě jako velmi intenzivní, tak jsem ho mohl tou epigenetikou předat tomu dítěti. Samozřejmě my známe ten negativní rámec toho, a ta epigenetika přináší právě, že jsme schopní nějaké ty predispozice dát tomu dítěti. Jo, že třeba já jsem měl cukrovku, tak moje dítě bude mít nějaké možnosti tu cukrovku mít. Nebo v rámci rakoviny, v rámci duševních nemocí, autoimunitních onemocnění. Je tam spoustu vlivů, které můžou vypínat a zapínat ten genom. Může se stát, že že tam bude takových rušivých modulací a vlivů, že to naruší i ten vývoj toho jedince, že má i hlubší poruchy. To může zasahovat ta epigenetika velmi, velmi hluboko. A teď jenom naznačím, já už jsem na začátku mluvil, že tam máme to vměšování do toho vývoje, tenhle ten vliv. A to je transhumanismus už v tom malém měřítku, že já dávám určitý vliv, ovlivňuji vývoj někoho jiného, působím na vliv někoho jiného. Tam sice nemůžu to nazývat transhumanismem, to je vyloženě jasná definice, ale zde můžu ovlivnit mým chováním v tomhle životě dědičně ovlivnit tu budoucnost mého potomka. A samozřejmě je to složitá věda, když člověk chce tu epigenetiku nějak zkoumat, a tak tam narazíme na takovej zvláštní efekt. A vývoj člověka, vůbec jakoby, řekněme, když se kříží geny, tak by se neměly křížit ty stejné. Známe to, když by se jedna linie lidská, by se stále množila jenom z té jedné linie, že by to bylo prostě stále z jedné rodiny, by vznikaly stejní potomci. Nastává to u zvířat, jo, často. My to vidím teďka u těch koček, když to takhle hezky jakoby nadhodil. Tak u koček to tak bývá, že čím víc jako ten partner té kočky je vzdálený určitý partnerce, tak to vytváří jakoby velký evoluční boom. Jo, ten genom má rád rozličnost. Chce si jako vybrat. Jo, je to takový to. Ale jakmile jedem jednu linii, že by to bylo stále, že by se ty kočky množily jenom z jedné linie, tak tam okamžitě, to jsem viděl na těch kočkách, co jsme tady už několik generací měli, tak měli stejné problémy. Autoimunitní onemocnění, různý poruchy, přesně, rakoviny, rychlé rakoviny. A já si říkám, tyjo, to je úplně, tomu se vlastně jakoby chtějí tyhle ty linie, které to preferujou, vyhnout a hledají východisko. A pro mě transhumanismus je hledání východiska z tohohle problému. Protože představte si, dřív, a to můžeme potvrdit, nám jsem byl prostě vložené určité geny a člověk je začal jakoby přijímat. A aby se jakoby uchytili do toho člověka, tak právě to úplně lehce nešlo. On nešlo nabourat to hlavní genom toho člověka, on tam musel přijít nějak externě a právě přes tu epigenetiku, tu dědičnost. To znamená, že oni, když si chtěli zachovat tenhle ten genom, který byl vložený do člověka, tak vznikla ta pokrevní linie. Řekněme, ta královská pokrevní linie. Oni věřili, že jsou potomci bohů, věřili, že to jsou bytosti, které mají speciální schopnosti, tak chtěli si ten genom zachovat. A tak se opravdu ty královské linie snažili o to, aby zase pocházeli ty partneři do té linie z blízkých právě tyhle z těch zase těch pokrevních liní té královské linie. Nechtěli se mísit jakoby s těmi nižšími lidmi. Jo, to je historicky úplně všude vlastně viditelné. Dokonce, já nevím, jestli nestudoval jsem úplně Egypt do detailů, ale tam to bylo asi hodně vyhraněné, jo, že se úplně ty faraoni nemohli přímo, jo, tu svoji linii pokračovat s kde kým. To bylo předem vybraný a to vidíme v těch pohádkách, že vždycky jakoby se vybírali ty princové zase, jo, nemohl to být nějaký vesničan Honza tamhle z chatičky. To znamená, že tam vidíte, že oni se snažili tu linii udržet. Jenže když se to děje, tak ta epigenetika vytvoří to, že oni začnou moc modulovat. Jo? Začne ten genom chřadnout. Začne mít tyhle ty problémy, o kterých my jsme se bavili. A aby tomu tyhle ty linie, ty královské linie, které tu ku podivu ještě stále vládnou, aby si udrželi ten genom, který byl vložený do toho, tak vytvořili transhumanismus. To znamená, člověk má nějaké nedostatky, problémy a já svojí pílí, poznáním a uvědoměním a technologií nebo čím možným se snažím zabránit těmhle těm problémům, nahradit v člověku to, co nefunguje. Takže oni nahradějí, oni degradují DNA tím, že se množejí v jedné linii královské. A aby udrželi se tady, tak vytvořili transhumanismus. To znamená, člověk mu odejde orgán, tak ho nahradějí určitou technologií, kterou tu vyvinou. Dám příklad. Nefungují nám naše smysly, znovu vložíme tam technologii, prostě nahradíme ten náš vývoj určitým vědeckým poznáním, které nám zaprvé je kvalitnější, to můžeme opravit, to známe, jo, prostě snaží se o to, aby jakoby vstoupila i ta technologie do našeho člověka. Tak tam překlikni na další, prosím tě. A Petrucho, tak super. Tady

0: špice toho transhumanismu je právě ten vstup té umělé inteligence do vlastně jako do člověka, kdy vytvoří interface, který by mohl jako procesově s tím procesem toho člověka, toho mozku, toho vnímání spojit s těmahle technologiemi skrz umělou inteligenci. To znamená, že by ta umělá inteligence dokázala nahradit to, co my máme jako problém geneticky. Překlikni to na další, prosím.
1: Ano.
0: Děkuju. Tady jsem už naznačoval tému, že pro mě už ten transhumanismus byl z počátku, kdy ten příběh znáte. Všechny národy o něm mluví. Naši bohové se stoupili na zem, jo, měli styk s našimi ženami, vznik polobohů, jo, a to je ta královská linie. To byl najednou genom, který byl vložený do toho člověka a oni jedou jenom tu jednu linii po krevu. Samozřejmě tohleto vměšování bylo jakoby takhle. Oni měli pocit, že člověk je nedokonalý. On je prostě, on moc neumí, on je takový chudáček, tak my mu jako pomůžeme. A teď jako ta pomoc byla destruktivní, protože ten člověk ve fyzickém stavu nešel s tím božstvím spojit. On tam hledal tu metafyzičnost, ten člověk. Ne to, že jo, přímej hmotný prvek. Tohle zase vytváří jiným způsobem, že tohle násilné vměšování, ten transhumanismus vytvořil i bytosti, které tu jsou známí jako obři, který měli jako ten titánský potenciál, to znamená takováhle síla tady byla destruktivní a neměla vývojový potenciál. Jo, ten člověk měl mnohem větší vývojový potenciál, i když z jejich pohledu těch bohů to byl chudáček, který mu musíme pomoct. Takže všechny ty národy tvrdějí, že přišli bohové, nám dali nějaký genom, my jsme ho začali rozvíjet a tím jsou to prostě jako naši tvůrci a my jako uctíváme jenom jakoby jejich tu linii. Je to viditelné. Každý tady hledá svůj jakoby vnitřní pocit, kam patří, jestli to je Slovan, Kelt, Druid, jo, nebo germánského typu, jo, nebo ten západní vliv, asijský vliv. Prostě celý tenhle ten mumraj my hledáme v sobě, kdo teda jakoby jsme. A pak úplně obrátíme a bojujeme jenom za tu naší linii. Jako já jsem Slovan a budu se chovat jenom slovansky. A já jsem ten Němec a budu se chovat jenom jako germánsky. Jo, že tam najednou vidíte, že vy najednou vnitřně jakoby chcete ty svý bohy tady prostě jakoby stvořit a žít si v tom svým ráji, který je jako předkládaný tímto transhumanismem, který je jakoby vměšován. Protože člověk sama o sobě, do něj bylo vloženo vývojem, celkově jako do toho genomu, celý komplexní vývoj duálního vesmíru, celý ten jeho proces, to znamená vznik vesmíru, teď ten průběh i teď to, co se teď odehrává. A to je v celém našem genomu. Tak proč by my bychom potřebovali nějaký genom určité civilizace, nebo genom boha, nebo genom anděla? Proč? Když už ho v sobě jako obsahujeme. A bylo to kvůli tomu, že my jsme byli jako nevědomí a teď jako oni nevěděli vlastně ty bytosti, jak nás motivovat, aby jsme v sobě ten celistvý potenciál toho DNA aktivovali. Jakoby, aby jsme znovu aktivovali kvality Adama a Evy i těch nástrojů té tvorby, to znamená ten Eden. A mysleli si, že stačí, že tam prostě vložej jako ten svůj potenciál, že to půjde pak líp, ale naopak, ta epigenetika člověka tímhletím způsobem degraduje. Jo, protože my nepředáváme celý potenciál aktivovaného DNA, ale předáváme tomu dalšímu potomkovi furt jenom ty 2-3% aktivovaný, aby přežil, a zbytek ten bordel bez té šifry.

0: bez té metafyziky, bez těch věcí, které... To dítě dokonce vidíte, že tu vyroste a ve škole mu to neřeknou. Tam mu říkají jenom ty fyzické věci, že vlastně metafyzická bytost jako neexistuje a Bůh ví co. To znamená, že ono prostě na to musí přijít sám ten člověk, on mu to nepředkládá. A tak vyhledává určité nauky, určité linie, které už to zkoumají a které mají jako určitou šifru, jak to jako rozklíčovat, to DNA. Ale tam je také úskalí. Protože člověk, řekněme, nešel zmanipulovat tímhle způsobem, jakože násilným vložením toho DNA, tak se začalo vytvářet jako jinou metodou. A to znamená, že člověk by na to měl jakoby přijít sám, by sám o sobě svobodně měl jakoby ten kult toho Boha nebo jo, světonázor přijmout. On to potřebuje přijmout svobodně, skrz to srdce. Jakmile to udělá, pak ta epigenetika přepisuje jakoby ten kód toho Boha nebo těch bytostí, které sem vložili to DNA. A pomáhá tomu člověku předávat dědičnost i to, že já třeba k něčemu inklinuju. Jo? Já jsem třeba potřeboval být do Egypta se podívat, potřeboval jsem se podívat do Peru, potřeboval jsem se podívat do Indie. Jo? Prostě jenom tyhle ty pocity, že někam něco potřebuju, nějakou modulaci, vývojovou modulaci jo, toho genomu někde zažít, abych si na něco rozpomněl, abych jako měl tu šifru a já si mohl přečíst jako celý ten příběh. Skvělý, takže tam na každýho působí, jo, tato, i v tom metafyzickém slova smyslu, protože my najednou jako máme pocit, že já musím být buddhista, musím prostě jako následovat jako určitou linii. Tomu si asi budeme rozumět. Můžeme poposunout obrázek klidně dál. A tady jako už je vidět Sumer, takže jako můžeme nazvat i ty Anunnaki, kde je vidět, kdy oni už pracujou na tom, jo, na tom transhumanismu, kdy pracujou tomu obrázku se říká strom poznání, to znamená jakoby kvalita, která bude působit na člověka, aby vytvářeli květy života a on se podle toho jakoby choval. Takže oni na tom velice přemýšleli a začali tu vytvářet takovou strukturu jako strom poznání, jejich strom poznání, aby byl do nás vložený. Jo, jakoby taková, jak jsem to říkal, ten světonázor, jo, to je pro mě i ten strom poznání. A tohoto vkládání do té bytosti bylo velmi, velmi fikané, protože on, jak ten člověk byl na začátku té cesty, tak nebyl zkušený a nechal se přemluvit, jo, a začal přijímat jenom jeden vliv, jo, té květiny života. Můžeme přejít klidně na další obrázek, tohle bylo jako názorný, aby jsme viděli, že opravdu to bytosti zajímalo. A aby na to působili, tak potřebovali změnit nastavení i celé sluneční soustavy. Protože ten člověk, já vím, že kdybyste to víc studovali, tak byste mě dali zapravdu, ale ten člověk je i součást té planetární naší soustavy a i našeho slunce. My jsme velice propojení v rámci toho vědomí. Protože přes tyto tranzity, to planetární a solární tranzity, se jakoby předávají, nebo se přenáší to světelné DNA do toho narozeného, do té narozené bytosti, do té nádoby. Jo, pak ten člověk začne, jak jsem říkal, podle toho, jaký má ty vlákna, tak se podle toho začne ta hmota formovat. Takže oni potřebovali tenhle ten vliv nebo narušit i planetární vědomí, narušit vývoj na planetách některých a i solární vliv, aby to mohlo působit na toho člověka. A oni mohli mít vsazený jakoby ten strom toho poznání, ten světonázor v sobě. A ten člověk to pak přirozeně přijímá jako svůj, jakože jo, to tak je, prostě je to přirozený, já se proto rozhoduju. Jo, aby to pro něj bylo, aby to přijmul. A já jsem naznačoval, že tady bylo takový jakoby historický předěl, kdy v dávné době zde vzniklo jakoby velmi nepříjemné období, velké kataklizmatické události, kdy se i změnilo to předivo té reality, pro toho člověka vznikl ten nový svět, ten 3D prostor, kde se teda člověk jako nastěhoval, on tam tak jako existoval trošku, ale moc mu to jako tam nešlo. A tyhle ty vlivy, jak na něj působily, tak byly v pořádku, on by se vyvinul. Ale tím, že oni zasáhli do těch planetárních vědomí, a to byl záměr i, jsem říkal, i těch bytostí, kteří byli spojení a spojovaní s Biblí jako Nefilim, a tak ty měli takovejhle vliv, kdy se domluvili s určitýma taková tajné společenství, jo, po tom pádu Atlantidy, se domluvili, že tam vnesou tenhle tajný vliv pro toho člověka, že tam budou preferovat jenom jednu květinu života a že budou prostě jako víc toho člověka a teď oni budou ty královské linie, které budou vládnout tomu člověku, protože člověk je najednou takový chudáček, on potřebuje vlastně pomoc, potřebuje mu ho víc za ručičku, potřebuje mu říkat, co má dělat, on to tak má rád a takhle mu to jako i předložili. Jo? Ten princip té ovce, toho otroka, kdy ten Bůh je jakoby nad náma a my nejsme schopní jakoby pojmout ten jeho metafyzický stav, tak si ho jako zboštíme a pak je pro nás jakoby opravdu něco metafyzického, my se k němu klaníme, ano, pomož nám Bože a tak dále a tak dále. Místo toho, aby jsme se stali jako tou součástí. A bylo to velmi, velmi úžasný, protože oni na jednu stranu to udělali velmi vychytralé, protože oni začali působit přes ten Saturn. A saturnská energie, která byla pro člověka v tom prvotním prenatálním stavu, tak to byla právě ta transformace, ta proměna. A teď si představte, že člověk jako mohl tou proměnou, tou transformací jakoby dojít k tomu božskému stavu i k tomu jednotnému stavu. Ale ne, oni udělali velký tah přes ten Saturn. Ovlivnili i Lucifer. A to je miliony knížek o Saturnu, o Luciferovi, že on je jediný, který nám dává tu transformaci, tu proměnu. On jediný nám umožňuje odkryt všechno to tajemství. Tak to je Saturn. On tam prostě vlézl, změnili to vědomí a vzali nám tu proměnu, tu transformaci. A dali sem do tohohle světa neměnnost. Teď vidíte všude, nejde nic změnit. Vy nedokážete působit na nic. Vám něco blokuje proměnu té hmoty, proměnu té reality. A jenom člověk, který překoná ten saturnský vliv negativní, toho Lucifera, a přijme tu jeho čistotu, tu proměnu, tu transformaci, tak se uvnitř sebe změní a přitáhne právě to světelné DNA zase do sebe. Stává se jako celistvější. Chápe i tu šifru toho DNA, takže je schopen přečíst ten obrovský zbytek, který teďka málo kdo dokáže nějak nacejtit. Takže oni to udělali fikaně. Oni tím, že nám zastavili tu proměnu, tak to udělali neměnnost. A to je pro mě ta věznice. Že oni velice jednoduše dokázali ty bytosti tady uvěznit. Protože ona najednou neměla schopnost se změnit. Bylo jí předkládáno spoustu věcí, co musí dělat, aby dosáhla poznání. To znamená, začaly se dělat nauky, náboženství, různé okultně magické nauky. A ty vytvářely, já už jsem to naznačoval, vytvářely síť, to znamená, neustále kopírovaly stejný vzor chování a vytvářeli síť kolem celé té planety. A právě udělali to přes ten Saturn. Samozřejmě použili ještě víc planet, nebo těch planetárních vědomí, ale to už je na dlouhý povídání, protože každá planeta měla určitý jakoby vývojový příběh a ten příběh navštěvovali různé bytosti nebo různé národy a vždycky jakoby s těma planetama žili a vytvářeli společný pohled na tu věc. To znamená, že každá ta planeta má svůj specifický vývoj. I naše Země má svůj specifický vývoj. Proto, jak se tady chováme. A tímhle vlivem oni udělali velice jednoduchý zásah a vznikal vlastně jakoby kult, to znamená dogmaticky mohli lidi být ovlivňovaní, protože nevěřili jako sobě, protože najednou to nefungovalo, jo, ta změna, jako najednou měli pocit, že ztratili jako obrovský potenciál té tvorby. A ten vliv se přesunul do té okultní roviny. To znamená, my budeme dávat zasvěcení, ty choď vzdělávej se, my ti to všechno řekneme, získáváš tam ten post a tu hierarchii, máš tam obrovský jakoby na jinou vliv, když máš nějaké postavení. To všechno ten Lucifer vám dá. On vám dává moc nad svým královstvím. On má naprostou pravdu. On vám dá úplně cokoliv. Ale nedávám ten přirozený stav toho lidství. To nedá. Protože to stělesňujeme my. On jako Lucifer se bojí tady narodit. Že kdyby se narodil vyloženě jakoby do člověka, do té nádoby, tak zde ta planeta a ten člověk přirozeně inklinuje tím vývojem k tomu, že má pak to skutečné poznání o tom vývoji. Už nechce být závislej na těch královských liních, aby mi někdo vládnul, ale sám svobodně si přijmout jakoby to poznání. Svobodně přijmout a uvolnit tu transformaci natolik, abych já se dokázal transformovat do toho božství a i do té jednoty. Abych správně chápal tu trojedinečnost. Jak jsem naznačoval. Jsem, jo, to je to lidství, to je i v tom vývojovém prvku jakoby to dítě, to dětství. Pak je tam to jak tvořím, to znamená, že přijímám tu zkušenost, jak něco tvořit. Já už mám najednou zodpovědnost, už říkám, jak to bude, najednou jsem dospělej, to je v té úrovni vývoje dospělost. A pak je tam ten třetí prvek, to je to, a to je proč. Jo, to je ta jednota, to je ta stvořitelská úroveň, to proč. Proč vstupuju do toho celého procesu. A ten člověk, když dokáže tyto tři vlivy té trojedinečnosti jakoby do sebe naspět, navrátit a pochopí to i v té úrovni těch polarit, jako ženy a muže, no, boha a bohyně, duše a ducha a tak dále, tak je schopen být plnohodnotný v té tvorbě. Najednou mu nejsou blokovaný ty věci. Ta neměnnost nad ním nemá vliv, ten luciferský vliv na něj nemá. On najednou má pocit, že je opravdu skutečný tvůrce. Takže zde byl velký tah skrz Saturn. A pokračovalo to ještě jakoby dál. Oni tím, že člověk jakoby se poddal tomu vlivu, tak oni věděli, že člověk je velmi, velmi tvořivý tvor, velmi všestranný, kreativní, velmi univerzální. Takže člověku vždycky jenom dali impuls, jenom mu předložili, s čím má pracovat a on pak vyvinul něco geniálního, něco, co třeba ty jiný bytosti neuměli. Spojil nespojitelné, že On vlastně neustále vytváří kvalitnější a kvalitnější tu genetickou linii, ten člověk. Takže oni, vidíte to, oni vkládali do toho člověka jenom takový kousky něčeho a on jim vytvořil lidsky a geniální představu, jak to může fungovat nebo nefungovat. Takže oni toho člověka zneužili, tu jeho kreativitu k tomu, aby vytvořili ten geniální systém. Tato síť úplně se rozšířila po celé zemi. Teď je úplně náma jako vědomím člověka naprosto protknutá. My, když se chceme jako narodit do této kolektivní sítě těch okultně magických sil, tak musíme jakoby přijmout to ponížení toho Lucifera. Musíme jako přijmout, že on jediný jakoby skrz to, že nám dělá ten stín, tak skrz to se dokážeme transformovat a poznat, že děláme nějakou chybu. Ale to není úplně tak. Člověk nepozná chybu v tom genomu kvůli tomu, že někoho zabije a pak řekne, to je špatný, to asi nemám dělat, jemu to ublížilo a skrz to zlo, ten prožitek toho traumatu a zla. Ne, to tak není. My to poznáme velmi z jemných neancí, my nemusíme jít až do takového úplně niterného stínového procesu, který nám přináší. To znamená, že A ten Saturn nám furt neustále hází klády pod nohy. Neustále nám dává jakoby ty výzvy, máme pocit, že rosteme a že poznáváme a tebu, jo, že to super, tahle hra. Ale není tomu tak, ono je to až moc. Jo, někdo nás potřebuje jenom zaměstnat neustále. My jsme neustále zaměstnaným přežíváním a pak nemáme vůbec schopnost se vyvíjet, jo, v tom genomu. A proto nám teďka jako ten společnost a všechno, nám máme úpadku, naprostém úpadku. Je to obrovská síť, to není jednoduchá věc, to je, jakmile ta síť je založená na tom množství, na té kvantitě, tak si představte, že se jenom narodí jeden člověk, který se probudí a on najednou jakoby musí jít proti celý té kolektivní síle toho nevědomí a té kolektivní pravdy a těch dogmat a jak co funguje. On najednou musí úplně zrušit všechny tyhle představy, které do něj byly vloženy. Skrz to narození, který jako člověk jako přijme, aby se tady vůbec narodil. A pak se znovu z toho jakoby osvobozuje, aby mohl skutečně opravdu vidět, kde je nějaký ten vývojový problém pro něj. Samozřejmě budeme potom, teď ještě přijdou různý jiný témata, ale o tomhle z toho bych pak ještě možná promluvil až v závěru, a to je ta praktická část, jakým způsobem s tím člověk může pak pracovat. Takže klidně klikni dál. Tady už jenom vidíme, že ten saturnský vliv je velmi, velmi prosáklej tou magií a okultním věděním. Samozřejmě se o tom mluví, že skrz to vlastně byla vytvořena i ta kabala. A tady vidíme ty názornosti, jak to jakoby funguje, jak funguje ta magie forem a jak vlastně všechno to do sebe jakoby zapadá. Tak dej další obrázek, ale mělo být názorný k tomu. Tady ještě nějaké ty gnose po internetu běhaly, že teda do toho člověka je vložený teda i ten Lucifer, jo? Že do toho vývoje toho člověka je spojený ten Lucifer. A tady dokonce byla gnose, že Ježíš a Zeus je spíš jakoby kvalitou toho Jupitera, když to Satan a Set je spojován právě jakoby s tím vlivem toho Saturnu. Ale ne v prenatální podobě. Představte si, ten vliv toho Ježíše a toho Zeuse, nebo toho Satana a Seta, je to vlastně ten transhumanismus, jo, který nevychází z toho vnitřku toho člověka, ale je externě jako vkládaný do toho vývoje. A to není jako dobrý. I když to může být pozitivní nebo negativní, tak moje varianty jsou jakoby špatně. To člověk by měl ano, jít cestou toho Krista, toho kristovství, znamená si ty věci jakoby začít řešit. Jo, tu srdeční oblast. Vyřešit si prostě tu srdeční oblast natolik, vyčistit se natolik, aby jsme byli schopní na ty věci nazírat čistě, bez té iluze. Ale samozřejmě to ti řekne i satanista. On ti řekne úplně to samý. On ti řekne, že jo, já mám stejnou lásku k tomu Luciferovi. To je, taky je nehynoucí, taky není hodnotící. Oni dokonce říkají, že ani tu lásku nedokážem poznat. Jo? Že jsou obě tak stejně podobní, jo? V té podobě. Že jednou milujeme jako satan a jednou milujeme jako Ježíš. Je to takový jako praštění, ale je tomu tak. My nedokážeme ty informace číst. My, jsem vám říkal, vy čtete jenom 2-3% toho DNA, takže ten zbytek už pak nerozeznáte. Jo, tu metafyziku, co se s váma děje. Takže můžeme přejít dál.
1: Máro.
0: Další obrázeček, ano.
1: Teďka tady ťuknul Peťa z Kořepa.
0: Jo, ještě možná jenom dojedu tu poslední fázi a pak to můžem ho pozvat, jo?
1: Viděl, dobře, tak jo, takže jedeme dál.
0: Takže jenom kousíček, aby si jako pomohli ty bytosti, které potřebovali tento transhumanismus, tak sem přivedli nejenom jakoby vlivy, ale sem přinesli právě i ty patogeny. Protože patogeny jako viry, bakterie, plísně, infekční proteiny, paraziti, oni dokáží pracovat s naším DNA. Sice omezeně, ale dokáží pracovat, dokáží ho modifikovat. A to už je ta epigenetika. Ta epigenetika je spojována s těma patogenama. Jo, ve své podstatě. To znamená, že už to, že jsem vnesli tyto vlivy, tak s námi chtěli na té genetické úrovni, na tom DNA pracovat. Jo, nemoci nám tady nebyly daný jako pro ten vývoj. To je opravdu v rámci toho transhumanismu. Jo, si to představte. Jediný, kdo dokáže působit na genom v člověku, je člověk samotný. On k němu má přístup, klíče, všechno, šifry, aby si to přečet, aby s tím uměl pracovat, aby tomu rozuměl, všechno má v sobě. A oni to neměli. To znamená, že jak působit na člověka? No tak vytvoříme tak malinký biorobůtky, který dokáží tou epigenetikou prostě vníst tyhle naše modulace, který do něj potřebujeme. A začalo to i dál do hloubky. Samozřejmě vidíte to, jo, že manipulujou skrz tu televizi, skrz ty frekvence, a manipulujou s náma. To je furt stále to samý dokola. Jo, oni se jenom snaží do nás vložit jinou metafyzickou stránku nás, ten strom, jo, jiný strom, jiný jako světonázor, aby do nás mohli vlastně implementovat ten svůj genom. Jinak to prostě nejde. Jinak my se přirozeně stále snažíme o ten prvotní, furt se navracíme k tomu prvotnímu, furt bychom se z toho jakoby vyhrabali, jo, po další generaci. Jo, stále se navracíme. Když je geneticky upravená rostlina, jak je teďka v oblibě, a další do přírody, a ona se tam několikrát geneticky takhle obtočí, tak ona se navrátí ke své původní podobě. Ona neuchová ten vložený vliv. Proto zakazují všem, aby ty semínka, ne, ty geneticky upravené rostliny, semínka nepoužívejte, ne. To je kvůli tomuhle, že ona pak ztrácí, jo, tu kvalitu, kterou oni deklarují tou genetickou úpravou v té rostlině. Tak jenom abyste věděli, že to je spojovaný teda se všema těmhle hantavirama, virusama, koronavirama a tak dále a tak dále. Takže klidně ještě šupni a já myslím, že můžeme za chvilku ho přepnout.
1: Už mu tady píšu soukromý čet, dobře.
0: Super, tak jenom v poslední tady důležitý vliv, že ta epigenetika a transhumanismus je opravdu spojený i v jedný malý naší buňce. Protože představte si, že v jedný jakýkoliv naší buňce si dokážou to DNA, který vyndají, tak je identický se všema buňkama, který tam kdekoliv máte. To znamená, že oni vemou jakoukoliv část vašeho těla, ty věci, tak jsou schopní přečíst, ano, to je váš genom. A když vy jste na to šáhnul, jo, to je váš genom. A stačilo by z jakýkoliv buňky, oni jsou schopní to přečíst. Tak to jenom pro představu, jak to funguje, že buňka obsahuje jeden celý kvalitní tento genom, o kterém jsme se bavili. Pozor, obal té buňky obsahuje mikrotubuly. To je speciální věc. Takový porézní obal, který dokáže té buňce předávat buď materiál pro tu buňku specifický, anebo ta buňka vylučuje ten materiál ven do těla. Ale není to jenom kvůli tomu. Jo? Tam přicházejí i hormony, informace. Tam přichází mnoho vlivů, který z buňky ven dovnitř přecházejí. A jsou to takové porezní mikrotubuly, tomu říkají. A můžeme říct, že opravdu tubulky v určitém tvaru a že ten třeba, jo, ten, nějaká ta látka, třeba sůl nebo cukr, mají ten tvar, tak tam zapadnou a projdou. A to samý ty hormony. Ano, super. A teď si představte, když se ta buňka dělí, tak tyhle ty mikrotubuly předsedějí i to DNA. Ono přes ten obal funguje jako filtrace poškozeného DNA, který nechceme té buňce dál dědičně předat. V těch mikrotubulách dokonce věci objevily, že tam existuje určitý skrytý kvantový jev, který je právě spojený s touto metafyzickou částí našeho já. To je to velice specifické místo, oni to nazvali jako veliký zázrak, že to vůbec nechápou, že jak to, že přes tu metafyzickou část toho obalu, těch tubulů, prochází vlastně to DNA. Ale je to, je to tak. Jste představte, vaše osobní vibrace je láska. A láska dokáže přefiltrovat všechno, co není udržitelný pro tenhle život, pro tenhle vztah, cokoliv. Jo? A teď si představte, že vy degradujete lásku, tu osobní vibraci, takže vám přestane fungovat takzvaná tato filtrační část. A pak se to dělení těch buněk vytváří, že ta epigenetika vytváří právě, že každá další buňka má větší náchylnost na rakovinu, než ta prvotní, která měla ještě tu lásku z miminka. Jo, tu čistou lásku. Takže to je velice důležitá věc, tohle z toho, tam to je taky, to je viditelný, že tam to popisují věci taky, že takhle to funguje. Ano, takhle to opravdu funguje. A teď si představte, ty mikrotubuly, aby oni jakoby tu jejich funkci ještě víc narušili, tak vytvořili mikroplasty, vytvořili grafen. Když se do vás tyhle ty látky dostanou, tak oni zacpou tyhle mikrotubuly a oni potom, ta buňka se začne dusit, jakoby, že nemůže něco vypouštět, napouštět, dostává špatný zprávy od toho těla, nefunguje to. Najednou ta buňka dostane psotník a začne se dělit. Jakmile furt začne psotník, zase furt se dělí a dělí a je z toho rakovina jako Brno. Jo, jenom pro představu. O tom se ví, o tom se dokonce začalo mluvit, okamžitě to stopili. Zjistili, jako, že to je strašný průsar, že to vlastně nejde vyndat z těch mikrotubů. A to buňka se s tím neví rady, proto udělá tenhle ten stav, že se začne okamžitě množit. Ano, OK. My, když máme v sobě toxíny, dokážeme vyloučit. OK, OK. Patogeny taky. Ale ne tyhle ty plasty a grafeny. Tam už je to těžší. Bodo těžší z těla. I těžký kovy a tak dále. Ale ne v tom, že to je velká částečka. V tom, že to jsou ty mikročástečky. Jo, ty mikročástečky jsou nebezpečný, protože oni tohle to zanášejí. Oni tam můžou zapadnout. Jo, tak pro informaci. Tak já myslím, že teda můžeme, jo, můžeme to teda uzavřít, to téma, a potom částečně můžeme i navázat. Dneska to bude určitě zajímavý. Tak Petrucho, jenom mi řekni, dobrý, dal jsi to.
1: Já čumím jak péro z gauča, opět famózní povídání. Vůbec jsem se neodvažoval, mám tady hafol poznámek, ale protože dneska máme další hosty, takže by to bylo nadlouho, takže já ti posílám veliký blagadar a myslím si teda, že nastává čas přijmout do dežavíčka dalšího hosta.
0: A super. Tak zatím ho dej sem a já se pak na chvíli rozloučím a pak se přidám k větrníkům, jo?
1: Klidně, odpočin si, protože byl to hafol myšlenek a informací, vědomostí a moudra, takže klidně si dej oraz a já už tady mám Petra z Kořepu. Peťo, ty jsi přišel přesně ve 19, ale my jsme tě vzali až 19.09, protože Mára až dokončovala svoje téma. Ale Máro, naše téma jsou nikdy dokončená, protože toho je tolik na... Je to vlastně nekonečná sága, tady to povídání v rámci svobodné spolupráce. Takže Máro, jestli chceš, tak třeba jenom pozdrav Peťu, dej si oraz, pak se vrát. Je to prostě punkové studio Deja Vu, tady si každý dělá, co chce. Je, takže jak uznáš, zavodné. Peťo z Kořepu, blagazár tobě, ahoj, slyšíme se.
0: Taky, Petře, ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás všechny. Tak škoda, že jsem přišel na konec povídání, kdybych měl víc času, zajímavý to bylo. Tak já jsem rád, že aspoň těch 10 minut jsem stihnul.
1: Není
0: super.
1: To pustí samozřejmě ze záznamu i z archivu a mám takového tucha, že Mára ještě dneska nekončí, že se vrátí potom na závěr k nějaké praktické části, jo, k nějakým buď cvičením, jo, nebo nějakým prostě procesům v praxi, takže bude to ještě hodně zajímavé. Peťo, ty jsi teda nováček v dežavičku, ale už jsem tě viděl. Náš společný kamarád Kejklíř mi posílal kousek nějakého videjka, myslím, že s Márou Hašlarem, ale nedíval jsem se na to celé, protože absolutně nestíhám na vše se dívat, takže jsem rád, že tě poznávám tak osobně, být teda zatím monitor. Takže Peťo, tak jestli bych představil nám, je posluchačům, divákům, kdo jsi, čemu se věnuješ a s jakým tématem přicházíš do dnešního dežavíčka.
2: Dobře, zdravím vás všechny. Tak kdo mě nepoznáte, jmenuji se Petr Skořepa, vybudoval

0: Zelíny se dá vyrobit finální omítka, hrubá omítka, cihly, však pálené střešní tačky v Londách vydržejí 100 let a je to pálená hlína, je to pálený jílo. No a je to furt, patří mezi nejlepší střešní krytiny. Takže je to úplně běžný materiál, přes 3 miliardy lidí na celé planetě bydlí v barákách z hlíny, mně to přijde úplně standard a normální věc, to, co se dělalo vždycky, dělá se furt na Moravě třeba celkem běžný. Co je třeba víc lidí teď zajímá, to, že třeba už 11 let legálním způsobem nemusím mít zdravotní, sociální platit daně, protože nemám trvalý pobyt. A pro Slováky zrušení trvalého pobytu je dokonce žádná branná povinnost. To jsou dneska takové horké, většinou jednoduché informace, které můžou lidi popostrčit a pomoct. A je zajímavé, že takovéhle jednoduché věci třeba i legálně, legislativně se dají udělat, že dokonce se dá vlastně, pokud podnikáte nebo chcete dělat aktivity, se dá dělat to třeba na neziskové organizace, kde je víc členů právě takového jakoby družstva. A ty mají dobrovolnické smlouvy, takže je to i legálně schovaný, takže nemusíš mít potom strach, že nepracuješ na černo. Máš legální dobrovolnickou smlouvu, ne žádnou otrockou zaměstnaneckou, protože já třeba bych nechtěl zaměstnávat a mít zaměstnanecký otrocké smlouvy. Tak většinou já tak vnímám, neříkám, že jsou tak všechny smlouvy postavené. Ale dobrovolnická smlouva se mi vždycky víc líbila, já jsem vždycky takhle rád jezdil, pomáhal, za to jsem tam třeba spál a jedl na Sri Lance a podobně. A tak jsme to tady aj podobně provozovali, že kdokoliv mohl přijet a si odpracovat pobyt. A proč takhle se nedomlouvat mezi lidma? Proč si neminimalizovat život? Kamarádi pracují většinou, ty, co se starají jenom o jídlo, tak pracují 2 hodiny, 2-3 hodiny denně.
1: Tak, promiň. No, já teda jako jezdím na tu farmu, tak já pracuji taky 3, někdy 4 hodky denně dopoledne a úplně to stačí, jo, protože člověk je teďka je naučený, že se z něho stal tvor rozežraný, jak se otevřely ty hranice toho bohatého západu, kde jsme zájí teda zjistili, že taky pšenka nekvete, že to jsou, všude jsou otroci, jo, takže těch pár hodin denně úplně stačí a člověk má potom čas sám na sebe a může tvořit, jako my třeba děláme hudbu nebo vyrábíme zvonkohry. A takže jo, a teďka úplně zas blagadarím tomu vesmíru našemu, jak vlastně mi tě přihrál vlastně do cesty. My máme v neděli také vysílání, dá se říct pravidelné, a věnujeme se tématu živý člověk, jo, jako výstup z korporátního systému. Máme to s Márou Čermákem, takže pokud bys měl zájem, už si taky přijít do nedělníčku, protože toto je skutečně i praktické, jo, jak si legálně, nebo jo, neplatit daně, já taky daně neplatím, ani zdravotní, ani sociální, občanku nemám, i když neustále teda jako studuji a hledám ty cesty toho osvobození, no, takže o tom povídáme s Márou, takže kdyby jsi měl zájem a chuť, takže tě zveme do nedělníčku, no, takže nádhera.
0: To se těším, to můžeme a asi by se to hodilo víc tam. Já myslím, že mě to celkem podařilo, jsem s tím, jak to mám nastavený, šťastný a spokojený. Mám 3 řidičáky a takový samý výhody, takže využívám, který stát je výhodnější, tak tam hold, jakoby ten systém se do něj připojuju, protože se tomu těžko vyhýbá v dnešní době. Oni to rozparcelovali, ale ty slevové kartičky a ty občanky, já mám vlastně trvalý pobyt v Paraguay a díky tomu tam mám třeba, dávám nulový přiznání. Tak dobře, tak v neděli si o tohle na tohleto téma můžeme popovídat.
1: Můžeme to pěkně jako dopodrobno rozebrat, hledě teda k tomu, že vlastně státy byly zrušeny, žádný stát není, už to všechno korporace, dokonce i ty byly zrušeny. Na zdravíčko, Peťo. Takže dívej se, téma živého člověka si necháme do nějakého nedělníčku a pojďme se teda vrátit k těm ekovesnicím. Takže jak teda ty si představuješ fungující ekovesnici, jo, kromě třeba toho domu samozřejmě, který je nějakým

0: způsobem, ano, třeba má nějaké solární panely třeba, jo, co si vlastní vodu, studánku. No a jak si představuješ tu ekovesnici, jako myslíš jako něco třeba na způsob rodového statku, že má nějakou zahradu, sady, rybníček, pole. A je to pravda, a je to pravda. Takže ekovesnice ve tvé vizi, jak vypadá přibliž námi?
1: Já si myslím, že komunity jsou různý a lidi se združují i v různých firmách, zaměstnáních, spolcích, rodinách. Třeba Grécko, tam bývají rodinný podniky a oni vytváří komunitní způsob už jenom tím podnikáním a obchodem. Tady dřív nebo i dneska fungují různý druhy komunit, který na různých úrovni spolupracují. A my třeba i jakoby kolem ekovesnice je nás víc takových podkomunit, který se víc spolu třeba baví, scházejí, který se starají o děti. Pak my třeba s klukama se víc věnujeme bojovým uměním, lukostřelbě, chov kozy a dělání jako těch masových výrobků. A ono se to rozdělí, jo, protože ne všichni si se chtějí pravidelně stýkat, takže se vždycky vytvoří stejně pod komunity, jako v každý běžný vesnici. A já si myslím, že důležitý je hlavně být nastavený na spolupráci a ta se nabídne vždycky kolem sebe, ať se ve městě nebo na vesnici.
0: Já si myslím, přátelé, že největší pruser je, že vlastně nás odnaučili nebo znemožnili být soběstační, že se vozí potraviny tady přes půl světa, jo, zelenina, ovoce, nevidí slunce, dozhrává to v kamionech, jo, nějakým chemickým způsobem, pak je to kyselé, takže to vytváří kyselé prostředí v těle, není to vlastně ani dobrý, ani jo, chutný, takže to je ten pruser. Já si představuju tu ekovesnici jako kompletně jako soběstačnou, jo, že vlastně člověk z toho balíku, z toho objemu, co konzumoval dřív, tak musí být třeba 10-15%, a já to vidím sám na sobě, i v praxi, protože já jsem ještě loni vážil 116 kilo a pral jsem do sebe pátý přes devátý, jako jo. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně tu chuť na to jídlo nemá třeba ani to tělo, že ho ani nepotřebuje, ale že to je teda nějaký parazit v těle, nebo, jak říká Mara, něco naimplantovaný, jo, nějaký program, který vždycky vyhřezne. A Petrucho, tam nanukáček a zmrzlinku, jo, a tam dortíček. A toho jsem se teda úplně zbavil, jako chvilku mě to trvalo, ale výsledek se dostavil a dneska mám třeba 98. Já vím, že to není jako nic na chlubení, jo, ale ze 116 si myslím, že to je jako veliký pokrok, takže to mě o šanty jako velmi těší, takže určitě ta vesnice soběstačnost. A my nepotřebujeme 60 druhů jogurtů a 120 druhů nějakých čokoládek a tak dále, nějakých prostě sere patiček, že fakt jenom masná výroba, mléčná, jo, pečení chleba, jak to bylo dřív, jo, třeba maso
1: ale, v neděli. Když do toho můžu skočit, tak ano. Kamarád má náklady zhruba 5 euro na den, to no. Zbaští 30 kg masa, který bere od myslivce z lesa, dělá si svoje klobásy, má svoji udírnu, on má kozy, dělá si svoje kozí sýry, svůj tvaroh, svoji smetanu, svoji mast, pěstuje si svoji zeleninu, denně má mísu salátu, supermarket má kolem domu a pracuje 2-3 hodiny denně a prodá přebytky nějaký vajíčka, nějaký, co tam kamarádi dojdou, tak něco rozprodá, to má pak na nějaký třeba pivko nebo něco. Pak je tam kamarádka, která na elektrokole, který se mi poskládal, rozváží kozí sýry, mě teď teda rozšířili, předtím měli myslím z 2-3 koz, a říkala, že měla 800 až 1000 euro měsíčně jenom z prodeje a rozvozu z dvora kozích sýrů. A to máš taky zhruba práci 2-3 hodiny denně, takže než někde pracovat pro kohokoliv 8 hodin a pak si kupovat chemický předražený. My nad tím pořád kroutíme hlavou, že proč to lidem přijde tak normální a běžný a proč je tak rozšířený. Když tady můžeš jít zkrátkou a když se budeš bavit i s investorama o investicích, tak to mě nejvíc náramně pobaví. Takový ty lidi, co mě dneska volali, že mám u nich nějaký investiční fond nebo co, nebo účet. A já říkám, dobré, ale tak když vysadím řetkvičku, tak mám kolik 25 násobek zhodnocení. 100 sáčků, když vysadím zrníčko máku, tak mám 300 násobek zhodnocení z toho semínka za pár měsíců. Jak se to dá srovnávat s jakýmakoliv investicema? Proč bych měl vůbec investovat něco do něčeho nehmotného, vůbec toto řešit a předělávat si takovou práci? Přijde mi to zvláštní, ale na jednu stranu vtipný. Já chápu, že to lidi mají rádi, a tak ten systém města pozoruju. Teď jsem třeba byl na kole, jsem před chvilkou přijel, byl jsem na kole ve městě nakoupit nějaký pojistky, nebo co nám se vypálilo.
2: Můžu, Petře, já jsem teďka to taky zkoumal, jenom tak teoreticky jsem si vypočítal, kolik stojí můj život tady na té planetě. Jo, v rámci, nemluvím o té tvé verzi, ale o tom Matrixu, jo, o tom systému. A já jsem napočítal snad i 50 milionů, jako jo, že, a to je málo ještě, podle mýho. Já musím vyrobit tolik peněz, abych tady jako žil. Myslím, že to není vlastně jako možný, teď, když já nic nepotřebuju, žiju jako poustevně, tak opravdu to je minimální, to je i stovka, dvě stovky za den utratím a to ještě tak kupuju třeba drahou potravinu, ale mě nasytí třeba, jo? Jo, že to je úplně krásný, jo, že hezky jsi to řekl, no, hezky.
1: Je to tak jednoduchý a ten kamarád, ten úplně zkratky, on ti naučí, vysvětlí, udělej si tady budeš mít každý den hroudu tvarohu s tolikhle mlíka, teď dojí dvě kozy, teď jako dobře dojí, tak má 8-9 litrů denně, je schopný, už tam má, bude mi vařit teďko na kurz, tak ty lidi budou mít domácí chleba, domácí sýr, domácí pomazánky, domácí oškvarku, domácí zeleninu. A přitom vidím, že on říká, teď budu mít hotovo a teď budu mít zhruba měsíc a půl volno, žádný těžký práce mě nečeká, jenom běžná údržba, udělání dřeva, že dvakrát podojení, nakrmení těch pár zvířátek. A je to příjemná spolupráce s přírodou, která vám dává úplně všechno, co v životu potřebujeme. Je to ta nejlepší zkratka, kterou všichni můžeme udělat teď hned. A tím pádem žiju hned mimo systém, protože ho nemůžu podporovat penězma, když nepotřebuju nakupovat a nepotřebuju vydělávat peníze a platit daně z nějakých příjmů. A žiju z toho, co si vypěstuje a dá mi příroda, tak žiju jak král, luxusně, mám všechno kolem sebe a těch pár šušňů na nějaký telefon. Je velmi snadný si potom vydělat i přebytky prodat, jak jsem vyprávěl, každý se věnuje trošku něčemu jinému. A vždycky si něčem přivyděláme, tak já s toho třeba elektrokola, abych si něčem přivydělal.
0: No, říkáš už po třetí, a když to řekneš ještě jednou, určitě my teďka řešíme kola jako spísní, že bychom chtěli taky nějaký kola, takže to je teda další, co nás zajímá. A já ještě předtím, než přivítám třetího hosta, Janu, tak krátký komentář. Petře, mě velmi zaujalo, jak říkalo chlapcovi, který vlastně, že mu stačí na den 5 euro, jo, což je nějakých třeba 120 korun, nebo tak nějak, jo. A to pak říkají rodince, jo, kde teda třeba žena je úřednice, jo, pan otec je teda nějaký podnikatel a mají dvě děti a jdou si prostě do nějaké noble restaurace a nechají tam 4x 300 korun jako za oběd, jo, který nemá ani tu energetickou hodnotu, ale je tam ta prestiž, je tam jenom ten pocit, tak a já na to mám, jo. Takže to si nemyslím, že je zrovna jako dobrá cesta a velmi mě lahodí, jak povídáš o těch vesnicích, o té soběstačnosti a fakt souzím s tím, že člověk nepotřebuje a jak Mára počítal, kolik potřebuje na život, 50 nebo 60 milionů, tak ano, ale já si třeba jako zase myslím, že abych to splnil, protože jsme ty biologické bytosti, jako ano, takže potřebujeme přijímat tu stravu a tak, ale zase nemusíme jako přežírat a nemusíme být fakt jako rozežraní a všechno mít a všechno chtít. Nejhorší jsou ty přebytky a pak vyhazování toho jídla, takže mě by třeba jako taky stačilo vlastně jenom de facto pár korun, jo, nebo desítek korun a hlavně prostě barter, výměna, něco za něco, jo. Jako vezmu si jídlo, třeba pomůžu tě, udělám ti práci, takže energii za energii. No a tady ta doba nového společenství, však Mára je tady od toho, svobodná spolupráce, což mě taky zaujalo, proto má dveře Dežavička do Kořán. A do Kořán má dveře i Jana, příjmení neznám, ale není to potřeba asi ani Jani, to není potřeba. A ještě nemluvila, a už tady máš komentář, že je to zdravím všechny, i tebe, Jani, máte to čím ale zajímavější, a to ještě Jana ani nepromluvila. Jani, já tě vítám, já jsem Petrucha, vítám tě do Dežavička, vysíláme na Svobodném vysílači a na YouTube, takže s čím pak ty přicházíš do Dežavička, s jakým tématem? Máš slovo.
3: Krásný večer, dobrý den. Já jsem moc ráda za pozvání. A já jsem teďko chvilku poslouchala, bylo to moc zajímavé, děkuju za ta krásná témata, protože já jsem tak pochopila, že jsme všichni na podobné vlně milovníků přírody a jsem pochopila, že vlastně všichni, co tady jsme, tak chceme, aby ta příroda vydržela prostě, aby byla co nejdýl, abychom se z ní mohli radovat, abychom z ní mohli mít prostě krásné pocity, abychom měli krásné zážitky. A já mám to téma trošku, nevím, jestli těžší, každopádně jiný, a týká se vlastně větrných elektráren. A já si myslím, že v tuhle tu chvíli už to vlastně není o debatě, jestli ty větrné elektrárny tady mají nebo nemají být. Za mě to je prostě totální zlo, totální parazitická energie, která prostě sem do přírody vůbec nepatří, která jí ničí a která prostě zasahuje všechno živé, co je v okolí. A v tuhletu dobu vlastně nastal čas, kdybychom se za ní opravdu za přírodu měli postavit. Protože se na nás valí taková věc, jsou to akcelerační zóny a vlastně vláda teďko schválila nějakým nařízením, že by v České republice měly vzniknout akcelerační zóny, a to jsou zóny, kde by se povolovaly vlastně ve zrychleném procesu výstavby větrných elektráren. A my všichni určitě, co jsme tady, tak víme, jaký ty větrné elektrárny mají dopady prostě na ptactvo, na přírodu, na vysychání přírody, na lidi, na jejich zdraví, na jejich duševní pohodu, na vlastně jenom to, že se chcete kouknout na krásnou přírodu a teď tam vidíte prostě nějakou zrůdu na vaše vlastně pohodlí, jakoby myslím tím, ale životní pohodu. Na všechno tohle toto má vliv. A my máme teďko jedinečnou příležitost se za tu přírodu postavit a poslat aspoň nějaké připomínky vlastně k těmhle těm akceleračním zónám. Ty zóny mají vzniknout na úplně neuvěřitelných místech, jako je Říp, jako je Telč, okolo Plzně, pod Krkonoší, prostě na místech, které jsou opravdu pro naši přírodu zásadní. Jsou to kolikrát opravdu jako kdyby dědictví našich předků. Jsou to kulturní prostě památky, jsou to přírodní rezervace a tam to má vzniknout a my to nechceme. A je potřeba se opravdu vyjádřit a postavit se za tu přírodu a poslat ty připomínky. Tak to jenom tak pro začátek, s jakým tématem já jsem dneska přišla.
0: Najela mě pěkně z hurta, určitě tady to téma je teda žavý, protože ono to jede celosvětově. A když jsem jezdil do Rakous, tak hned za hranicema byly tady ty zrůdy, ty monstra, ale to ještě nebyly tak monstrózní třeba, jak plánujou teď, že to má být 270 metrů až ta výška. A já jako muzikant bych taky zmínil škodlivý až destruktivní účinek těch nízkých frekvencí, protože to má patku betonovou, to jsou tisíce tun betonu, který už z té země jako nikdo nedostane. A teďka vlastně ten beton, jo, ten přenáší ty vibrace, jak Mára mluvil o strunách, všechno je o tom mechanickém vlnění, jo, ta hmota je zhuštěná energie, takže to se valí desítky kilometrů jako po krajině, jo, takže to má destruktivní vliv jednak na lidský organismus, zvířecí, na přírodu, jo, faunu, flóru, takže je to každopádně šílený, nehledě na to, že se tady ta energie podílí asi jenom 1% na celkovém objemu, jo, výroby jako elektřiny. A takže jde opravdu o podvod a jde o destrukci a je to zbraň, jo, proti lidstvu. Já to už beru jako zbraň proti lidstvu. Teď se to hodně řeší na Slovensku a taky už jsem zaregistroval, že se chystá tady ten monstrózní projekt u nás. A Jani, ty jsi přišla i proto, abys nám teda poradila, jestli vůbec je možná nějaká účinná ochrana, obrana, vůbec, aby k tomu došlo. Protože k tomu ani nesmí dojít, to jak se postaví, tak čemu potom, jakože, dobrý, tak se to postavilo, já jim 20 tady těch zrůd, ale jakože zastavíme to, nebudeme to podporovat, nebude to prostě, nebude se to točit, ale už to v té zemi bude. Nehledě na ten stroboskopický efekt, to je taky šilený, že to mají lidi, jo, proti sluníčku a teď ty vrtule, takže psychické poruchy. Takže co nám poradíš lidstvu, jaké jsou možnosti, jaký my máme páky tomu vůbec jako předejít a zabránit těm výstavbám?
3: Děkuju. Já jsem vlastně, jak to tak hezky shrnul, je tam opravdu jakoby hromada vlivu na zdraví, jak jsi říkal, ten stroboskopický efekt, to opravdu jako mihání stínu, to je opravdu už jenom to, že to hypnotizuje člověka. Když jedete kolem dálnic a pořád se vám to točí dokola, tak prostě na to zaměříte pozornost prostě a může se stát, že vlastně se tak sám trochu zhypnotizujete. Jo? Takže je tam stroboskopický efekt, to jsou prostě je tam ten infrazvuk, jak jsi o tom mluvil, že se to šíří vlastně nízký vlny, který se šíří do obrovských vzdáleností. Ty betony, ty prostě, to je neoddiskutovatelná věc a neexistuje vlastně jediná věc, která by proto mluvila. Ono se zdá, že jakoby je to nějaká větrná energie a že to je vlastně jakoby velmi, velmi ekologický, ale když se o to začnete zajímat, tak je to opravdu nesmírně prostě proti přírodě a není tam jediná věc, která by jako mluvila pro všechny studie, které jsou nezaplacené a které opravdu jsou dělané jakoby na opravdu na skutečných lidech, tak mluví proti těmhle technologiím. Ale já myslím, že to tady nemusím jako kdyby úplně vysvětlovat, protože my si tady rozumíme, že jo? Protože my s tím nesouhlasíme, takže my máme souznění. Ale když mluvíte s někým, kdo s tím souhlasí, tak vidíte, jak je jako naštvaný, jo? Že prostě víte, že on nemá pravdu, vnitřně s tím jakoby bojuje, ale bojuje za něco, co vlastně není vůbec přirozený. Bojuje za peníze někoho jiného, ale já si myslím, že my se tady nesmíme nechat jako koupit, nebo to není vlastně jakoby něco, co vlastně kdokoliv z nás chce. Je to jenom nějaká skupina lidí, který z toho dostanou peníze a chtějí vlastně prodat nás, naše zdraví, zvířata, přírodu a všechno vlastně jakoby pravdu, jakoby přirozený řád věcí a tak dále. Takže my jako lidi se skutečně musíme zvednout a podat připomínky k tomu návrhu tady těch akceleračních zón. Já mám dvě adresy webové, kde by se dali vlastně, jako kde je přímo napsaný postup. Jedna je www.krajinalidí.cz a druhá je tady to, co si teďko najel, a to je to zastav.vt.e. Takže tam si vlastně můžeme přečíst vlastně, jaký to má vlivy. Nicméně já si myslím, že tady fakt není debata o tom, že by to někdo chtěl, ale spíš o tom, co dělat, jak se správně zeptal. A to je podat připomínku. Je tady vlastně, vidíte, zjistěte si, kde ve vašem okolí ta akcelerační zóna má vzniknout. Je to opravdu na krásných místech České republiky. Někde jsou obrovský, někde jsou zase malinký, ale vlastně, kdyby se skutečně kdyby se tohleto stalo, tak není místo, kde byste na ten větrník neviděli. Jo, vidíte to, tohleto jsou. Jo, jsou to nádherný místa, jo. Všimněte si prostě například na té severní Moravě, jo, nebo na Šumavě. Jo, prostě jsou to opravdu místa, kde je nádherná příroda, kam lidi jezdí prostě na rekreaci, kde si chtějí odpočinout od měst. A z mýho pohledu je to prostě technologie, která má toho člověka zase prostě vyrvat z té přírody a nacpat zpátky do města, protože tam není v okolí možný žít. Takže zjistěte si, kde je nejbližší akcelerační zóna vlastně ve vašem okolí. A i když není úplně ve vašem okolí, tak to vůbec nevadí, protože můžete dát připomínku obecně k tomu, že prostě ty akcelerační zóny nechcete, protože mají různé vlastně jsou v rozporu s ústavou, v rozporu vlastně s právním řádem České republiky, proti zdraví člověka, proti přírodě a podobně. To si vlastně všechno můžete najít, tady ty argumenty konkrétní na těchto těch webových stránkách. Jedna je teda zastav.e, druhá je krajinalidí.cz a poslat tuhle tu vaši připomínku na Ministerstvo pro místní rozvoj. A protože vlastně je ten čas, je velmi krátký, je to jenom do konce května. Oni do 1. června už vlastně jakoby vyhodnocují vlastně ty připomínky a budou k tomu dávat nějaká svoje stanoviska na Ministerstvu pro místní rozvoj. Takže je potřeba opravdu hned teď sednout, vyhledat si to a jednat. Jo, tady vidíte ty důležité termíny, to si tam můžete přečíst, jo, že poslední den podání těch pro doručení připomínek je 1. června, takže já jsem slyšela, že vy tady jste spíš jako kdyby skupinka, která je mimo systém, nicméně myslím si, že i když věříme vlastně čemukoliv, jo, že se to nestane, tak pojďme v té hmotě udělat to, jako to, co můžeme, a to je prostě podat tu připomínku. Zvednout se a postavit se za přírodu. Jo, takže na těchto těch stránkách najdeme ty šablony připomínek, vidíte tady, najdete si tu zónu, kterou chcete připomínkovat. Může to být Blaník, může to být Hříb, jo. Opravdu vyberte si a podejte připomínku, že to nechcete.
0: Mm-hmm. Tak, Jani, díky za vstup, velmi tematický, a jak se zbavila o tom, že když se bavíš s lidma o tom, že prostě na tebe hledí a jsou třeba naštvaní, tak jako jsou takové dvě skupiny, možná jich je víc, jo. Jedna skupina jsou ti investoři, kteří samozřejmě by přišli o obrovský objemy peněz, protože z toho mají samozřejmě obrovský zisky, jo. A tam se to dá jako pochopit, i když oni třeba jako můžou vědět, jo, že to škodí a že to je vlastně celý nesmysl. No a další skupinka lidí, to jsou takový ti užiteční prostě otroci, kteří vlastně ani neví, oni nemají ani potuchy, jak to škodí, protože oni poslouchají ty mass media, ty televize a ty politiky a oni jim fakt jako věří každý slovo, jo. A to jsou ti pobláznění zelení prostě, kteří si myslí, že to je v rámci toho Green Dealu, že to je na záchranu planety. Teďka jsem někde viděl informaci, kolik třeba oleje zežere ta turbína, jo. Nehledě k tomu, že ty lamely jsou vlastně nerecyklovatelné. Tak oni to normálně, to praská, jo, jak na běžícím pásu, tak oni to zakopou pod zem. Jo. To je úplně proti vlastně těm univerzálním zákonům stvořitele. Já bych řekl, že to je satanismus dokonce. Jako, jo. Takže pokud fakt je nějaká páka účinná, jak tomu zabránit, i když tam jsou takový peníze, že, ale jako zkusit se má určitě vše. Takže Jano, tady ty odkazy... Na ty stránky budou pod tím videem uloženy, takže lidičkové si to můžou otevřít a přihlásit se, jo?
3: Určitě. Kdyby bylo potřeba, tak já třeba nechám nějaký kontakt na sebe, kdyby jsi mi potřeboval pomoct, nějak to vyplnit a podobně. Moc ráda se vám ozvu. Každopádně jsem chtěla říct, že já jsem teďko byla v pátek na projednávání těchto připomínek a bylo to, jak ty říkáš, prostě ty lidi, kteří to obhajujou, tak jsou jak kdyby neslyšeli. Jo, jak kdyby se jich to netýkalo. Jak kdyby se jich netýkalo to, že žijou v nějaké přírodě. Bylo to opravdu zvláštní, tam vlastně nebyl člověk v tom publiku jedinej, který by byl pro ty větrné elektrárny. Bylo to opravdu taková jako soudržnost těch lidí. Vlastně ty skupiny se tam různě propojovaly, vyměňovaly si zkušenosti, vyměňovaly si kontakty na sebe, jo. Bylo to takový jako souznění, vlastně to bylo moc hezký. Ti, co to přednášeli a ti, co to obhajovali, tak bylo vidět, že už to nedávají prostě. Byli naštvaní na nás, že jsme tam měli ty připomínky, že jako asi zřejmě teda nerespektujeme jejich práci, nebo byli naštvaní na sebe, že mají ten názor, nevím. Každopádně skutečně to bylo z jejich strany, jak kdyby do té přírody nepatřili. A my nejsme jako proti těm lidem, my jsme proti těm větrníkům, my jsme za záchranu přírody, jo. Měli bychom se spojit všichni.
0: Tak, takže stránky budou k dispozici a kontakt na Janu. Já si to sám prostuduju a...
2: Já teda jestli můžu, jo, k tomuhle ještě tam, já jsem se dlouhodobě zabýval i jsem pracoval v kogeneracích, to jsou zase plynové nebo dieselové agregáty, pro jednu velmi významnou firmu jsem opravoval ty motory a takhle. A tam jsem se zamýšlel takovou zvláštní myšlenkou, že to je ten centralismus, jo, té vlády těch energií. Že oni potřebují mít obrovský elektrárny a dávat to těm otrokům. Takže potřebují stavět obrovský větrný elektrárny. Kdyby tady Petr určitě bude určitě souznít, kdyby byl člověk jako soběstačný, tak má jenom malou elektrárničku. Má dvoutakt, do kterého by nalil třeba trošku plynu nebo paliva a měl by hodně elektriky pro sebe, jo? Nebo obráceně měl...
0: Mára se nám kousl. Peťo, Mára se kousl, tak jestli bys chtěl reagovat, on se přihlásí znovu, chlapec, on to tak někdy dělá.
4: Jo, jasně. A akorát ty malé větrné elektrárny, co jsem zkoušel, tak jsem si měl špatné zkušenosti. Většinou vyráběly málo proudu a pak na ty o něco větší, 2 kW, už by bylo potřeba řešit nějaké stavební povolení a podobně, tak těm jsem se vyhýbal. A ty malí vyráběli tak málo, že anebo jste kousli, anebo je vítr rozbil, že jsme anebo dělali hluk právě, tak jsme všechny odstranili, postupně to jsme za ty roky vyzkoušeli po každý jinou. Takže větrná elektrárna teda dlouho zase asi nebudu mít, jinak zrovna já se o to moc nezajímám, o ty velký, jezdím kolem nich na kole. To, myslím si, mě vadí daleko větší věci, takže se k tomu ani nemám vlastně jak vyjadřovat, nikdy mě to nenapadlo. A co jsem o tom čet, tak chápu. No, tam vlastně asi, když o tom nic nevím, tak o tom nemůžu nic říct. Já mám akorát zkušenost s těma maličkatýma. Já třeba si energii teda daleko radši vyrábím solárem a termočlánkama z kamen, že v zimě vlastně topíme v kamnech. Tak si vyrábíme elektřinu termočlánkama na kamnech, není to mnoho, ale právě tím, že když jsou takovýhle malý soběstačné jednotky, a nemyslím si, že by se museli šetřit, že máme blahobytu, tomu bych se ještě vrátil, že my třeba vyprodukujeme tunu jablek, tunu slivek, půl tony hrušek, a že máme většinou přebytky a žijeme většinou spíš blahobytu, jako vzhledem k jídlu. Od jara do podzimu máme energie hromady, my jenom ze soláru vyrobíme přes 20 kW každý den navíc, když svítí slunce, takže se snažím z toho třeba i elektrokola nabíjet a tak. Ale v zimě energii nemám ze sluníčka jak vyrobit, z termočlánku je toho málo, tak se učím zrovna energii, se učím šetřit jako na jídlo, dobře, máme blahobyt, ale energii, kterou nemusím vyrobit, je pro mě jednodušší. No.
0: Petře, pokud bys chtěl třeba něco zjistit víc tady o těch monstrech, tak o tom povídá Daniel Máčovský ze Slovenska, ten se tomu věnuje už nějaký pátek. Jo, to má i vlastně přesahový jako důsledky. Například to, že oni, když to staví někde na kopci, tady ty zrůdy, jak říká Jana, tak oni napřed musí zpevnit všechny cesty prostě příjezdový, jo, aby tam mohli jezdit i nákladňáky, ta vrtová. To vozí 2 nákladňáky, takže to jsou tak šílený prostě náklady, že to je už snad každému jasný, že to nemá s ekologií nic společného a že to je zaměřený jako proti lidství. Takže Daniel Máčovský tam má hodně videí, má myslím, že i svůj web, jo, třeba se chtěl jako seznámit. Existujou jinačí ekologické teda jako možnosti třeba vyrobit té elektřiny. Jo, třeba jsem viděl vodní elektrárny, že borci měli v Bystřině kolo mlýnský, nebo vodní teda, že to vyrábělo jo, nějakou část energie. Nejsem energetik, nevím, kolik potřebuje dům, energie třeba, jo, když má třeba doma cirgulu, potřebuje řezat dřevo a tak. No, je to obrovské téma, takže přátelé, Mára vypadl zatím, ale Je tady Jana, takže Jani, klidně.
3: Já bych něco. Ještě chtěla, jsi to krásně popsal vlastně, že to není jakoby záležitost jenom toho území, kde ta elektrárna stojí, jo, ta větrná, protože to má obrovský jakoby dosahy do území, kde 20-30 kilometrů, někdy až 90 kilometrů ten infrazvuk se šíří, jo. Není to opravdu jenom záležitost prostě toho konkrétního místa. Nicméně děkuju tady za ten předchozí, tu poznámku, co tam měla, co tam byla před chviličkou, děkuju za ní, protože skutečně jako, když půjdete na starosty obcí, nejenom těch míst, kde se to má stavět, ale těch míst, který to prostě odmítají, nebo oslovíte občany, nebo občany, já se omlouvám za tohleto slovo, oslovíte obyvatele nebo sousedy vašem okolí, tak zjistíte, že to nikdo jako nechce. Že to vlastně jakoby z toho mají všichni hrůzu, protože mají vlastní pocity, na které se můžou spolehnout, a když jdou okolo té větrné elektrárny, tak prostě cítějí, jak na ně působí prostě ta jejich energie. Nechtějí se na to koukat prostě, jak ty říkáš, jsou to obrovské silnice, které se musí postavit prostě pro ty automobily, které tam dovezou ty lopatky, že není to kam skladovat prostě, není k tomu žádná skládka, opravdu se zakopává do země. A vy pokud ještě s tím chcete něco udělat, běžte za starostou a zeptejte se, co s tím, jak on to bude řešit. Jak bude řešit to, že vlastně vy tam nebudete moc žít. To vám dá jako nějaký náhradní bydlení, nebo jak si to jako představujou tenhle ten problém jako řešení. Jo? Existují i dopisy na starosty, to je taky na té stránce Krajina lidí nebo zastav.te, tak tam jsou i dopisy na starosty těch jednotlivých obcí. Naštěstí většina těch starostů je proti tomu. Ty starosti, co jsou, nebo ty starostové, co jsou pro, tak opravdu je potřeba obejít sousedy, podepsat petici, dojít za tím starostou a opravdu dohlídnout jakoby na projednávání, na případné projednávání těchhletěch výstaveb a bombardovat vlastně ty obce tím skutečným názorem a tou pravdou, aby vlastně opravdu nedošlo k poškození, nevratnému poškození ty přírody.
0: Tam jde o to zastavit to ještě před tou výrobou, jo? Před tou instalací.
3: Je to tak, protože oni
0: mají nachystaný ty vrtule, to už se určitě vyrábí. Takže nejvyšší čas? Je to pár dní?
3: Tak. Ono vlastně tam v některých těch dokumentech, které zdůvodňují vlastně jako proč ta větrná elektrárna tam může být, jo, tak to je například v jižních Čechách. Tam jsou kolonie netopírů a tam jsou jakoby v těch dokumentech jsou teda zmírňující opatření, protože je známo, že vlastně ty elektrárny přitahují ty netopíry, protože tam je ten infrazvuk a prostě ty celé kolonie pak jsou vybíjený. A tak nápravný nebo zmírňující opatření je, že se bude monitorovat stav netopíru. Co to asi znamená? Že to budou jako měřit, nebo kolik jich tam je mrtvejch, nebo prostě co jako si pod tím představujou. To jsou opravdu, toto je, nevíte, jestli si z vás dělají srandu, nebo jestli to píšou nějaký, jako vlastně kdo to píše, jo. Protože když si tohleto přečte někdo, kdo tu přírodu má rád, tak si řekne, že tohleto opravdu s tímhletím nechce mít nic společného.
0: Přátelé, víme, vymoží Matrix a tady ti oligarchové, jo, mají v úmyslu nahnat lidstvo do 15-minutových měst, kde budou všichni pod kontrolou, takže možná i toto je, jo, samozřejmě konspiruju, jo, že to je taky jeden jako z důvodu. Postavit tady ty monstra, vyhnat lidi, nabídnout nějaký byteček, prostě nějakou unimobuňku tam ve městě, jo, no a vylídnit obce a mít lidi pod kontrolou, takže tady ty procesy řízení, to je už dneska všude, ale je potřeba, aby se člověk zamyslel nad tím, aby pochopil všechny souvislosti, proč to tady je, i s ekologií, to nemá nic společného a s výrobou energie už vůbec ne, jako 1% do celkového objemu.
3: Ne, jedná se o vysávání energie. To je vysávání energie z lidí, kteří se tomu musí věnovat, a vysávání energie prostě z té přírody. To nic nepřináší prostě tohleto. Takže to je, jak ty říkáš, prostě je to samozřejmě, jak je krásný prostě chodit do přírody, chodit opravdu do přírody na krásný místa a opravdu je jakoby poznávat, jo. Mě fascinuje jako vlastně opravdu krásný procházky v přírodě, to vlastně i Marek vlastně podporuje a vlastně dělá, že ty lidi jako vědomně se vlastně jakoby s tou přírodou spojujou a je to to, co vlastně bychom měli dělat, jo, aby ta příroda od nás věděla, že jsme s ní, že se za ní stavíme a že ji chceme. A že ji máme rádi, že ji milujeme, že milujeme zvířata, že milujeme květiny, že milujeme čerstvý vzduch, že milujeme zemi, matku zemi. Protože i tohle to je vlastně jako kdyby opravdu proti, to vlastně, když tam máte takovýhle monstrum, tak se nemůžete spojit vlastně se svou, jakoby s nějakým božím řádem, nebo se svojí podstatou vlastně, protože vás to furt nutí, protože tam furt se něco točí, něco vibruje, jo, a podobně. A vy musíte prostě odejít někam, kde necítíte vlastně tady ten tlak tady toho monstra prostě. Takže je to opravdu, no, proti všemu lidskému vlastně, proti lidský cti, pravdě a tak dále.
2: Jde to do hloubky. Všimněte si, že všechny technologie jsou založené na zneužívání elementů. Jo, že solární technologie, jo, to je ten ohnivý element. A oni jenom místo toho, aby mu aspoň poděkovali za to, že jim dává tu energii, tak oni si jenom vemou a vytvoří obrovský dluh. To samé, větrná energie, jo, ten vzduch, ty proudění, to všechno je vliv elementární říše. Oni zase nepoděkujou, zase si to vemou a jenom pro svý obohacení peněz, moci a té centrální síle, které jsem se snažil tam chviličku bavit. Ale přesně, já to viděl i v těch motorech. Aby motor fungoval a správně vytvořil energii, oni potřebují tam vložit všechny elementy. Jo, je tam ten vzduch, oheň, je tam ta země, ten kov, jo, je tam, musí je dostat do určitý rovnováhy, aby vytvářel energii. To je zase to samé. Já jsem si říkal, no to už je bláznivý. Oni všichni skrz tu technologii nás učí úplně obráceně vnímat tu kvalitu té přírody, že tím už jsme naprostý otroci té technologie. Pak nemůžeme jasně vejít do té krajiny a vnímat ji tam čistě a vědomně a tu éternou a astrální sílu si navrátit úplně do sebe. Je tak nepředstavitá energie. To je nekonečná energie v tom člověku. A ano, byly tu technologie, které umožňovaly éterně astrální sílu zpracovat do energie, ale ne do této, do této centralizované ovládací síle, která je tak založena. Že když padne jedna elektrárna, tak je miliony lidí bez elektriky. Jo, vidíte tu nesamostatnost, jo, že tam to je dítě, který najednou přestane mít tu ručičku a ono se ztrácí úplně v tom světě. Samo o sobě si nevyrobí, jo, neumí, najednou zjistí, já neumím vyrobit energii, jak to? Jo, je to zvláštní. Děkuju za to téma. Dobrý.
0: Aro, jenom minutku, Janí, hned ti dám slovo. Já bych chtěl pozdravit teďka diváky, posluchače z Svobodného vysílače streamu číslo 1, kam se mě překlaplo teďka vysílání automaticky, takže teďka jedeme na obou streamech na Svobodném vysílaču a jedeme na YouTube, takže pro ty posluchače rádia klidně si klikněte v kalendáři Studia Deja Vu na link a dostanete se tady do videjka. Kdo byste nás jako chtěl vidět tady v plné palbě na Deja Vu? A ještě bych řekl, Máro, ty se zbavil o tom větru jako, jo, a o krajině. Aby vůbec v té krajině ještě potom byly nějaký zvířata a stromy, protože to má fakt destruktivní vliv, protože ty vrtule, Oni vlastně rozbíjí vítr, oni mu berou kinetickou energii, takže buď tam jsou sucha, nebo záplavy, takže to je úplně vlastně jinačí klima to vytváří, jo. Takže tam fakt není jedna jediná výhoda, možná pro ty investory, že si namastí kapsu. To je tak vše, ale pro lidstvo, pro krajinu, pro zemi tam není žádná vlastně výhoda. Vůbec žádná. Já jsem...
2: Hlavně.
0: Třeba, je, třeba mi něco uniká. Hovno. Nic tam není dobrýho, jo?
2: Je to ještě víc do hloubky, jo? Když si jako představíte krajinu, tak ona je stejně jako náš organismus, propojená. Je to jedno tělo. Planeta je jedno tělo. A když v našem těle narušíte jeden bod, jo, jakoby, přesně jak si teď nazval, třeba proudění vzduchu, proudění vody, jo, to mění klima, jo, vidíš to. Takže prostředí toho těla, té planety, jo, toho jednoho organismu. A teď vidíte, co to je za stavbu? To je zase ten jejich falus. Zase něco styčej a je to jakoby jehla úplně zapíchlá do té krajiny. A teď si představ, že oni můžou tímhle způsobem i stimulovat tu metafyziku, jo, tu bytostnost, jo, že dají zrovna na to místo, jak si tady Jana naznačovala, který je důležitý jakoby pro tu krajinu i v rámci fyzické, ale i té metafyzické stránky. Takže oni můžou i blokovat, jo, tenhle ten neviditelný jev, který je vlastně jako bagatelizovaný, že kdyby tohle kdokoliv někdo řekl, že to je vlastně na špatném místě, protože tam ta krajina potřeba by proudila i ty energie, tak se vám vysměl, protože vám řeknou, ale teď to je úplná blbost, teď, jo, jsou fyzické věci, ta metafyzika, to je prostě nedoložený, jo, a teď si představ, že dokonce existoval vědec po revoluci, který byl na vlastní oči, o něm byl dokonce dokument, na vlastní oči, si pamatujete takový specifický, jo, takový pořad. A ten vědec byl specialista na nějaký plasty, jo, nějaký prostě takovýhle jako fakt nanotechnologie a dostal knížku o přírodě, o energiích, o elementech. A on se úplně do toho probudil. A normálně ten vědec, jo, jakoby podle nějakého svý teze vymyslel přístroj, český, to byl český vědec, jo, který vymyslel přístroj, který měřil jakoby ten negativní vliv frekvenční. A on měřil poškozený stromy, když mají takový ty nádory, jo, tak ty změřil a přímo u těch nádorů tam byly přesně takovýhle zhluky těch negativních energií. Měřil silnice. Silnice vytvářejí nepředstavitelné vibrace, které ubližují samovolně té krajině organismu, že úplně ten organismus dostane úplně chaos, jo, energetický, úplně šok. Když jedete autem po silnici, jo, když bydlíte u silnice, nebo a šel dál a měřil úplně všechno. Pak to dal do té vědecké obce, celou tu jeho vědeckou práci. Ty se mu neskutečně vysmáli, degradovali ho naprosto. Ho vyhnali z té obce. Vzali mu ty jeho, jakoby ty hodnosti. Bludnej bala, všechno na něj hodili. Ale to nebylo všechno. Oni mu po odvysílání toho pořadu, pak jsem viděl ještě, jakoby ještě druhý vysílání, kde vlastně vypráví, co se mu potom stalo. A on říkal, přesně ho kontaktovali divné osoby. A ty mu řekli, ne. Jestli tohle vyndáš, tak se stane něco fakt zlýho. A chtěli to koupit. Okamžitě. Práva, všechno. Okamžitě, všechny ty. On to odmít úplně, ne, já jdu prostě proti vám. Hned na to vyhrožování, psychovyhrožování, už to jelo už internet, takže to jelo na internetu, prostě, jo, prostě navazovali, on už to nevydržel, že po několika měsících, jo, mu vykradli tu laboratoř a všechny materiály zničili a odcizili. Od té doby, co o něm natočili po druhý, tak on úplně se distancoval a úplně utek, o něm není vůbec vidu ani slechu o tom člověku. A to byla kapacita světového formátu vědeckého. Zajímavý. A týkalo se, kdyby měřil ty elektrárny, co by asi naměřil, že? No, tak jenom pro info. Děkuju.
0: Máro, děkujeme. Tak já se dívám, Havličko Brodsko, ano, tak tady už je VTE. VTE, a tady jsou, ty červený jsou, Jani, ty akcelerační zóny.
3: To jsou ty akcelerační zóny, je to tak. Já ještě bych chtěla
0: 5, 6, 7.
3: Těch asi 96 těch je, nebo kolik těch akceleračních zón. A jakoby, ono totiž jako ta potíž není jenom v tom, že se schválí nějaký akcelerační zóny, ale že vlastně ty obce některý, samozřejmě, jako kterým ty investoři nabízejí ty peníze, jo, a těm obcím, který jsou tak jako trochu, řekla bych, já to nechci říkat úplně prodej, a prostě jsou na prodej, tak prostě ty si to postaví jako hujerové snaživě i bez těch akceleračních zón. Takže to je jakoby potíž, jo, že vlastně tím, že někdo dá najevo, že nějaký akcelerační zóny existují, tak si ten další řekne, no ale já bych to třeba chtěl, jo. Takže jsou některé obce, které by to stavěly i bez té akcelerační zóny. A to si myslím, že opravdu je, že si na to musí dát lidi velký pozor a skutečně se doptat na svý obci, dojít si za svým starostou a dát mu informace prostě k těmhletěm vlastně jako k těm vlivům větrných elektráren na zdraví lidí, životní prostředí, krajinu, zvířata. Tomu ty obce budou rozumět. My si samozřejmě, my víme, že to má vliv vlastně jako i na napojení prostě na moudrost přírody, na spojení vlastně s Božím řádem a tak dále. Nicméně pro začátek stačí vlastně apelovat na ty zřejmé prostě věci. Já jsem si tady ještě napsala pár poznámek, co jsem tady zaslechla, tak vlastně, že my skutečně máme blahobyt, jak říkal Petr, že my si můžeme rozsvítit žárovku a když nám, oni říkají, že vlastně ty větrníky se staví proto, aby jsme měli jako levnější tu elektriku. No není to pravda, nicméně někteří lidé na to slyšejí a teď si vezměte, když se ale ta elektrika zlevní, myslíte si, že s ní někdo bude šetřit? Jako samozřejmě, že se budou kupovat další elektromobily, budou se dělat další věci na elektriku, protože bude levnější a bude levnější. To je nesmysl, my musíme skutečně se jakoby začít u sebe a šetřit. Jo, já když vidím prostě, jak kolik věcí je na elektriku v tuhle chvíli a kolik jich vlastně máme spuštěných najednou, tak si říkám opravdu, že je nutný, aby se ta elektrika jakoby zdražila. Teď mluvím jakože i proti své ekonomické situaci, nicméně jako člověk bude přemýšlet, jestli se to zapne nebo nezapne. Jo. Druhá, o čem jsi mluvil, tak jsou vlastně ty peníze, že opravdu těm obcím ty investoři nabízejí peníze za to, že se to tam u nich postaví. A nejsou to malý peníze. Jsou to peníze, které to jsou třeba řádově jako desítky milionů korun. Jo, za dobu vlastně provozu té elektrárny. Ale nikdo vám neřekne, co s tou elektrárnou potom udělá, až doslouží. Protože to většinou bude na pozemku obce, tak se o to postará ta obec, ale oni nebudou vědět, co s tím mají dělat, protože tam jsou prostě různý látky na tom, jako je bisfenol B a podobně. A to jsou prostě nebezpečné látky, které se šíří prostě půdou, šíří se do vzduchu, když se to provozuje a tak dále. Pak tady mám ještě jednu poznámečku, jestli teda můžu, že vlastně se může stát, že ty lidi vlastně jako se zaměří právě na to hmotný, co z toho jako vypadá, že z toho můžou dostat, ale jak říkal Marek, na tom není nic prostě, co by jako ten člověk jako z toho vlastně měl, jo, akorát prostě pár investorů z toho má peníze, to je jediný vlastně pokud se někdo dá takhle uplatit a prodá svoji prostě krajinu a přírodu, tak kde jako potom, co my potom jako budeme dělat. A proto se opravdu musíme proti tomu jako jasně vyjádřit. Jo, to si myslím, že jakoby je důležitá, opravdu nejdůležitější věc, aby příroda v nás měla taky jasno. Nejenom my sami v sobě, ale ta příroda věděla, že o ní stojíme.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme. Máro, máš něco k tomu?
2: Ne, já celkově jsem to úplně nestudoval takhle úplně do hloubky. Já jsem rád, že tam Jana dává tenhle ten pohled, protože já jsem trošku, jak se tomu říká, já se snažím nezasahovat. To znamená, ano, jestli jsou lidi, kteří potřebují tuhle tu zkušenost, tak do toho půjdou. Jo, tak jim nemůžu bránit. Ale zároveň to nezasahování neznamená, že já nemůžu říct svůj názor. Jo? Říct svůj názor svobodně můžu. Jo? A to je jakoby, je vidět, že tam jsou ty investoři, je tam ten stát, je tam, že jo, ta Evropská unie, je tam záměr těch lidí. Ale to je obrovská mašinérie. Já jako jeden malej občánek viditelně nic nezmůžu, ale když svobodně řeknu svůj názor, jestli to chci nebo nechci, to je prostě jako ve společnosti normální, tak si myslím, že by to mělo mít vliv. Jo, ale když naše společnost vůči těmhle lidem, kteří řeknou svůj názor, je budou označovat právě za šarlatány, protože vědci to vědějí nejlíp, jo, co potřebujeme teďka, a stát ví nejlíp, co potřebujeme, tak OK, tak pak ta společnost nefunguje, pak je tam něco fakt prohnilýho, co není svobodná spolupráce, co není udržitelnost života, jo, kde ty technologie nemůžou přesně nás nahrazovat jako tím transhumanismem. My prostě, ne, opravdu, zřeknout se jich a být přirozený, čistý, znamená, že nepotřebujeme ty technologie. My tu energii potřebujeme víceméně kvůli tomu, že nestíháme, že jsme v takovém presu, že si tam nemůžeme dojít pěšky, jo? Že si tam nemůžeme dojet na koni, nebo víš, jako tyhle ty základní věci. Ne, my musíme být ten den na spoustu místech, protože ten svět to chce. Jo, on po nás požaduje tyhle ty věci. A je hezký, že se o tom dneska bavíme, že se můžeme dokázat tomu vymezit a říct ne. Ne, já mám nějaký názor. My budeme čistí potom v té dharmě. My potom nebudeme dělat špatnou karmu, protože my jsme řekli svůj názor, že krajina nás potřebuje. My jsme řekli, že nesouhlasíme s tímhle centralismem, jo? Že s tímhletím chápáním života a smyslu vůbec tady jako našeho společného bytí. Takže pro mě jste velký bojovníci všichni, velký tvůrci a vůči tomu vývoji se cítíte velmi posílení, protože ten vývoj vás podporuje, ten vesmír má radost z toho, že jste tvůrci, kteří řeknou svůj názor. To je obdivuhodné, opravdu. A každý, kdo to udělá v jednou životě, párkrát v životě, tak je úplně posílený, úplně z mrtvých vstání, opravdu. Jo, to je blahodárný. Já mám pocit, že to potřebuji dělat každý den.
0: Maro, já bych to trošku přirovnal, jak se zbavil v kterým si díle o tom Matrixu, jak implantovali místo chrámu srdce, takže se otevírá znovu ten chrám srdce a ta čistota, jo, a to souznění s tou vlastně, s tím božím chrámem, jo, s tou matkou přírodou a s tou prapodstatou.
3: Já ještě bych tomu chtěla, jestli můžu, tak bych tomu řekla, my děláme i záměry, my posíláme záměry za zachráněnou přírodu, za to, že všechny záměry těch nových větrníků a těch akceleračních zón jsou zrušeny. Myslím si, že to je vlastně, že to je i práce na té jiné úrovni. Nicméně my musíme udělat i to v té hmotě v tuhle chvíli. Jo? Jakoby opravdu napsat ty připomínky a opravdu je poslat, informovat ty starosty, zajít za nima, zjistit si, jaká je situace a říct svůj názor. Jak to říkal Marek, říct svůj názor na to. Vlastně pochopit, že to není už jakoby boj, že to je, že by to mělo být opravdu jako spolupráce mezi lidma, kteří chtějí přírodu zachovat.
2: Ano, sláva tobě. Já bych tady navázal, oni nám zatajujou technologie, které jedou na éteru, na nulovém bodu. Zakazují nám technologie, které jedou na plazmatických jevech planety, na tom astrálním principu. a zatajujou nám všechny ty technologie, když vždycky někdo se objeví a prokáže, že to funguje, tak zmizí. Okamžitě ty patenty se dostanou někam úplně hluboko pro tu elitu. A představujou nám, že tu musíme kroutit větrníkem nebo strkat fosilní paliva do motorů. Je to fakt vtipný. Jo? Je to strašně vtipný. Já mám pro to představu. Kdyby každý měl malý generátorek, jo, té eterné nebo astrální síly, dokázal by to z toho prostoru načerpat, to je, tomu stačí na to, co má do

0: A když si to jako představím, taková iluze a ještě ti ten vědec tam cpe, že ten větrník tam musí být, aby si ty zachránil svět, protože se Bůh ví, jak otepluje, nebo co to jako je za nesmysl. Jako, že já už to je tak absurdní všechno, že já vůbec nechápu, jak ty absurdity vůbec člověk může jako přijmout za fakt. Já jsem v šoku už, já jsem to nikdy nepochopil. Nikdy jsem to nepřijmul, když jsem byl malej, tak jsem to nechápal. Protože jsem nechápal, proč to tak je? Vždyť podle mýho je všechno pro všechny. Vždyť podle mýho ta energie je nekonečná. Proč za ní musím jako platit? Jako, fakt jsem to nikdy nechápal. Strašně jsem s tím vnitřně jako malej i bojoval. A nevěděl jsem proč. Jo? Měl jsem jenom pocit, že to je nefér. Jo? Jakoby. Proč musím přesně vyrábět ty tuny té práce? No protože my živíme ten systém. On by bez nás chcípnul. Jo, ty miliony, jak jsem se o tom bavil, o tom, kolik síly jako vyvinem, aby ten systém existoval. A pak nám vnucují tu myšlenku, že ho jako potřebujeme. A to je ten transhumanismus, to je úplně totální největší krleš tady, co vymysleli. To už se nedá ani nazvat, fašismus byla jenom taková zkouška. Jo, a ty různý jejich efekty jako v rámci toho. No síla, je to síla.
1: Přátelé, viděli, teďka jsem si vzpomněl, teď jsem si vybavil tvar těch vrtulí, jo, tady těch monster. Všichni jsme asi byli na pouti a víme, jak vypadá jako skutečný větrník, jo, který teda, když už se má točit, tak ta vrtula vypadá úplně jinak, jako, jo, než tady u těch monster. Takže oni nám chcou něco naznačit, možná, aby jsme se jako zamysleli a fakt pochopili, že to jde proti přírodě a že to je satanismus. Třeba je to veliký opět jako test. Protože tady ty vrtule si myslím, jako, že mají jako za funkci spíš narušit to proudění toho vzduchu, než aby se teda točili, aby mohli vyrobit nějaký kvantum energie. Ale to zase jenom konspiruju samozřejmě.
0: Ani ne, protože já když jsem mi otevřel jakoby ten vnitřní zrak a pozoroval jsem ty technologie, tak oni ty technologie opravdu vážou tyhle ty entity. Jo, tam najednou se zhlukujou kolem nich. A tam byly velký, jo, ty generátory, ty motory a tohle. Já tam za nima viděl vlastně ty linie těch entit, který jakoby vysávali ten elementární sílu z toho prostoru. Jo, a ještě na to ty lidi navázaný, že oni díky tomu získávají moc nad tím světem a nad lidma. Jo, to je, kdo má energii, má moc. Kdo má patent na energii, je král té moci. Jo.
2: Já když jsme udělali těch teorií, tak se mi moc líbila, než já jsem si koukala na ten infrazvuk ještě. A koukala jsem se, že vlastně já jsem to i napsala, protože to jsou nějaké jako kdyby výboje a ty se používají k umlčení, ovládnutí nebo zneschopnění prostě lidí. Takže to jsou bojové jakoby technologie. Samozřejmě jako nevím, do jaký míry je to srovnatelné tady s tím, nicméně jako jsou na to tyhle ty teorie a je to jako je tam určitá paralela v tomhle tom, no.
1: Přátelé, tak známe příběh, jak trubači trubaduři dobili jako Jericho, že infrazvukem vlastně, jo, tady z těch obrovských jako roar, těch trumpet, jo, který působili takové frekvence destruktivní, že obyvatelé Jericha se jako dobrovolně vzdali, jo, tepelný čerpadla, jo, přimontovaný na zdech domů, to taky vydává infrazvuk, jo. A jak je to obrovský, jsou na to dotace, vzaříte si tepelné čerpadlo, takže jako oni útočí na všech úrovních na lidstvo.
2: A to nemluvím o tom, jak se vlastně jako kromě tady těch jakoby věcí je další věc vlastně, co by mohl zase Petr vědět, tak to jsou zábory vlastně té zemědělské půdy. To vlastně znehodnocení zemědělské půdy, která je v přírodě. Je to opravdu jakoby ve všech těch oblastech, které jako vymyslíte, tak ty větrníky jsou špatně prostě.
1: Peťo, slyšel jsi? Má tam zamutovaný mikrofonek, tak už se odmutoval. Pojď.
3: Ano, slyšel, ale já upřímně se držím názoru, že kdyby se každý staral, aby byl šťastný.

0: nejsme všichni na světě šťastní, tak se snažím se starat o to, abych já byl šťastný. A zrovna to, kde se staví, dělají věci, silnice, jakýkoliv instruktor tím věci, já je respektuju, jsou to další komunity, které tak tvoří, ale upřímně je to úplně mimo mě. Mně se to vlastně netýká, snažím se, aby mě to minimálně ovlivňovalo.
1: U nás se globálně oteplilo, tak jsem se musel teda jako vyslíct, jo. A určitě, Peťo, máš pravdu v tom, že vlastně člověk může vlastně si vytvořit takovou realitu a takový svůj svět, že se ho to až tak třeba jako fakt jako nedotýká, jo? Že to prostě jako si vytvoří jakousi imunitu a to samo chemtrails, jo, práškujou, ale někdo pokuckává, někdo má problémy a někdo pěkně zhluboka plně dýchá a leží na louce a tam to na něho sype, jako, ale on vlastně si to ani jako nepřipustí, takže jako by se ho to netýkalo. Takže to jsou ještě věci mezi nebem a zemí, jo. Vytvořit si tu tvůrčí vizi, že to prostě nebude mít takový dopad na to. Než vypisovat za starostům, protože to je mafia, to je banda. Já bych chtěl vidět starostu, který by to udělal, ten by musel mít jako hodně odvahy, protože by se s tím mandátem jako mohl taky rozloučit, nebo by mu to ani nedovolili třeba, jo. Ale je to zajímavý každopádně jako vyzkoušet. Jo?
0: Ale jinak tady s tím zase, jako pokud chcete něco změnit, tak já se snažím vždycky hlavně místní samosprávy jsou dosažitelný, jsme schopni je ovlivňovat a působit na ně. Horší je to už právě potom s těma státama na nějakých větších institucích, kdy už je to vymyšlený tak, aby ten dosah obyčejný člověk neměl, ale u těch obcí je to poměrně snadný, pokud se o to takové aktivisti zajímají, je určitě dobrý být v tom aktivní a zakládat spolky. Pokud tam máte ochranu přírody, tak můžete vstupovat do těch správních řízení a tam říkat svoje názory a ono určitě tam chodí další aktivní lidi z místní a k tomu se vyjadřují. My tu třeba v okolí máme pravděpodobně menší větrné elektrárny, takže s tím nikdo netrpíme, ale vím, že nám to chtěli stavět velký a proti tomu se všichni místní postavili, řekli, že ne, tenhle ten větrný park tady nebude a ty místní samosprávy se ovlivnit dají, teď od toho jsou, ne, tam ty lidi mají většinu.
1: Já mám takovou zkušenost, je to z loňska, kdy tady uzavřeli jednu křižovatku, která byla normálně funkční, ale asi potřebovali prostě tam, kde se investuje, tam se nejvíc krade, tak to potřebovali prostě zmodernizovat. Přátelé, oni z toho udělali takovej paskvíl, že tam se nevyhnou dvě auta, natož tak potom nějaký třeba nějaká dodávka. Psali se petice, jo, starostům na úřad, prostě lidi se bouřili, nerozsáhli ničeho, oni tady vyrobili prostě paskvíl, křižovatku, která nefunguje, jo, takže může se zadařit někdy, že ten starosta, ano, je to člověk, je v něm ta jiskra, takže to nějak zařídí prostě ve prospěch těch obyvatel, ale v tomto jsem trošinku, ne skeptický, ale méně optimistický, musí být ještě nějaká jiná jako cesta, jo. Ale jak říká Jana Vysko...
2: Je to kombinace všeho, jo. V té hmotě to musíme zařídit prostě tak, jak to jde nejlíp. Musíme, nebo každý v sobě, co může udělat, tak nechť to udělá. Protože nikdo jiný to za něj neudělá, jo. A když je tam ten jediný, kdo to udělat může, tak to udělat musí. Takže pokud se máme postavit za přírodu, tak to prostě musíme udělat to tak nejlíp, jak si myslíme, že to musíme udělat.
1: Víte sami, jak funguje prostě kolektiv, jak funguje mysl, jakou sílu má myšlenka, jo? Viděli jste možná film Gopala modlitba za déšť, jak fakt se prostě, já jim modlili, to možná blbý slovo, ale zkrátka přáli si, vizualizovali déšť a fakt začalo pršet, počuchá, jo? Jenomže problém je v tom, že lidi nejsou informovaní. Oni netuší, jaký nebezpečí jim hrozí v rámci těch větrníků. Ale kdyby věděli v rámci osvěty a fakt vytvořili nějakou takovou kolektivní mantru, prosbu, modlitbu, no tak jako určitě to má jako duchovní přesah, jo? Že i na té spirituální úrovni, kvantové, by to šlo. Ale já nějak říkáš, ve hmotě je to cesta třeba kontaktu těch starostů, jo? A v tom spiritu zase je to vlastně cesta té vizualizace čisté zdravé krajiny.
2: No, v té hmotě jsou to ještě ty připomínky na to ministerstvo, nicméně vlastně musíme vědět, že vlastně vesmírné bytosti mají určitě prostě nějaký záměr a podporují nás v tom, takže udělejme opravdu to, co je pro nás tuhle tu chvíli vlastně nejvíc potřebný a co nejvíc cítíme, že musíme udělat.
1: To jste teďka řekla velmi výstižně, protože já neustále denně cítím obrovskou podporu stvořitele. Jo, v té správné věci, na té správné cestě. A cítím, jak ten Matrix už ztrácí sílu a ztratil už dávno podporu. Oni jedou jenom z nějaké setrvačnosti. Takže možná ten systém spadne dřív, než k nějakým výstavbám tady těchto akcelerizačních zón dojde. No. Takže přání otce myšlenky. Přátelé!
2: Hlavně se musíme zachránit trochu sami, jako jo, že vlastně za nás to nikdo neudělá, takže udělejme opravdu to, co můžeme.
1: My jsme tvůrci a každý si vlastně vytváří tu svoji realitu, ale v tomto případě asi zapotřebí se propojit a vytvořit tu kolektivní sílu a ústoj v té své vnitřní síle. A to pak se dějí zázraky na všech úrovních, i ve hmotě, i ve spiritu. Já to znám. Takže, přátelé, krásní tvůrci, máme 20.32. Mára tam měl ještě nějaká praktická cvičení nebo něco z praxe ohledně toho epigenetiky. Říkám to správně?
3: Jo, určitě, jenomže jsem si říkal, že jsem zkoumal, jakým způsobem můžu působit nebo číst jo, celou tu podobu toho DNA, takže spíš jakoby, jak prakticky si to člověk může vyzkoušet, samozřejmě to budou asi návody, který člověk zná, jenom se je třeba bojí uskutečnit, protože jim nevěří, protože pro něj to není jako fyzická věc. Tady vidíte i vy, jste tam měli tu polohu, jo, toho, té zkušenosti. Jedna je tam ta fyzická poloha, kdy jdeme na ten úřad a říkáme ne, jo, a pak je tam ta metafyzická rovina, kdy dáváme možnost tomu, aby se to stalo. Možnost. Jo, to je metafyzická rovina, to je ta předloha a to si přeju, aby se to uskutečnilo takovýmhle způsobem, to je jako ta možnost. A že ty obě polohy jsou důležitý, že když budeme dělat jenom jednu, tak OK, tak to děláme trošku jo, na půl tu věc, ale když jsme schopni jako tam dát i tu bytost, jako proč to chci takhle udělat, já to chápu, celý ten proces, mám v tomto poznání a chci proto bojovat v rámci toho vývoje spíš, že ho chci podpořit. A tak tam vstupuju s oběma těma rovinama, že už tam mám tu metafyzickou část, ale mám tam i tu fyzickou část a to je, že působíme na tu hmotu. A teď podívejte se, já jsem tam nazýval ty vědce, jo, že ty vědci se rozdělili na ty fyziky, který tvrdí jenom tu fyzickou část a na ty metafyziky, které jsou pro tu bytostnost, jo, té přírody, té krajiny, toho vesmíru. A oni vlastně neustále mezi sebou jako bojujou, takže tenhle ten boj, máme ho taky v sobě, jo, že to jsou ty dvě hemisféry, jo, že jedna hemisféra trvá to fyzično, a druhá hemisféra je ta metafyzická. A je tam furt ten stejný boj o tom, co mám udělat, aby se to skutečně stalo. Jo? A oni až když se vyrovnají, až si navzájem řeknou to, co potřebujou, tak ten člověk najednou zjistí, že je to skutečnost, že se to stalo. Takže jenom abyste věděli, jo, že ano, všechny tyhle ty nápady jsou skvělý, ale já v tom vidím ještě, že by se měly vyrovnat tyhle ty dva pohledy.
2: Tak, myslím, že to o rovnováze vlastně, jakoby, je to o rovnováze, přesně tak.
0: Já jestli můžu, já půjdu za chvilku s dětma spát, tak bych se asi s váma rozloučil. Popřeju vám ještě pěkný povídání, pěkný večír a uvidíme, jestli se někdy uvidíme. Ať se nám všem daří, jak si přejeme.
3: Super, děkujem ti moc.
1: Děkujem, já tě připím kolejným stříbrem. Takže dobrou noc, pozdravuju i děti.
3: Ano, dneska nemáš huby, dneska nemáš huby normálně.
0: Zdraví.
1: Mám, jako mám, mám.
3: A má
1: jako
3: huby mám. Ještě.
0: Ale já mám jenom vodu a už jsem ji vypil.
1: Já mám tomu červený, mám to všechno, mám, teďka mám CBDčko, THCčko pěkně, jo, takový prostě, jak si jmenuje se to, jak se jmenuje, flow. Jo, Michaj nám to marmaří nám to Michají. Panečku, to je jízda, jo, chvilku si takovej akční a pak se ti krásně spínka. A jako není to prostě jako nějak, je to pro prostě pohodu, jo, pohodu tvůrce. A to pak jsou ty vize, to se pak vizualizuje, jo. Takže doporučuji všem, kdo byste chtěl CBDčko, kapky, vlastní výroba, jo, s THCčkem, vlast taky, farmička, nebudu jmenovat, kde zatím, konopíčko vysoké, voňavé, takže jako my máme totiž všechno na dosah. My nepotřebujeme vozit nic z Afriky, jo? Vůbec. My to máme všechno vlastně v nejbližší, já to mám z vlastní zkušenosti, já třeba něco potřebuju, ať se jedná o nějaký blbý šroubeček na něco, a já ho najednou najdu. Já ani nemusím do toho železářství, který je tady 250 metrů. Já všechno mám doma.
3: Tak jo, a my jsme se loučili, že jo? Tak jo, ještě jednou díky teda Petře, to vždycky protahuje, Petrucha.
1: Jo, já jsem taková tláma, víš. Ale Peťo, díky fakt za výživný povídání. Velmi mě zaujaly hněny domečky do 500 000 a velmi mě zaujaly tvoje elektrická kola. Takže zůstáváme v kontaktu, dveře Deževička máš do kořán, můžeme to zopáknout i s Janou a no, z Mára je stálica už. Takže Peťo, dobrou a děkujem, blagadár.
0: Dobrou, díky, ahoj.
3: Ahoj, díky.
1: Tak, přátelé, v čem pojedeme teď? Jo, já jsem chtěl se napít to koloidního stříbra.
3: Možná jenom, Jano, jak to máš? Chtěla bys ještě k tomu něco přidat nebo udělat závěry tomu?
2: Já si myslím, že bychom se mohli jenom nějak zamyslet nad tím záměrem těch, že bychom si jen tak jako lehce řekli, že záměr prostě všech těch akceleračních zón je zrušen, že příroda je zachráněna a že se nám krásně žije a že máme radost, že země má radost, že se máme rádi a že jsme prostě, že jsme tady.
1: A máme podporu tvůrce nejvyššího.
2: Takže to je jenom tak ze mě shrnutí a já bych se ráda také odpojila, takže vám moc děkuju za pozvání a děkuju za váš pořad. Děkuju moc krát.
3: Díky, taky moc.
1: Veliký blagadár, děkujem, Jano, krásný večer a někdy zase v Dežavíčku si dáme sraz z Cuka a stejně si ho dáme, protože vlastně toto téma je teďka vlastně velmi, velmi už žhavé a jsem se vyslíkl, takže uvidíme, jak to vlastně dopadlo. Kdy bude nějaký potom nějaký výsledky tady z těch připomínek? Kdo to bude vlastně rozhodovat? Jo?
2: Víš těžko, o tom? Těžko říct, jak to bude časově, to vůbec jako netuším, ale myslím si, že to všechno bude vypořádávat právě Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže časově netuším vůbec, jak to stihnou, protože těch připomínek už teďko jsou tam prostě stovky.
1: Nedávno tady byla taky petice nebo připomínky na 5G, na 6G sítě, jo? Taky nevím, jak to dopadlo, ale protože oni na to tak spěchají, to lidstvo vlastně jako poškodit, že si myslím, že to bude velmi brzo jako rozhodnutý. Takže uděláme pro to maximum, jak říká Mára, i ty vlastně v té harmonii hmota, spirit a hold, uvidí se. Takže dáme si vědět a tím uděláme další vysílání, ano, jestli bys přijala pozvánku.
2: Dobře, Jo? Děkuju moc krát. Děkuju. Děkuju vám všem. Mějte se krásně, krásný večer. Děkuju.
3: Ahoj, děkujem.
1: Máro, zůstali jsme jako dva opuštění vlci.
3: Jo.
1: Ty máš určitě děkuji, ahojte, zdravíme vás. Každá božská bytůstka zde na zemi máme svůj úkol, který plníme, za kterým jdeme a o kterém víme a každý ten úkol děláme pro vzestup, pro přírodu, pro kolektiv, pro zvýšení našeho vědomí. Dělejme vše s láskou, Natašo, o veliký bagadár tobě, vědomí tvůrče. Máro, chtěl bych se zvrátit k transhumanismu, nebo jak chceš, je to tvé vyslání?
3: Ano, určitě, to je, my o tom tady stále vlastně mluvíme, jenom to převlékáme do jiných podob. Je to věc, která nás stále doprovází. Je to celkově, jo, že ta vědecká oblast, ono to je spojený s tím slovem transhumanismus, protože tam je přímo definice je taková, že to vědecké bádání má jakoby zdokonalit toho člověka. Jo? To znamená, že oni mají opravdu pocit, že ten člověk je nedokonalej, a jo, že degraduje a že ten transhumanismus je vědecké poznání, které nám opravdu pomůže k tomu, aby jsme se zase stali jakoby funkčními bytostmi, co prostě jako zvláštní. No, máš prstík, můžeš.
1: Mám prstík, protože mám myšlenku a sice možná oni mají strach, že lidské tělo, organismus je dokonalé, jo, a že bychom už velmi brzo mohli přijít na to, kdo jsme, jo, jaká je naše duchovní podstata a pra vlastně smysl, tak proto ten transhumanismus, aby nám implantovali nějaký kurvítka, jo, že prostě máme třeba, snaží se nám, jo, to třetí oko vlastně zabrzdit, epifýzu a vůbec znemožnit i tím práškováním, zasněňováním slunce, jo, že se nám snaží vlastně znemožnit napojení na naše vyšší já.
3: Je to takhle úplně jasné. My když budeme mít jakoby tělo, které má jakoby náchylnost, jo, na to nedorozumění, na tyhle ty problémy, bude mít náchylnost, takže nás budou stále zatěžovat, my se budeme stále věnovat tomu, aby jsme se z toho vyhrabali a nebudeme schopní mít nějaký vývoj, jo, nějaký další rozmach navíc, jo, už nebudeš mít sílu, takže určitě. A ještě vám to udělají vlastně kvůli tomu, aby ten člověk si opravdu řekl, jako se mnou to je hrůza, já potřebuju toho vědce, toho doktora, ten transhumanismus, abych se cítil jako líp. Jo? A tím degraduju jako ten svůj potenciál. Představte si, vy odevzdáváte, jim degradujete, říkáte, mně to nejde, pomožte mi. Jakoby. Ano, já myslím, že to je jako takový základní rys téhle společnosti, jo? Že ty chytří a takový ty, co jako vědí, tak budou jakoby radit těm hloupějším, když to tak nazvu, co mají dělat. Jo? Je to takový základní princip. Ale když se tady člověk narodí a je úplně v tom prenatálním stavu, jak jsem se o tom naznačoval, kdy ještě v něm jsou ty světelný DNA, on opravdu je spojený s tím kvantovým prostorem té metafyziky. A opravdu, ty struny fungují. A jestli si dokážete vzpomenout na to, když jste byli miminka, tak opravdu ten svět byl opravdu nádherný i metafyzický, hmotný i metafyzický. Zároveň jsme se tam jako bytosti chtěli jakoby najít. Jo, kam, jako, jo, jakoby jak použít tenhle standard, který jsme dostali. Ale v tu chvíli přichází ta společnost, to vzdělávání, ta výchova a ona jakoby zapatlá, jo, tenhle ten proces. Jak jsem tady naznačil celou dobu, že nás jako ovinou, jo, takovou iluzí natolik, že my nejsme jakoby schopní se pořádně nadechnout do té svobody. Já bych řekl, že můžeme k ně obrázek popojet, protože to buňka asi byla tak nějak základně vyndaná. A tady vám chci jakoby naznačit. Já možná jakoby ten můj pohled nemusí všichni jako přijmout, Jo, je to můj pohled, kterým jsem teprve přišel postupně. Jinak na začátku té cesty jsem obdivoval určitý věci, které pak jsem jako přijmul, že mě spíš jako ubližují. A jo, že nejdřív jsem to viděl, že mi pomáhají, jsou ty berličky, že mi něco pomáhá, ale pak, když se dostanete jakoby ještě jakoby dál, tak ta berlička potom už je jako zbytečná, už mám spíš zatěžuje tu věc. A teď vám jakoby vysvětlím, jak ovlivnili ten metafyzický svět tady natolik, i nás, metafyzicky, ty možnosti. Já už jsem naznačoval, že to bylo přes ten planetární a solární systém. Jenže oni potřebovali i vytvořit tu síť. Jo, ten kokon kolem té planety, kokon kolem těch lidí. A tuto síť, jo, protože, dobře, určitě jste slyšeli, že existuje planetární mřížka. Ale určitě nevím, jestli jste slyšeli, že těchto těch mřížek a těchto těch sítí na planetě vývojově je možná desítky, stovky. Protože vlastně každá bytost, nebo každá ta entita, která chtěla sem s člověkem jako pracovat v rámci buď kolonizace nebo pomoci, tak se s ním musel vytvořit určitý rozhraní, na kterém ten člověk bude fungovat. A to je ta metafyzická část té bytosti. Pro tu představu, každá civilizace, která přišla, tak musela zasíťovat metafyzicky tu oblast, že vytvářela vlastně planetární mřížku podle svého nastavení, aby potom ten člověk vlastně jakoby pochopil to, co vkládá do toho člověka. Znamená, že třeba nejen, že ty bohové sem přišli a vložili ten genom, ne, oni potřebovali vytvořit nejdřív metafyzicky mřížku, která by rezonovala s tím genomem, který vkládali jako do té oblasti. Jo, jako teď jsme se bavili, že je důležitý tomu věřit, mít ty možnosti, že to jde, a pak to funguje i v té hmotě, že najednou jsme vyslyšeni a funguje to. Tak stejným principem oni přicházeli na tuto tu planetu, skrz, řekněme, i ty planetární vědomí, a působili na člověka tím, že vytvářeli tyto mřížky, toto zasíťování. A teď řekněme, ta síť má určitou takovou, jakoby, takové rozhraní. Rozhraní znamená, že má svoji osobní vibraci. A když člověk je udržovaný v určitý vibraci, v určitým vibračním rozhraní, tak vidí jenom tu jednu síť. Vidí jenom tu jednu. Takže řekne, ano, je tady jedna síť. Jako jsem říkal na začátku, že když se díváme na ten genom, tak záleží, jakou šifrou nebo jakým kódem vlastně vstupujeme do toho čtení, že když bychom četli jenom tím fyzikálním čtením, tak jsou to 2-3% rozluštění. Ale najednou, jakmile dosáhneme většího rozhraní, víc frekvenčních jakoby rozsahů, tak jsme schopni v tom genomu i v těch sítích lépe číst a vidíme jich najednou více. Jak na planetární úrovni naší solární soustavy, tak i teda sluneční, tak i na té sluneční, jako solární úrovni toho ducha. A teď, jak jsem říkal, tak tam vstupovaly ty že to byly síly dogmatické, které měly vnést určitou pravdu, nějaký světonázor. Takže oni opravdu normálně nejdřív tkali takovou síť, aby to dogma mohlo jako semínko opravdu vejít do člověka, vejít do planety a mohlo pak vzniknout ten transhumanismus, jako to ovlivnění toho vývoje člověka, to znamená i manipulace toho genomu. Protože ten člověk, jsem říkal, je svrchovaná bytost a má jediný vstup do toho genomu. Takže oni potřebovali překecat toho člověka, aby to udělal jako za ně. Jo, to jsme naznačovali, že to tam je velice důležité. To znamená, na těch bodech, na těch sítích vytvářeli svatyně. Jo, ty určité královské linie, které se sem potřebovali jako dostat, buď formou, že nás chtěli ovlivnit pozitivně nebo negativně, to je celkem jedno. Ale vytvářeli tyto sítě a nacházeli rezonanční body. A na těch rezonančních bodech vytvářeli svatyně, aby tam člověk prostě přišel a jo, prostě jako přijímal to poznání té linie královské těch bohů a aby zároveň právě i v té metafyzické podobě přijímal tyhle ty vibrace, aby on jakoby chápal tu linii, jo? To znamená, že oni zakryli tu prvotní síť, která tady byla vložena do toho zdrojového kódu. A jak jsem naznačoval, když ten člověk pak jde do té krajiny, takže on se jakoby ladí, jo, na tyhle sítě, na tu metafyziku, metafyzickou bytost té planety. Nazýváme to duší, nazýváme to tím duchem. A čteme a rezonujeme s určitýma kvalita, uvolňujeme určité traumata a tím se ladíme do těch mřížek, aby jsme si mohli přečíst celý vlastně jakoby ten genom. Proto říkám, běžte do té krajiny, na místo, které vás přitahuje, to je místo, které vás má určitým způsobem jakoby naladit, jo? Nebo ukázat věc, která vás brzdí, kterou vás brzdí. Ale to i to je ladění, jo, co nás brzdí vyladit se. Takže já jsem opravdu chodil do té krajiny a viděl jsem ty mřížky a oni mi teda říkávali určitý příběhy, ale se mnou to nějak nerezonovalo. Já jsem stále říkám, a teď to je tolik příběhů a kde je ten prvotní, kde je to proč? Proč jsem tady opravdu tady a kde je to, proč je tady ta planeta a proč se tohle všechno děje a proč je tam vzestup a proč se ta planeta prostě najednou jakoby mění, když se dostáváme, jak jsme se bavili o té rovnováze toho fyzického a metafyzického. Když je ta rovnováha, tak najednou ta krajina ta se před váma začne měnit, začne krášlet, začne se vyvíjet, vytváří to DNA, ten genom, který je udržitelný. Jo? A to mě připadlo jako první prenatální myšlenka. Ano, naše planeta, naše soustava a člověk je udělaný kvůli tomu, aby on zajistil udržitelnost celistvého vývoje. Jo? Protože ten vesmír má tendenci se takhle jakoby proti sobě bojovat a může se stát to, že najednou jako se v tom boji úplně zapomene a jo, stalo se to několikrát a může se pohltit, může se zničit. A my jsme měli být taková pojistka toho. Jsme bytosti, které dokážou vytvořit takový vývojový, kvalitní jakoby genom, který dokáže všechny obnovit. A proto tady jsou všichni ty galaktické civilizace. Proto tady jsou ty bohové, se sem znovu vrátili. Lidi je znovu jako přivolávají, protože z toho člověka teďka má vypadnout extra speciální jakoby výsledek z celého toho vývoje tím, že on dešifruje to DNA a začne to žít skutečně. Jo, bez toho přesvědčení, které právě vyplývá z tohohle zasíťování, které tu neustále je. A teď já potkávám lidi a jeden preferuje vždycky, já jsem tato síť a další potkám člověka a já jsem tato síť a teď si říkám, kurňa, tak já se všema chci jako spolupracovat, proč tomu nerozumíme, proč se jako hádáme a máme ty jiný názory. No protože opravdu máme jiný rozhraní. My čteme úplně jiný příběhy každý. Jo? To je velice důležitý. A, takže začalo to zasíťování, vytvořili si ty podmínky pro to, aby tady vyrostla takováhle civilizace, kterou tady teď máme, která drancuje, a nepřemýšlí, a je sebedestruktivní, jo? Má spoustu takových jako naučených věcí, které nejdou z něj. Jo? Je to takový návyk úplně na tuhle tu šílenost. A vždycky se sem někdo jakoby znovu zrodí, on je jakoby čistý, má tu prenatální podobu toho světelného DNA a my na něj všichni, tím kolektivním vědomím, který tady držíme, ten Matrix, pomalinku napatláme tohle to zasíťování. každá ta síť a každá ta bytost, která je s tím spojovaná, nebo civilizace, tak si dělá jakoby nároky, vlastnictví. Nároky, vlastnictví. To znamená, vzniká smlouva. A ty chceš používat naší síť, tak podepíšeš smlouvu. A ty řekneš, ano, ano, já to chci, to já budu tam chodit na zasvěcení, OK, to je paráda. A tak normálně to je smlouva. Vy z toho nemůžete vystoupit, protože byste jim byli dlužní. Oni využíváte jejich síť. Jo? To znamená, že a teď si představte, já nebudu dlužný jenom tehdy, když vypustím všechny tyhle sítě a najdu jenom tu prenatální. A ta prenatální už nefunguje jako síť. Já jsem naznačoval, že když je tu lineární čas, tak se potřebuje šířit, že se šíří jako síť do nekonečna. Ale když se dostanete do přítomnosti, dostáváte se jakoby k té jednotě, k tomu prenatálu, k té jedinečnosti, tak v tu chvíli můžete vidět začátek a když máte ten prožitek, tak i ten konec, ten tu celistvost. V té chvíli už není potřeba síť, protože vy sami se stáváte zdrojem té tvořivé síly. Vy sami už nepotřebujete zasíťování, už nepotřebujete se připojovat, žádný smlouvy. Naopak, máte nekonečnou tvořivou jiskru, kvalitu božské jiskry. To je neskutečný. Pak se vyvážete z těch vašich zátěží, které jsou spojené s karmou, která je navázaná na tyhle ty královské linie plus tyhle sítě. A je to tak, že i planetárně ty sítě jakoby jsou zasažené v celé naší sluneční soustavě. Mezi sebou ty civilizace dokonce i bojovaly jeden čas, protože jedna preferovala jenom jedno zasíťování a druhá zase jako jiný. A nedokázali se dohodnout, narušovali se v tom vývoj, nebyla spolupráce. Jediný, kdo tam měl být ten středobod, byl ten člověk, který byl na té planetě, ale on byl zamrzlej, on byl jakoby v té, on byl tím Luciferem zamrzlej, protože se nemohl měnit, takže byl stále jenom v té dětské fázi a to se jako lehce zotročil. Jo, takže on ten člověk potřeboval ten vzestup, aby uvolnil ty sítě tím, že je jakoby pošle do vývoje. Tím vznikne úžasná věc, protože oni se najednou poznají v té jedinečnosti ty sítě a můžou se zapojit svobodně do toho vývoje a buď udělají správný krok a zapojí se svobodně do spolupráce na vývoji všeho, a nebo zase budou bojovat jenom o moc těch sítí. No, tak jenom ve zkratce, jak já vnímám zasíťování planety. A týká se všech civilizací galaktického typu, který sem přistáli a chtěli se zapojit do vývoje člověka a planety. Samozřejmě to bylo spojené, jak jsem naznačoval, i s naší genezí. No. Tak klidně můžeš přejít zkus další obrázek, už to bude teďka zajímavější.
1: Bude zajímavější a já mám tady sluchajtě vnímáně a pro posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1, kdy budeme ve 21 hodin přesně vypínat stream a předávat vysílání nebo prostor dalšímu studiu, ale my pokračujeme dál s Márou Hašlarem a sice na naší YouTube rouře a je to Studio Deja Vu, Svobodný vysílač, jo, a videjko pořád bude uložený pod vysíláním. Takže Maro, jenom dej mi prosím tě, já tady vypnu stream jedničku, nebo já si to ohlídám a pustím ti další obrázek, takže klidně hovoř.
3: Wow, znáte to, ne? Kdo se bojí pavouků? To jsou takové zvláštní bytosti a vždycky jsem jako přemýšlel, ač je jakýkoliv, jestli je velký nebo malej, ale určitý lidi jsou na tyhle ty entity velice citliví. Velice. A nevím proč. Je to tak mrňavý, ale oni se toho strašně bojejí. Pavouci a chobotničky, takový hodně zpřízněný. to byly bytosti, které se specializovaly, ku podivu, se specializovaly na tohleté sítě, na to zasíťování, na tom mřížkování. A začaly spolupracovat, jak už jsem říkal, na mísení tohoto rozhraní, a jak okultně magické sítě, té mocenské, těch královských elitních rodin, kteří chtěli vládnout mocensky nad metafyzickým tělem člověka, té planety a planetárních a jakoby planetárních vědomí i solárního vědomí. Vlastně chtěli vlastně úplně ovládnout tyhle tranzity, aby měli jako moc nad tím vývojem toho člověka. A já jsem naznačoval, proč chtěli toho člověka. To je docela jako možná ještě to tam sumu. Oni chtěli toho člověka kvůli tomu, že on byl skvělý nástroj, protože on najednou on byl velice kreativní, tvořivý tvůrce, který dokázal geniálně vytvořit věd, nebo jako platformu, nebo ten program, který byl pro udržitelnost toho jejich projektu. To znamená, že oni třeba měli, byly bytosti, které měly genetický problém, že se nedokázali vyvíjet. No tak tak chtěli toho člověka zneužít proto, aby se jako vyvinuli. Když oni to nedokázali osobně, tak věděli, že člověk ano, je takový kreativní, on by nám mohl jakoby pomoct. A tak zasíťovali tuhle tu tajnou síť. Ku podivu, tam, jestli uvidíte na YouTube, tak vpravo je takový jakoby graficky znázorněný piktogram, který myslím, že jestli v loni se objevil v Anglii, a bylo to právě, já jsem naznačoval, je tam ta fraktální rovina, kdy malujete jakoby tu geometrii jako fraktálně, tak tam byl takový obrazec těch kruhů fraktálně do jednoho bodu v centru, a v tom centru právě byl tenhle ten pavouk, a nebo hlavonožec. A já, když jsem jakoby studoval vůbec jakoby tu dobu, když to řeknu jako tu prvotní dobu té výstavby, prvotní výstavby tady té solární soustavy, tak tyhle bytosti u toho taky byly. Oni, ty hlavonožci, jsou velmi geniální, dokážou neskutečný neurální sítě, který vložili i do nás, jako část jejich umění je v nás, protože my máme velmi vyvinutý neurální sítě. A tyto ty bytosti byly specialisti v tvorbě ve vesmíru, takže byly součástí toho projektu. Ale to bylo prvotně. Oni postupně inklinovali vlastně k tomu světonázoru, že ten člověk potřebuje jako kolonizovat, že teda je dobrý ho zneužít, že takhle, tak i tyhle ty hmyzí a hlavonožci se vložili to vývoje a zasíťovali tu naši planetární a solární úroveň. Tak můžeme popojet. To zasíťování mělo být spojený s činností, neboli s dogmatem. To je to vzdělávání. To znamená, že se vytvořily určité základní světonázory. Já jsem to naznačoval, že byl rozpad toho elementárního chrámu, toho kola času, a z toho rozpadu vznikly 4 základní světonázory. Ty začaly putovat a začaly jakoby vytvářet tu civilizaci, formovat. A oni potřebovali na té rovině téhle tvorby, na které my teď tady žijeme, aby toho člověka přesvědčili. No tak začali budovat jakoby v té vnitřní zemi napojení na ten invertní, na ten obrácený, na ten pseudovývoj toho Lucifera, tak se začalo tvořit jakoby ten vnitřní rozměr toho pekla. Ale oni potřebovali i ten projevený proces. To znamená, nařídili těm královským liniím, aby tady začali budovat dogmatickou vládu. Jo, na podobném principu. Takže to vnitřní peklo začalo vznikat jakoby nahoře. A to je zase ten pravý obrázek, a to je ta babylonská věž slavná, která má naznačovat právě to paradigma téhleté vlády, té nadvlády, která nám tady nedá pokoj, neustále nám říká, co máme dělat a co je správně. A já jsem to naznačoval už v tom obrázku, že to je, že to je vlastně i ten princip té Davidovy hvězdy. Jsou ty dvě pyramidy, jedna směřuje nahoru, jedna dolů. Ty ses mě jednou ptal a já jsem ti neodpověděl, jak to, že je dole, jo, ten opak, jako to černé slunce, že je to bílé slunce a tady je jakoby mezistav, že tady je ta šedá, jakoby to spojení a to je ta rovina té tvorby. A tak oni se vlastně snažili ten světový řád propagovat náboženstvím, dogmatickým myšlením a touhle s tou nadvládou. Tak to je jenom tak pro informaci, že to procházelo i v tom vzdělávacím projektu pro toho člověka. Tak můžeme jít ještě dál. Klidně další obrázek, děkuju.
1: Hned ti ho tam pošlu, máš tady dotaz. Ano. Abych nezapomněl. Marku, prosím, a jak je to s planetární mřížkou kolektivního vědomí? Děkuji, ptá se Nataša.
3: Tam je to řečený trošku nejistě v tom, že je planetární vědomí a kolektivní vědomí člověka. Oni tyhle ty dvě pole mají, že jsme v jedné nádobě, tak máme tam nějakou koherenci, jo? Jako spojitost. Ale vidíme sami, že naše kolektivní vědomí člověka rezonuje úplně na jiném rozhraní, takže ona má čistě napojení na tu okultně magickou síť té nadvlády, toho dogmatu a těchto těch dvou jakoby pyramid obrácených té Davidovy nového světového řádu. To je to napojení, jak jsme se tady bavili, že lidi vůbec nevnímají tu krajinu a že vůbec nevnímají tu zemi a že nevnímají ty potřeby, skuteční potřeby vývoje, udržitelnosti. Tam bych viděl, že byl to obrovský rozdíl. Když jsem pracoval s planetárním vědomím, tak tam byl úplně jiný příběh. Sice ty linky se občas potkaly, že tamhle se něco odehrálo, tak to tam bylo zapsané. Ale ta koherence vzniká až tím, že se znovu zapojíme do té spolupráce, že znovu si zapojíme do toho společného vývoje. Pak se postupně to kolektivní vědomí toho člověka může se znovu sjednotit s tím planetárním vědomím. Ale my představte si, my se tu jako narodíme, oni nás obšťastnějí ty planety, jo, těma zkušenostma, které nám vložili tím narozením, a my to vůbec nechápeme a vůbec to nepřijmeme jako ten genofond, nebo ten stosvětelný DNA a tvrdíme, že to je jenom astrologie a že to tak musí být. Jo, že dál ten přesah to nemá. A ten přesah je pak až v té okultní magii, kde využívají tu astrologii právě k těmhle tomu ovládnutí nebo k té manipulaci. No. Já to nepotřebuji manipulovat, já potřebuji s tím koexistovat. Jo, to je rozdíl. Já nepotřebuji mít nadvládu nad životem, ne, já budu tím věčným životem, já tím skutečně jakoby chci ten prožitek té skutečnosti. Takže i ta planeta, i to kolektivní vědomí lidstva se zbavovalo téhleté sítě, tohle zasíťování, aby se právě mohli zase spojit, jo, v tom procesu. A znovu, pak prosím, pak ten, konečně ten hluboký smysl, proč tu jsme a proč tu je planeta a proč má tohle všechno, bude naplněný a to bude taková krása, že to je až, já když si to jako představuju v rámci nějaké té mé ideje, protože už jakoby, řekněme, mám.

0: Om, šanti om, přátelé krásní tvůrci ve hmotě a i ve spiritu, jste tady správně na dežavičku v přímém přenosu. A přestože je čtvrtek, tak my vysíláme nedělníček s Márou Čermákem. Takže Máro, já tě taky pozdravím, blagadar tobě.
1: Tak já vás zdravím. Takže já vás taky všechny zdravím a tebe samozřejmě taky Petru.
0: Ano, díky, díky. No prosím tě, bylo za 5 sekund start a spadl mě celý program, ono se to někdy děje, takže jsem horko těžko tady hledal znělku, ale už znělka odezněla, takže jsme tady, jak doufám, živě, přátelé, takže kdyby byly nějaké problémy, dejte mi tady vědět. Já ještě zkontroluji teda rádio stream, vysílání na svobodný vysílač, takže tam jsme taky v éteru. Valíme na stream číslo 1, takže tím lépe. Bude nás sledovat více posluchačů a na YouTube asi i diváků, protože čtvrtek tato hodina je taková celkem zajímavá pro všechny. Jo? A taky máme zajímavá témata nová. Takže pozdravil jsem přátelé, máme teda čtvrtek, 4. června jejich to roku 2026 podle gregoriánského kalendáře. Volejte živě do studia, za chvilku vám tady připíchnu telefonek a pro ty, kdo nás pouze poslouchají uchem, tak řeknu telefon do studia. Takže je to pro ty ze streamu číslo 1 799 589 362. Takže Mára Čermák, stálica, stabilní host. Máro, dneska jsme akorát ve dvoch. Liborek ještě nemá to, co teda jako měl dneska v úmyslu nebo v plánu, jo. Když člověk plánuje, Bůh se směje, takže já bych s ním možná počítal až na ten nedělníček, o které se nenecháme ochudit, protože témat je hodně a jsou to fakt zajímavý témata. No a dnešní téma má takový vlastně název zajímavý, a sice já tady pichnu obrázek náš dnešní. Maro, dneska je to o tom, že jsme na stopě.
1: No, říkáš to správně. Pátráme.
0: Pátráme. Začali jsme pátrat. Mára se do toho pustil ze vší vervou. A myslím si, Máro, že za ty 3 dny nebo kolik, no my pátráme pořád samozřejmě. Ty studuješ, jo, pátráš, vyhledáváš informace. Já studuju, připravuju dežavíčka, zvu hosty. Takže pátráme a za ty 3 dny jsme udělali velikánský kus práce. A já nevím, ale víš co, na to určitě dojde. Já bych začal trošku odlehčeně. Já jsem tady měl nachystaný nějaký videjka. Ať se trošinku, jak se říká, rozdécháme. Co ty na to?
1: Jo, klidně. Jo. Hele, ty jsi rejža.
0: Já jsem teda rejža. A ještě se tě zeptám, prosím tě, ty jsi měl mít dneska šipky a nešel jsi teda kvůli vysílání?
1: Ne. Ono to spíš bylo tak, jako nešel bych, ale ve skutečnosti kamarád, s kterým jezdím, tak jel na ryby, víš.
0: Jo, tak.
1: Tak říkám, tak jako já tam nepotřebuji jezdit. No. A tam stejně jezdím jenom de facto kvůli němu.
0: Jo. Dobrý, takže to jsem teda rád, že si tady včas, začínáme teda neobvykle v 19 hodin a je to, Máro a posluchači a diváci, takže tady ten čtvrteční nedělníček, Máro, pokud souhlasíš, tak bude vždycky první čtvrtek v měsícu, jo, od těch 19 do 21, je tam teda přesně daný čas, ty 2 hodinky, takže pokud bys byl ochotný, schopný, takže rád tě tady vždycky uvidím, kromě neděle, i tady v tento čtvrtek. A proč se to děje, to taky ještě vysvětlím, ale jenom v kostce, v krátkosti, odřekl jsem pár hostů, pár pravidelných pořadů, zrovna tady ten jeden, který běžel ve čtvrtek a jednalo se o Kaleidoskop. A je to z toho důvodu, že já už si zvu do studia pouze hosty, se kterýma plně souzní, Máro, a ty jsi teda jeden z nich. Vlastně dá se říct, že jeden z mála, protože já jsem teďka mazal na žádost taky jednoho hosta 4 nebo 5 vysílání, které proběhly s tímto hostem. Říkal mi teda, že informace byly tak zásadní a tak pravdivé, až se staly nebezpečnými, a proto, abych je radši vymazal. A já říkám, člověče, a stojí si za nima, že to je třeba trošku jinak, ne? Jo, třeba jako se zmýlil, pochybil, nebo získal z další informace, které to trošku skorigovaly. Ne, všechno tak bylo, ale jsou to takové výbušné informace, jo, takže radši vymaž. Je tam hodně pravdy a lidi na to nejsou připraveni, no, tak jsem to teda na přání nebo na žádost hosta vymazal, takže se zřejmě uvolní další a další místo. Maro, co si myslíš, prosím tě, ještě než pustím tady nějaké to úvodní videjko. No. Člověk by si asi měl stát za tím, co řekne, jo?
1: Přesně tak to dělá člověka člověkem, že když ten člověk něco řekne, tak to tak je.
0: Ano, já bych pochopil.
1: A nemůže za půl roku přijít a je, já to tak nemyslel, nebo něco takového, prostě nejde.
0: Ano.
1: Když to říkám lidem, tak to říkám s plnou vážností a s plnou odpovědností za to, co říkám.
0: Přesně tak. A kdyby řekl, dobře, jako ono, víš, jako ty názory kolikrát se upravují, třeba během doby se člověk někam posune, a kdyby řekl, víš, Petrucho, bylo to trošinku jinak, já udělám s tebou další vysílání a trošku to prostě poupravím, řeknu, co teďka ke mně chodí za info, jo, a řeknu to prostě jaksi aktualizovaně. Ale on tvrdí, že přesně tak to bylo, jak to řekl, ano, a přesto to chtěl vymazat teda. Jo, což mě se teda skřivila huba a hned jsem si pomyslel svoje, ale budíš, Máro, aspoň bude víc místa pro skutečné zprávy.
1: Asi jo, asi máš pravdu, jako hele, já myslím, že se dějou věci tak, jak mají. Víš, a prostě oddělují se zrna od plev. Tak se to děje.
0: Jestli slyšíš ten rachot, tak to jsou ty masky, Maro, které padají z těch ksichtů, jo? Přátelé, já jsem vás zapomněl pozdravit, no,
1: ale
0: ještě...
1: Matrix ti vždycky nahrává různý figurky.
0: Figurky, takový ty guru a takový ty, který všechno ví a jsou propojení ze vším a vlastně stáli možná i u toho prvopočátku, u toho zrodu, u toho takzvaně velikého třesku. Jo, takže pěkně se to čistí a já jsem za to rád, protože je fakt, že už mě to nepouštělo do určitých vysílání s někým, ale jako nic proti, jo, každý máme tu svoji cestičku poznání, ať si po ní teda jako kráčí. A proto, přátelé, ještě říkám, my jsme tady Dežavičko s Márou v nedělničku už ve čtvrtek, tedy vlastně v zemi, kde v nedělu znamená již ve čtvrtek, ale to neznamená, že zrovna nám musíte věřit. Jo, vůbec nám nevěřte. Pátrejte sami. Mára, staré to borec, prostě, kerej jako borec, jako bych řekl, ne jako staré borec, ale jakože zkušené borec. Jo, jakože, a ty studuješ, možná to ještě mnozí neví, třeba 4, 5, 6, a i víc hodin denně, že?
1: No já bych to spíš řekl 10 a více hodin denně.
0: Až 10 a více. A to ještě stíháš řemeslo svoje.
1: No to, já jsem tomu podřídil to řemeslo de facto.
0: Jasně. No. Jo,
1: protože pro mě jsou víc cenější, pro mě víc ceněný jsou ty informace, to vzdělání.
0: Tak a já jsem taky takový, že jako samozřejmě jako Mára ta informace z něho to jede a velmi to se mnou souzní, ale já nemeškám a neváhám, Máro, a já si to taky jako ověřuju a sám zjišťuju, jo, a vlastně my pátráme spolu. A málo kdy se stane třeba, že si řekneme, člověče, tam je nějaká chyba, je to úplně jinak, jo, většinou je to tak, že ta informace je nosná, jo, akorát třeba já s mým dosavadním chápáním probouzejícího se, tak to ještě plně nedokážu pochopit, jo. Proto potřebuji potom nějaké dodatečné vysvětlení, jaksi, a takový jako, abych to prostě vůbec střebal, protože psala mi teďka jedna posluchačka, Jo, takový komentář na YouTube, že vysílání perfektní, informace skvělý, naprosto skvělý, ale pouze pro vědomé lidi a že takový ti obyčejní, jo, nevědomí, že tomu jako nerozumí, jestli bychom to mohli vzít jaksi polopatě a víš, tak nějak obecně obrysově, jo, jako by prostě s nějakým asi úvodem a s nějakým vysvětlováním, ale toto všechno najdete, přátelé, v dežavíčku od začátku, kdy ještě byli tady další hosté a jeli jsme úplně od začátku, a i s Márou Čermákem od začátku, takže tam si to můžete dohledat a holt studujte, jo. Studujte, já taky všechno nepobírám a prostě studuju sám a kolikrát, Máro, se ti přiznám, že taky jako nestíhám, když spustíš, jo, tak já musím hodně, hodně prostě každý slovo jako rozluštit a vůbec pak to propojení a další souvislosti, takže fakt je to náročný. Takže jako můžeme se pokusit tak trošku to jako dívej se, můžeme třeba, jak tady po tom videjku, co pustím, tak můžeme najet na to hlavní téma a tam to vlastně obrysově polopaticky usadíme do těch všech souvislostí, jo. Takže já jsem ještě zapomněl pozdravit tady, jako vždy teda se na to chystám a nikdy zapomenu, Muscaria Manita Muscaria, mám vždy při sobě. Našel jsem ještě tady jednu lahvičku, takže ta do podzimku vydrží a blaga dar duchu lesa za jeho plody, matce přírodě. Dobrá, já si tady budu chroupat a pustím první videjko, jo? A ono bude tematicky velmi podobný.
2: Vezmeme houbu a nalámeme ji na několik kousků, aby se vešla do nádoby. Tak prosím. Při té příležitosti zjistíme, kolik přirozeně váží, abychom věděli, na kolik dávek ji můžeme rozdělit. Můžete uvařit na jednou 10 gramů nebo 1 gram a podle toho ho užít buď po částech, nebo všechno na jednou. Záleží na tom, jaká je vaše individuální dávka. Zalijeme ho tedy horkou vodou. Konvice už vře. Zaléváme tolika vodou, aby byla naše houba úplně ponořená. Nemusíte toho lít plnou sklenici, stačí půl litru. I když milovníci houbového čaje si mohou nalít třeba i litr, na tom nesejde. Jde o to, abyste věděli, kolik látek se z houby vylouhovalo do výsledné tekutiny po odfiltrování. Víte, kolik látek tam po vylouhování bude obsaženo. Takže můžeme přikrýt. Rukou udělám si legraci, vezměte talířek.
3: Рукой шучу. Берете тарелочку.
2: Оба се нехай некую добу отстат, а тим се вилоуну.
3: Грибы постояли некоторое время и, соответственно, уже
2: Что с ними дал?
3: Что с ними делать дальше?
2: Далее я мусиме сцедит.
3: Дальше их нужно процедить.
2: С помощью jednoduchého vybavení сітка.
3: При помощи нехитрого приспособления.
2: Scedíme to, je to jednoduché.
3: My procežujeme. Elementárně.
2: Takhle nějak.
3: Takým to obrazem.
2: Vymačkáme.
3: No to žmím.
2: Tady nám zůstane zhruba nějakých 20%. By se to nemuselo vyhazovat, pokud má někdo kritický nedostatek. Můžete to vylouhovat po druhé. Tak to získáme takovýto vývar. Na zdraví, dámy a pánové.
0: Na zdarově, gaspada. Takže Maro, Muchomurka a Manitka jede, jo? Občas mi chodí nějaký dotazy, takže posílám linky na YouTube a na nějaké ty ruské YouTube, jak se to jmenuje, No, takže tam to je hafol. No, takže tady ten vývar nebo tady ta zálivka, už jste zkoušel? Popájel, nebo já teda mám sušenou, jako jo.
1: Jo, ale neskoušel a asi to vyzkouším, uvidím.
0: Já si myslím, že to
1: Protože
0: zkusím večer.
1: ten vývar musíš udělat ale ze sušený houby.
0: Ano. Však to tam pěkně
1: Jo.
0: luplo, jak to rozlomil.
1: No já jenom, aby lidi si nemysleli, že můžou jako vysčerství.
0: Ano, přátelé,
1: Oni
0: takže
1: si
0: ne
1: myslí, to
0: čerstvá.
1: by je to jenom zesušený,
0: Sušená.
1: protože při sušení vzniká právě kyselina muscim, prostě vzniká muscimol. Jo, z kyseliny ibuteninové se to mění. Jo, a to je to léčivo právě, to je to gro. A pak samozřejmě jsou tam další, protože to prostě se nachází další a další jakoby dobrý věci v tom, ale ten základ je ten muscimol.
0: Ano. Dobře, takže já si možná po vysílání udělám. Jak se to dlouho vlastně paří? To se zalije horkou vařící
1: Ale tam,
0: vodou?
1: myslím, a 10 minut to necháš asi louhovat, myslím.
0: Jo, louhovat teda, ne pařit louhovat. Já. Dobrý. No a
1: No,
0: tak kdy...
1: nenech ti normálně to dej do toho a zavřít to, aby to se neodpařovalo, ne? Víš, přikryj
0: Jasně,
1: to něčím.
0: jasně, jasně. Tak, no a když jsme teda v tématu, tak dívej se, jako jak se koncentruješ, jak na něco myslíš, tak ti skáčou další a další pobídky, takže dáme si ještě jednu pobídku
4: Měla jsem
0: tematickou.
4: pocit, že mě houba vnitřně narovnává. Volání přišlo ještě jasněji, protože svatý Mikuláš, vy své lidi znáte, je spojen s muchomůrkou. To jsem tehdy nevěděla. A o měsíce později se mi tato houba dostala do rukou od mé matky, která ji uháčkovala před desítkami let. Je to jehelníček. A já jsem si tuhle houbu stěhovala z bytu do bytu, aniž bych věděla, že ji mám. A tehdy jsem už začala o muchomůrce z Amanita dreamer zjišťovat informace. A když se mi ta houba dostala do rukou, řekla jsem si, dobře, měla jsem ji tak dlouho u sebe a nevěděla jsem to. Teď je čas, abych se do toho ponořila hlouběji. A tak jsem začala s mikrodávkováním. To má obvykle okamžité účinky, které člověk hned pocítí. V té době jsem byla v úvahách, zda se vrátit do Německa, a bylo to těžké období. Občas jsem měla depresivní fáze, tak jsem mikrodávkovala houbu. A cítila jsem, jak se mi páteř narovnává. Když člověk není v dobré náladě, je často sehnutý a i držení těla je zaměřené dovnitř. A najednou mě ta houba nechala narovnat a řekla mi, abych se nenechala vtáhnout do toho myšlenkového procesu. Můžeme si vybrat, na co se soustředit. A dostala jsem od houby takovou podporu v tom, že jsem změnila své vnímání. To je tak silné, že to nemusíte dělat sami. Stává se to snadným a podpůrným. A pak jsem začala pracovat s mými lidmi a pacienty v USA s touto houbou. A vidíte tam tolik zlepšení, rychlé zlepšení, že nemůžete jinak než ji začlenit do práce.
0: Tak přátelé, no já jsem se chtěl trošinku pochlubit za tím dabingem, ono to nevyšlo, na půl minutky to nevyšlo, ale Maro, myslím, že děláme pokroky, že už ten dabing je celkem posluchatelný, jo, takže to je dobrý. Ty jsi tam trošinku zýval, usínal, protože ty už tady to téma dávno máš zpracovaný, takže samozřejmě Amanitka mě teďka hodně mě pomohla, protože jsem tady řešil nějaké sousedské nedorozumění anebo nezhody, nebo jak to nazvat, spory. Jak jinak než o pozemky, o majetky, co je čí. Že jsem z toho trošinku, aj, neměli jsme vysílání kvůli tomu a Amanitka mě opět dostala do rovnováhy, jo? Takže doporučuju, těším se pěkně na podzim, vyrazíme s Luďou do našich lesů, luhů a hájů. Takže to bylo asi k té Amanice, máš třeba ještě něco, nějaký zážitek, komu jsi podaroval, kdo užívá no, další?
1: Posledně mě napsala jedna naše posluchačka, jestli nemám náhodou nějakou nazbyt, že jí došla a že by ráda, jestli bych ji, kdybych měl, jo, že to odkoupí, tak se mi psala, že bohužel už sám nemám. Jo, a řekla mi, že jelikož nevěděla, jak ta Amanita funguje, takže si něco, že si nazbírala prostě jenom málo. Jo, jenom na zkoušku. No a začala, jak nás poslouchala ve vysílání, no takže to začala, protože ty nevěděla, že se jí sušená, jo. Ona věděla, že se to maže na klouby, ale nevěděla, že se jí sušená. No takže to vyzkoušela a ona tím měla problémy s ušima. Slyšela teď, nevím, jestli na jednu nebo na obě uši, to bych keta, to bych si to musel znova poslechnout, tu hlasovku. Tak říká, že snad slyšela na 12 nebo 15% prostě. Jo. A po nějaký krátký době užívání Amanity se jí zlepšil sluch, až slyší přes 50%. Jo. Takže mě žádala, že prostě super, že prostě úžasný, je jako unešená z ty houby, a že prostě by to chtěla doléčit, jo, ty problémy s těma ušima. Tak jsem říkal, jo, děvče, musíš si počkat, teď porostou. Jo, ale je vidět, že ty lidi se zajímají a že to zkoušejí. Jo, a to už mám druhého člověka, který mu to pomohlo, co se týče uší. Jo, protože taky doktor jí řekl, že je to nevratný a takovýhle bláboli, no ale Amanita začala jí brát a najednou všechno je možný. A to sami říkali i ty jedný mojí kamarádce, ta sami doktorka, protože ona měla věčně zalehlý uši. A prostě nevěděla se to zbavit. No, takže doktorka říká, to je na pořád, to je konečná a tak. No a druhý nebo třetí den po tom užívání Amanity najednou jí odlehlo uši. A od té doby má svatý klid. Jo. Takže ta houba má obrovský účinky. A léčí všechno. Jo. Ta hlavně léčí psychiku, protože nepouští už vás do takových temných energií. To myšlení. Jo. Vy se najednou oprostíte od těchto špatných věcí. A přestáváte mít strach z autorit. Jo. Absolutně neexistuje už takovýhle jako něco, že byste z někoho polekali, že někoho vidíte. Nebo, jo. To už jako nehrozí po ty houbě. Jo, protože ona vymazává staré programy, které byly do vás nahrány vaším životem. Ona vás zbavuje těch špatných návyků. Jo, a právě ten Rus třeba, nebo Ukrajinec, nebo jak to tam ukazoval ten čaj, tak on sám, protože občas na něho koukám, tak on sám říkal, že se vylečil z alkoholismu díky Amanitě, jo? No, takže proto začal vysílat tady ty videa, že mu to pomohlo. A těch lidíček je teď po světě hodně, a to už Němci, v Německu je hodně lidí, co už se s tím zabývá, v Americe, v Anglii, všude prostě.
0: No právě, že mě potěšilo, že tady ta žena mluvila německy, takže se dostala Amanitka nejenom teda, že v Polsku a Ukrajina, jako ten východ, jo, tady tyto národové k tomu mají blíž k té přírodě, takže se dostává i už do toho anglosaského světa, kde se začínají lidičkové taky probouzet pěkně jako.
1: No tak, ale lidi přestávají mít absolutní důvěru v ten aparát.
0: Ten aparát.
1: Co se týče farmaceutických firm.
0: Aha.
1: Jo. Protože oni nemají zapotřebu vás léčit. Oni vás mají zapotřebí držet v neustálém problému. Protože pak jsou penízky.
0: No, víš, jak se říká, vylečený pacient rovná se ztracený zákazník, jo? Takže proč by si odřezávali no, větev,
1: každý na které sedí? Ať se každý zamyslí nad tím, no. Jestli mu někdy někdo, nějaký doktor v životě řekl, že to bude vylečený. Nebo mu řekne, no to máte už na pořád. Jo. Takže tam už nejde o žádnou léčbu. Protože tak. Kdyby to byl doktor, tak tě prostě z toho vyléčí. Ale doktor to neznamená, že má za úlohu vás jako uzdravit. Ten má za úlohu prodat produkty. A lidi jim stále jako věří, jako tady tím. To nechápu. Teda už taky už spousta lidí dává ruce pryč od nich, jo, ale... Protože už běhají od čerta k ďáblu a... Ty lidi už jsou tak bezradný, že už navštěvují různý léčitele, rozumíš, který zase je spousta, který z tebe zase jenom táhají prachy. Jo? Ale přitom základní věci, který potřebuješ vědět, kdybys to věděl, tak žádný zdravotní problém ani nemáš. Jo? Jak se těmto věcem vůbec vyvarovat?
0: Já jsem dal definitivně vale doktorům, Maro, loni, když jsem měl trošku problémy, jako nějaká ta artroska nebo něco, ale kdo ví, co to je. Já si myslím, no teď je to hodně lepší, jak užívám amanitku a pan doktůrek, aniž by se na mě podíval, vůbec, ani do očí se mě nepodíval, na tož tak na koleno, tak se sehl, vytáhl šuplík a už chtěl do mě rvat nějaký někce, jako nějaký obstříky, říkám. Takže zapomeňte, odcházím, jo, a už mě tady neuvidíte. Tak jsem odešel a myslím, že jsem udělal hodně dobře, jo, protože i energeticky, pocitově, jo, a tady ta bohyně, ta je se mnou už jako, ale jako nemusím denně, ale občas, když mě zavolá, tak si zobnu. A je ale fakt, že, je fakt, že ještě Maro, promiň, je fakt, jak se zbavím o tom alkoholu, tak já už jsem jako deal přestal chlastat, jo, nebo tak prostě popíjet. Ale teď ještě, co beru tu amanitku, tak já ani nemám chuť na to pivo, jako jo. A to jsem dřív třeba ještě měl, jo. A i třeba na dobrou slivovičku, ale teďka už to vymizelo. A ba naopak piju pramenitou vodu z naší studánky od svaté Anny. Tady to není vidět, ale... Je to tak. A ještě k té amanice, prosím tě, od Ireny. Zdravím všechny. Ví se, jak dlouho je vhodné sušenou skladovat? Já myslím, že bez omezení. Nebo tak jako dlouhodobě.
1: No, ne, počkej, bez omezení, to je od žně do žně, ne?
0: No je, tak ano, jo, to je ono.
1: No jak dlouho bys to chtěl skladovat?
0: No, tak někomu zůstane, jako já to spotřebuju třeba všechno, že od žně do žně, ale když někomu zůstane... No tak já si myslím, že pár let
1: ale ona to vydrží. Co jsem takhle vypozoroval, je, že pak třeba sládnou její účinky, víš?
0: Je to možné.
1: No. Protože už je dlouho. Oni říkají, že nejlepší je čerstvá právě, když ji usušíš a pak je úplně nejlepší pecka.
0: Čerstvý, ano, čerstvý. Takže Irenko,
1: hlavně,
0: jo?
1: Když ji dlouze uskláváš, tak do toho zavákuovat, víš?

0: že v každém tom kraji nebo že ta mochomurka může mít jinou sílu. Jo. Ale tak když sbíráš kolem sebe, no tak pak si zjistíš to správné mikrodávkování, které ti bude vyhovovat. No, budeš užívat, no.
1: Ano, určitě dávkování, já teda nemám digitální váhu na to a jak říkají Slováci, bratia, hrdlová míra, hrábnu si podle pocitu, jako jo. A
0: No, jako já zase tady to nevidím rád, když
1: já
0: to
1: vím,
0: vemu za sebe,
1: jo.
0: protože pokud chceš být jako důsledný v tom bádání, jaká ta váha je pro tvoje tělo nejlepší, tak takhle se to nikdy nedozvíš. Jo? Protože to bereš ledabyle. To, že znamená, že je velká, neznamená, že je stejně těžká. A ty pak de facto si různě rozhazuješ jakoby ty gramáže a neustálíš ten organismus na nějaký dávce.
1: Zamyslím se nad tím.
0: Takže
1: No,
0: jako já tady v tom jsem docela takový záfadový,
1: já
0: že
1: vím.
0: prostě jedu.
1: Moje váha je proměnlivá, loni jsem měl 116, teď mám 98, člověče. A to mě taky, možná ta Amanitka řekla, proč jíš třikrát denně, stačí jenom jednou, že? A dej si třeba jedenkrát půst v týdnu, a já to tak dělám. A Maro, normálně 16 kilů jsem jako zhodil, a je mě úplně fajn jako, a hlavně mám energii celý den, ráno na farmu, odpoledne tady, pak ještě do toho muzíka. Ale pozor, jakmile někdy zhřeším, je tady návštěva během dne nebo něco a já se najím, tak normálně jdu polohovat a jsou bez břinku, bez energie. Takže je to program Rockefelleru, že? Třikrát denně jídlo. Co si
0: No to
1: budeme
0: se stalo
1: povídat?
0: dneska mně, já jsem přišel a
1: No?
0: najedl jsem se, říkám, dám si ten segedý. Ty brďo, mě bylo tak těžko.
1: No jasně.
0: Normálně to se mě sežral veškerou energii, ne? A já úplně, tak co, mám si jít zřímnout nebo co? No. Nakonec takový naprd, a proto nejradši jim v noci. No. Protože pak, i když ti je to, tak jdeš spát a hotovo, tak spíš a pěkně trávíš.
1: Ano, přesně tak. Ráno
0: Protože
1: kelskou sůl.
0: to ví každý, že když se najíš, takže pak se nemůžeš hejbat. Proč? Protože to tělo vydává energii na to, aby mohlo spálit to, co si do něj nasypal. Takže už nemá energii na to, aby hejbalo nožičkama
1: No, jeden můj
0: ručičkama.
1: kamoš je na tom
0: A
1: tak. No,
0: teď
1: počkej.
0: jsem viděl před chvilkou takový krásný video dvou Poláků, těch bratrů, ne?
1: Klobáska.
0: Těch dvojčat. No a dneska tam měli krásný bučiček. No,
1: Buď
0: protože to je
1: no.
0: nejlepší, co můžete denně jíst, bůček. Jo. A protože to si dáte kousek a jste najedzený.
1: No, ale
0: Jo.
1: bacha na to, kupovat maso fakt od
0: Protože
1: těch
0: tam máte
1: farmářů.
0: všechno.
1: Nekupovat z Hitler
0: Jo.
1: marketu nabodaný a kdo ví, co tam je,
0: No.
1: takže podporovat farmáře,
0: No
1: kupovat
0: jasně, no
1: tam,
0: tak to
1: jako jo.
0: samozřejmě změnili, že masíčko kupovat od nějakých chovatelů a tak, jako
1: No a my teďka,
0: ne nějaký chemický bomby z marketu.
1: jak jezdím na farmu, tak mají svíňku, teda dali jméno, Julču, 300-kilovou, měla být v březí, ale nějak se jí nechce, jo, takže ta půjde na podzim, no a vepřík, ten má taky 300, ten půjde, takže pořídíme mražák a bude mít pěkně domácí farmářský masenko, zdraví. A teďka tady byl, dneska tady byl Luďa, možná zavolá, Luďa, z rodu, Čermáků a povídal něco, že Babiš koupil nějak, co to koupil ten Babiš, že se bude věnovat, zabývat těma jako celou tu výrobu, živočišnou rostlinou, semena, prostě GMO a něco. Nespomínáš si, jak se to, co to koupil, nevíš. No, takže to bude bacha na to, to jídlo bude plný tady těchto jako srágor, jo, brzo.
0: No
1: Takže
0: a hlavně třeba, no tak jako o tom nepochybuju, že jo, že
1: no.
0: to. Ale jde o to, že dneska, když si koupíš nějaký ovoce a takovýhle věci, tak už jak si v tom nemáš jak si semínka.
1: Ano, nemáš semínka. Ani v
0: Jo.
1: melounu, ani v
0: Protože
1: hroznech
0: oni
1: třeba.
0: chtějí, ani, že, aby si si musel koupit semínka. Takže oni ty původní druhy normálně odrovnají, schovají a už nechají jenom tady ty, jak se jim říká, hybridy, jo, který prostě už se

0: nenarodí, že vy si necháte semínko třeba z okurek, vysušíte, ale vy druhý rok žádný nebudete mít, protože ty okurky jsou bezsemínkový. Takže oni cíleně tady ty věci normálně vyndávají z těch produktů. Jo, nebo melon, nebo cokoliv jiného. Takže tady takovýhle věci už se tady dávno dějí.
1: Proto je potřeba
0: pěstovat si. Protože v těch semenech právě máš tu energii danou do těch semen. Víš?
1: No, já jsem jednou viděl ten, myslím si, že ho aj jedl, ten melon bez těch pecek a mně to připadalo divný prostě. Úplně nepřirozený, umělý, divný. Teď ten melon, jakýkoliv ovoce, musí mít ty jadýrka, ty semínka prostě, jo, který buď teda spolkneš, nebo vyplivneš, jo, nebo zasadíš, vyroste nový život. Jo. Co to je za zrůdnost, zas prostě jako pěstovat tady ty upravené ovoce, zeleninu, jako bez těch semínek, vlastně bez toho života, dá se říct, jo? Jenom jakýsi hůžvý. Dobrý, obraťme list a když jsme teda ještě v tom, jak si tady v tom zdravíčku, o kterým taky často povídáme, nejenom teda o tom živým člověku, ale to je součást živého člověka. Takže chlapec mi volal, říkejme mu František Letadelko, byl na srazu Svobodného vysílače v Brodě, a poslouchá nás. A Maro, ty jsi minule zmiňoval ten zeolit, jo, ale jenom asi v krátkosti. On sice informace by mohl sehnat, ale říká mě, ne, Petrucho, řekni Márovi, ať nám to všem řekne on, protože on, když to říká, tak je to tak lidský podaný, jako, pre, nebudu číst tam nějaký letáky, prostě mi se nechce, jako, jo, chápu to, ty to říkáš dobře, takže to řekni teda, ten zeolit, k čemu to je dobrý, těžký covid, detox.
0: Ale podle toho mýho bádání, takového, co hledám, co, jak pomáhá tomu človíčkovi, tomu tělíčku, tak prostě ten zeolit mi vyšel jako velice dobrý lapač těžkých kovů. A dokonce viděl jsem i nějaký videa z Ameriky nebo odkud. A samozřejmě vakcínky různý způsobují autismus, protože mají v sobě ty těžký kovy, které ten autismus způsobují. Jo. Protože ty těžké kovy se vám ukládají na mozku. A z toho mozku je velice obtížné ty těžké kovy dostat. Jo. Takže vy musíte tomu tělu začít dávat něco, co váže na sebe ty těžké kovy. A na to je údajně dle zjištění mých nejlepší zeolit. A samozřejmě viděl jsem to dítě, který mělo jakože diagnostikovaný autismus a jak se chovalo a ukazovali ho po roce později a samozřejmě ty rodiče hovořili v tom videu, mluvili, no tak ten kluk už vypadal zase jinak. Jo. To už bylo vidět, že tam je zlepšení, protože to říkali i sami rodiče. Jo. Tak říkám, já zeolit, já už jsem to zjistil teda dávno, já ho zase tak extrémně nepoužívám, ale jo, čas od času, jo. Prostě řeknu si, dobrý, teďko týden budu jíst zeolit. No, a pak zase třeba měsíc nic. Jo. Ale měl by, podle nějakého dávkování, co jsem měl zahlít, tak je to asi, měl bys to dělat asi 21 dní. Nebo jak. Jo. A co je důležité u toho, když to piješ, když jakoby prášek, tak je nejlepší, když ten tu žící toho prášku si rozmícháš normálně v nějaký teplý vodě a vypiješ to. Jo. Spousta lidí bývá potom jakože nafoukla. No, protože to třeba jí suchou lžičku, zapijou kouskem vody, ale pokud budete užívat zeolit, musíte začít víc pít vody, jo? Protože ji potřebujete. No a u mě, jako já, co jsem si takhle nějak, co mi nejvíc vyhovovalo, tak já jsem si to dával před spaním. Víš? Takže takhle já mám nastavený já pro sebe dávkování, čas od času prostě před spaním si dávám zeolit. No, protože oni sypou, že jo, pořád non-stop.
1: Konspirace. No,
0: takže jako co, jako budeme, to jako mám si koupit drona a lítat za nima, nebo tady mejfuky. No tak hledáme věci, které prostě, dobře, tak sypete, no tak dobrý, tak my ale budeme dělat něco proti tomu, aby nás to trávilo. No, tak sypte a my budeme papat zeolit, no třeba. Nebo tam, myslím, že i kopřiva tě odstraňuje těžké kovy z těla.
1: Když si ty
0: Ono je spousta těch bylin. Jo, to stačí lidičky, aby se začali trošku sami v tomhle tom vzdělávat. Jo? Já vždycky beru si to jako, já si v těch věcech nacházím vždycky to nejlepší top. Jo? Třeba z těch, třeba ohledně těžky kovů, pro mě je to zeolit. Jo? Já už se dál nezabývám. Ale vím, že existují další. Jo? Ale pro mě je to to gro. No, takže a samozřejmě pokud si po parazity a tak dále, tak odparazitování taky a to prostě tady ty věci musíte dělat jako už automaticky celý život. To ne, že to uděláte, až ten problém vznikne. To už prostě se musíte nastavit tak, že prostě už to zapojíte do svého každodenního života. A ono to není zas tak složitý. Vůbec. Jo. Já jsem na tady ty věci úplně hrozný lepl, jo, protože já jsem nikdy tady ty tablety a to jsem vzal vždycky jednu a zbytek jsem zahodil. Jak se mi zlepšil stav, tu ráno prášky šly do prdele. Jo. Proto jsem dostal vždycky vynadáno od doktoru, že vy jste to nedobrá, vy jste to nedobrá. A já jsem věděl, proč jsem to nedobrá. Protože nebyl důvod. Jo. Protože vaše tělo se léčí samo, tak já nevidím důvod, proč bych měl do sebe spát nějaký chemie. A chemická látka vám nemůže nikdy pomoct. Jo. Co není přírodní, to vám nepomáhá. Jak to... Jako kdybyste si... já nevím, vrazil do ruky šroubovák, že vás vyléčí, jo? Nebo... Prostě to, co je mrtvý, to tě nemůže léčit.
1: No tak víš proč, oni to uzdravu, vyrábí, takhle. Že si to dají patentovat a to je zas biznis, jo, tady ten systém.
0: No samozřejmě, penězí, přírodu takže, nemůžeš patentovat.
1: No, takže proto...
0: Proto do tady těch věcí se nedělají ani vůbec, výzkumy.
1: Vůbec nekupujte žádný prášky, nenechte si nic předepisovat, ani nechoďte k těm doktorům, jako ta matka příroda, to je ten, to je stvořitelová lékárna, jo. A sanatorium.
0: Berte to tak, že vaše tělo se léčí samo, to nepotřebuje žádné věci. Vy jenom musíte dát prostor k tomu, aby to dokázalo.
1: No, jo?
0: A tím, že ho podpoříte třeba různýma věcma. Jo? Mm-hmm. Prostě zbavovat se antioxidanty, všechno. Prostě zbavovat se toho svinstva. Vy jste jeden velký chodící filtr, který nasává ze všech stran bordel. No, tak vy musíte se taky jako občas oklepat z toho bordela. Jo. Takže všechno prostě, jak parazity, těžký kovy, odkyselení, jo, detox jako takovej, všechno, prostě vy musíte dělat absolutně všechno. Jo, ale prostě si budete dělat sami, tak tenhle týden se budu věnovat tomu, jo, tenhle týden se budu věnovat tomu, jo, a takhle si to udělejte sami, jak vy potřebujete, jak vám to vyhovuje. A uvidíte, že za chvíli vás přestanou bolet klouby, přestanete mít žaludeční problémy a budete dělat úplně jednoduché věci, že si třeba ráno jenom zamícháte půžičky jedlé sody, půžičky soli keltský, tak si to zamícháš do teplé vody, vypiješ a uvidíš, jak ti bude hej.
1: Tak to jsem chtěl říct, jak jsme přijeli tady, to už je měsíc nebo kolik, od těch marmarů Marek a Martina. Zdravím, pokud nás poslouchají nebo budou poslouchat, tak jsem dostal napakovaný CBDčko, THCčko a další takové různé vychytávečky. A dostal jsem borax, jo, takže denně si dávám borax, obrácenou stranou lžičky, tak jenom fakt takovou špetečku. Já už teda přesně vlastně nevím, na co ten borax jako je, jo. A zamíchám si to s kurkumou, s pepřem, teplá voda. Jo, když to být hodně brutální, tak si tam dám mají tu keltskou sůl, sodu a všechno dohromady a pěkně vypiju půl litra, osladím si to medem a je to i pochoutka. No, s tou solí je to sice až taková pochoutka úplně ne, ale sůl si dám třeba jako na jazyk zvlášť, takže jak říkáš, Maro, je potřeba denně s tím tělem spolupracovat, poslouchat ho, protože je to obrovský zázrak to lidské tělo, jo, tady v tom biologickém prostředí, tady na té matce zemi, jo, vlastně ten náš, to vozítko, v kterém se pohybujeme. A nemá cenu si ho třeba jako nějak poškodit, protože těch, kdo se nám snaží škodit, těch je všude plno, jo? Hlavně v tom teda potravinářství a i v té farmacii. No a když tady Mara zmínil toho Alzheimera, kohože to, tak dívej se, Maro, jak nám to funguje, člověče, Jako čistě náhodou, že která neexistuje, takže dívej se, klidně si odpočiň, zase znovu, jo. Pochlubím se dabingem.
2: Kolik z vás už slyšelo o Alzheimerově chorobě? Je to nemoc způsobená lékaři. Zapamatujte si má slova, zapamatujte si má slova. Během příštích 2 let, možná už příští týden, se to objeví v novinách, že existuje dostatek informací, které dokazují, že Alzheimerova choroba je nemoc, která ještě před 40 lety neexistovala, jako nemoc byla uznána až v roce 1979, tedy před 25 lety. Dnes je to 4. nejčastější příčina úmrtí u dospělých nad 65 let. Musím tomu nyní zahrnout lékaři, kardiovaskulární onemocnění, rakovina, cukrovka a Alzheimerova choroba. Naše mozky jsou ze 75% složeny z tukové izolační hmoty zvané myelin. Kolik z vás slyšelo o myelinu? Dobře. Myelin je tato tuková izolační hmota v mozku. Kolik z vás už jedlo mozkový sendvič s mozkem a vejcem? Ještě jste nežili, dokud jste nejedli mozkový sendvič. Trochu cibule a hořčice není nic lepšího než mozkový
3: sendvič.
2: Je to
3: teď levné, protože se všichni bojí nemoci šílených krav, takže kupuji víc mozků a jím je.
2: Každopádně tento myelin tvoří 75% hmotnosti našeho mozku. Je tak důležitý pro zvířecí i lidský mozek. Myelin tvoří 75% hmotnosti našeho mozku.
3: A myelin je 100% cholesterol.
1: Tak. Takže Alzheimer, já si to člověk začíná myslet snad, že všechny ty takzvané nemoci nebo choroby, že vlastně vymysleli ti doktoři, jako jo, ti farmaceuti, farmafirmy, no, a doktoři to teda jenom jako aplikujou a předepisujou léky, jo, chemii. Takže je vůbec, Maro, podle tebe nějaká taková přirozená, vlastně ani to stárnutí není přirozený, jo? To je taky způsobený životosprávou. Jo? To stárnutí je program, jo? Že nám zkrátili telomery, taky kvůli tady té stravě různé a tady těm chemikálím. Takže jaká je vůbec přirozená choroba? Asi, co myslíš? I když si člověk zlomí nohu třeba.
0: Vem si, že lidská buňka se stále jakože obnovuje, že? Jo, a hlavně takhle. Není nastavená na stárnutí. Jo, lidská buňka. Ale tím, že vy zamezíte určitým procesům ve vašem těle, tak to tělo přestane vyrábět ty nové buňky. Jo. Takže vy tím, že to tělo pomalu zasypáváte jedama. Jo, pomáloučku. No a tím si zkracujete ten život. Protože ono se to ve vás hromadí nenápadně, až to začne útočit. No. Takže zase je to o to jenom, že zase zasvinili lidem těla. Jo. Zase biznis. Jo. Musíš jít 6x denně, jo, samý fast foody a takovýhle nesmysly, samý chem žrádla v obchodech. Jo. A ty de facto skrmíš to tělo, ale věcma, který tvoje tělo vůbec nepotřebuje. Jo, takže ty máš de facto, tvoje tělo má furt hlad a ty furt žereš a pořád máš jakože hlad. Takže lidi by se měli zamezit nad tím, co papají. A já jsem zastance masa prostě. Zelenina minimum. Jo, to prostě.
1: Maso, bez pečiva, tak jenom kolečko salámu. Zaškráň a jdeš a hneď dostaneš energie do mozku.
0: Jo, ne, jako to maso je super.
1: Dobrá.
0: To je jako.
1: Dobrá, takže my jedeme teda tady v tom tématu, takže co tady ještě mám? No, nevím, jestli otevírat.
0: Ale když to vemeš, kdo založil tady ty univerzity pro ty, jakože doktory?
1: No tak farmaceuti,
0: Rockefeller.
1: No. No, že by? Ne, no. Konspirace.
0: A co byl Rockefeller? Těžař ropy? Neléčili kdysi dávno ty slavní doktoři, ty jakože nemocný, tou ropou v těch lahvičkách? Jo? A pak to teda vymazlili do lepších výčin. Uh-huh. Takže oni tě cíleně tráví. Protože tím de facto je i kontrola nad populací. No, takže oni říkají, ten bude mít děti, ten je mít nebude. Prostě jak morčata.
1: No, takže čím větší svinstvo, čím větší je, tím lepší reklama, barevnější, veselější, krásná písnička, kterou složila umělá inteligence. A pojďte, pojďte nakupovat. Pojďte nakupovat, zde jste člověkem. Natašce máš napsaný. Jo. Jen zde jste člověkem v našem Hitler Marketu. A tak,
0: to je každýho. Já jsem teď koukal nějaký videa z Ameriky nebo kde, nebo jsem to četl na nějakých stránkách UCC, těch různých věcí. A tam se bylo tam nějak rozepsáno měsíce, jako by v tom těhotenství, co to je jako ten plod, jo. Jaký má práva, anebo nemá. No a to si pamatuju naposled, bylo hezký, že přitom, když matka porodí, tak to už není, to se nenarodí dítě, ale pacient. Jo? Takže vzniknul pacient.
1: A kdyby náhodou nebyl pacient, tak mu dají hexavakcíny pěkně a stane se pacientem.
0: Je tak. A pak lidi běhají.
1: No, tak to je
0: a pak to mi ne, to není vakcínou, ne.
1: No.
0: Je v tom, že to říkají lidi už po celém světě.
1: Zase otevřel s téma, dobrý, já tady mám zrovna nachystaný videjko, takže nevím, jestli to potěší nebo nasere, tady ta omluva, ale pustíme si to.
4: Během své kampaně jste řekla, že nejenže vydáte omluvu těm, kteří byli stíháni během omezení kvůli covidu, ale že jim také udělíte amnestii. Kdy můžeme tyto omluvy očekávat? Mohu se omluvit právě teď. Je mi hluboce líto kohokoliv, kdo byl nevhodně vystaven diskriminaci v důsledku svého očkovacího statusu. Je mi hluboce líto jakéhokoliv vládního zaměstnance, který byl propuštěn ze svého zaměstnání kvůli svému očkovacímu statusu. Pokud jde o amnestii, musím na to získat právní poradenství, takže jsem již požádala svůj tým, aby o tuto radu požádal, abychom mohli vidět, jak bychom mohli postupovat. Můj názor je, že to byla politická rozhodnutí, která byla učiněna, a proto si myslím, že by to měla být politická rozhodnutí, která nabídnou
5: nápravu. Ale nejprve chci získat právní poradenství v této věci. A to by se také týkalo harmonogramu navrhované amnestie.
4: Musela bych vidět. Pokud to mohu udělat v rozumné době,
5: takže doufám, že
4: udělám to, co
5: nejdříve.
4: Získám toto právní poradenství.
5: Děkuji.
1: Takže taková omluva, no. Maro, co na to chceš říct?
0: No, právní poradenství, neměla by to být něco společného se státem, jakože jeden celek? Nebo tam si hraje každý na jiném písečku? Víš? Tady v těchto věcech jasně vidíš, že ten stát nefunguje jako stát, ale jako korporace. Protože ty věci nařídila jiná firma a teď se řeší, jaká firma by mohla potrestat tuhle firmu. Víš? Nebo zrušit tady ty věci, co ta firma vydala. Jo. A ta zodpovědnost dneska, kdo má jakou zodpovědnost? Oni se nepodepisují.
1: Není podpis.
0: Není podpis, není zodpovědnost. Proto, co není podepsáno, to je k zahození.
1: A to znamená,
0: to
1: co?
0: Ani řešit.
1: Že každý rozsudek je neplatný. Jakýkoliv rozsudek je neplatný.
0: Přesně tak.
1: A vlastně nic úředního není platný bez podpisu.
0: Není,
1: Maro,
0: všechno podvody.
1: Toto je velký téma, o kterým vlastně se budeme bavit dneska chvilku ještě, otevřeme to. To je vlastně ta dežavičko na stopě a potom v nedělu, jak nastudujeme pořádně. Jo? Ale je fakt, že ano, Česká republika je korporace a...
0: Ale my musíme, víš co, ono je dobrý pochopit, že když přijde na lámání chleba, tak vy nežalujete Českou republiku jako korporaci, ale vy žalujete fyzickou osobu jako korporaci, která pracuje pro tu korporaci právnickou. Jo? Protože fyzická osoba je korporace o jednom člověku. Jo? Význam toho slova nebo těch slov. Jo, takže vy nebudete vykřikovat, že vás de facto ani nezajímá Česká republika jako taková. Vás zajímá přímo konkrétní úředník nějaké
1: korporace. Konkrétní úředník, fyzická
0: osoba. A přímo
1: osoba,
0: na něj jde pak ta žaloba.
1: Ano, to je jak třeba budova soudu, to je
0: budova. Vy nebojujete prostě s celým světem, vy nebojujete s celým, vy bojujete, jakože bojujete s tím konkrétním úředníkem té soukromé firmy. Protože to jsou firmy. A i kdyby Česká republika byla příspěvkovou organizací nebo členskou organizací, jak bych lépe řekl. Jo? Protože má své členy. Jo? Občany.
1: Tak a teďka tady píše Irena.
0: Je ziskovka a pak jsou ziskovky.
1: Irena píše, jednomu známému řekli na matrice, že se nerodí člověk, ale občan.
0: No teď jo, teď to řekla správně. No protože rodí se fyzická osoba. A na matrice, to je záznam o fyzické osobě, o vzniku.
1: To jo, ale pokud...
0: To nejsou záznamy o narození člověka. Víš? Protože žádný záznam o narození člověka neexistuje.
1: Jako přímo ten akt, ten porod, když to dítě z té matky se pěkně porodí, vyplave, tak jako je to ale jako no, živý člověk do doby, než se mu dá hlášení o narození dítěte a vystaví se mu rodný list, pak je to jako občan.
0: No ale hlášení o narození dítěte, to je de facto, to je papír, který byl vydaný nemocnicí, která funguje jako naleziště věcí na moři, víš? Takže tady byl nalezen jakýsi zboží bylo nalezeno a to zboží bylo jakože ohodnoceno nebo pojmenováno.
1: Vidíš to, takže
0: už se tam rodí... není nikdo napsáno, že se narodil člověk živý muž.
1: Rodí se občan.
0: Tam je napsáno, že se dítě narodilo živé, jo, dítě není člověk, jo, to je jo, právní fikce, fyzická osoba. Jo, a to tam máš to samé pohlaví mužské. Tam není napsáno, že se narodil muž. Jo? Mužské už je odvozené. To jako to můžou být i mužské kalhoty, víš?
1: No, tak osoba má pohlaví
0: mužské. Musí být tím napsaný muž.
1: Jasně. Dobrá. Máro.
0: Oni ohodnotí zboží. No a na základě toho zboží se vydá cenný papír. Mm-hmm. Jo, jako rodný list, protože když to tiskne, co to tiskne? Ten tiskárník, který tisknou ty cenný papíry, ne? Tak to musíte zamyslet nad tím, proč sakra tisknou rodné listy tady ty tiskárny. Proč cenný papír? Jak cenný papír? Pro
1: dítě
0: koho?
1: Je cenný papír, no.
0: Tak, vy jste přišli na to, jakože jaký je, že je to cenný papír, ne? To je cenný papír pro tu korporaci. To, že on de facto lstí, ta korporace lstí, ukradla toho člověka a vytvořila vedle něj umělou entitu. Což je fyzická
1: slamáka,
0: osoba.
1: Slamáka, fyzická osoba, no.
0: Slamáka.
1: Takže ten člověk, jako z člověka nebo z toho občana nebo z té lidské
0: bytosti. Takže ty nemáš jako ve skutečnosti žádný záznam o narození.
1: Není. Stane se člověkem tehdy, až se za něho prohlásí během života. Jo, že vystoupí z toho systému. Protože, vlastně. Prohlásí se.
0: Ale vem si. Tak. Protože vem si.
1: Nechám tě mluvit, dobrý.
0: Když se... Ale já jenom takový malý příklad. Máš vajíčka, z toho se vyrýhnou housenky. A z housenky po nějakým čase je motýl.
1: Ano.
0: Víš? Tak kdy se narodil ten motýl? Když byl to vajíčko, nebo když byl to housenko, nebo když byl ten motýlem?
1: No, motýlem se stal z té larvičky.
0: Protože je to jeden a ten samej, víš?
1: To máš pěkný příklad.
0: Jenom v jiným procesu.
1: A divé Irena Čoveče, ta píše super rozebráno, Máro, takže... Fakt to podáváš jako tak selský a tak lidský,
0: protože,
1: že...
0: Toto, protože měl ten člověk už žije v té matce.
1: Ano, toto kdyby měl člověk jo. Číst v nějaké literatuře. Ten už je
0: to dávno, jako že narodil. Ten jenom vypadl, že už musí taky jít sám svojí cestou.
1: Jo.
0: Jo? To je to samé, jako máš ty klokany, ne? Tak kdy je klokán? Když ho nosí ještě ve vaku, ještě není klokán, nebo...
1: To asi není klokán.
0: To už se nenarodil a už tam je...
1: Klokan je, když vyskočí z toho vaku, opustí ten systém, tu matku a vyskočí a letí do prérie, nebo do pouště, nebo do Austrálie někam. A nebo okay. za tu ledovou stěnu. Jako jo.
0: Protože ty jsi se narodil o 9 měsíců dřív.
1: No, vidíš to.
0: Tam vzniknul ten záblesk.
1: A tam byl ten živý ještě tvor, ten živý člověk, jo, v tom záblesku. Jo, ta jiskra. Ale pak, no, jak
0: přišla,
1: se narodí...
0: Tam přišla ta duše.
1: Pak přišla duše po 3 měsících, nebo kdy to, nebo kdy chodí ta duše do toho těla, tělička.
0: No, oni říkají, že tam přichází hned, no, takže...
1: Jako hned, jo?
0: Protože prej při tom oplodnění prej dochází k záblesku.
1: No jo, jo?
0: To bylo natočené, někdy jsem to viděl. Jo, nějaký pod mikroskopama, že to zkoušeli, nebo...
1: Já jsem zase slyšel takovou teorii, tezí, že když ta duše přijde hned v tom záblesku při tom oplodnění, tak se tam neudrží a pak se musí stejně jako vzdálit, ale i když už to těličko má vybraný, ta duše, ale že až tak mezi 2. a 3. měsícem, ale to už tady zapředáváme do těžkých konspirací, člověče.
0: Ale a která duše tady to vyprávěla?
1: A já tady nechci nikoho jmenovat. Já nevím.
0: Víš, se nad tím zamyslíš, ne?
1: Já tady nikoho nemenuju radši.
0: Jako, to je činná konspirace.
1: No.
0: Protože to ti nikdo nikdy nemůže potvrdit.
1: No vidíš, a dneska přišel Luďa teda z rodu Čermáku a taky, jo, velice jsme konspirovali a tak mě říkal, víte vy vůbec, jak jsou složeny světy, my jsme tady a je nad náma 7 světů a pod náma 7 světů. Říkám, ty vole, na co ti to bude, vole? Žiješ tady v kriminále v tom jedným, jako jo? A tam se třeba dostaneme, ale musíme pracovat, tady jsme, teď a tady, takže tady se osvobodit. Ale dobrý, to je taková sranda, jo? Že to 7 světů, dobrý, říká se, že je 104, že 7 nebí. To vždycky babka říkala, já jsem tak šťastná, já jsem úplně v 7. nebu. Jo, třeba když něco, já nevím, se jí podařilo. Takže těch nebí je, jo, a těch pekel, já si myslím, že peklo je prázdný, že všichni rohatí jsou tady teďka momentálně na zemi, jo, ale díky tomu, protože tím dřív se probudíme jako lidstvo, doufám. Jo, protože v ráji, proč by se probudil v ráji, když si tam tě padají prostě jablka přímo do huby a pečený holuby, jo, takže tady v tom pekle, to je trenažér, jo, který je vhodný pro to naše probuzení a to se děje právě teď. Takže Maro, rozebíráš to, super. Máš k tomu ještě něco, jo?
0: Já bych to jakoby asi nerozváděl. Ne, to je jenom pro ty lidičky, kteří si myslí, že záznam o narození dítěte je záznam o narozeném člověku, jo. To takhle to není.
1: No tak to taky přišel s tím jeden, nebudu ho jmenovat.
0: Je to kterýho se kdysi dávno někdo chytnul a začal si říct tady tím bludy, že tady to potřebuje.
1: To je tři roky...
0: Vy nepotřebujete nic. Vy jste tu a teď. Vy když vytvoříte na papíru svůj podpis, dáte tam svoji fotku, no tak tím říkáte, že jste. Vy nepotřebujete, jo, že to dáváte i písemně, že jste to vy. Protože jenom vy máte právo si vydávat doklady. Jo, jako člověk. Protože vy tam jenom píšete sebe. Takže vy nepotřebujete žádný, vy už nejste děti. Jak se chcete spárovat s tím papírem, jakože? Jo?
1: Jo.
0: Je to jenom papír, nic víc. Vy jste živý, papír je mrtvej. A pouze živý člověk může něco psát na ten papír. Jo? To samý proto nad živým člověkem nemá právnická ani fyzická osoba žádnou pravomoc. Protože to prostě jako ve skutečnosti ani nejde. Jo. To, že to dělá, to už činí člověk, to zlo. A ten pácha, ten zločin. Jo. Ale fyzická osoba jako právní fikce, jako věc neživá, na vás nemůže zaútočit. Jo. Ale tady si někdo přebírá právě ty, jak se jim říká, no, teď si nespomenu, pravomoci přebírá na sebe, z té právní fikce, jako na člověka. No ale on jako člověk nemá na to pravomoce. To by musela mu ta právnická osoba napsat papír, že ten člověk má ty pravomoci.
1: A my nepíšeme ani nepřebíráme poštu.
0: Což taky není možné.
1: A Maro, teďka když jsi u toho, má nějaký význam, taky nebudu jmenovat, ale klidně řeknu, Luďa, chce si nechat nebudu jmenovat, ale dobrý Luďa, chce si nechat, Luďo, když tak se, Luďo, z rodu, klidně zavolej, jo, ty jsi také dobrý ten, také ten paňáca, my tě tady místama zmiňujeme, protože ty jsi tak akční, ty všechno studuješ, všechno sleduješ a všechno si necháváš udělat, kdo co má druhý, a teďka zeptám se Maru, jo, klidně, no Luďa si chce nechat udělat kulatý razítko 1.308 UCC, jako jo, co na to říká, má to nějaké jako praktické význam. Já poštu nepřebírám, nepodepisuju, takže já to osobně nepotřebuju.
0: Vy tím pádem chcete přebírat nějakou poštu třeba za tu fyzickou nebo právnickou osobu. Ale vy to nemusíte přebírat, když nechcete. Vy nemusíte tam nic takového razítkovat, jo, jako, že se bojíte, že i když to podepíšete, tak stejně jako nesouhlasíte, jo, tím podpisem, co v tom je. Jo, kvůli tomu se to dělá, ale ve finále vy ten papír nepotřebujete ani vůbec jako brát. Jak, na to k čemu? Když vám píše soukromá firma, co vy s tou firmou máte? Nic. Tak to bych se zajímal, co tam vůbec někdo píše.
1: No, jo? Jasně. Nemá cenu. Ale tak pro potěchu,
0: adresát je fyzická osoba, to není člověk, jo, to pojmenování. Takže proč? Proč bych jako, na co?
1: No a Luďa chce mě taky značky. SPZky.
0: Ale já
1: jako živý,
0: člověk
1: živý.
0: Ve skutečnosti žádný značky na autě nepotřebuje. Protože když máš značky, tak to znamená, že ty podnikáš jako řidič s tím autem, že převážíš nějaké osoby. Jo? Protože jiný účel to nemá. To vy jste jenom vložili svoje vlastní auto do soukromé firmy. Jo? S názvem třeba Česká republika. Protože vy jako člověk to nemusíte mít. Tam to není napsáno nikde, že by člověk musel mít auto s nějakýma značkama. Jo? To neexistuje nic takového. Takže oni ani de facto vás nemůžou obtěžovat s tím. Protože vy, když se prohlásíte za toho živého člověka, že obešlete tady ty různé firmičky, jo, oni vám to nevyvrátí, no tak tu ránu je to v platnosti. Mm-hmm. Protože oni to musí písemně vyvrátit, že to tak není. Ale pokud vám oni neodepíšou, tak to nevyvracej. Tak tím pádem s tím souhlasej. Jo. No takže tím pádem, když oni souhlasej, že jsem se prohlásil za živýho člověka, tak, no, tak tím jej musí být jasně známý, že já tady ty nějaký registrační na autě ani nemusím mít. Takže ti bych popřel de facto toho člověka ve finále. Jo? Mm-hmm. Ale vy můžete mít i ty značky, ale zase to je, můžete to převzít úplně jinak trošku. Vy jste byli oklamáni tím, že vám bylo řečeno, že vy si ty auta musíte zaregistrovat. Vy jste se do toho registru dostali podvodem. Takže vám tady někdo nalhal, že vy jako člověk musíte mít nějaký registrační značky. No oni to neříkají člověk samozřejmě, občan. Jo, občan musí, občan je fyzická osoba, no ale občan je bez života, když to vemeš. Právě to je ta největší chyba, že prostě člověk, když vstoupí do toho občanství, tak se vzdává svých všech práv. Jo? A tím se podřizuje té komunitě politické. Jo? Takže musí lecos strpět, jak je to tam psáno nějak.
1: Já tady mám...
0: Takže značky, ať si napíšu, jaký chce.
1: Jo, tak já jsem
0: tady taky... To je všechno jenom o tom si to ustát.
1: Já jsem měl taky jednu dobu taky touhu, že budu mít ty značky, jo, tam budu napsané Deja Vu, je studio Deja Vu a to, ale pak mě to člověče nějak úplně opustilo tady ty touhy, protože to nepokládám za vůbec za důležité. Mně se nechce no, na sebe ani upozorňovat, na co, jo?
0: Jo,
1: takže
0: jako
1: tak.
0: Na co, mě to půl?
1: Já tady mám delší videjko, to jsi měl ty na tom, na profile, a já jsem si ho nadaboval a já ho tam chvilku dám, ty ho znáš, takže klidně si dej teďka třeba pauzku a pak nám o tom povíš,
5: to
1: protože
5: zločinem z nějakého důvodu.
1: Jako blesk z čistého jen do toho. Nebe.
5: No, takže co si myslím, že je důležité vědět, je to teď, že se snaží ukrást vaši zemi. Nejen se o to snaží. A obvykle to dělají mlčky, takže dohody když jste podepsali nebo se zaregistrovali, abyste zde hlasovali, když jste podepsali oddací list. Když přihlásíte své děti do nemocnice, když jim podepíšete rodný list, když podepisujete řidičský průkaz. Všechny tyto věci jsou podvody. Nejen ukrást všechno, co vlastníš, celý tvůj majetek, tvé děti. Ne. Způsob, jakým vlastně ukradli půdu, je docela prostě fascinující. Vytvořili překrytí PSČ, pak si je nárokují. Nemohou si nárokovat vaši půdu. Půda může být převedena pouze z jednoho panovníka na druhého. Nelze jej předat zahraniční společnosti. To, co dělají, je, že si nárokují vaši půdu a takhle, protože vy jste ji neučinili, mohou to vzít vašim dědicům. Proto musíme být trochu chytřejší o fungování v soukromém sektoru. Založení vlastního soukromého trustu a nárokování si jako naší půdy. Daleko a pryč. Vše, co potřebujete, je spousta drobných, bílé vlajky a nějaké slupky. Abyste si mohli domluvit svá setkání a hranice, společenská dohoda. Poskytujeme útočiště pro lidi, kteří se chtějí vrátit a získat od kraje 4,5 milionů lidí v okrese Maricopa, tady je kancelář má každý okresu Maricopa, která nikdo tu nepracuje. Nikdo tu ani celé ty dny není, jen spoléháš na to, že zemřeš. A všichni tam pobíhají, protože něco vidí, pokud můžu, takže máte způsob, jak se to dělá. Pozemek. Máte fyzickou půdu, které lze popsat pouze fyzikálními prostředky, když si jdete koupit nemovitost. Počkejme si, až to ten pán uslyší. Takže když se chystáte koupit nemovitost, máte realitního makléře, že? A ukážu vám skutečnou zemi. Předzahrádku, ukážu vám dvůr, ukážu vám dům. Miluješ grilování a říkáš projdete si, se domem, jo, že chci pak vás dům. Protlačí tímto procesem úschovy a nakonec oni. Vytvářejí listinu, listinu důvěry, záruční listina, korporátní listina nebo nějaký druh listiny. A v tu chvíli, vzali si popis co udělali a vzali tě do fikce. Dobře. A způsob, jak to dělají, jako, říkal Mickey prostřednictvím takže když byla naše odhadce. Země napadena. Vytvořili tuto překryvnou federální oblast přes zemi. Takže skutečná země je popsána v jejich hranicích, což je provedeno prostřednictvím licence Geodeta. Mapa zeměměřičů. Takže máte jednu mapu, která popisuje vám to říká půdu. Od tohoto potrubí k tomuto potrubí. Je toho tolik, víz, stop, pak musíte jít v tomto stupni k dalšímu takhle potrubí. Popisuješ tu skutečnost. Je rozdíl mezi to je zákonný popis. Právní popis je pak okamžik, kdy si to vezmou na konci úschovy. A to je matematika posuzovatele. A udělali to proto, aby mohli vyměřit daň z nemovitosti. Protože nemůžete zdanit soukromou půdu, ale můžete zdanit majetek, že si vezmou mapu geodetů. Vytvoří další mapu prostřednictvím kanceláře odhadce. Nazývá se mapa odhadce. A teď tato země již není ale popsána ve fyzických hranicích právního popisu, prostřednictvím to nové vytvořeno mapy, proto, aby vás mohl vzít dovnitř. Říkám tomu legální. Legální země Lala. Do fikce. Dobře. A myslíte si, že kupujete nemovitost. Ale ne, ty si vlastně kupuješ, zájem o jejich pozemek. Jak to poznáte, je prostě přečíst si váš čin. Ve vaší listině bydlení bude uvedeno, že jste nájemník. Jak můžete vlastnit nemovitost a být zároveň nájemníkem? A jak to, Pokud jste zaplatili veškerý svůj majetek, pokud jste zaplatili za dům, který vlastníte. Jak to, řekněme, že onemocníte a stane se vám něco špatného a už si nemůžete dovolit platit daň z nemovitosti. Že vám okres může přijít a ukrást dům, za který je zaplaceno. Takhle se to dělá. Všechno je hotové. Si to vlastně ani neuvědomují. A podvod. Nezastavují exekuci samotného pozemku, ale zabavují fikci. Na PN číslo, které neexistuje. Existuje pouze jako výtvor mysli. Takže řešení je, lidé se musí probudit a potřebují si nárokovat půdu, která tam skutečně leží. Hojně. Je to hojné. Je to všude. Takhle se vyhraje každá válka. Je to hojné. Je to země. Museli nás obelštít a vyhnat z naší země a udržet nás v chudobě a udržují nás v chudých z generace na generaci, abychom v podstatě mohli ukrást zemi. A jsme otroci a my všichni jsme. A jaké je to slovo? Slovo hypotéka pochází z kořen slova mort, což je pohřebník, a rozchod, což je přání. Hypotéka je tedy 30letý trest
6: jednoznačně hypotéka s přáním smrti.
5: A na zaplacení si vzali peníze z nadácí sestry Kejský, že to banka vůbec financovala.
6: Nejsou peníze.
5: Protože tam nejsou peníze.
6: Peníze byly odebrány
5: takže
6: prostě
5: nejsou peníze,
6: zákona o nouzovém bankovnictví
5: nemohli
6: v roce
5: 1933. Je to vytvářej. V podstatě...
1: Maro, ono se to... Je to dlouhý video jednak a tam ty hlasy se překrývají. No, jako je, má to 10 minut. Já to tam klidně potom jako přiložím, jo, ale to je fakt... Člověk zjišťuje, že tady fakt je... neskutečný bordel a všechno je prostě podvod, taková neuvěřitelně prostě zlá hra proti celému lidstvu, jakýkoliv podpis prostě, oni všechno chcou zebrat, urvat, jo, lidi zotročit, vlastně vyhladit to lidstvo, jako to je šílený. Co ty na to prosím tě jako říkáš, jako jo?
0: No tak, ale lidi by si tím, že budou studovat samozřejmě, tak si začnou uvědomovat, v jakým že to světě žijou. Všichni vy máte pořád takový domnění, že ten stát je tu pro vás. Ale ve skutečnosti to vy jste tady pro ten stát. To vy ho krmíte tu hydru. Jo? A ta hydra má za cíl jenom vás vyšťavit z vaší životní energie. Jo? A proto vám vymýšlejí ty různý zákony, na kterých vás jako chtějí donucovat k nějakým věcem pod pohruškou nějakých pokut, jo. Takže tady už je jasný vyhrožování už v těch zákonech proti vám, jako člověku. Takže protože jakýkoliv ten registr jenom proto, aby vám mohli ukrást váš majetek. Protože vy nemusíte mít váš dům katastru nemovitostí, jo, protože nemovitost je ve skutečnosti dům určený k podnikání, jo, a katastr jenom by měřuje daně, je, že vám řeknou, no to musíte dát do katastru, no ale to není vůbec pravda. To, že tím zase odevzdáváte váš majetek. No, to sami s tím autem, to je zase další podvod registrační značky. Vy je nepotřebujete. Jo. To oni potřebují, aby věděli, koho mají stíhat. Jo. A teď mají každou chvíli policajti nějakou akci, furt někde někoho chtějí okrádat.
1: Bude zás...
0: To jsou ty lopežící v těch pohádkách. Mm-hmm. Jo, v tom lese. Vás přepadnou, okradou. No. Takže vidíte, že oni to rozhodně nedělají pro bezpečnost dopravy, ale jenom pro zisk, jo? Protože i města se chlubí tím, jak mají radary, kolik to přinese do rozpočtu toho města. Ale snad ty radary jsou tam proto, aby se tam jezdilo pomalu, ne? Nebo jsou tam proto, aby se tam jezdilo rychle, ale brali se za to prachy výpalný. Jo? Takže tady vidíte, že všechny ty korporace na vás chtějí prachy těžit z vás vaši životní energii. A jakýmkoliv způsobem vymýšlej. Vemte si, že poslanecká sněmovna, která vytváří tu legislativu, jo, tak je soukromá obchodní společnost. To není Česká republika. Jo? To je poslanecká sněmovna. To je samostatná firma. No tak jako, tak se musíte zamyslet, sakra, když to vydává soukromá firma, tady ty zákony. Na základě soukromých firm, protože ty politické strany jsou soukromé firmy obchodní, které byly zřízeny za účelem zisku, ale ne určitě vašeho. Jo. Takže teď jedna soukromá, takže soukromé firmy v plném obsazení si tam říkají, jak kde vás okradou. Protože já jsem si nevšiml za posledních 30 let, že by oni něco dělali pro vás. Nic. Jenom vás okrádají víc a víc a víc. Už za toho blbýho bolševika vylolí. Ale od doba velkého probuzení, takže kdo se probudí do reality, je to facka, jo? Když vám dojde, jak jste byl obelhán, jak živa. No a jenom na vás, jak to jako unesete tady to. Protože pro někoho je snaží odmítat, že to tak není, což chápu, protože to by se mu zhroutil svět, kdyby jako přiznal, že to tak je, může být. No, takže tyto lidi budou zapírat sami sebe do konce svého života. No ale takový život žít, to je, jak se říká, pod psa. Takže probouzejte se tady v těchto věcech, protože
1: no to se lehko řekne. Slučka
0: se utahuje.
1: To se lehko řekne. Představ si, my jsme ostřelení borci. Jako my
0: a
1: už
0: bude jenom hůř.
1: Po nás už se střílí ty kulky, my už se zdárně, my už umíme v tom. Jako, jo? A teďka si ber jako človíčky, který absolutně nemají potuchu, kde žijou. Oni si furt myslí, že žijou prostě ve státě a úředník je tu pro ně. A jednou přijdou k takovému poznání, že vlastně ani dům nevlastní, ani auto nevlastní. Jo, a ještě, že ručí svým majetkem státnímu, teda korporátnímu dluhu, jako protože členové majitelé korporace neručí, jo, akciovky. Členové ručí, takže vlastně obyvatel, občan ručí svým majetkem. A to bude šílený zjištění pro ně.
0: No jasně, oni říkají, já mám pozemek.
1: Ano.
0: Ale ať si rozeberou slovo pozemek. To neznamená, že máte zemi, ale že máte pozemí.
1: Pozemí něco.
0: Že můžete po té zemi chodit tam, kde si to koupíte.
1: No, vidíš vy. To, no.
0: Ale ta země není vaše. Proto, když do ní chcete kopnout a něco postavit, tak musíte mít různý ty povolení. Jako proč byste měli mít povolení stavit něco na svý zemi?
1: Teďka mají povolení,
0: to toho?
1: Teďka Marot, oni ten úřad stavební už to zjednodušil, už jsou povolení stavby na zahrádce, které nemají základ, které mají do 16 metrů, už to zjednodušili, jo, ale přesto to musíš ohlásit, jako jo, takže pokud, přátelé, si myslíte, že to je váš pozemek, tak jste ve velkým omylu, to byste si tam postavili třeba
0: termitiště. Jste jenom nájemník.
1: Nájemník.
0: No, jste jenom nájemník, to je celý. A hlavně sranda je, že ani Česká republika není majitelem toho pozemku. Jo. Protože ona jenom na tom pozemku podniká. Jo. Protože opravdovým majitelem jste zase jenom vy jako člověk.
1: Ale jenom jako člověk.
0: Ne jako občan. Jako člověk podílník, jo, na té zemi. Vy jste, to je vaše dědictví, jo, od stvořitele. Každý člověk má právo na tuto zemi. Jo. Rovným dílem. Nikdo nemá víc, nikdo nemá méně, všichni mají stejně.
1: Ano.
0: Jo. No a teď si vemte, že vy ten svůj podíl vrazíte do ty soukromé firmy. No a ta soukromá firma se stává tím správcem. No a teďko ona jakože dává pozor na ten váš jakože pozemek. Takže vám jako bude dávat teďko, abyste ho nezničil, tak musíte platit za něj.
1: Musíš
0: protože jenom člověk může...
1: Pojistku na dům, aby nevyhořel.
0: No jasný, že ty pojistky jsou udělané proto, to není kvůli vašemu
1: aby
0: domu.
1: Abyste jim nezničil majetek. A ještě musíš platit tu pojistku.
0: To je proto, že oni jsou, jako oni spravují ten majetek.
1: Ano.
0: To jsou správci. A oni to chtějí. Tak vy se musíte dostat do role, když jste tím už konečně člověkem. A vy žádného správce nad vaší zemí nepotřebujete. Protože vy si ten majetek berete zpět. Jo? To je tím, že se prohlásíte za živýho muže, živou ženu.
1: My jsme se prohlásili...
0: Takže když vám někdo vypíše, že změní někdo něco v katastru nějakých vlastnictví a takovýhle bláboli, to vás ve skutečnosti nemusí zajímat, jo? Protože vy jako člověk jste majitel. Vlastník není proti majiteli nic.
1: Tak.
0: Takže jestli to zkusí nárokovat někdo, že je majitel.
1: A k tomu, Maro, my se pomaličku dostáváme k tomu našemu hlavnímu nosnému tématu. Všichni asi netrpělivě vyčkávají, ale dneska to naťukneme. Ale mám tady zajímavý dotaz od Martiny. Pekný večer všetkým, čo chápu a nestratili zdravý sedliacký rozum. Hoši, čo hovoríte na Blackův právnický slovník? Myslím, že aj ten je vytvorený korporátom, alebo? A UCC je nad ním. Co na to, Maro, říkáš?
0: Tak Blackovo právní slovník přece sepsal ten, ne? Pirát. Black. Jo, to jsou věci převzané z moře. Jo. A ty se implementovaly, nebo jak bych to řekl, do toho systému toho obchodování
1: obchodní
0: na zemi.
1: Právo.
0: Jo.
1: No, protože, implementoval.
0: No, protože na moři tady ty věci byly jako, že mezi těma pirátama, jasně, daný, to, jo, jak mají oni ty pirátský ty, že prostě jak to řeknou, tak to musí být. Jo, tak oni to přetáhli, jelikož na zemi nebylo, na souši, tady ty věci, no tak to dali prostě, tady ty věci přetáhli z moře na zem. Jo. Ale ve skutečnosti tyto zákony neplatí na zemi. Proto de facto oni to zrušili, že jo, to námořní právo. No, to už bylo zrušené, nevím, 2011 nebo 2012. Takže teď už je to piráti, tady to už jsou čistě piráti. Mm-hmm. A oni právě to vzniklo proto, protože v Anglii, jak byly ty různý požáry a kdesi cosi, tak zmizelo spoustu lidí a pár vychytralých Angličanů, jo, těch byla, teď říkají, co s těma majetkama, to musíme nějak vymyslet. Aby se k ním dostali. No tak si vymysleli tady ty věci, že jsi ztracený na moři. Jo? A pokud se sám nepřijdeš na moře a říct, já jsem tady, jsem živej, jo, nejsem utopený. No to je to prohlášení toho živého člověka, že jsi se našel.
1: Ano.
0: A Blackův právní slovník funguje všude. No podle něho se řídí všichni právníci, tam máš veškeré definice, jako těch právníků, těch slovníků je několik, že jo. To vidím každou chvíli, jak z toho slovníku někdo čte na nějakým americkým, anglickým videu. Nebo i ruským. Mm-hmm. Jo, a UCC právě zákony, což je ve skutečnosti, jak jsme se trošku zapátrali po UCC, tak jsme zjistili, kdo vytváří zákony UCC. Že je to ULC. Jo. Je to, říkám to správně, Petrucho?
1: Já to mám nachystaný tady.
0: Nepopletl jsi to.
1: ULC, Uniform Law Komise. To je komise teda složená z komisařů, která vlastně ona tvoří ty zákony UCC. My jsme to, Máro, nevěděli a nevím, kdo z vás to viděl, ale dostáváme se úplně k jádru pudla a toto si rozlouskneme, tak budeme mít velikou ochranu. Někdo má ochranu v OSN, ale my budeme mít teda ochranu přímo v tom jednotlivým obchodním zákonníku, protože celosvětové všechno jsou firmy, ať státy nebo i ty firmy jednotlivý. A všechny tyto firmy se musí řídit tady tím jednotným obchodním zákoníkem, který tvoří tady ti komisaři. No. Je tam na ně kontakt, jsou tam na ně adresy, dokonce i telefon jsem tam zahlédl, to jsme, Maro, netušili. Takže, přátelé, nemá cenu asi vypisovat nějakým korporátním soudcům a soudům a mezinárodním tribunálům. To je všechno jenom fraška a hra a tady máte skutečnou berlu.
0: No, pozor.
1: Ano?
0: A ještě je tam jasně napsáno, to si já si určitě taky čet, že dokumenty, co se týče UCC a ULC, by si měl jaksi nalézt na ministerstvu zahraničí.
1: Je to tady? Ano, jo. Mám to
0: každé
1: tady taky.
0: V každé zemi. Jo? Protože kdyby přišel nějaký cizinec, aby mohl odeslat žalobu, co se týče obchodního zákoníku, k těm komisářům. A ty už zařídí, co se má odehrát.
1: Hoši.
0: Ty už pověří různý soudy a tak dále.
1: Tady mám zase web, to našel všechno Mára. mám tady tři weby otevřený za raz a všechno vám tady nazdílím a je to fakt studium na dlouho. Já jsem, Maro, nevěděl, odkud začít, já jsem to tak jenom prolistoval, ale je tam absolutně všechno. Toto je teda ministerstvo zahraničí v Americe ve státě Maine a hned je tady odrážka, záložka, jednotný obchodní zákoník. To tam normálně valí na plný kule v Americe.

0: Mady asi 1500 strán a má to strašně moc gigabajtů, ale je to z roku 1980 a nějaký drobný, nebo 90, tak nějak. A já, mně se dostal do pazour slovník, mám to normálně v digitální, v PDF-ku, jo, který je starší, myslím, že z roku 50 nebo tak nějak, jo. A když jsem to srovnával, on je teda celý v angličtině, ale dá se přeložit v Gemini Google, v umělé inteligenci, a tam mně to připadá ještě takový jako lepší, že ten novější, možná tam proběhly nějaký zásahy, takže kdo byste chtěl, nemá to tolik bajtů, můžu vám to poslat klidně na maila, jo, nebo na to, na WhatsApp, můžete studovat a můžete studovat tady ten, tady to UCC a přečíst si o těch komisařích, kdo to vlastně vydává ty zákony a hlavně oni dbají, oni jako asi zřejmě ten soud UCC možná jako není, ale ti komisaři to řeší právě, takže pokud se vám bude dít nějaký příkoří, fakt nějak, kdy už vlastně nebude stačit poučit ty úředníky, policajty, jo, tak se obraťme potom, to my s Márou teda prostudujeme všechno a příští vysílání bude o tom, jaký páky máme na ně, jo, tady na ty korporace, které vyloženě okradly celé lidstvo úplně až do mrtě. Jo? Takže a oni, ale dobrý, okradli, ale tady se jedná o to, fakt, když přijde exekutor, když vás zastaví nějaké dement, prostě, jo, policajt, jako to samé, jak když vás zastaví sekuriták z Teska a vy mu, nebude mu stačit, když mu vysvětlíte, že vlastně nemáte s ním žádnou smlouvu, že on je firma, dělá pro firmu, jo, a když tomu nebude rozumět, zkrátka vytasíte se tady s tím komisařem, jednotný obchodní zákoník a tam půjde přímo jeho jméno jako firmy. Ne policie, žalují policii a žalují Českou republiku, bude tam žalují Františka Vocáska, který mě tady bezdůvodně zastavil, obtěžovalně, jo. Takže, Maro, jsme na začátku, ale jak tě znám, ty to povalíš mílovýma krokama dopředu, takže už teďka se těším na nedělníček, kde to zas rozvedem trošinku, ale máme ještě půl hoďky, takže klidně, mám to tady nachystaný, je tam vše, je tam možný no, vše najít.
1: Jasně, tak dej do odkazů jako tady ty stránky, ať si tam lidi sami na to naleznou, jo. A hlavně se neptejte umělé inteligence, to jako to vám řekne, než to, tak vám to řeknu, že to neexistuje.
0: No.
1: Protože já se musím na ní jít hodně od lesa, umělou inteligenci, ta prostě zapírá to, že prostě jo, neexistuje, pak zase, že jo, pak v jiným článku vám napíše, že to je UCC, tohle, pak vám zase říkne, že neexistuje, jo, to je jedno velký lhaní na druhý lhaní.
0: Dívej, je to, jo,
1: takže
0: je to... Je potřeba si ju trošku vycvičit a nebo se na ňu vyprnout a studovat sám. Dívej se prostě v Americe, normálně tady je knihovna, jo, právnická knihovna na fakultách, takže tam se, a je tam o korporacích, jo, o UCC, tam se to normálně jako učí, tam je to běžně dostupný, akorát tady u nás v tom pekle, jo, tady je to zdánlivě nedostupný, ale všechno se dá prostě odhalit, jo, každý podvod se dá, a každá pomůcka, to je vlastně pomůcka, jo, jak byla pomůcka, má rozpomínáš si tehdy o PPT s Pavlinkou, jo, to byla taky pomůcka, ano, ona se tehdy bavila taky, jsem si na ní vzpomněl, jak se bavilo o těch pirátech, že státy byly zrušeny, motu proprio, i korporace byly zrušeny a teďka už jsou jenom piráti, který vyloženě prostě plundrujou tu našu krajinu, jo. Takže toto jsou pomůcky, jo. Budete to mít všechno tady pod tím videjkem, všechny odkazy, no a dotazy směrujte buď na mě, nebo na Máru. Klidně se nebojte zavolat, do vysílání telefon mě funguje, ještě vám tady ukážu telefonní číslo a řeknu vám ho. Počkej, já jsem tam pustil něco jiného, takže telefon 799-589-362. Vím, že Maro, minulý vysílání mělo taky celkem jako dosah a lidičkové z řad našich známých už taky zjišťovali, Marcelka, jestli nás poslouchá, něco ohledně UCC, jestli je vůbec u nás nějaká pobočka. Já tady mám, dívej, já ti to tady pustím, co jsem našel jako já, jo. Já jsem našel tady tu adresu. To myslím zjišťovala i Marcelka, že údajně by tady měla být pobočka jako UCC. Já jsem si říkal, jaký pak odvážlivec u nás, jo, by si to vzal na triko, ale je tady, dívej se, na té adrese, Maro, promiň, je tady Kalkus Group, má ičo, a je tady UCC, akcionář.

0: akciová společnost, má tady IČO a je tady proznak. A já jsem neváhal a já jsem si otevřel, já jsem pátral dál, počkej, já to mám tady, jo, a zjistil jsem normálně, že to UCC, kromě těch dvou firem, takže má tady svoje IČO, má tady kapitál 2 miliony a ona se, počkej, já to tady nemám, právnické věci řeší a i obchod. Ono je možný...
1: To je divný, že?
0: Je to divný, člověče, je možný... Počkej, já to tady, kam jsem si to dal? Chvilinku, přátelé, já si to tady...
1: No.
0: Mám to tady toho hodně, jo, těch věcí, takže já to mám trošku zmatek. Tady to ukážu, dívej. Obchodní firma UCC, akciová společnost, Pikovická, Bráník, předmět podnikání, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby, jo, neuvedené v přílohách živnostenského zákona. Pronájem bytu, nemovitosti, nebytové. No ať je to, Tomáš Kalfus tam je, jediný člen správní rady, jo. Ať je to, jak je to, my každopádně, Maro, máme komisaře, jo. Jestli tady je pobočka UCC nebo není, to už celkem nehraje roli, i když by to bylo snažší, co se týče češtiny, jo, angličtiny. Ale myslím si, že když napíšeme jako prostě odvážlivci, nebojsové, přímo komisařovi.
1: Dotazy půjdou k těm komisařům.
0: Ano.
1: Jak se věci mají? No. Protože je na čase odhalit pravdu.
0: Tak Marek už píše prostě... Kuzma, děkuje za informace Marku a ostatní Martino, takže Mára zapátral a objevil, teda já jsem toto ještě fakt jako netušil, jo, že bylo to takový zahalený, jo, to UCC, co to vlastně, jednotný obchodní zákon, kdo to napsal, jo, to vlastně píšou ti komisaři a dodržují nad tou, aby se to dodržovalo, jo, takže na tom bdí a je to nová informace prostě, která je hodně dobrá, jako jo, že máme něco takového.
1: Právě na to musí člověk odlesat, protože když teda UCC dobře, nemůžeme ho nikde nalézt, je někde tajně schované. No tak musíme taky hledat trošku jiným způsobem a to, že začneme se ptát, kdo vymáhá UCC, jakože ty zákony. Protože, víš, jako to, že bude, no ale dobrý, ale kdo to vymáhá?
0: No.
1: No a najednou ejhle, a je tady ULC, komisaři.
0: Komisaři.
1: Který to vymáhají.
0: Otázka, no. Jestli...
1: Takže doporučuji, až si to lidi prostudují.
0: Já budu určitě taky studovat, protože je to hodně těch informací, je tam hodně záložek a jestli ti komisaři to vymáhají nějak přes exekutivu nějakou státní, nebo jestli je fakt nějaký ten soud, UCC, to nevíme, přiznáme se, přátelé, to zatím nevíme. Takže kdo jste takový
1: činí,
0: dozvíme se to určitě, jo, protože všechno lze dohledat. Jo. Nikdo neuteče. Takže jsme na správné.
1: Oni si začali.
0: Stopě.
1: A my to musíme upličit.
0: No, takže Tomáš Kalfus je člověče tady z toho UCC. Jako, šel by zehnat aj telefon, to se ještě rozhodnu, do Prahy jezdíme, že bych tam navštívil, ale...
1: No,
0: já bych... Nicméně,
1: ty komisaři,
0: ano.
1: Ale ty by ti mohli říct, že oni tam jsou.
0: Ti by to mohli říct zpětně,
1: že by ti mohli říct, že my máme ale zastoupení České republice. Protože už kdysi dávno jsem slyšel, že v každé té korporaci musí být nějaký soudce vzdělán, co se týče UCC po světě. Jo. No takže se budeme dotazovat.
0: Budeme se tázat a zeptáme se aj potom komisaře, jestli zná Tomáša Kalkusa, protože jak by si to lajzla nějaká česká firma, dát si prostě UCC, akciová společnost, Pokud by neměli nic společného s UCC. No, ale je to konspiruju samozřejmě. Maro, my dneska jenom konspirujeme, každý ať si ty informace dohledá. Marcelka Ondráčková si nás poslouchá, ta se v tom taky angažovala, říkal mi Luďa, já to řeknu klidně, protože na tom je, na tom, to je dobrý vlastně, že se lidi o to zajímají. Takže Marci, ale klidně pátrej dál taky jako, jo, s námi, nebo na vlastní pěst.
1: Petrucho, to jako kdybych ti řekl, že je tady, jakože ČEZ prodej, jo, nebo ČEZ, jak to je, na telekomunikace. Jo, že jak rozpolcovali ČEZ,
0: ano,
1: víš, na různý takové firmičky, no tak takhle rozpolcovali i to UCC.
0: Tak. Tak, a já vám teďka něco pustím, jako jo. Já jsem se ptal té umělé inteligence, ale pak jsem mu teda vykopnul tady ze svého laptopu, protože mě píše, ale to je tak jako pro zasmání, jo, pro zasmání, takže dívej se, já jsem to tady nazval, počkej, já si to zvětším, ať to může přečíst, já jsem se ptal, jo, takže inteligence píše, pozor na dezinformační záměnu. Pokud na českém internetu narazíte na amatérské návody, diskuzní fora nebo PDF, blabla, které tvrdí, že pomocí formulářů UCC1 můžete včera převzít kontrolu nad svým slaměným panákem, zrušit své dluhy nebo vyvázat z českých zákonů, jedná se o nebezpečný nesmysl. Jde o překlady americké konspirační teorie hnutí suverénní občané. UCC je běžný obchodní zákon pro firmy USA a nemá žádnou zázračnou moc a v České republice nemá vůči úřadům, soudům ani bankám vůbec žádnou právní váhu. Jo? Pokud řešíte konkrétní situaci, dejte mi vědět. Takže blabla, jo, prostě umělá svině tady vypisuje prostě zase její konspirace. Americké UCC včera neplatí, evropské UCC včera platí přímo a povinně. Je to nejvyšší celní norma, takže oni to spojují s celníkama totiž, jo? To no, UCC, že u nás to jsou celníci. Celní...
1: No protože UCC si udělala pobočku evropskou a ta už se nemenuje Uniform Commercial Code, ale jmenuje se Union Captus Code, nebo tak nějak. Nebo tak nějak, já si to přesně nepamatuju, jo? A to se právě zabývá tím clem, tím dovozem mimo Evropskou unii. Takže kde mimo? Jako USA? Ví? Takže a nehledě na to, že mě práskla ta AI, že oni už se spolupracují. Jo. Takže Matka je v Americe, no a tady to je dcerka.
0: Mateřská, ano, v Americe je matka, ano, mateřská základna, v Evropě je franchise nějaká, myslím, že to bude v každém státě. Jo, nějací prostě...
1: Protože třeba zástupci ze spoustu různých těch videí, co lidičky po světě různě říkají, tak každý říká, že v Americe je zaregistrována korporace jako sídlo firmy přímo ve vyslanectví toho údajného státu. Jo? Tam mají napsáno, jak jsou registrovány v USA, tak to říkají Poláci, Rusáci, Ukrajinci, jo? Že tam je to zaregistrovaný, možná Němci teďko nevím, co říkali, ale to je nepodstatný. A oni právě říkají, že protože byli zase Poláci třeba, kteří zjišťovali, no a zjistili, že ta adresa, jakoby ty firmy, je to velvyslanectví, jo, že Česká republika má adresu jako firma USA, takže tím spadá pod USA, jako pod její zákoní, jo, ale doručovací adresa je Praha třeba, jo, tak v Polsku to bylo, nevím, teďko Varšava, nebo jak to říkal. Takže lidičky taky pátrají po světě různě, takže my se de facto zvědomujeme navzájem celosvětově.
0: Tak.
1: Takže to dneska nevíš, tady to zítra ti řeknu tam.
0: A teďka vidím, hoši, přátelé, holky, že tam jsou formuláře prostě, jo. Já jsem to ještě celý nerozklikal, protože Mara mě to poslal teprve včera.
1: No.
0: Nebyl čas, ale no, je tam...
1: Protože nevadí, tam mám jasně píšou, ano, že ty formuláře, které k těm ohledně UCC, přes to CLC má mít ministerstvo zahraničí. Teda v USA, jo?
0: V USA, ano.
1: Ale jestli je sídlo firmy Česká republika USA, no tak o čem se bavíme? A to jsou tady to, a všechno ostatní, to jsou jenom podružné, no, korporace.
0: Takže tady jsou na stránkách...
1: Ale matka zase je v USA.
0: Ministerstva zahraničí, jo, v Americe. Toto je zrovna stát mine, ale... Myslím si, že tam to bude mít hodně států, no vlastně jako...
1: No protože vy musíte vystupovat u toho ministerstva zahraničí jako cizinci, ne jako občani.
0: Jako cizinci.
1: Mhm. No. Jako cizinci, jako v téhle korporaci, jo? Ten člověk je cizinec.
0: No, no, já se musím nad tím zamýšlet, co říkáš, jako, jo? Protože to jsou taky informace úplně nové pro mě. Tak, jo, Maro, dobrá činnost, chlapče, člověče.
1: No ne, protože když nejsi občan, mě... tak to jsi, jakoby, jo, v jejich řeči, cizinec.
0: No, jasně. No, tak cizinec, no.
1: No, protože nejsi občan ani Německa, ani Ameriky, ani nikoho.
0: To vidíš. Kdo ví, co jsme pro ně. Ale já si myslím, že komisaři... nám vyjdou vstříc, ale dívej, my to jako, ne, jako my to nepotřebuji, já vůbec nemám, já vůbec nejsem v kontaktu s nima, jo. Já nepotřebuji ani 1/308, mě nechodí žádná pošta a já vůbec jako, policajti se mě vyhýbají, jo. Ale kdyby náhodou třeba přišlo na lámání nějakého chleba nebo něco se stalo, fakt blbýho, tak my víme aspoň, kam se obrátit, na komisaře
1: no, UCC. No. No, protože největší vaší zbraní jsou vaše vědomosti, ne vaše prachy. Jo, to je to, co máte tady v hlavě. Že to vás dělá mocnými. Protože každý, kdo vystupuje proti vám, už nevystupuje jako právnická osoba, ale vystupuje sám za sebe.
0: Ano.
1: Protože žádný ten úředník nemá fyzický papír podepsaný, který ho splnomocňuje vás jakýmkoliv spolem okrádat. Jo? Něco vám nařizovat a tak dále. To nemá žádný. No. Tudíž oni přebírají pravomoc sami za sebe jako fyzická osoba, která prostě je soukromá, že? Třeba jako ten no, exekutor, to je svobodné podnikání. Víš? To není žádný státní ten úředník, to je svobodné podnikání. Ale prej, když se potřebuje, tak ze svobodného podnikání se najednou stane jakože státní ten, co to má být, jako, co to je za podvody. Jo. Takže lidi přemýšlejte, co vám kdo říká, kdo, kde se co píše. Jo. Protože oni všechno vymáhají na základě podvodu. Na základě toho, že vás klamou, kdo oni jsou, anebo jaký mají pravomoce.
0: Ano.
1: Protože když jde na lámání chleba a šla by k těm komisařům třeba, tady ty věci na nějakého konkrétního úředníka, korporace, no tak ten mi to musel písemně prokázat. Jo. A nehledě na to, že se nacházíme v obchodním právu, tak ten, přímo ten úředník mi musel prokázat smlouvou, že vy jste se kdysi dávno na něčem takovém dolu spolu domluvili, že on to může dělat vám. Jo.
0: No, ale
1: to tam jako banka prodá nějaký jako údajný dluh další straně, jo? Ale s váma nerozvázala, nebo vy jste nepodepsali s tou bankou, že jí dovolujete to prodat. Jo? Takže už prodej tady toho údajného dluhu je podvod.
0: Všetko je
1: podvod. A banky to vždycky dělají proto, protože oni nemůžou jít k soudu. Protože oni neprokážou existenci originál listiny o úvěru hypotéce. Jo, to je ten fígl. Tak proto oni jakože vás, jakože úvozovka zažalujou, ale když má přijít těsně předtím, tak to vždycky jakože, že to přehazují na někoho jiného. Jo, taková finta. No jo, ale ta třetí strana, která to koupí, jo, no tak ale ta nemá s váma nic společného. Jo. Vy jste se s ní nedomluvil, aby ten dluh kupovali. Vy jste se nedomluvil, že jim něco budete vůbec platit, ty třetí straně. Takže ona si to, co si údajně koupila od té banky, tak se s tím může tak akorát vyfotit. Vy můžete říct pápa a hezký den. Protože z té smlouvy už se dávno stál finanční nástroj, kterým se obchoduje. Ten dokument už není k mání. Ten už lítá po burze cenných papírů.
0: Právě, že v momentě, jak ano, ta smlouva kdysi byla podepsaná občanem, bankou, kýmkoliv, tak, ale v momentě, tak, jak jsi to podepsal, fyzickou, no, v momentě, jak se to podepsalo, papír zmizl z banky, kdo ví kam, na burzu cenných papírů, takže ta banka už nemá tu smlouvu, jo, tu ten originál, takže vlastně není smlouva, není podpis, není jako nic, není žádný ani dluh, všechno je spáchaný podvodem. Jo, tak exekutor nemůže nic kupovat.
1: No, protože vy svým podpisem ty peníze vytvoříte. Ty peníze banka, než do ní přijdete, nemá. To musíte pochopit. To je to mega podvod. Jo, takže vy de facto jenom říkáte ty bance, protože to má být pouze jako servisní organizace. Proto, aby vy, když přijdete, tak abyste dostali nějaký platidlo, který můžete používat v tomhle prostoru. A banka je jenom prostředník. Jo? Takže vy, když podepíšete, tak je jasný, že ty peníze přijdou z vašeho kolaterálního účtu. Jo? Protože vy si o ně žádáte, aby přišli do toho finančního systému. Jo? No ale banka obchoduje dál s tou smlouvou, jo? Už na burze cenných papírů, že vy jste ten nový investor a už vás takhle nabízí a prodává po světě. Jo? Kolik že na vás vydělá, no tak stoupá. No a tu ráno ten nástroj je pryč a už se jenom si poprašuje. Takže proto ta banka nikdy nedoloží ten originál.
0: Nikdy.
1: Nikde na světě se to nestalo. Nikdy.
0: No, takže ani exekutor nedá vám žádný papír s podpisem, žádný soudní příkaz, nic takového neexistuje.
1: Takže pokud vidíte tady tu partičku prohlánou, jo, tu třetí stranu, která zase paktuje s nějakým samosoudcem, jo, který na základě nedoložených papírů bude podávat nějakou, vás bude soudit, ale on v ruce nemá ten originál. Nikdy ho mít nebude. Takže ta banka mu ho nepůjčí na to, aby mohl udělat. Protože ta banka ho nemá, tak ho nemůže dát ani tomu exekutorovi nebo té třetí straně. Tam mu dává jen kopii nějakou, ale ta není platná.
0: Tak,
1: originál je musí být.
0: A víš, co řekne exekutor, když neví kudy kam, řekne, já zavolám policajty a ti mě pomůžou. Ale nepomůžou mu policajti.
1: No ty může volat, co chce. Policajti tam nemají absolutně co pohledávat. Ti by spáchali oni trestný čin. Jo? Ty naopak, když přijdou, tak mají chránit vás. Jo? Protože oni na to přísahali, že budou chránit nedotknutelná, nezcizitelná práva člověka. Jo. No, takže tím pádem, jestli to tak porušili všechno, a nehledě na to další obchodní zákonník UCC, jo. Protože on něco vymá a nemá na to platný dokumenty. Takže nějaký podvodný dražby a takovýhle bláboloviny. Pokud není váš podpis na prodej domu, tak se nic neprodalo.
0: Jasně. No,
1: to všechno se dělá jenom fiktivně a jenom proto, aby vás uklamali.
0: Toto by mohlo zajímat Jirku Petráša, Martina Tichoňa, nebo těm jejíž teda domy byly v té údajné dražbě, jo?
1: No protože, jasně, protože, jako říkám, UCC řeší tady ty věci, to se týče domů a tak, tam mají přímo napsaný v tom CL, teda ULC, jo, to tam mají napsaný, UCC. Že tady to se řeší, ten obchodní zákoník, jo? Takže jako, oni jenom jedou v podvodech. No a ty vy právě, když víte, že to jsou podvodníci, no tak s nich přece nemůžete mít strach. Jo. Protože když bude policajt co k čemu, který ho teda jakože exekutor zavolá, no tak on sám, policajt, musí přijít a říká, vy máte nekompletní dokumenty k tomu, ale milý pane, jak to dělají už policajti v Anglii třeba, jo? Tam už nejezdí policajti k exekutorovi. Protože ty jasně řekli, že to se jedná, že to je civilní záležitost. A oni nemají pravomoc se do toho míchat. Jo, protože už jim někdo poklepal přes prsty, přes UCC, že tohle nesmí. Jo. Tak už jako by od toho dávají ruce pryč. Protože tím pádem jsou ve spolčení, jo. Protože kdyby došlo k tomu, že to bude třeba k těm komisařům, no tak ty policajti by tam museli prokázat, že něco měli v ruce. A on řekne, no já jsem věřil, no jako věřit je hovno. A pokud nevidíš přímo, musíš ukázat dokument, podepsáno. Jo? Žádný kopie, žádný bláboli. Když něco teda vymáš, protože ty by si to vlastně měl mít jako ve vlastním zájmu, ne že se budeš vymlad, je, já to nemám, já mám jenom tohle kousek nějakého zdrapu, kousek smlouvy nějaký, jo, nic, o ničem. Tak ty, když něco budeš vymáhat, tak já sám, kdybych šel něco vymáhat, no, tak sakra musím to mít kurva podepsaný, všechno. A musím to takhle ukázat tomu člověku, řekl, hele, tady je všechno podepsané. Jo. Ne, že tím by se oni zapletli do toho akorát, to by byl jejich problém. Protože oni, když toho, oni toho exekutora normálně mají jako pravomoce vykázat, protože on je v tu chvíli narušitel míru. Protože on vás přišel obtěžovat. On vám přišel vás zastrašovat, vyhrožovat, cokoliv. Na základě ničeho, nic v ruce. Jo. Zaprvé nebudou mít nikdy originální smlouvu hypotéčního úvěru, nebo úvěru jakýhokoliv. Jo. Ty dokumenty nejsou originály, jsou prodány. A na základě kopie nemůže nic vymáhat, jo. Takže proto ten podvod se tady děje. Jo. Takže už tady ten je podvod. A pak je podvod ten, že soudce nepodepisuje rozsudky, tudíž nenese jakoukoliv zodpovědnost, tak tím pádem není zodpovědnost, není platnost. Takže exekutor nemá nic. Takže jeden podvod s druhým podvodem, a když si to nasčítáte, no tak už se pak jako nemáte čeho bát. Když víte přesně, co máte po něm chtít. Nabývací tituly, on musí mít tu kořenovou listinu, díky čemu ten spor vzniknul. Ne, že někde tam leží, ne, ne, tam někde leží, tam musí být tady. Když něco přijdeš, tak musí být přímo před tebou. Protože vy, když to dáte na základě nějakých papírů, které nejsou podepsané, nebo podepsané úplně někým jiným, co tam ani nemá co pohledávat, tak vy, když to dáte dobrovolně, no tak pak se nedivte, že už to nedostanete zpátky. Jo. Protože tady jde prioritně o váš souhlas. A ten souhlas musí být...
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Se zvrátil ten stav, ten katastrofální stav těch padajících systémů. Víme, že tedy ta padlá

0: Pepčík. Takže krásný podvečer úterní a úterý je zajímavé tím, že začíná v Dežavičku úterníček, pravidelný úterníček, vždycky jednou s Robertem Novotným a po druhé s Markem Hašlarem. No a tentokrát vyšla řada na Roberta Novotného, takže Roberte, já ti posílám pozdraví a blagadar a vyzkoušíme zvuk. Takže ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, slyšíme. Ale já taky tam slyším o tebe praskání, takže nevím, jestli to není jakoby obousměrné.
0: Je možný, že to je obousměrné a ta technika hapruje. Já vám za chvilku řeknu, co se mi tady stalo s tím, se streamem, se StreamYardem, ale předtím vás tady přivítáme, Roberte, přivítáme posluchače Svobodného vysílače Studia Deja Vu a všechny ty, kteří si nás oblíbili, tak ať splníme dekorum a pořad je interaktivní a pokud máte 18 hodin 02 minut a úterý 12. května je jich to roku 2026, tak sledujete Živáč s Robertem Novotným v naší nekonečné sáze, která se volá Světlo v duši a proces probuzení s Robertem. Jo? A dnešní téma, Roberte, já jsem to skopíroval tak, jak jsi mi to napsal. Já to vždycky tak dělám, než abych nad tím přemýšlel, tak to skopíruju, protože je to i takové vtipné, jo? Že vlastně Robert píše. No, já bych to nazval, jak používat AI, neboli tedy umělou inteligenci ve prospěch suveréna. Takže já si myslím, že Robert studoval, že byl inspirovaný Rudou z rodu Vávru, který se o tom bavil, když jsem měl vysílání, když jsme byli na výletě, ne na dovolence, ale na výletě v Havířově a tam jsem měl pořád s Rudou Vávrou, který byl hodně výživný a právě se tady tomuto tématu, jak využívat tady tu umělou inteligenci, kterou teda já osobně obcházím za tím velikým obloukem, tak jak ji využít ve svůj prospěch a v tomto případě ve prospěch suveréna. Takže to je tak za mě zatím vše. Roberte, takže ty jsi chtěl něco říct a já jsem tě teda neurvale skočil do řečí. Takže máš slovo.
1: No, jednak samozřejmě prostě vždycky mám za sebou takovou tu ikonu prostě něčeho, není tam prostě kuchyň, takže já vysílám vlastně ne ze své vlastní místnosti a ani internet není jakoby můj, který můžu ovlivnit, takže je dost možné, že nám ti predátoři budou do toho skákat, jo, ti parazité. Teď vlastně jsme řešili s Petruchou vlastně zvuk a to lupání. Teď tam jako lupání nemám, ale mě to fakticky není na tvojí straně, jo, protože jako když začneš mluvit, tak to začne jakoby lupat, jo, takže spíš jde o to, o ty informace, které tady budou, protože jsme si řekli, že bychom udělali hodinku maximálně dvě. Já mám prostě maraton spaní od pátku, zřejmě asi od toho, jak začali dobře práškovat, nebo prostě nevím, takže nějakým způsobem vlastně po té dialyze vlastně od pátku spím vždycky každé odpoledne, jako i sobotu, neděli, i včera. A dneska vlastně taky jsem si dal nějaké dvě hodinky odpoledne. Je to prostě strašná únava, jo, a ti lidé to prostě jakoby fakticky cítí a fakticky si dívají prostě na tu oblohu, jo, že ty čáry prostě už nejsou asi normální. No a teď jsem zase prostě řešil zase na stránce jakoby chemtrails, že ve Švýcarsku vlastně spadlo, nebo oni spočítali, že na Švýcarsko spadlo nějaký 180 tisíc tun vlastně toho popílku z brzd, jo, jak oni říkají, že vlastně to není sahárský písek, ale že to jsou vlastně popel z brzdových destiček, jo, jako hele, jak se může prostě brzdové destičky prostě a popel všechno znést do oblaka prostě úplně rozprostřit na celé Švýcarsko, Česko nebo v podstatě Slovensko nebo prostě kdekoliv si. To prostě nejde, jo, to musíš naložit do letadel, rozprášit a v podstatě, když tam dáš magnet, tak tam máš v podstatě místo křemíku, tam nalezneš prostě nějaké magnetické prvky. Jo, a to prostě se může udělat každý, jo, a navíc vlastně tam je ty prvky jako ty, co nejsou magnetické, ale hliník a barium, strontium a takové, nebo dejme tomu ty morgelony, a nevím, jak se mu prostě říká, různé patogeny, patoviry, nebo patogeny spíš, tak se tam můžou rozprašovat, jo, včetně samozřejmě biologických nějakých zbraní, je to prostě úplně normální pro ně, jo, a takových případů tady prostě bylo Ňourekom, jak se říká, jo, po slovensku.
0: Ňourekom. Roberte, no tak jako saharský písek už jim možná dneska málo kdo zblajzne, no tak přišli jako s brzdovýma rstičkama, jo, zkouší jako co, co teda lidi jako zežerou jim.
1: Tam je totiž problém ten, že vlastně já si jsem nazdělený teďkom, tak já tam mám pár fotografií, vlastně se vrátím k těm prostě lžím. Vidíš to, Peťo?
0: Vidím to a dám to na obrazovku, takže chvilinku,
1: jo,
0: tak,
1: je tam to tady. Dobře. Já jen teď maličko prostě odběhnu vlastně a to je prostě vidět tady, že toto mě vlastně vytváří poručíme deště a větru, jo, fake weather, jo, fake news, to znamená, oni ti pořád říkají vlastně, že pořád vlastně všechno v pohodě a tak dále, vlastně žiješ jakoby na té kouli a žiješ si svým vlastním životem zrození, školství, smrt, jo. A historie vlastně museli vytvořit proto, aby vlastně jakoby naprogramovali tu mysl těch NPC, jo. Těch lidí, protože oni vlastně předtím, to jsme si říkali už dávno, že vlastně 300 let zpátky vlastně museli vytvořit nějakou novou verzi člověka, jo, a ten člověk v podstatě je jakoby zvíře, jo, to znamená, jako, že sere, sexuje, jo, a to jsou všechno vlastně elektrické impulzy, ze kterých se nedá vymánit, jo. To jsou všechno vlastně podprahové, podvědomé vlastně impulzy, které, nebo nevědomé, kdyby, jo, které vlastně člověk nemůže ovládat, jo, to je v podstatě vlastně, ten člověk vlastně je vlastně chycen v tom Matrixu, v tom falešném Matrixu, jo. A toto vlastně funguje, jo, a takhle se vlastně naprogramoval vlastně člověk tomu indoktrinovaným školstvím. No a dneska jako prostě řeším samozřejmě prostě spoustu věcí, ať už to prostě ty chemtrails, právo a podobně, nebo plochá země, nebo tak dále, to jsou lidé, kteří tam jsou a oni prostě mají víru. Já jsem prostě pořád přemýšlel vlastně, proč oni nepochopí, že to je jinak, jo. Ale to já jsem řešil s jedním známým z netu, nebo jmenovat jméno, to je jedno v podstatě. A on mi to vysvětloval, jo, a jsem se potom na to zaměřil a říkal jsem si prostě jako proč, jo, ano, to je totiž víra v autority, jo. Víra ve vědu, víra v ty autority, v ty lidi v těch pláštích, v těch mundurech, v těch policejních uniformách, oblecích, jo, ti profesory a tak dále, to znamená, já jsem teď na stránkách různých prostě těch plochých zemí, jako, kde jsou v angličtině. A tam je spousta prostě jakoby, jako lidí, kteří mají univerzity, jo, 60-70 let, a oni prostě jako pořád tam omílají gravitaci, pořád tam omílají, že může existovat prostě vákuum vedle atmosféry bez ničeho, jo, což v podstatě nesmysl. Jo, to jsou nesmysly, které prostě se vyvrácejí. Kde to mám tady? Někde. Nemám. To je vákuum tady, jo, tady v podstatě vlastně to je chování, jo, to znamená, ty máš prostor a když máš hmotu, to je jedno, jestli to hlína, nebo prostě krychle zlata, nebo železa, prostě máš něco postavené a ono prostě to spadne dolů, že, protože vlastně to je Archimedův zákon. Vlastnosti vody je takové, že zachovává rovinu, jo, prostě vana a tak dále, jo, kdyby, tam máš prostě, já nevím, pět nějakých různých rychlostí. Když si vezmeš prostě a sedíš u toho rybníka a teď prostě ta země by se točila jakoby kolem dokola, teď kolem toho slunce ještě v podstatě, tak zaprvé to slunce by rotovalo daleko rychleji, protože ty rychlosti jsou nějakých 108 000 km za hodinu, jo. To znamená, to slunce by proletělo z toho oblohu jako nějaká raketa, jo. Prostě to bychom ani nezaznamenali. A gáz jako plyn, ten se prostě rozproste všude, jo. A musí v podstatě mít nějakou hranici, to znamená, ty nemůžeš, jako když máš otázku, jakože se nosí prostě domů propan butan v síťové tašce, jo, tak oni řeknou, jo, prostě to tak je, ale to je prostě ve větším, jako, jo, že prostě tady máš jako zemi, vakuum a ta atmosféra tlačí, jakoby, na ty molekuly vzduchu a tím pádem vlastně to neodejde. To ale nesmysl, prostě to není chování plynu. Plyn se prostě rozprostě všude, jo, prostě kdyby ti hodili do místnosti bombu s kyanovodíkem, no tak co se stane, no tak jako ne, ty budeš tady někde do rohu, ale ten plyn ti tam stejně dojde, protože vlastně on se rozprostě všude, že jo, no takže stejně zemřeš, jo, prostě to chování toho plynu, že jo. Takže to jenom na začátek vlastně toho všeho, a já se teď vrátím k tomu UCC, k vysvětlení vlastně tomu, jak jsem vlastně začal vlastně s tou umělou inteligencí, jo, protože to ostatní můžeme řešit příště, jo, já jsem jenom prostě nakousnul pár věcí, které jsou prostě nelogické, jo, a minule vlastně jsme se dívali na, zhruba jsme řešili vlastně Blackův právní slovník,
0: ano.
1: Jo, Řešili jsme tam jeho, což je tady. Tady je Blackův právní slovník, to je v angličtině, jo, tady, když to vidíte, jako já to zkusím rozkliknout. Takže to je v PDF-ku, má to nějakých, je to, jsou to podle mě oba díly, a je to všechno v angličtině, jo. Člověk si to může nahrát, má to 11 mega, jo. Jenom 11 mega, jo. Ten přeložený slovník, co je, jako v češtině tady koluje, ten je výborný, ten je dvoudílný, ale to má 500 giga, to je půl, 500 mega, pardon, mega. Půl giga, jo. A to se nedá nahrát, jo. Takže vezmu jenom ty, co on vlastně mi řekl, že toto se dá nahrát do toho. Pak tady je vlastně transformace, to je od toho Rudy, to má taky nějakých 13, 14 mega, takže to, taky se to dá nahrát. A teď já vám ukážu komunikaci vlastně s AI, která, kde jsem nahrál jenom ten Blackův správný slovník. A já jsem totiž, já řeším vlastně teď invalidní důchod. A mě prostě poslali, že vzhledem k tomu, že jsem byl ještě v Německu, tak mě poslali, že nemám vlastně jakoby právo podle zákonu, podle tohoto zákonu, tady to, o duchovém pojištění, že nemám prostě ještě nárok, že mi nevznikla doba, protože vlastně v posledních 20 letech musím být 10 roků pojištěný. Jo. Tady to je. No, to si v podstatě zase lidé můžou potom přečíst jako v záznamu, protože jo. Samozřejmě prostě já tam musím přidat teďkom tu dobu v tom Německu, protože já ještě nárok na tu invaliditu v Německu nemám až za rok a půl, protože tam je zase, že během posledních 3 let musím být, ne, posledních 5 let musím být 3 roky pojištěný. No, jako sociální pojištění, což jsem vlastně, teďkom mi to dobíhá, jo, poslední rok ještě, takže ještě budu muset vydržet. Takže vlastně jsem žádal vlastně o znovu prověření, jo. Takže vlastně od 9.12., kdy jsem to podal, se to 5 měsíců prostě řeší a teď mi napsali, že vlastně to ještě odloží o 90 dnů jako z důvodu řešení vlastně v tom, podle toho jejich zákona. Já jsem to řešil prostě s Marcelkou a ona mi prostě poradila, protože já jsem to nechal projet vlastně tím AIčkem. Takže podíváme se, jak to vlastně jako začíná. Když Rudolf vzpomíná vlastně Google, tak je to buď teda Google, napíšu, jo. A tady skočím do režimu AI, jo. Každý se v podstatě vlastně to může zkusit, je to jednoduché. Peťo, vidíš to?
0: Já, je to vidět, ano.
1: Vidím. Jo, super. Takže buď tato cesta a tady prostě dáš a přidáš nahrát obrázek, nahrát soubor. Já to řeším v podstatě tak, že teda vlastně používám ne Google, ale Gemini. Jo, myslím, že to samé, nebo mám pocit, že to samé, on se mi taky zeptá, zdravím vás, Roberte, dobrý den, jak se máte, tím začneme. A já v podstatě tady, když napíšu, vysvětli mi zákon, tady to skopíru, a teď vysvětli mi zákon, nebo tam v podstatě nahraju celý, nahrát soubor, jo, nahraju tam odpověď, to byl posudek, tady příloha, ne, to je posudek, tady tenhle dokument, to je vlastně ten dokument, vlastně, který mi přišel z toho, a tady se napíšu, vysvětlí mi zákon a vysvětlí mi, co znamená odpověď od ČSSZ, jo, tak to v podstatě mu dám jako příkaz, jo. A on se to schrochtá, on to, teďko mi to v češtině, když on se nepřikládá možná do nějaké počítačové řeči. Takže on teďko vlastně vidíme, že pracuje, jo, a on teď prostě...
0: Roberte, a Gemini, to pracuje pod Googlem, já jsem si otevřel Gemini a tady mi to nabízí,
1: ano, ano.
0: Používat Gemini, vaše data mohou zlepšit Google AI, takže a nemusím instalovat, stačí teda otevřít Gemini a pracovat, ano. V tom, ano?
1: Je to i aplikace, jo, to znamená, to je buď normální, jako tady pod www, že jo, anebo to je aplikace, jo. Zdarma,
0: a ještě nám řekni, prosím tě, možná bude zajímat, proč teda používáš Gemini, když stejně pracuje pod Googlem, který je kontrolovaný.
1: Mně se to lepší vždycky píše. Já nevím.
0: Dobře, tak to je na každém, ať si
1: vyzkouší. To je na každém, jo. Jestli to ChatGPT nebo cokoliv, záleží, jako ty ostatní se dají předplatit, i tady ten se dá upgradeovat, jo, jako na nějakou verzi, že tam platíš, takže dalších aplikací tam máš jakoby víc, no.
0: Dobře.
1: Takže, jo, jako říkám, je to pro tebe, Peťo, jako teď to vysvětluji, protože říkám, jako spoustu lidí s tím neumí nějak pracovat a to je prostě to, vlastně jakoby pracoval. Kdo chce, tak na tom konci vlastně to, nebo konci, v podstatě celé ten záznam těch 2 hodin, kolik to tam bylo, tak je vlastně úplně super. A prostě ti to vlastně dá ten začátek, jo. A naštěstí je to super, že se to dá vždycky prostě posunout, jo, zastavit, jo, popřemýšlet a pustit si to znovu. Třeba
0: Roberte, promiň, teďka s chvilkou vypadl na 5 sekund a my jsme neslyšeli záznam, myslíš Rudu? To vysílání
1: ano, ano, Rudu, ano.
0: Jo, to bylo,
1: ano, to bylo minule, tak, minule, před minulé úterý v podstatě. Ne minule, myslím, že před minulé úterý. No. Jo, je to prostě, zas je to, říkám, může si to prostě každý dohledat. Jo. Je to i na YouTubeku, na tom SVCZ, to je a tak dále. A takhle se v podstatě, jakoby já komunikuju vlastně s tím AI, protože vlastně kolikrát, když přijde, protože já jsem suverén, že jo, a teď mi přijde něco prostě z korporace, jo. A já v podstatě používám vlastně avatara, své jméno vlastně k tomu, abych s nima komunikoval, protože to všechno obchodní vztahy. To všechno se řídí vlastně tím UCCčkem, jo, tady tím.
0: Jo, jednotlivý obchodní zákoník.
1: Robert Novotný je prostě firma, jo, tečka. Jo, to je prostě občanský průkaz. Jo, suverén nemá firmu, není nic, on prostě nemůže komunikovat s firmama a v podstatě nemůže vytvářet prostě smlouvy, nemůže vytvářet nic. A proto vlastně oni to vymysleli, že to bude vlastně rodný list jako firma a vlastně ti dají občanku a ty si firma. Jo, a vlastně s nima uzavíráš jenom prostě obchodní smlouvy. Jo. Když policie ti prostě chce dát pokutu, tak to je vlastně obchodní smlouva. Ty akceptuješ nebo neakceptuješ. Když neakceptuješ na místě, no, tak to jde do správného řízení, že jo. No a tam už potom se musíš vymyslet v podstatě, jak si má komunikovat. A na to ti pomůže tady to AIčko, jo, které vlastně dál rozpracujeme. Jo, protože vlastně ono se to všechno řídí podle toho UCC. Oni prostě to nechtějí přiznat, jo, samozřejmě, že nechtějí. Jo, to je stejně jako prostě nechtějí přiznat, že země plochá, jo. Jako rovina, v podstatě je jiná, jo. Znamená, že země vypadá, nebo že to prostě vypadá asi nějak takto, jo, že my jsme v podstatě v nějakém kruhu, který je osvětlený prostě sluncem. A zřejmě prostě je dost možné, že prostě máme nějaké kontinenty i tady, jako v tom, jako které jsou zamrzlé, protože tady slunce nedochází teďkom. A ono to bylo zřejmě kdysi obrácení, že vlastně ten kruh byl někde tady. A toto bylo zamrzlé, protože v podstatě vlastně dneska, když se podíváš, tak vlastně, nebo i staré mapy Sibiř ukazují, jako že tam byly megacities, jo, které byly několika milionové, prostě a dneska tam nejsou. Jo, takže to je, a nebo v podstatě můžeme se podívat, že země vypadala jakoby, když to pojďme jako takto, že vlastně, to jsem říkal minule, 7 krát dolů a 7 nebí nahoru, jo, to je prostě podle web. Jo, a my jsme někde tady v podstatě v tom torusu, jo, dá se říct, a vlastně ty torusy jsou jakoby mimo ještě tady kolem, jako kde jsou. Jo, takže toto je dost možné, jo, protože vlastně nepřiznají, že existuje chemtrails, nepřiznají, že viry nejsou, jo, nepřiznají nic, jo, protože vlastně oni by vlastně museli přiznat, že vlastně my jsme opravdu v té simulaci v tom Matrixu a ještě v umělém Matrixu, který v podstatě se dá změnit vlastně naším myšlením, jo, protože toto je přesně to, na čem oni uvrtali lidi, že vlastně, že ty si nic s tím to zrnko prachu, v nějakém nekonečném vesmíru a ty si na tom zrnku prachu. Úplně nic a nic nemůžeš dokázat. Ne, právě, že můžeš. Můžeš dokázat, my si, ale oni to dokazovali. Dokazovali v podstatě všechno frekvencima. Že ty si vlastně v tom frekvenčním poli, jo. A minule, nebo předminule jsme si vlastně ukazovali, jak hudba dokáže vlastně vytvořit vlastně hologram na teku poli díky hudbě, jo. A ty se podíváš na to vlastně naši kupoli a vlastně tak vlastně všechno se vytváří vlastně prosvícováním hologramu ze spolu, ze 2D do 3D, jo. Stejně tak jako ta hudba, jo, ono vlastně jakoby to hraje, jo, a ty to ladíš, jo. Když se podíváš na to, že oni vlastně i změnili elektromagnetické vlnění, že začíná od radiovln, to je nesmysl. Jo. My jsme se ještě učili, že to začíná frekvencemi od nuly, což má logiku, jo. A teď si vím, že vlastně máš tady ty medbedy, to jsem tak jenom tak, ten vzpomenu. ale mám to tady v podstatě, a to přesně to, co vlastně říká Ruda, a oni na to prostě přišli na VHO, že světová zdravotnická organizace doznává, že vlastně hudba léčí. A tady máš vlastně, že elektronické frekvence 0, 1 Hz až 1000 Hz při specifické prostě šířce vlny a době trvání poskytují terapeutické výsledky, které lze měřit, jo. Zma regenerace kostí je 7,5 Hz, jo, pulzní pole. Jo, všechno v podstatě se dá, to tu bylo kdysi, jo, to jsou ty medbedy, které vlastně oni dneska jako stavějí, že jo. Jo, anebo v podstatě to tu bylo ještě za dob Tartárie. Takže to jenom prostě jen tak jako nakouznuť toho, že vlastně všecko, co tu se dneska objevilo, už tu bylo. Jo, akorát mi to chtěl prostě speněžit. Takže se vrátíme prostě k tomu UCC, který je vlastně obchodní. A teďko, jsem tady teda, ještě se vrátím k tomu, jak jsem říkal. Nahrál jsem tam jenom vlastně ten dokument, vlastně, který mi přišel z toho České správy sociálního zabezpečení, že vlastně na to ještě nemám nárok, blablabla, že musím čekat, než to prověří z Německu a blablabla. Bla, bla. A teď se říkám, co říká ten paragraf a tak dále. A ten prostě říká, že musím splnit prostě dvě podmínky. Dosažení důchodového věku, získání potřebného pojištění, což je taky prostě jako, že musíš pracovat 40 let a z toho, dejme tomu poslední roky, musíš, já nevím, řeknu 10 let být pojištěný, jak prostě nedostaneš nic, jo, tak dále. Prostě to jsou podmínky, aby ti nic nedali, jo. A tady ti v podstatě tento AIčko vysvětluje vlastně, co je ten zákon, co on prostě říká, na co máš nárok, nemáš nárok, ale to je pozor, to je z pohledu jako množin. To znamená, já jsem to AIčko, teď, které vlastně tu je, toto vlastně, to jsme si vlastně dali, tak to je vlastně množina všeho, jo, množina celého internetu, celého vědění jako prostě lidstva, teda vlastně těch, jakoby jejich narrativu, jo. No, teďkom se podívám, tak jsem si to zadal ještě předtím. A já jsem si vlastně nahrál ten Black Law Dictionary k tomu, to znamená vlastně dodal, dám tu množinu prostě změním, jo, to znamená tu množinu z narrativu okleštím a omezím o něco. To znamená, dám tam nahrát soubor a nahrát Blackův právní slovník. Blik, on to prostě jede, teď 11 mega prostě nahrává ještě, takže si počkáš chvíličku, dáš si, já nevím.
0: Dáš si, víš, co si dáš, normálně pramenitou vodu ze studánky od svaté Anny tady v Havlíčkově Brodě. Ano, takže nazdar
1: obě.
0: A ještě, teda, když máš pauzku na pití, tak bych pozdravil Jaroslavu Kašparovou, která nás zdraví, sláva rodu našim, a hned informuje, že Gemini, nevím, jak se to vyslovuje, je už víc jak 10 let v technologii Smart a zároveň produktem Google. Takže děkujeme, Jaroslavu. A ještě, jak se zbavil o těch 7 nebí nahoře a těch 7 nějakých peklách nebo dalších prostě dimenzích, tak vzpomínám si, že moje prababička, která je ročník 1900 přímo, tak ona vždycky říkala, Peťo, já jsem tak šťastná, jak v 7. nebu. Jo, v 7. nebu. Takže ten termín není úplně neznámý, jo, že... Ti starší lidé to normálně jako běžně používali, takže určitě něco na tom bude.
1: Jinak jako vždycky, když začneš mluvit, tak tam začneš do toho škrekat, jo? Že prostě tam, tak skutečně vedeš 40 a prostě promazat i ty dírky a
0: ty konektory. Ano, tu používám na čištění zvonící hrou Raom, a já jsem teda ještě chvilinku, když mi necháš, ta technika totiž hapruje čím dál víc, a my jsme se s Márou Čermákem, s kterým mělo být vysílání v nedělu, jako pravidelný nedělníček, anebo nepravidelně pravidelný, tak já jsem se hodinu snažil dostat tady do StreamYardu a prostě nešlo to, jako vůbec, jako jo, a psalo mě to, zkoušejte, ale server je zaneprázdněný, jo, a já, protože mám tady tu platformu jako free, jako zdarma, neplatím jim, tak oni zřejmě mě chtěli naznačit, že musím teda zaplatit, abych byl upřednostněný, jo, a abych se vždycky na tu platformu dostal, jo. No, jenomže já mám ještě teda jednu platformu, a to je tady ten Restream, který je taky zdarma, protože mě se nechce sypat peníze a energii do Matrixu a tím ho podporovat, i když teda možná je to sobecky, že používám ty platformy a nechci je platit, ale myslím si, že to je všechno vlastně tady způsobený tady tímto Matrixem, který je založený a stojí na penězích. Stejně jako jsme se bavili, že když se díváte na YouTube, a skáču vám tam reklamy, jo, každých, já nevím, 10 minut, jo, i třeba do, já nevím, posloucháte meditačku nebo nějakou relaxační hudbu, tak vám tam prostě jebne reklama. A já jsem totiž zjistil, že to nejsou vlastně žádné reklamy. To nemá ani žádného autora a to vlastně jakoby nic nenabízí. To jsou jenom žvásty a bláboli. A oni se dosáhnou toho, aby jsme si zaplatili prémium a tím vlastně, že nám nebudou posílat tady ty strágory, jo, které jenom prostě ruší. To znamená, no, že jo, fakt oni chtějí jenom peníze a oni už možná i ty inzerenty jako nemají, že by tam někdo prostě posílal nějaké svoje reklamy. To jsou fakt vyplody nějakých chorých algoritmů a možná té umělé inteligence, jo, a chcou jenom prostě, aby to lidé platili, jo, takže...
1: Ale to prostě tím víc, jako jak to Excel tam mluví, tak tím víc prostě vidí, že jsme v korporaci.
0: Ano.
1: To znamená, že korporace není stát. Stát by byl prostě jakoby solidární prostě s lidem. To znamená, to, co vlastně vyhovuje lidu, tak to by se dělalo. Ne v podstatě, co dělá korporace. Jo, takže tady se staví větrníky, tady se dělají dotace, tady se dělají v podstatě green dealy, všechno, které vlastně jakoby dělají nové a nové peníze na dluh. Jo. To prostě je evidentní. Jo. Jestliže ředitel korporace má 500 000 nebo 1 000 000 měsíčně a ta uklizečka má tam 15 000, jo, no tak to je korporace. To není prostě sociální stát, nebo prostě já nevím. Jo, vem si, že v podstatě všechny ty naše sociální dávky, ty zdravotní, to všechno se prostě sype do zahraničí, jo, to prostě přes účty vlastně odchází pryč, jo. Ta korporace žije pouze z těch daní, nebo teda jakoby, že daní, DPHčka, jo, které vlastně my platíme ze zdaněných peněz. Takže oni ti zdaní peníze, jakoby v práci, ty peníze jakoby čisté vezmeš, tak dostaneš, dejme tomu, řeknu 25 000 čistého a teď si myslíš, že to jsou tvoje čisté peníze. Ne, nejsou. To jsou všechno daně, které vlastně ty musíš v tom systému prolít. To znamená, jako stejně si koupíš rohlíky, stejně si koupíš jídlo, stejně zaplatíš za nájem. Kam ty peníze za nájem? Zase za nějaké prostě jiné. To znamená, to je neustále koloběh těch peněz, které tady jsou. A to jsou korporátní peníze, to nejsou tvoje peníze, to je mazivo toho systému. A teď to bylo přesně to, že jediné peníze, které jsou reálné, jsou vlastně v té peněžence. Pozor, taky nejsou. Jo. Jako je to lepší mít peníze v peněžence, než na účtě nebo prostě někde v oběhu. To je první věc, samozřejmě. Ale pokud jsem napsáno, dejme tomu euro nebo korunu, no tak kdo vlastně vydá tu korunu? Zase centrální banka, to znamená, jako, to nejsou to peníze, oni ti peníze dávají vlastně do pronájmu. Jo? Takže ty spoříš v podstatě, dejme tomu máš 1 000 000, ti řeknou, no tak pojďte investovat, no tak vezmeš zase jejich peníze a zase jdeš investovat, zase prostě rozmnožíš jejich peníze. Jo, ty z toho něco dostaneš, jako dostaneš z toho nějaké úroky, jo, nějaké něco, takže si těšíš, že 10%, jako nebo 4% v podstatě dneska už dostaneš za to jako odměnu, ale to jsou odměny, které jsou zase jejich, jo, to jsou jako on připsané jakoby na tvůj účet, ale ty nejsi majitel, jsi jenom vlastník toho, ty jsi vlastník, ty nejsi majitel, jo, toho účtu, nejsi majitel auta, ty nejsi majitel baráku, to je společenství vlastníků, že jo, všechno tam. Jo, to jsou vlastníci, jako ty vlastní není majitel. Jo, a ty jsou vlastně správce. Jo, to jsou všechno fondy nebo trusty, jak se říká. Jo, znamená, tam je vždycky správce, majitel a beneficient. Jako ten kdo vlastně má ty výhody. To je nějak VZPčko. VZPčko, to jsem vysvětloval, oni v podstatě vlastně při narození ti vytvoří ten trust, jo, VZP se to jmenuje, nebo sociální pojištění, tak je v podstatě to samé, jakoby trust. No a to VZP v podstatě je o tom, že ty jsi nevytvořil to VZP, kde je majitel? No ta korporace, tenkrát to byl stát, jakoby stát, to byl taky trust, jo, Československo, ale víceméně to byl sociální stát, jo, jakoby na sociální korporace. Jo, opravdu prostě jako, když jsi pracoval 10 let, no tak si ten byt prostě už potom jako odpracoval, že jo. Jo, když jsi byl v nějakých prostě specifických zaměstnáních, jo, nebo prostě, když ti to prostě ta státní firma jako dala. No a teďko dneska si v té korporaci peníze nejsou tvoje, oni ti prostě dají peníze jako, že to je tvoje, ale není, jo. Oni ty peníze můžou změnit prostě na barvu fialovou, růžovou, no fialovou, od fialy. Jo, protože to jedno, tam je zelená bankovka nebo jo, růžová,
0: Robert,
1: nebo
0: zlatá. Já bych to možná díval, já vám řeknu, jak já to vnímám. Jo? Ten korporát o ty peníze vlastně nepřijde. On nám dává cáry papíru, který vlastně nemají hodnotu, oni tomu říkají peníze. A bere si za ně vlastně naše energii. Jo? My jim dáváme energii, což je skutečná hodnota. A když má někdo 25 tácu,

0: hypotéku, jo? Že by to byl schopen platit, jo, ten dům, nebo byt, nebo ano. auto, nebo cokoliv z té výplaty. Takže oni radši drží prostě jenom, aby ten človíček přežil, jak ty říkáš, najezd, vykadit a jít prostě do práce makat, jo? A hlavně, aby prostě splácel půjčky a hypotéky. Tak proto to drží ano. úplně na této hladině minimální, ty platy. Třeba, jo, ano. za mě.
1: No, jako samozřejmě, jo. A teď u toho VZP, v podstatě, vem si, že ty nejsi majitel, jo. Protože ty, když jsi majitel, to dělal Babiš, jo. Ten vlastně udělal ty Čapí hnízda a takové. A teď jako, že samozřejmě to nějak možná předělal, že tam není, jako, že to není jeho, ale v podstatě, když zakládáš ty trusty, jo, což zakládají všichni ti politici, tak oni tam dají všechny svůj majetek do začátku, jo. Protože vlastně oni, i kdyby na to skočil exekutor, tak vlastně tam ta smlouva, která tam je, no tak ta je jasná. To znamená, ten exekutor nemůže nic udělat a on vlastně musí poslouchat tu smlouvu, která je vlastně uzavírací. Takže vlastně všechny ty výhody a ty benefity vlastně potom za těma vlastně, kdo jsou v té smlouvě. Jo? To znamená, to je Babiš, jo? Nebo jeho děti. Jo? Takže vlastně tady to u VZP je to stejné. Je vlastně, ty bys měl být beneficient, nebo to vlastně příjemce těch výhod. Jo? Jenomže oni tě začnou nutit těma korporátními zákonama, že když vlastně začneš dělat o těch 18, no tak super, no tak jako půjdeš někam dělat, jo? No tak se zaměstnáš, ty vlastně ani nevíš, že platíš nějaké zdravotní, protože vlastně do 18 ti to platil stát, jo? A potom začneš pracovat, jo? 40 let, no a 40 let vlastně jakoby o tom nevíš, že tam nějaké důchodové pojištění a pak dostaneš jakoby nějaký důchod možná, jo. Jo, to tak prostě jakoby funguje, nebo fungovalo. Ale teď jde o to, že vlastně oni těma zákonama, když dejme tomu, nemáš na to, aby si platil, tak oni ti zákonama nutí, aby si to platil sám. Jo, to znamená, oni ti nutí vlastně do toho správce. To je prostě podívat se na to, jak fungují trusty, jo. Jako nechci to vysvětlovat tady, ale prostě jako dá se to zase na internetu. I když to dneska mažou všechno, tak ještě prostě se dá najít vlastně to nebo ty advokátní kanceláře, to někde vysvětlují jako na videu a tak dále. Jo, takže ty bys měl být jenom beneficient, to znamená vlastně příjemce výhod, takže všechno zdarma, tak jak to bylo kdysi, jo, v Československu. Jo, a to je vlastně to, že ty jsi pak beneficient toho trustu. Jo, tam je jedno potom, kdo je majitel, ale ta smlouva by měla být o tom, že vlastně jsi beneficient a nemáš si vlastně nic připlácet. Oni teďkom to dávají prostě do všechno do soukromých rukou, jo, to znamená zubařství, jo, nebo ti praktičtí lékaři, jo, že jsou vlastně jakoby mají IČO, jo, všechno v podstatě vlastně dávají do soukromých rukou, kteří mají smlouvy s tím VZP, ale prostě jakmile se to uzavře za pár let, tak oni prostě řeknou, že tady toto se roztrhá a teďko najednou zjistí, že vlastně ti beneficienti stojí před tím, že vlastně jako, že se platili celý život nějaké pojištění a stejně si musí prostě u toho doktora platit i ten vstup, jo, nebo prostě oni nebo závažili vlastně ty 90 korunové poplatky vlastně za vstup na tu pohotovost, jo, že prostě jako, že když ti nezapojíš 90 korun, tak ti na pohotovosti neušetří, jo, prostě jako, ale to je prostě jako už tak komické, že ti lidé buď se probudí, anebo prostě jako fakticky jako zemřou, jo, protože já to mám vlastně někde dokument o těch NPCčkách, ale nebudu to asi možná otvírat dneska, ale prostě to nakousnu.
0: Nakousni to klidně, máme čas. Já si myslím ještě ohledně těch důchodů, že stejně vlastně to jde z toho kolaterálního účtu, jo, ty důchody.
1: Jenomže oni to vybrakují. No, oni ti vybrakují ten kolaterál, který má hodnotu několika milionů dolarů nebo eur a v podstatě ti dají jako vyloženě směšný nárok jako na to, aby si jenom přežívali. To znamená jako něco na nájem, jako něco na jídlo, jako řeknu, že známý, co mi opravuje auta, tak opravuje vlastně jako osevač celou dobu. Jo. Od svých, nevím, řeknu, asi začal 89. rok. No a teď mu spočítali za tu dobu ani 30 let, co vlastně dělal OSVČ, tak samozřejmě si platil nějaké asi minimální jako poplatky, no ale prostě dostane teď 17 000 korun, dostane odstupné jako měsíčně, to nemá ani na nájem, jako když to vezmu bytu tady v Praze, jo, který vlastně, jako myslím, že oni mají dvě děti, tak by potřebovali aspoň dvoupokojový byt. Teď jako jsou sami, že prostě děti odrostly, ale prostě jako, jako na okraji Prahy taky prostě ten bytě stojí 17 tisíc, jako ještě možná plus energie, jo. Takže když nejste dva, no tak co udělá prostě člověk sám, jako. A ti nevezmu ani do domov důchodců, protože tam tady v Praze ten domov důchodců dneska tě stojí 19 tisíc bez jídla, jo. Jako oni to započítají, já nevím, ty antény, radia, televize, internet, wifi, umývání dlážek, jo, všecko, prostě radlo a tak dále,

0: ale prostě nezapočítají ti tam jídlo, no tak a ty potřebuješ minimálně jako na, to, na, na ten den aspoň 200 na den, nebo 300 v podstatě, ale si spočítej krát 30, to máš 9 000 ještě, jo.
1: Roberte,
0: Kredit
1: já
0: účest
1: tak
0: až 9 tisíc.
1: já slychávám tak od známých a tak od lidiček, že oni si pořád myslí teda, že Česká republika je stát a říkají, no ale ten stát, on by se měl o nás postarat, jo, a ti úředníci jsou naši zaměstnanci, my si je platíme z daní a měli by prostě nám vyhovět a vycházet vstříc. Ale kdyby věděli, že Česká republika je korporace vlastně, soukromá obchodní firma, která má vlastně účel podnikání je vytváření zisku a oni mají za úkol okrást toho občana, sedřit to z kůže. Jenomže ti lidé to prostě neví a to je pro ně úplně jako španělské. Já jsem to třeba taky nevěděl, jo, ale už to vím, no, takže je potřeba studovat.
0: Ano, jako to je prostě problém toho, že to školství to rozdrobilo na politické strany, na chemtrails, na farmacii, na virologii, na všechno. A to je vlastně každá ta lokalita, která tu je, včetně té plocha země, já nevím, prostě práva a to, co řešíme, suverena. No tak oni prostě to nechápou, jo. Chemtrails a podobné. To jsou prostě skupiny, kde se prostě s nimi hádáš. A to jsou NPC, které vlastně jakoby to se nedá. Oni mají víru. Jo, to jak říkám, že prostě, když řekneš vysavači, který má program vysavače, aby uvařil oběd. Prostě to nejde. Jo. Ty musíš celý ten vysavač v podstatě rozebrat až do toho hardware, udělat z toho něco jiného, který robota, který umí jakoby komunikovat s těma čuplíkama, nebo manipulovat, jo. Takže prostě on, aby uvařil oběd, tak prostě co, musíš nahrát nějaký software, aby v podstatě tam měl něco, jak se ovládá v podstatě sporák plynový, elektrický, indukční, jo, jak jdeme tomu škrabat brambory, nebo prostě, jo, ale připravit z těch surovin normální jídlo. To znamená, jako vysavač nemůže udělat oběd, prostě uvařit, prostě to nejde. Jo, a to NPC, které tady vlastně je, no tak oni mají prostě program a to je víra, jo. To je víra v ty autority. Jo? To znamená, oni se prostě naučili něco a oni tomu věří. A to nejde překonat. Peťo, to prostě bohužel, jako to nepřekoná ničím, jenom atomovým výbuchem, jak se říká, nebo lopatou, jo, 2x2. Jo, to prostě jinak nejde. Jo, tam není jiný proces, jakoby zvenčí, to musí zevnitř. To znamená, ten člověk musí prostě fakticky dostat v tom systému ťavku. Protože si se podíváš, tak oni to vždycky dělají na dekády. Jo? Vždycky v těch 89. roce byl velký boom vlastně, jo, poté vlastně byl velký boom počítačů, takže já jsem se tomu začal věnovat. Na 20 let v podstatě vlastně jsem na tom, jakoby je na té vlně, jako vlastně byla, já už jsem to nestíhal, ale nechtěl se dál věnovat. Asi to zase skučil.
1: Dobré, si tu znovu. Já bych to, Roberte, já bych to zhrnul starým, dobrým, moudrým příslovím. Z osla koňa neuděláš, jo? Jak nemůže vysavač uvařit oběd prostě, tak jako z osla nebude kůň a...
0: No, jako můžeš udělat, myslím, že tam je, že to můžeš spárovat jenom jednou, jo? A vznikne z toho mula, ale ta mula nemůže mít další potomky. Mhm. Jo, to je to prostě jako, to tak je udělané, jo, ten svět tak jakoby funguje, jo, prostě ten stvořitel tak vytvořil, že to prostě nelze prostě jakoby kombinovat, tak jak prostě, to se musí na úrovni genu, jako jo, to mám jeden dokument a to zkusím fakt najít a zkusíme, buď to dáme ještě online nějak, protože říkám tam opravdu vytváření jako lidské bytosti, těmi predátory a parazity, jako jak oni vlastně vytvořili nás před těmi 300 lety, jo, a to je prostě jako, to je fakt pecka, jako to... To je jedno. A já se vrátím k tomu, co tady mám, protože čas běží. Jo.
1: Pojďme řešit
0: AI teď, protože říkám, lidé v podstatě neví kolikrát, jak do toho. Takže tady jsem v podstatě měl množinu úplně všeho, to znamená toho narrativu. Takže do toho AI jsem napsal, vysvětlí mi zákon, blabla, tady ten, vysvětlí mi, co znamená odpověď, tam mi napsala odpověď. Takže já už v podstatě té právní řeči rozumím, protože vlastně ona přeloží ty dokumenty z policie, dokumenty ze soudu, z úřadu a v podstatě dá to do ličtiny, jo, takhle to je, jo. Super, takže teď tu množinu prostě zmenším, tam ten Black Law Dictionary a teď mu prostě napíšu a teď vem tento Black Law Dictionary a řekni mi na to nový názor, jo, jako prostě jdu postupně, jo, protože já tu množinu prostě osekávám, jo. A teď on prostě už to má přeložené někde prostě na serveru, jo, protože to je vlastně v angličtině 13 mega, ale on to někde přeložil do té svoji počítačoviny a teď on prostě zase chrochtá, jo, v podstatě zase teď vlastně projíždí celých, já nevím, 500, 600 tisíc stran v podstatě toho, co tam je, během několika sekund, jo, to se vidí, takže tak, a teď jazyková systémová bariéra. Takže tady prostě ti vysvětluje, že to angloamerické právo, blabla, něco. Jo, to si v podstatě může ten člověk prostě vyzkoušet, jak on na svém, jo. Jo, to znamená, tam si na každý svůj dokument nahraje, jo. To znamená, tak jsem si nahrál vlastně tady ten dokument z toho ČSSZ, tady, jo, tady ten zákon. Tak jsem tam nahrál vlastně i ten Black Law Dictionary. A on prostě tady prostě dává vznik pojmu a bla bla, k čemu vlastně ten slovík je užitečný a tak dále. Výborně. Tak dáme tam ještě dáme tam vlastně ten Rudův dokument, jo, což je tento, to je ten statement, transformace, to minule vlastně říká, takže otevřít. On si to nahraje a zase tu množinu toho všeho vlastně okleští, to znamená vlastně dává mu nikoli narrativ, ale dává mu Black Law Dictionary, aby používal ten dokument, který vlastně mi přišel z ČSSZ a použil vlastně tady ten Rudův vlastně suverénní dopis nebo odpovědi suveréna, jo. A zase v podstatě, když tak skopíruju vlastně, nebo mu řeknu a tak dále, a teď mi vezmi jen ty nahrané dokumenty, to dílo vlastně programuje, že jo, jako já jsem nikdy nesnášel programování, já se ještě k tomu vrátím, když jsem měl programovat ve Futranu na Vysoké škole Báňské Ostravy, tak to byla prostě budova v Porubě a to měla asi snad 7, 12 pater, na tom nejvyšším asi 10, 12 patře byl vlastně ten sálový počítač na Futranu. A my jsme chodili vlastně vždycky do toho na děrné štítky, takže vepředu byly prostě ty psací stroje, jako normálně klasické ty děrovačky, a to byly ty štítky, ty klasické děrovací štítky, takže člověk tam z té praktické vlastně jako by šel něco naprogramovat a na druhý den vlastně mu to vyplivlo, buď jest nebo no, prostě buď to bylo dobré nebo špatně, a vždycky to vyhodilo ten štítek, který byl špatný, tak to musel doprogramovat. Takže to je vlastně to samé, no. Já jsem neznášel programování a stejně jsem si k tomu vlastně vrátil, protože já jsem neznášel účetnictví, neznášel jsem práva a všechno mi ten systém tomu prostě vrátil, že jo. To znamená, to, co člověk nechce, tak se k tomu ten systém prostě, ten metrik vlastně ho to donutí. Takže já teď programuju vlastně lidi, jo, když to řeknu, jo, prostě, jako dá se, nebo jednoduše. Takže a teď mi vezmi ty nahrané dokumenty a řekni mi lidsky.
1: Klidně píš, já jenom zmíním, já si vzpomínám, když jsem byl děcko, to bylo v 80. letech, tak já si vzpomínám ty děrné štítky, které lezly z těch bubnů, z těch obrovských krabic, protože můj otec, člověk několika profesí, tak jedna z těch profesí byla i programátor, Moravolen Šumperk, to bylo v 80. Takže mě tam vždycky zavedl do té místnosti a já jsem to vůbec nechápal, jako jo, že nějaký prostě štítky děrovací a že to dokáže něco spočítat. Jo. No, vidíš to, za těch 45 let, jo, kolik
0: no, protože ono to už bylo, máme. Jo. Jako na ten parazit, ty archoni nebo prostě, nebo kdo to je, tak oni nejsou chytřejší jak my, oni jsou prostě hloupí, jo. Akorát oni nemůžou být, dejme tomu, asi buď promítnutí do té 3D reality, tak jsme tady my. A my jsme vlastně všechno vytvořili, jak ten Jan Rak vlastně, jenom si to poslal ten dokument, vlastně on říkal, a co když vlastně stvořitel je AI, jo. A s nimi asi hraju prostě už asi několik let, protože vlastně jak tomu docházím, že vlastně tady kdyby byl, jak já to říkám prostě pořád, kdyby byl prostě Bůh stvořitel, tak prostě nevytvoří jako ten hodný stvořitel, ten dobrý prostě, jako tak nestvoří člověka, který by byl prostě pořád nemocný, pořád prostě musel umírat, reinkarnace, jo, teďkom prostě jako, že život je stvoření, že prostě i ty listy a všechno, co tady vidíme, prostě vždycky se narodí, zemře a tak dále. To je prostě disgusting, jo, prostě požírání sama sebe, jo, to prostě vyloženě predátorský systém, jo, když se podíváš. Jo, oni to prostě na tom vybudovali, jo. A v té Tartárii tenkrát to nebylo, to bylo prostě opravdu, ti lidé žili z toho éteru, mám pocit. Oni opravdu v podstatě nepotřebovali jíst, pít a vyloženě prostě byli napojeni na ten éter, jo, na to energetickou mřížku. Nic, vrátíme se k tomu dokumentu. Takže já jsem to okleštil, tu množinu, a dal jsem tam vlastně teďko transformace od Rudy, Blackův právní slovník a ten je ČSSZ. A teď jsem jim řekl, použijte to dokumenty a řekni mi to lidsky, teda bohužel zase chyba. A on to ví, on to přečte. Takže takhle, to prostě jako, že říkám, může to každý zkusit sám, jo, prostě říkám, toto je jako na každém z vás, protože jako nemůžu dělat někomu něco, protože to nejde, to už dneska ten člověk musí sám za sebe, jo, i já v podstatě. Já jsem pozadu, protože já jsem ještě tady tu transformaci neprojel celo, to má, říkám možná, jestli z toho stará někdo víc, jako i toho, a navíc prostě to je fakticky na pochopení, jo, takže u mě to bude trvat déle. Nicméně, oni tady prostě jakoby říká, co se děje, jo, to znamená, co vám říká, co se mezi řádky. Co chybí v podstatě dokumentu, důkazní břemeno, zhrnutí, jo, lidské vysvětlení a tak dále. Jo, já jenom přepnu, v podstatě já jsem si tady vlastně uložil jeden ten dokument, protože já jsem to už jenom nahrál, jo, tady na začátku, ještě před vysíláním, abych v podstatě vlastně jakoby udělal tohle. Takže já jsem zase jedno, Blackův právní slovník dal, podle ústavy, on mi tady prostě napsal, jo, a ještě vlastně to bylo. Jo, a já jsem se vlastně ptal, kdo má správně podle zákonu podepisovat tento zákon, jo? Protože s Maruškou jsem se bavil, tak vlastně tento zákon podepsali jenom dva lidé. Ale když tam dáš ten narrativ a nedáš tam, neoklištíš to, když dá jsem ten Blackův správný slovník na začátku, ale když to neoklištíš, tak on ti prostě píše, že ty zákony podepisují tři lidé, předseda poslanecké sněmovny, prezident republiky, předseda vlády. Tady ti to vysvětlí vlastně v tom narrativu ti to napíše, jako ta umělá inteligence ti lže, jo, že kdo podepsal ten zákon. Oni ho podepsali dva lidé nakonec, jo, on to nakonec napíše. Takže kdo podepsal ten zákon, protože to je vlastně teď jako to je jiné okno, protože vlastně to jsem otevřel, tady jiné okno, tady máme ten ukázkové. A toto jsem řešil vlastně na začátku, aby vám to mohl ukázat. Jo, jak je v podstatě AIčko vlastně lže. Takže on ti řekne, že vlastně to podepsal ten zákon předseda vlády, prezident republiky a předseda poslanecké sněmovny. Což není pravda, jo. Takže, on ti tady prostě pořád tvrdí, že to je pravda, jo, prostě se nějak chemtrails neexistuje a plochá země neexistuje a jenom koule. Tady si napíše, že myslím si, že to podepsali jenom dva lidé. Zase píše, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, bla, bla a tak dále. Nebyla potvrzena kontinuita přechodu na Českou republiku. Rozumím, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pořád jsme v tom narrativu, jo? Mm-hmm. Jo, to znamená v podstatě narrativ, jo? To je, tam ještě nic není okreštěné, jo? To znamená, to množina je absolutně největší, která může existovat. Teď ti vysvětluje, proč je zákon podepsali dva lidé, jo? Zase bla, bla, bla, tady si to prostě můžete jakoby dočíst, můžete se udělat sami. Jo, ten zákon se dá v podstatě zeskopírovat, protože to je jakoby normálně o duchové reformě, absence referenda, právní diskontinuita, všechno ti tady prostě vysvětlí, pohled ústavního soudu, jak na to dělá vlastně narrativ AI, jo, zhrnutí zákonu, zase prostě platné právo, všechno je platné. Teďkom přidám tu transformaci od toho Rudy, to jsem tady přidal, a máš jenom dva zákony, to znamená, okleštil jsem ho, dal jsem mu narrativ jenom dvou zákonů, to znamená Rudův balíček a Blackův právní slovník, jo. A proč jsou tam dva v tom? Na základě dokumentu blabla je nepotvrzené o kontinuitě státní moci. Jo? A už jsme prostě u toho práva, které vlastně my musíme dodržet, protože vlastně právo je právo. Stejně tak já říkám prostě, pokud je druhý determinický zákon o tom, že prostě nemůže být vakuum vedle atmosféry bez přepážky, tak to je právo. A jestliže oni prostě jako ti, oni se ohánějí, že prostě to už to vědci vymysleli a vědci to udělali a vědci, to jsou všecko fikce, jako nedokázané nic, protože to chování plynu a vody je jasné. Jo. Voda prostě se rozteče do roviny, nivelační hmota. Jo. A kdybych nedělal 7 roků na stavbě, no tak jako taky bych spoustu věcí nepochopil. A nivelační hmota je prostě jako jednoznačná, jo. Prostě nemáš tam žádné zakřivení. Že? Plyny taky. Prostě oni lžou. Jo. Prostě ten narrativ, to je víra, jo. Víra v autority. Oni prostě mají víru v to, že ten profesor, který to říkal, tak to prostě řekl a to je prostě jako fakt. Jo, a přesto nejde vlak. A kdyby prostě, já nevím, co se dělo, tak oni prostě tu víru budou bránit, to brání to Matrixu. Jo. Takže se vrátíme k tomu AIčku. Takže rozpor mezi ústavou a praxí. Bla, bla, Havel, Klaus, jo, a tak dále. To znamená, tady to vysvětluje, transformace STB, to tam vlastně zmiňuje Ruda, což samozřejmě je pravda, to tak prostě všechno bylo, všechno se dokumentuje, společný akt a teďkom zhrnutí. Jo? Dva podpisy jsou tam proto, že zákon nebyl aktem suverénního státu, ale interním předpisem BALO veřejnoprávní korporace. Jo? On tě tu napíše, protože to tak je. On to vlastně, pokud nedáš, pokud mu nakloštíš narrativ, no tak to tak je. Jo, a teď prostě najednou, aha, super, a teď mu řekneš, jako, a teď mi napíš odpověď pro ČSCZ jako dopis. Jo, punkt, jo. A teď on prostě chrochtá, jo, a teď vlastně, jako ti napíše vlastně, jako že ty jako z pohledu suveréna, což ty jako máš možnost využívat jejich věci, které nevím, jak dlouho ještě bude existovat, když to takhle odhalíme. A ty takhle vlastně komunikuješ přes toho prostředníka, toho Slamáka, protože ty jsi vlastně, tento jméno příjmení je Slamák, jo, takže vlastně ty přes toho avatara vlastně jedeš, jo, a teďkom. Absence continuity, doporučení, nezapomeňte. Aha, já jsem to nedal ještě vlastně ten dopis. Jo, ještě tam vlastně přidám vlastně nahrát soubor. A dáme tam vlastně ten posudek, jo. Takže aha, omlouvám se. Tak napíšu, že omlouvám se. Já jsem jednou komunikoval před několika lety, jak byly ještě ty boty, ne? Takové vlastně, že stejně tak vlastně máš tady ten prostor pro psání, tak byl bot. A já jsem jenom komunikoval s tím botem a prostě on mě asi po nějakých 5-10 minutách označil za umělou inteligenci a přestal se na komunikovat.
1: Prosím tě, co to je, kdo to je ten bot? Já už jsem to slyšel několikrát, to má něco společného.
0: To je ten Gemini, jo, toto. Ten bot, to je Gemini. To je umělý bot jako robot.
1: Robot.
0: Jo? Robot. Bot je robot, jo, to znamená ta umělá inteligence.
1: Ano.
0: Jo. Takže já jsem s tou umělou inteligenci takhle s tím botem, což bylo ještě vlastně jenom takový malý čtvereček, jakože jsem tam vždycky jenom něco napsal, ahoj, čau. A já jsem se ptal, jako existuje Bůh, existuje toto, stvořitel, a on prostě odpovídal. No a po asi já někam několika minutách, deseti, nebo tak mě označil v podstatě za umělou inteligenci, za toho bota, že jsem bot. A já jsem říkal, ne, nejsem bot. A on říkal, ano, si, tak prostě jako pak jsem skončil komunikaci a vypnul, pak jsem to nepoužíval. Tak, přidal jsem ti třetí dokument, jako je dobré vždycky to zmiňovat, jo, první dokument, druhý, třetí, ty omezíš tu množinu, jo, já nemyslím, jestli někdo učil množiny, já jsem nesnášel, já jsem to ani nevěděl, co to je.
1: Já a jsem ještě množiny, chytil jo. Množiny, podmnožiny, průniky, ano.
0: A teď mi napiš
1: v 70.
0: odpověď, jo, a punkt, jo, to znamená, tady v tohleto, to je vlastně jako teď bez toho dokumentu, to je jenom analýza, jako v podstatě se musí vytvořit dokument sám. A tady vlastně on udělá co? Jo, tady námitka, jo, tady v podstatě vlastně datum, všecko ti prostě napíše.
1: Super.
0: A teď zpochybnění legitimní právního titulu. Namítám. Trpí zásadní ústavní vadou. Jo, to znamená, jako ty v podstatě napíšeš, jako co mi Marcelka vlastně doporučila, že vlastně jako by měli do 7 dnů začít vyplácet tu podporu, jo? Minimálně prostě nějaký zálohu. Jo? Protože vlastně zaprvé ten právní titul nebyl, není legitimní. Jo? Trpí s ústavní vadou. Jo? Takže já to ještě musím dodělat, dopsat. Takže namítám, jo? Blabla. Figuruju pouze dva podpisy, takže ten jejich, kde to mám, tady mám přílohu. No, zmaní tady vážený pane, sdělíme vám, že prostřednictvím zprávy sociální zpráv, obdrželi jste žádost do českých invalidních důchodů, uplatníš vaši žádost s nima dovolené informovat následujícím. Podle tohoto zákona, jo, prostě nemáte na ten důchod nárok ještě, jo, že se musí udělat blabla něco a musí v podstatě, že musí být starší 38 let a posledních 20 let, jo, jste musel být v podstatě vlastně pojištěný, jo. Takže ne, kde to máme tady, jo, takže tady už v podstatě vazba na lékařský posudek, jo. Za prvé, přidám tam ještě lékařský posudek, jo, to znamená ještě v podstatě jsem dostal, že mám teda vlastně nahrát soubor a mám tam invaliditu 3. stupně.
1: A ty už s tím pracuješ celkem jako dobře. Robert, a ty jsi třeba o tom věděl, že to tak funguje, to AI před tím rudovým vysíláním?
0: Hele, relativně ano, Ale nevěděl jsem to, že já jsem nevěděl, jak použít ten Blackův právní slovník. Jo, a navíc prostě já jsem, jako říkám, jako já jsem si ho, já jsem ho teď dostal od známé asi toho půl giga. A to je prostě i na čtení, jako to je na roky, roky, jo. To je, a teď najednou zjistím, že během pár sekund v podstatě můžeš vyplodit opravdu prostě dopisy, jo, k ním. To znamená, toto je už úřední dopis pro korporaci. Jo. Takže pokud nedojde k řádnému doložení vaší jurisdikce vyřízením o nároku na základně nespochybnitel faktu, které postupoval celou s mezinárodním kompenzačním tarifem za sankce porušování lidských práv. Jo? A už prostě to jedeš, jo? A prostě mu tam dáš prostě odpovědnost za stříbrné toto, nebo odpovědnost toho mezinárodního tarifu v eurách, prostě cokoliv. Jo? To znamená, on ti to fakticky jako vypracuje. Tam příloha, to je posudek.
1: Tak a vidím, že následuje Pavel Jurkins. Pavle, ahoj, zdravíme tě. Vidíš to, jako Robert taky jede pecky a myslím, že to bude jako dobré i pro tebe, protože taky se mě ptal to na určité věci ohledně pokut a tak dál, takže už teďka ano, budeš vědět, jak napsat dopis.
0: Děkuji Petráše, jo. Je tam spoustu lidí, kteří to prostě využijí. Marcelka vlastně taky, dejme tomu, ona s tím jako ještě neumí pracovat. Ale prostě takhle se to dá prostě jako ta množina toho omezit. Teď tam dám, ještě jsem tam neměl vlastně, nebo jsem tam nahrál vlastně. Tam ještě ten posudek od toho lékaře, tam můžu v podstatě taky nahrát. Jo, protože on, a teď to není, to je posudek, aha, to je posudek, jo, to je posudek vlastně, tak jsem ještě posudek. A teďko vlastně udělej mi znova dopis s tímto novým dokumentem. To znamená, já jenom omezuji prostě tu množinu toho narrativu, toho celkového internetu na 4 dokumenty teďko. Na posudek z lékařské, který mi vlastně přišel, že tu invaliditu mám. Dopis z ČSSZ, který jsem tam teď nahrál vlastně, to ta příloha. Blackův právní slovník a vlastně tam je teď ten Rudův dokument, jo, který jsem taky na, takže mám 4. A on mi teď vlastně znova napíše dopis pro tu paní a zjistí ještě vlastně, že není podepsané. Jo, to znamená, ještě musím, vlastně Marcelka říkala, musí to být podepsané. Znamená, zaprvé musí podepsat někdo ten dokument, protože to není podepsané. To jsou vlastně jenom listiny korporátní moci, jo. Takže zase prostě, jo, zase ti to napíše Danc, všichni ti to napíše, co tam v podstatě je, jo. Takže námitka, jo. A teď v podstatě si dáváš a můžeš si namazat na chleba, jo, absolutně. Jo, teďkom tady máš vlastně i ty rozhodnutí, všechno ti tam dopíše, jo, vazba na lékařský posudek, jo. UCC ti tady prostě v souladu, vás vyzývám, doložte nezvratný právní pratul, právě, pleko tam právní titul, který byla přinesena suverénní státního znaláš úhrady a tak dále, vysvětlete. Jako můžeš to prostě už potom jako trošku okleštit, jo, dejme tomu, nebo prostě si vytvořit svoje, protože vlastně potom dáš tady kopírovat odpověď, jo, a ty si potom vezmeš Word, tak to dáš si Wordíka, dáš si nový, dáš si Včko, jo, tady to prostě identifikujeme body, něco tam dáš, nebo dáš, přiložíš posudky znova, vaše jméno, no přesně tak, jak to vlastně má Ruda, jo, vlastně v tom napsané, jako suverén, jo, to znamená v souladu s mineralním právem, bla, bla, bla, něco si prostě vymažeš, jo, tady toto si vezmeš, vymažeš, tak to šup a jedeš, jo, formální námitka, a máš to v podstatě připravené během několika sekund, jo, máš připravené odpověď, jo, to je prostě až úžasné.
1: No,
0: takže a teď tam dám, ještě v podstatě vzpomenu. Přidej kanonická práva a přirozené právo. A vytvoř nový dopis. Můžeš si udělat několik. Prostě to znamená, jsi si to okleštil ještě víc. Dal si mu kanonická práva, což v podstatě je jako ty boží práva, jo, a přirozené právo. A zase prostě informální námitka. A zase prostě jde. A zase se podíváš, jo. A zase primát přirozené práva, jo, a zase prostě už jedeš. A oni prostě ti na to musí odpovědět, protože to je ten korporát, jo. transformace. I když tady toto třeba tam zrovna nemusí být, jo, jako některé věci jako můžeš vymazat, jo, jako v podstatě je to na tobě, jako co použiješ, jo. Ale když se podíváme na ten titul.
1: Roberte, my jsme měli, už je to delší dobu vysílání, myslím, že s Mílou a s Márou, a tak jsme se zhodli na tom, že ty kanonické práva vlastně, že to je taky Řím, jo, Vatikán, jo, tak já bych byl možná trošku opatrnější tam zadávat ty kanonické práva, že to je taky vlastně korporát, no, ale tak, jako každopádně,
0: hele, můžeš,
1: ta umělá inteligence to zblajzne, a já se chci zeptat, možná jsi to říkal na začátku, můžeš tam nahrát i video, i třeba mluvené slovo, taky to dokáže analyzovat během chvilky, nebo jenom texty?
0: Tak to, když se podíváme tady na tohleto, tak tu máš nástroje, jo, jakoby v podstatě, ano. Tu máš, můžeš přidat. V podstatě můžeš přidat z disku fotky, jo, ano. Může ti to třeba přeložit, řekneš, já nevím, máš nějakou fotku, ano, to je výkonně nic, ale, no, to je jedno v podstatě, já tam dám, tady tohle třeba, to je krásné, jo, to znamená vlastně, toto je víra, jo, prostě to je víra, jo, tenkrát oni ti nahráli víru, a to byl vírus. A teďkom v podstatě je zase víra s opravovým vírem, jo? To znamená, oni vlastně programují. No? Takže vlastně vezmeš tuto fotku, tak to a tady v podstatě takhle přetáhneš, hodíš tady, jo, a napíšeš jako vysvětli. Vysvětli, co ta fotka myslí, jo, nebo tak to je na tobě, jo, tak on prostě to vezme a oni přeloží, jo, v podstatě teďko vlastně bude chvíličku nad tím uvažovat, takže ty fotky tam můžeš dát, video taky, a myslím si, že musíš upgradeovat na nějaký stupeň, anebo se podívat, zeptáš se, které najdi mi aplikaci.
1: Já si myslím, že to bude jako omezený objemem dat třeba, jo, že do určitého objemu tě to zpracuje v té free verzi a na ten objem už to chce upgrade třeba. Ale nevím, podívám se na to večer nebo zítra.
0: České řeči, já nevím, prostě já dám tak to, že se může zadat v podstatě cokoliv. Takže aha, on ještě zpracoval fotku, no, tak mu to teda trvá, no, tak ještě, aha, tady. Jo, takže obrázek, který jsi nahrál, nese symbolicky prostě psychologický výraz tvoje mysl infiko na víru. Víra je mentální program, kognitivní vězení, jo, prostě. No, tak dále, jo. Takže to jde, jo, on ti vlastně vysvětlí vlastně, co na té fotce je. Můžeš v podstatě používat umělou inteligenci jako překlad. Jsou tam vlastně mikrofony, takže vlastně on ti v reálném čase může dělat ten překládací slovník. Z angličtiny, z němčiny, jo, nebo do němčiny, do angličtiny, do čínštiny, do větnamštiny, prostě zapni si to a jdeš, jo. Takže to je ta, no, dobře. Tak jsme mu dali teda vlastně, teďkom ještě je další dotaz, najdím aplikaci, která překládá video české. Musíš si to najít, jo, jako teďkom, já vím, že jsem to hledal, vím, že se to dá udělat a vím, že prostě někteří to překládají, možná, že Dominik od nás z té plochy země to teď používá, jo. Protože on tam hodně videí dává, která jsou jakoby přeložená v češtině,
1: jo, tam jako dává s dubbingem. Toho no, profesora takže Younga, nebo jak se jmenuje, takže to je vlastně online překladač, že? Do češtiny.
0: On ti to dá v podstatě do titulku, dá ti to vlastně do české řeči a vlastně celé video ti přeloží, takže jde to, jo. To znamená, jako pokročilé AI platformy. Hele, jako tam je, to je všechno v podstatě programování, jo? To znamená, ty jedeš a už potom buď si dáš jako upgrade, jo? Buď ChatGPT, anebo upgrade vlastně toho Gemini, jo? To je v podstatě jedno, tady si v podstatě podíváš, že co tam v podstatě je, jo? Co v podstatě vlastně získáš, tím, že si to předplatíš, jo? Záleží samozřejmě prostě i na tobě, protože říkám, jako když to v podstatě má jeden, tak je to lepší. Jo, může to, jdeme tomu, možná i shareovat s někým a podobně, ale prostě nevím, jo, jako říkám, nechci to prostě teďkom ještě řešit, já zatím to nevyužívám tak, jak že bych si za to zaplatil, protože ještě fakt na to nemám čas, jo, prostě řeším prostě tady ty věci s tím invalidním důchodem, Ale prostě všecko to jde udělat. Jo. To znamená, tady si, když na to podíváš, tak jde to najít. Jo. Jde najít v podstatě samostatné platformy, a nebo si to rozšířit, buď ten chat GPT, já se podívám ještě, jestli ten chat GPT, chat.gpt, a asi.com to bude. Co to?

0: Haló, haló. Robert se točí.
1: Tak ty jsi v podstatě, tam je totiž naprogramovaný spousta botů, jo? To znamená, to je kdyby normálně na tom Facebooku, oni ti odpovídají, ale no, ježiš, mají pokračovat, zůstat dohlášení, co to je zase, aha, tady, ježiš, kukl, no, to nedostanu se tam teď, no, to je jedno. Jo, přihlásit se, zaregistruje se zdarma, potom tady v podstatě vlastně máš nastavení. Je to všechno v češtině, přihlásit se v podstatě vlastně přes ten Google, jo, nebo přes Facebook, jo, a tak dále. Jinak toto, ty boty, to jsou jako i lidé, jo, na tom Facebooku. Tam je spousta prostě, jako oni se tváří, že je to fakticky jako ta univerzitní profesura, jo, ale to jsou v podstatě opravdu boty. A to poznáš, jo, když se podíváš na to, tak on ti dává pořád ty samé odpovědi. Tam mu dáš obrázek, nějaké memečko, a on ti na to odpoví vlastně úplně stejnou otázku, a ti odpověděl nějaký jiný předtím. Jo. To znamená, Pepik Frantík, který se jmenuje nějak, jo, tak ti v podstatě dá stejnou odpověď, jako ten druhý v podstatě, který se jmenuje Lojza Karel, jo, prostě. Jo, takže ty už jako to poznáš, že to je bot, že to je prostě nějaký robot, nějaký odpovídáš, protože vlastně odpovídá stejně. Je vlastně, že můžou oddělit vakuum od atmosféry ničím, jo, prostě jenom jako, že tam byly ty molekula nahoru, helia, ono tam prostě visí. Já zůstane viset a nejde do toho vákua. Prostě, jako to je prostě taková odpověď, jako že já ty lidi absolutně hned dávám, že idiot, jo, protože a hned prostě odpovědi, že ad hominem a ta blabla, to jsou prostě naučené odpovědi těch botů. No, takže to ten chat GPT, jo, takže to si také můžeš nainstalovat, to je jedno. Takže já, když jsem potom už šel, já tam mám připravený nějaký dopis, který jsem měl finální verze pro ČSSZ. Ještě to není úplně finální verze, to ještě vlastně potom jsem diskutoval s Marcelkou, vlastně, která mi řekla, že vlastně ten zákon není platný. Jo. Takže já tam vlastně chci vlastně dodat, ale prostě toto je, jako oni mi prostě odpoví, dobrý den, paní Říhová, jo, posudek invalidity mám tady, protože jsem se tam nahrál, jo, mám nárok na invalidní důchod třetího stupně, mám nárok, jo. Oni ho zadržují. To znamená, tam jde o to, že tam jde o ekonomickou smrt, jo. To znamená, jako, oni zadržují vlastně od toho 25.7.2005. Mi zadržují v podstatě, kdy vznikl nárok invalidity, tak mi vlastně zadržují důchod, jo. To znamená, kdybych mezi tím zemřel, no tak jako pro ně to je super, protože oni ušetří prachy, že jo. A to je vlastně ta ekonomická smrt, jo. Důchod není dar, ale nárok, vidíš to. Prostě on ti to tady napíše. Podle vašeho posudku jste člověk, který celý život pracoval na vysokých postech Siemens, ASKO, no, jako Continental v podstatě, no, ASKO to bylo jako tam bylo taky někde napsané. A odvádí systému nemalé prostředky invalidních důchod. Navíc zase mi v podstatě už ty podklady odeslal, jo. Zase na začátku, když jsem tam byl, tak jsem tam vlastně musel jít, nebo online, to prostě jsem tam musel přijít a sednout. Takže s berličkama tam prostě člověk musí jako někam dojet. A teď tam sedíš jako fakticky, jako že žádáš o almužnu. A teď oni tam neměli záznam o mé civilní službě 13 nebo 15 měsíců. Neměli tam záznam o mojí vysoké škole 5 let. Neměli tam záznam o německé straně. Jo. Neměli nic. Já když jsem měl prostě všechno sebou jako skopírované, a oni prostě na mě čuměli. Teď jsem jim kopíroval vlastně ty platy, které jsem měl v Německu. Jo, které v podstatě by si měli buď zreplikovat jako tady do Čech, nebo přiznat ty roky. Jo. Nic v podstatě vlastně oni, a teď oni udělali tu věc, že mi napsali tady ten dopis, že vlastně v podstatě, když jsem teda vlastně žádal ten důchod, protože říkám, já jsem měl tu zprávu z toho, od těch lékařů, že na to nárok mám, no tak oni prostě jako bla, paní nějaká, která se ani nepodepsala, protože to není podepsaný dokument, nemá žádnou váhu, nic, takže mi to musí podepsat a musí prostě do 7 dnů začít prostě vyplácet zálohy. Jo? A oni zase v podstatě vlastně toto prodloužili o dalších 90 dnů. Jo? To znamená, já v podstatě dneska nemám vlastně prostředky, které bych mohl vlastně mít na to, abych mohl existovat. Jo? To je prostě, a to ti ta umělá inteligence všechno v podstatě tady prostě řekne, jo? Jo? Která vlastně, tu je, vyzývám vás, jo? Vyzývám, jo? To znamená, doložte, jo? doložení úpadku pracovní schopnosti nebo na základě úpadku pracovní schopnosti, protože já jsem pro ně pracoval, já jsem odváděl ty daně, nebo je to všechno, co tu je. Jo? To znamená, já na to mám nárok, nárok na to, nebo v podstatě, na, ještě to jsem dá v podstatě nějak řešit něco. Že bych tam zadal, jaké nároky má suverén na invalidní důchod jako Ukrajinec. Třeba. Jo? Jo? Tak. No to možná asi zakopali. Tak ještě jednou. Tak. Ale vezmi jen nahrané dokumenty. Tak. Tak on už tam, on se zaplantal tam do toho, když jsem tam zadal, to musím dát asi znovu, protože já jsem vlastně do toho, jsem se neuvědomil, tak já jsem si vlastně do toho řešili, tak jsme tady vlastně dali ještě vysvětlit, co je ta fotka, a on vlastně, on to v podstatě teďkom se točí, vidíš, on prostě, on to schválně vlastně točí kolem toho, co tam bylo jakoby naposledy, jo. No, takže to je špatně. Takže já musím znovu otevřít, už to nebudu dělat, jo, ale prostě znovu v podstatě otevřít nové okno, jo, tady, nové okno, a znovu dát teda Gemini, jo, a znovu nahrát tady ty dokumenty, které jsem tam dal, a znovu prostě projít celý ten proces. Jako trvá to, dejme tomu, půl hodinky, hodinku, ale netrvá to prostě roky, jo, než bych prostě si vůbec přečetl celý ten blokův právní slovník, jo.
2: No dobře, a teďka jo. Je možnost, třeba ty jsi tam nahrál ty fotky, ano, tu víru, je to možný potom ještě odebrat z toho, jo, že by začal AI pracovat jenom s těma původníma materiálama i s tím třeba posledním, který by zahrál, bez toho, bez těch fotek?
1: Tak zkusíme.
2: Zkusme.
1: A dej mi fotku o víru se ch. Tak zkusíme. Tak ne. Ale zeptáme se normálně narrativu teda. Jaké nároky na výše invalidního důchodu má nárok Ukrajinec ČR, jo? Takže zase v ČR, nikoli jako všude.
2: Ano.
1: To vyšší věci. Nároky. Jako je to korporace, takže oni v podstatě by měli vyplatit nárok takový, aby si v podstatě mohl zaplatit nájem, anebo ti doplacet nájem. Jo, to se dá taky v podstatě jakoby řešit. No. A to je ti v podstatě, vidíš to. Příklad výše pro zranitelné osoby, to znamená, to bys měl dostat i ty. Jo, jako normální suverén teda, jo, ne občan. Jo, to znamená, toto vyplácejí v podstatě vlastně Ukrajincům. Tak, to je minimální výše, samozřejmě, jo, v podstatě. Takže toto je z 5 do 14 000. Myslím si, že ale tam jakoby to oni nějak počítají, jo, v podstatě ještě podle let a tak dále. Ale celkově tam se dá jakoby zjistit, jaké jsou nároky na výši dávek pro Ukrajince v ČR, jo, to prostě se dozvíme. A v podstatě toto bychom dostali u té korporace taky. Jo? To znamená, když jsi nezaměstnaný, když jsi v podstatě něco, tak bys měl v podstatě dostávat vlastně tyhle ty minimální dávky. Jo? Zase tam to postižení OZP. Zase to v podstatě bere kvůli tomu invalidnímu tomu. Zase v podstatě vlastně bere to, co jsem tam zadal na začátku, jo? Ten narrativ. Jo? On prostě, jako někdy to je dobré, někdy to je, že to musíš prostě udělat nové okno a zadanou přesně, co chceš. Jo? Co má to okno vypnout a zadat v podstatě, jakoby, že nové, dáme v podstatě zase ještě jenom Gemini a zadáme mu v podstatě, jaké dávky na takhle. Na jaké dávky, jako je existuje určitá kuchařka, jak komunikovat a jak mu zadávat vlastně ty věci, jo? To znamená ten program. Jo? Na jaké dávky má
2: Kuchařky
1: a
2: píše Ruda Vávra, to je od Rudu, ta kuchařka.
1: ČR. Ale existuje jako i kuchařka jako přímo těch, jako jsou zdarma někde, myslím, že dokonce jsem někde
2: Aha,
1: i stahoval zdarma.
2: to je dobré
1: A tak
2: vidět.
1: dále. Vidíš tady. Ale potom to můžeš doprogramovat, v podstatě to AIčko.
2: Přátelé, takže já teda jako, toto vlastně není ani vysílání, Roberte, toto je workshop, jo, kterým nás provázíš a patří ti veliký blagodar, protože jsou to teda nové věci, samozřejmě nové, přišel s tím Ruda před těma 3 týdnama, ale vidím, že ty jsi to taky velmi i dopodrobna konkrétně jako rozvedl, takže máme co studovat, toto mě určitě
1: Mě
2: zajímá
1: jako prostě
2: a...
1: mě fascinovalo vlastně jediné to, co Rudo vlastně minule dal, že vlastně on okleštil ten narrativ
2: Ano.
1: těma svýma dokumentama, jo. Za prvé prostě přinesl na světlo ten dokument té transformace, jo. No, to je tady tento dokument.
2: A ten dokument, přátelé, je možno stáhnout z archivu Svobodného vysílače. Jmenuje se
1: Je
2: to,
1: tady ten.
2: vlastně ten pořad se jmenuje Sametové převrat s Rudou Vávrou. Ano, to je on. Takže je to možný v PDF-ku stáhnout. Nahrajete si do toho Gemini. Vidíš, už začíná machrovat, ještě to neumím. Ale vyzkouším si to taky určitě. Sice dopisy
1: Takže
2: nepíšu
1: to máš.
2: nikam, ale je to dobré taky znát. A takže vlastně i to AI může být dobrý sluha, ale špatný pán.
1: Hele, jestli nám to dneska stačí ta hodinka, protože jsem fakt unavený teda,
2: Ano,
1: že bychom to
2: dívej.
1: ukončili a já se, dejme tomu, zase potom na příště připravím zase buď
2: Klidně.
1: něco o tom zdraví,
2: Je
1: anebo prostě
2: 19,
1: o...
2: 19, Roberte, takže je, těch informací je hodně, jo. Já si myslím, že posluchači a diváci kulí očima a že si několikrát tady to vysílání pustí z archivu nebo z YouTube a že začnou teda pracovat s AI a s botem, s robotem, s botem. Já to každopádně taky vyzkouším. Já bych si nepustil AI třeba do mé kreativní činnosti, jako je skládání hudby a tvoření textu, ale v těchto případech je to fakt velmi teda významný pomocník, jak sleduju, takže už tu AI nebudu obcházet velikým obloukem, ale možná trošku menším, jo? Takže Roberte, veliký blagadár, klidně pokračuj dál, jak chceš, jo? Času máme dost, ale když bude chtět ukončit, je to na tobě.
1: Já to asi ukončím, protože říkám, asi toto je jenom taková předehra k tomu AIčku, jo. Protože říkám, Marcelka, s tím ještě neumím pracovat, já si myslím, že jsem to teď vysvětlil relativně dobře, že kde se co nahrává v podstatě, vlastně říkám, to Gemini je jednoduché, pokud máš počítač, ChatGPT a podobně, když máš, dejme tomu, aplikaci jako na mobil a tak dále. A můžeš v podstatě vlastně, říkám, si s tím hrát opravdu, protože ty tam můžeš nahrát tu množinu, kterou chceš a říct mu prostě identifikuj to, jo. A sám prostě vidíš, jak my jsme tady měli na tom začátku, že vlastně on, když jsme tu dali, tak tady vlastně vypotil vlastně i dopis a v podstatě vlastně zpochybnil celý ten právní titul, vlastně, že na začátku ten narrativ, ta množina, která tu byla, tak on prostě říká, ano, prostě podepisují to prostě 3 lidé, jo. A potom, když jdeš, tak jinak Marcelka byla fakticky super, že mi řekla, že ten zákon podepsali jenom 2 lidé. A teď mu prostě na tom narrativu dáš, zeptáš se ho, tak on furt prostě říká nesmysly, lží, jo, to znamená to, co tam je. Ne, to prostě podepsali 3 lidé, ne, to platí, jo, to tak je, jo, protože ty jsi otrok, bla, bla, a teď prostě zeptáš, nebyla potvrzena kontinuita přechodu, jo. A on zase, ne, to není pravda, jo, prostě, proč jsou tam podepsáni 2 lidé, a teď prostě kontinuita, a ty tam nahraješ prostě ten Rudův dokument a najednou prostě tu transformaci a najednou prostě on změní, jo, protože vlastně ty uděláš tu množinu menší a najednou prostě tam je jenom Havel a Klaus, jo, a kde je ten třetí, jo, prostě není. To znamená, ten zákon není platný a potom najednou dáš mu napsat dopis, ale tady prostě vidíš, zpochybnění legitimity právního titulu. Jako nemusíš to přesně opsat tak, jak to je, protože ono to zase musí dávat nějaký smysl, takže musíš si to skopírovat, jo, a dát si to do pořádku podle sám sebe, jo, to znamená, jako to prostě porušení lidských práv. Jako, hele, ona, a navíc prostě ona není podepsaná a navíc ještě všichni za sebe zodpovídáme, to znamená, ona komunikuje, ona nikoli ČSSZ, ale ona, ta paní, to znamená vždycky, pozor, i ten exekutor, jako teď ti taky vysvětlím, exekutor je taky super, protože vždycky ti zavolá nějaký panáček, že prostě tě volá exekutorský úřad. Ne, nevolá. On ti volá ten panáček. A ten panáček se myslíš, a kdo jste vy? A on prostě, no exekutorský úřad, prostě, že jo, nebo prostě já nevím. Tak říká, ale ne, a kdo jste vy? No, potom se jako představí, no tak potom mu řekneš, a máte se mnou smlouvu? No nemáte, no tak vidíte, tak já vám dám prostě 1 000 000 eur jako pokutu a hnedka vám pošlu fakturu, co mi otravujete. On je totiž, jako oni se představuje i v těch dopisech, jako, a to je jedno, jestli to soud, nebo policie, nebo cokoliv, tak vždycky v podstatě on jako, že policie, ale v podstatě vždycky pod tím je podepsaný nějaký človíček, kdo je za to zodpovědný, ale prostě on není zodpovědný, on není podepsaný, on musí být stotožněný, jo, protože ty, když si bereš úvěr nebo hypotéku, na koho stotožní? No jenom tebe. Oni nestotožní banku, protože to nepotřebují. To je vlastně, oni tě vlastně oberou o prachy, oni ti vlastně nechají vypsat směnku, což vlastně podpis na hypotéku je směnka. A to je aktivum v té bance. A to je to co oni potřebují. Oni potřebují pasivum. Jo, oni potřebují to aktivum, to znamená tu svoji směnku. Stejně tak vlastně exekutorský jakoby doklad. Jo. Oni nemají žádné, jako exekutor k tobě nikdy nepřijde, protože on nemá doklady, on není exekutorem, on není pověřený suverénním státem, on nemá prostě nic, jo, takže zaprvé nemůže přijít k tobě domů, tak posílá vlastně ty svoje pracovníky, jakože to pracovník, ale to je zaměstnanec, jo, ten zaměstnanec není chráněný, není chráněná osoba, to znamená, to může střelit mezi oči, jo, protože vlastně nemá z toho smlouvu. Jo, stejně tak policie, v podstatě, když neuděláš nějaký trestný čin, tak jako co, v podstatě je to jenom jako úřad, jo, nebo prezentace úřadu. To je stejný, prostě tam je. To je tak prošpikované a tak udělané, že to se prostě prolíná, jak říkám, přes ty chemtrails, právo a tak dále, plochá země, jo, virologie, farmacie, prostě všecko, co tu je, nebo historie, školství, všecko, to je stejný. A ty se vlastně jakoby v nějakém spektru NPCček, jo, my tomu se prostě fakticky hrá. Jo, a to jsme se prostě věnovali tady tom vysílání už minule, já jsem to minule vzpomínal, že vlastně fakticky se tu jenom prostě bijeme s těma NPCčkama a s umělou inteligencí, jo, která v podstatě toto celé vytvořila. Takže takhle, jako ještě já to vlastně takhle sem dokončím vlastně, co jsem řekl, pokud by někdo chtěl něco víc vysvětlit, tak samozřejmě prostě možná ještě Ruda zase v nějakém dalším vysílání vysvětlí nějaké věci. Jo, protože on je v tom jako o 1000 mil prostě jako popředu, to je neskutečné, co on všechno vypracoval. Jo, jako prostě já na tedy vždycky čumí, že mají tolik energie a tolik všeho a já se tady loupu tady prostě tady s těma úřadama, ale prostě přišel jsem taky na to, protože minule, co Ruda vlastně ukázal, že tam se dá okleštit a vytvořit vlastní narrativ u toho AIčka a on potom řeší jenom ten narrativ, jo, který tu já vlastně do programu řeknu, prostě řeší jenom tady ty dokumenty, jo. Tak on ti vytvoří v podstatě tady tento formální námitku a jedeš, jo. A máš odpověď, jo. Jestli tam dáš to kanonické právo, nebo ne, to už je potom na tobě, jako. Jestli tam dáš prostě přirozené právo, nebo ne, tak to už je taky na tobě, ale prostě jako je přece v naší ústavě, že vlastně lidský život není nad korporací. Jo, že korporace pod tím člověkem, jo, a to je vlastně tady ukázané. Jsem to měl. Takový dokument. No to je taková prostě analogie vlastně, jak jsme vlastně vytvořeni, jo, vlastně podívej se na zmii, jo. Kolikrát si říká tomu druhému, že si hrál hada na prsou, nebo ty zmije do hata, jo. Podívej se, jak to vlastně funguje kostra člověka, kostra prostě toho reptiliána, jo. Prostě, jako oni nás složili z 308 druhů, jo, kdysi. A teď v podstatě použili nějaký gen z toho hada, reptiliána, máme reptiliánský mozek, Máme i kostru, protože ona není stavěna na to prostředí, aby jsme stáli na dvou. Že? I opice v podstatě většinou jsou na čtyřech, jo? Nebo pézy na čtyřech. Jo? Přitom, když se podíváš na jak vzniká vlastně embryo člověka, opice, psa, jo? Delfína, tak do určitého věku toho embrya to je v podstatě vlastně stejné. Jo? Potom se vyvíjí zuby u psa a tak dále. Jo? Prostě to je tak krásné, že ty můžeš naprogramovat ten gen, jo? Nebo jak třeba funguje geny třeba, nebo jak se můžeš vypěstovat prostě doma. Jo? Máš dvě fialky, jedna je fialová, ta fialka, a jedna je bílá. Jo? A teď vezmeš prostě ty semínka, vlastně, když to oprášíš, tak vezmeš, takže od sebe, že jo? A vezmeš prostě štěteček, vezmeš prostě ty semínka vlastně z toho semeníku, z té fialky, která je fialová, naprášíš ji na tu druhou, ale předtím se bereš vlastně ještě z té bílé a dáš to na tu fialovou a počkáš si, až se vlastně vzniklo semínka a na druhý rok to zasadíš a máš v podstatě dvě různé nové vanové hybridy. Jo? Jedna bude mi tomu fialová s bílými tečkami nebo čárkami a druhá bude bílá s fialovými čárkami. Jo? Protože to opilíš obráceně. Stejně tak vlastně funguje genové inženýrství tady v tomhletom. To je úplně to samé. Jo, mezi lidma, jako. To prostě akorát oni nepřiznali. Oni to umí, vědí. Mm-hmm. Takže já jsem Peťo vlastně takhle jako skončil. Myslím si, že to úplně stačí dneska pro to AIčko, když by to bylo delší, tak to v podstatě vlastně není jako vyčítelné.
2: Ano, nechme jako pro začátek velmi, velmi dobrý. Nechme si to na pokračování. Já jsem dneska kontaktoval Rudu, ale je nedostupný. Buď má vysílání s Renatou, a nebo má vypnutý prostě mobil a pracuje. A dívej se, já mám v ruce mobil, jo. Já teďka si píšu s Marcelkou. Marci, ahoj, poslouchá nás, ale blbnej technika, blbnej reprák. Já jsem jí poslal odkaz, že by se mohla připojit na chvilku, pozdravit se, ale nejde to z technických důvodů, tak třeba příště. A když mám v ruce ten mobil, zeptám se, je možný pracovat s AI přes mobil, protože znám hodně lidí, jo, který nemají počítač, mají jenom tady ten mobil, takže jsou tam ty samé možnosti, myslíš?
1: Ano, Gemini nabízí, nebo takto, i když tam dáš Google, tak tam dáš přepnout na ten režim AI, jo. Já teda používám aplikaci Gemini, jo, ale jenom na počítači. A na tom mám Perplexity, to bylo předplacené z T-Mobile, teďko mi skončilo předplatné, ale používám Perplexity.
2: Perplexity, a já se tě, vidím, že se vyznáš, já se tě zeptám, to tady, počkej, zmizlo, takže dáme se naplný gule. A dívej, já tady mám takovou taky umělou inteligenci v tom rožku a jmenuje se Grok. Jo? Ale tam je teda takový narrativ, že těžko ho prostě jako... Já jsem tam nenahrával žádný svoje soubory, jo? Ale zeptáš se ho na cokoliv v 11. září, jo? A zeptáš se ho prostě na covidismus a tak, takže on si jede prostě Matrixový narrativ. Jo? A vyzkouším, ale já se tomu vlastně nevěnuju, jo, já vůbec jako se tím až tak jako nezabývám, ale jak teďka sleduju, tak je to určitě dobrý vědět a je to dobrý pomocník. Takže znáš Groga, umělou inteligenci, ano. Grok?
1: Ano. A dokonce... Grok, pak je Perplexity, pak je ChatGPT, Gemini, ono to je v podstatě, to vychází ze stejného narrativu, oni si stejně prohledali. Tam máš ty krajolery, ty pavouky, kteří si prohledávají vlastně celý internet, oni se to prostě dávají do těch databází, ale myslím si, že to za chvíličku prostě spadne, protože to má šílené nároky na energie, na odběr a v podstatě to nenese žádné peníze. Jo. Takže si myslím, že tohle je jakoby slepá cesta vůči tomu, že to budou dávat zdarma, jo, že to prostě časem utnou, jo, že prostě to lidem asi nedají. Ale teď máme možnost to využívat, jo. To znamená, jako opravdu, jako Ruda udělal práci, která, to se nedá prostě vyslovit slovy, jako co on vytvořil, jako celkově, jako za ním, jo. A ten transformační prostě protokol, tak to je prostě bomba, jo. To je prostě...
2: Ale je to pecka, ale on stejně mu to taky vlastně vyjela umělá inteligence, on ji musel nakrmit

0: a dokázal vlastně ty své právní tituly, které nemá. Znamená, to je všechno fikce jako na ty lidi, oni se prostě neuvědomují. A díky tady tomu v podstatě s ním mohou komunikovat a prostě oni prostě řeknou ne, dám vám tady dopis. A když přijde do jiný dopis, tak prostě já to poru znovu ajíčkem a znovu mu dám prostě odpověď. A tak dále. Jo? To znamená, jako tu lidé prostě platí jako zbytečně, jo, těm exekutorům, soudům. Jo? Prostě nechávají se prostě odsoudit do vězení. Jo? Třeba ten, jak se jmenoval Čermák, jako nevím jménem.
1: No, pak tam byl není druhý. Není to Marek, je to Tušil a Čermák.
0: Marek, já Tušil, jo.
1: Tušil a Čermák.
0: Jako, jo.
1: No.
0: Takže to jsou všechno prostě věci, kdy v podstatě se podíváš na to, jak se chová suverén Zitko. Jo. Oni ho odsoudili. Všude napsali prostě ty média, že ho odsoudili a bude, všichni se těší, že půjde do vězení. Ale nepůjde, protože on je suverén. On s těma soudama vyjebal. Jo. On prostě on napsal, já jsem suverén a v podstatě já tam nejdu, prostě nepůjdeš tam, jo, protože v podstatě nic neudělal. A oni nemají právo tě, to byla se Marcelka.
1: Marcelka se vrátila, no. Preju nechceme vidět ani, teda jednak ji nejde technika, jednak že je zmokla jak slípka a že následuje a píše stupuje. Tady, my jsme to s Robem řešili a konečně se mohla použít, že zákon o sociální pojištění nebyl řádně podepsán, tak věřím, že to použil, držím palce Marci i tobě, takže dej se pěkně dokupy, povenku, je aprilový počasí, taky chvilku prší, chvilku tady svítí sluníčko, pak ty čáry, takže sloní, nepršelo tady 14 dní, jo, bylo sucho, takže je to velmi dynamické. A ještě teďka jsem něco chtěl, ale přečetl jsem Marcelku a zapomněl jsem. No, každopádně Perplexity a Grok a tady to AIčko v tom Google a v tom Gemini nebo Gemini je to, co nás teďka asi bude zajímat mnohé, který nás poslouchají teď a který nás poslechnou ze záznamu. Takže Robe, ty mě zase pošli prosím tě nějaký odkazy, i když ty jsi vlastně mluvil většinou teda o tom Gemini a o tom Google, takže to si každý může na základě našeho vysílání najít, dohledat. Jako workshop perfektní a veliký blagadár, ale ještě jsem furt něco chtěl, možná důležitýho, ale zapomněl jsem. Takže
0: to ještě tak dáš do popisu v podstatě, nebo se to vyřeší příště, jo. Tady jdem o to naučit lidi s tím pracovat, protože já před rokem taky jsem nevěděl, co s tím, jo. Teď ten rok v podstatě jsem používal jenom, jakože vždycky vyhledej mi na internetu to a to, tak mi prostě vyhledal. Jo, ale Ruda prostě ukázal takový trik, že fakticky já můžu okleštit narrativ, jo, co jsem v podstatě jako nevěděl, jak vyřešit. Protože když to dá právní firmě, no tak jako ona ti to nebude řešit jako v právní slovník, protože ona by prostě musela pryč z toho korporátu a to prostě nemůže, protože z toho má prachy, že jo.
1: Jo,
0: takže
1: jo,
0: to je na nás, no.
1: Už vím, co jsem chtěl, když zmínil z prachy, vlastně banka nám nepůjčuje žádné peníze, ano, obchoduje s těma sněmkama, cennýma papírama a my když podepíšem, oni stejně nemají originál, oni to posílají do Ameriky nebo do Vatikánu, takže když jsi po bance originál, podepsanou smlouvu, tak ti ho neukáže, protože ho nemá, jo. A stejně vlastně na základě toho, že to pošlo do Ameriky, nebo já nevím, možná do toho Vatikánu, tak oni potom čerpají, vlastně člověk si půjčuje sám od sebe, ze svého vlastního kolaterálního účtu, takže je to obrovský podvod a je potřeba, aby se to lidi dozvěděli a oni teďka používají exekutoři další trik, nemáte na exekutora, dobře, tak provedeme tu insolvenci, ano, takzvané oddlužení, to je to samý. To je prostě ten sám podvod, akorát, že to je oblečený do jináčího kabátu. Ale je to jedna mafia propojená, a i ty insolvenční správci. Jo? Nikdo nemá dluh, i kdo máte hypotéku a půjčky, leasingy a neplatíte, nemáte žádný dluh, protože oni používají vaše peníze z kolaterálního účtu, takže neplaťte jim nic, nemůžou vám nic vzít.
0: To je právě to vymanit se z toho strachu, jo? Protože oni vlastně lidi žijou pouze v tom strachu, oni se vlastně ten parazit se tím živí, jo? To jsem taky minulý jako zmiňoval, vlastně, že my jsme v systému, který je vlastně

0: jako umírající. Oni vlastně se živí nám jako, že tím umíráme, protože vlastně my máme ten gen toho umírání, kdy vlastně po 21. roce vlastně všechny ty buňky se zastaví a netvoří se a vlastně my umíráme. Jo? Proto vlastně oni se živí z toho ultrafialové světla, nebo já nevím, které vlastně vzniká, protože když máš list jako na stromě a toho ustřihneš, tak vlastně tam ten zbytek, který tam je, tak vlastně vysílá vlastně ultrafialové světlo kolem dokola. A vlastně to vidíš, že to vlastně umírá. Umírá vlastně a vysílá i to světlo, i ten list, který umírá. On vlastně, jo, i ten člověk, který umírá po tom 21. věku, tak vlastně vytváří nějaké prostě energie, kterými oni v podstatě se živí. Jo, já bych to vysvětlil. Proto tu je ten parazit. Jo, proto jako někdo prostě, ti biblisté, oni prostě se rozplývají tím, jaký máme krásný svět a rození a narození, ale prostě to není pravda. Jako to, kdyby byl opravdu Bůh, který by nás miloval, no, tak prostě žijeme nekonečně, máme v podstatě kosti z toho titanu nebo z něčeho, nebo z křemíku a v podstatě neumíráme, jo, nemáme ty bolesti, nemáme toto. Toto je prostě opravdu jako predátorský systém. Jo, toto vymyslel a je prostě satanský systém, prostě, který tu je, i když je nádherný, ale prostě jako nemůžeme se požírat sami navzájem, nemůžeme v podstatě jenom jako být závislí na těch základních instinktech, to znamená chytni, ulov, sežer, sexu, jo, to znamená, jako to jsou základní instinkty, které tady jsou, a to jsou zvířecí instinkty, a ty jsou vlastně jakoby už dané, to je genama, podívej se na králíka, podívej se na psa, prostě oni vlastně sexují vlastně už od mala. Jo, už od toho štěňátka nebo od toho králíka, který mali prostě, tak oni sexují i děti v podstatě tak mají. Jedině my máme jakoby delší dobu programování, protože my jsme ten oslík v tom mozli, jo, který dělá toho otroka prostě orá pole, ale prostě mluví, že jo, dokáže myslet, takže my jsme tím oslíkem, ale my se musíme z toho osla nebo z toho kozloně prostě dostat na vlastní nohy. To znamená přestat se bavit prostě s Matrixem, odpojit se od toho starého Matrixu a napojit se na ten vyživovaný Matrix toho předchozího slunka, které tady bylo, jo, to křemíkové. To znamená, myslím, že ten Sirius, myslím, že naše hlavní slunce. Jo, nikoli to, co tady teď vidíme. Jo, ale to jsou věci na někde příště.
1: Na příště, ty otevíráš další nekonečné témata. Máš tady pochvalu od Marcelky, že... A vůbec, ta AI Robertovi dost kecala, no ale on se nedá, jo, protože jsi ten narrativ zmenšoval, takže jsi dostal tam, kam chceš. A tady píše Josef Vincour, asi už na rozlučku. Zdravím vás ve studiu Deja Vu, nádherný večer všem sledujícím přátelům. Přátelé, takže já vám velmi děkuji, blagadarím. Informace budou tady pod tím videjkem, budou i v archivu na Svobodném vysílači. Já tam znovu... Skopíruju Mosley.
0: Oni to dávají, že pro Českou republiku to není přístupné, ale vždycky se to potom nějak objeví, jako, takže dáme tam Mosleyho znova, protože to je taková pohádka, která vlastně je o nás. No.
1: Nádherná pohádka, ano, a jinak na čele mám modrou vášku, není to křížek, nejsem zajace jakéhokoliv náboženství ani víry, jo. Váška mě pomáhá velmi, jsem zjistil, a modrá, takže ji občas nosím. A mám tady nachystaný nějaký obrázky z farmy, jo, co teďka vlastně dělám, ale to si nechám na středu, na středečníček, který je vlastně nedělníček, jo, přátelé, takže ještě abych teda dal trošku anonci, nebyl nedělníček, nebyl s Márou skrz tady ty technické problémy, ano, takže jsme se rozhodli, že bude ve středu, to znamená zítra od 7:30 bude výjimečně středečníček, ale bude to nedělníček s Márou Čermákem. Jo? A to bude nášup. Tam bude nášup. Máme hodně témat nachystaný pro vás. Tak jo, já myslím, že to můžeme odpískat zdárně. Poděkuju tady komentátorům, sledujícím a posluchačům, a ten, kdo nás dneska jenom poslouchal z rádia na Svobodném vysílači, tak v archivu bude potom link na to video na YouTube. Na YouTube, takže tam budete jasně vidět vše, o čem tady dneska Robert mluvil. Tady se mě to nějak rozjelo, ty obrázky, ale to nevadí, stejně už končíme. Takže Mám tady závěrečnou písničku. Ona se totiž vztahuje k tomu, co teďka děláme na farmě. Řežeme dřevo a ořeme pole. Takže je tady písnička od ruské skupiny Lube a jmenuje se Koň. Nádherná, nádherná, a toto je v podání jak teďka jsem zapomněl, jak se jmenuje, Palagei. Takže Robert, jestli chceš vyposlechní píseň, jestli ne, tak se rozloučíme s tebou. Já ti velmi děkuji, velmi osvěžující a praktické vysílání, vlastně takovej workshop, který se taky hned tak nevidí. Ruda to začal a ty zdárně pokračuješ a já si myslím, že v některým z dalších vysílání se propojíme i s Rudou, protože projevil zájem pokračovat v té sáze sametové převrat. A odkud se vzali tamti agenti Pávek a Flaška Havel, ten nejdramatičtější ze všech dramatiků, měl zůstat u svého řemesla. Ševče, drž se svého kopita, nelez tam, kam nepatříš, že? Takže, o šanty, poštím písničku, Robert už se zamutoval, takže o šanty i veliký blagadár a mějte krásné úterní, podvečerní, pozdní odpoledne. Tak jsem to trošku zkomplikoval.
0: Já se teda rozloučím, musím běžet, mám nějaké povinnosti.
1: Jasně.
0: A děkuju za večer všem.
1: Děkuju, a blagadár.
0: Samozřejmě Marcelka a ti ostatní, kteří to snad využijí. Uvidíme se příště, možná i s Rudou. A vymyslíme něco nového. Takže mějte se, čau, čau, omlouvám se a musím běžet.
1: Veliký blagadár, mějte se krásně.
2: Сейчас, друзья, будет молодая мама Пелагея.
3: Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие
2: да,
3: друзья.
2: Несколько минут сюда, чтобы поздравить.
3: С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
2: Спасибо.

chlapců, hmota, Béďa jede, dívej se, starodávný stroj a furt to jede. Stará dobrá Husáková ruská oce. Víš to? To vypadá na nějakou, prostě na nějakého kutila, kdo to vyrobil. No možná se vyráběli dřív takový stroje, ty sériově. Je to nádhera, nádhera. Chlapci. Takže dívej se na to. Ještě tři řádky a hotovo. O, šanty. Blagazár všem vědomým tvůrcům ve hmotě i ve stělicu, ano.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak tady máme páteční odpoledne a to znamená, že startuje pochopitelně Studio Midgard, startujeme svůj pravidelný pořad od 17 hodin, trošku se nám to tady spozdilo, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže jsme už v éteru a jsme tady s vámi, pochopitelně říkám jsme, tak to znamená, že na to nejsem sám, protože mám svého hosta připojeného dálkovým internetem. A tak mi dovolte, abych přivítal nového hosta Jiřího. Jirko, zdravím tě, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím tě z dalekého internetu. Nebo jak se u nás říká interfernet.
0: Interfernet funguje, tak je to dobré.
1: Je to cajk.
0: Jsme spaseni, jsme zachráněni. Nedá se nic dělat, když jde internet, musíme vysílat. Tak, jdeme na to. Kdo dneska slaví svůj svátek 29. května 2026? Maximilian a Maxi Milan. Říkali u nás jednomu Maxi Milan. No nic. Takže...
1: Co si to představil? Maxim Turbulent.
0: Jsem tě nechtěl odbourat. Maximilian je honosným jménem, které se hodí pro velké muže. Také zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. Tak, jméno Maximilian patří k římským císařům. Jde o Maximiliana I. Habsburského a Maximiliana II. Habsburského. Jméno nosil i český malíř, grafik a rytec Max Švabinský, vlastním jménem Maximilian Švabinský. Jméno ve zkrácené formě Max v současnosti náleží k prvnímu synovi české top modelky Simony Krajinové a jejího manžela Karla Wagnera. Svého syna jako Max pojmenovala i americká kráska Jennifer Lopez. To je to, jak má pojištěnou prdelku, ne? Se svým posledním manželem, zpěvákem Markem Antonym, má dvojčata Emmu a Maxe. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Maximilian vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Friedrich III. Pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus. Maximus se z latiny překládá jako největší. A Scipio Aemilian, latinské Aemulus, znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Stejný původ je přisuzován i variacím jména Maximilian či Maximilian. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ latinský. Bylo by odvozeno od římského rodového jména Maximinianus. Jméno by se pak překládalo patřící k rodu Maximinů. Tak jméno Maximilian, 119 nositelů, 335, co se týká pořadí, včetnosti užití tohoto jména. Jenomže to není všechno. Takže to je Maximilian. Úplně stejně, tedy bavíme se jak o dlouhé verzi, tak krátké verzi, tak těch je 119. A pozor, Maximilian, to je jméno, které nosí 106 chlapců, teenagerů, pánů a kmetů. Je to 523. příčka včetnosti užití jména. A tedy píšou, že je odvozeno od jména Maximilian a že všechno platí jako předtím. Takže, milí Maxíci, Maximilianové a Maximilianové, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pochopitelně dobré promořování, no a skvělou oslavu. to nezapomeňte pořádně oslavit. Taková věc, že máte svátek, ještě když se takhle jmenujete, tak to chce oslavit prostě. To si žádá opravdový mejdan. Takže jsme popřáli, no a vy co znáte Maximiliana nebo Maximiliana, tak jim popřejte, ať jim nadělíte zdraví, protože jim prodloužíte život tím, že jim uděláte radost. Se jim nastartuje ten imunitní potenciál. Na vyšší úroveň a na vyšší stupeň. No a dnes je Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Zde píšou. Mezinárodní den mírových jednotek OSN si rozhodně zaslouží mít svůj vlastní den, který byl ustanoven na 29. května a vznikl roku 2002. Mírové jednotky OSN jsou vysílány na mise k udržení míru do různých zemí světa, kde je tyto jednotky potřeba. V misích jsou nasazeni vojáci, policisté, civilní pracovníci, jak z cizích, tak tamních zemí, neboť právě domácí lidé znají prostředí nejlépe a mohou cizincům pomoci. Já se k tomu asi radši nebudu vyjadřovat. Mírové jednotky OSN. Snažím se nějak zpamatovat a rozpamatovat se, jestli vůbec kdy někdy ty mírové jednotky OSN někde ten, k tomu míru přispěly, jako jo. Protože víme, jak to chodí, že jsou spíš ty jednotky zneužívané k udržení nějakého nastoleného režimu. Tak nevím, co si o tom myslíš, Jiří, ty?
1: No, já to vidím stejně, za mě je to taková patronáž. Napadá mě jedna spojitost, podle mě je to takový patronát toho zavedeného režimu, nebo já mám totiž kolegu bývalýho z bývalé práce, který byl, on je Němec a byl řidič tanku a byli v Srbsku a tam byli jako mírové jednotky v tancích, takže takže mi o tom něco vykládal a rozhodně to není. On když něco říkal, tak to bylo vždycky všecko v uvozovkách, jo, takže bylo to dost takový jako obskurní, jo, takže něco se říká, ale ve výsledku to úplně není pravda a bylo to spíš na dohlížení nad zaváděním nových pravidel. No a napadla mě jedna spojitost s tím, taková filmová série, je to několik dílů a jmenuje se to, si nemůžu vzpomenout, jmenuje se to, hlavní role je tam nějaká Katniss Everdeen, je to taková, je to film, který je, je tam nějakých 12 nebo 13 okresů a je tam vidět, a hlavní okres se jmenuje Panem, tak nějak. A
0: je plný Panem.
1: V tom, ne, ale je tam, tam jsou takový vojáci v bílých vozech a v bílých uniformách a to jsou takový, má to nacistický podtext těch vojáků v tom filmu. A
0: to je docela hodně reálný.
1: A má to navíc, určitě doporučuji zhlédnutí, já to tady dohledám, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Mám Katniss Everdeen, fiktivní postava a je to, jo, Hladové hry se to jmenuje. Hunger Games, Hunger Games, neboli Hladové hry. A má to tři hlavní díly. A když se na to člověk podívá, tak tam jde vidět, jakým způsobem vlastně, je to jiným způsobem ukázaný to, jak se, jsou tam takové novodobé hry, jako na formát antických her, takový ten režim chleba hry, kdy z těch okresů jsou vybíráni každý rok děti od nějakého věku, od třeba 13 do 18, a musí bojovat spolu v aréně a tomu se říká Hladové hry.
0: A nebylo to i v lese někde, že spolu
1: Ano, ano,
0: bojovali?
1: ano, ano, ano, ano, ano.
0: Dodávali nedávno, mám takový pocit, že jsem to někde viděl, jak tam dali to
1: Tam.
0: jídlo nahromadu a ty jejich věci a
1: Ano,
0: zaminovali
1: ano,
0: to.
1: ano,
0: Je to
1: ano,
0: ono?
1: ano, ano, ano.
0: A ona
1: Je to
0: měla ten
1: ono,
0: luk
1: ano, je to ono.
0: a
1: Jo.
0: ty jabka tam rozstřelila a ono to vybouchlo, ty
1: Jo,
0: věci.
1: jo, jo,
0: Tak to jsem kousek viděl, no.
1: jo. Je to dobrý se podívat na celou tu sérii těch Hunger Games a tam jde vidět i ten režim, jak je ovládaný ten, jsou tam prostě schémata té dnešní doby, jo, je tam vidět ten explicitní jako fašismus na pozadí, nacismus, to, že je tam nějaká militantní vůdkyně, která chce, jako poznáš tam konkrétní charaktery, poznáš tam ty modus operandi, co používá ten systém a tak dál, jo. A je tam nějaká touha toho lidu svrhnout ten režim a samozřejmě ono to nakonec jako v uvozovkách dobře dopadne, jo, ale je tam takový to vydírání, oni tam vezmou jednoho hlavního hrdinu a chcou tu hlavní hrdinku díky tomu borcovi dostat a toho vydírají vydírají ho a mučí ho a všechno je tam ukázané, takový ty Guantanamo pravidla, co prosákli, taky to waterboarding a tady tyto věci všechny. Jo, takže je to zajímavé se na to podívat, protože já se tady na ty moderní filmy dívám z toho důvodu jako na studijní materiál, protože systém tam ukazuje, s čím vším pracuje a tam to jde vidět. Takže proto je to zajímavé, jo.
0: Jo, tak jsem rád, že jste to takhle připomněl. Já teďko připomenu určité události, které se aktuálně dějí a také to, co se stalo, dejme tomu, nějakého tedy 29. května. Jo? Tak,
1: Ano.
0: Kongres Spojených států může projednat návrh zákona prosazovaný demokratickou stranou o vojenské pomoci Kyjevu ve výši 1,3 miliardy dolarů, informovalo Politico. Polské ozbrojené síly vyslaly do vzduchu stíhačky kvůli ruskému letounu Il-20 nad Baltským mořem, uvedl šéf polského ministerstva obrany. Americké ozbrojené síly zrušily rozhodnutí o vyslání více než 4 000 svých vojáků do Polska, uvedl portál Defense News. Bratislava věří v brzký konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Norsko plánuje jednání s Ruskem o bezpečnosti v Arktidě, uvedly noviny Izvestia. V Izraeli předložila vládní koalice návrh zákona o rozpuštění parlamentu, uvedla veřejnoprávní televizní stanice Kan. Slovensko zavedlo trestní odpovědnost za znesvěcování sovětských pomníků, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Země Evropské unie prochází změnami, které se vyznačují ztrátou konkurenceschopnosti jejich ekonomik, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Setkání lídrů Číny a USA v kontextu globálních změn přilákalo pozornost celého světa, prohlásil Sitting. A Sitting navrhl USA, aby překonali Fukidovu past a vytvořili novou paradigmu vzájemných vztahů. Slovensko se nevzdá práva veta v Evropské unii. Jeho ztráta by znamenala vážné omezení suverenity země, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Nesprávný přístup k tajvanské otázce může vést ke konfliktu nebo střetu mezi Čínou a USA, prohlásil Sitting. Sblížení pozic v rámci BRICS nabývá stále většího významu v současné globální situaci, prohlásil indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar na setkání ministrů zahraničí BRICS. Korupční případ proti nejbližšímu spolupracovníkovi Zelenského Andreji Jermakovi představuje faktickou veřejnou popravu, prohlásil Medveděv. Šojgu prohlásil, že Západ zmrazil zhruba 590 miliard dolarů patřících Rusku, Kubě, Venezuele, Iráku, Iránu, Severní Koreji, Libii a Afghánistánu. Dodal, že tyto peníze byly ukradeny a je nutné vyvodit závěry ohledně ukládání národních úspor v zahraničí. Lotyšská předsedkyně vlády Evika Siliňová oznámila svou rezignaci, uvedla LSM. Během sankcí se ruskému strojírenství podařilo získat nové pozice, jak na domácích, tak i na zahraničních trzích. Průmysl jako celek vzrostl o 12% oproti situaci před sankcemi, uvedl Putin. EU je nyní účastníkem války s Ruskem na straně Ukrajiny, uvedl Peskov. Tak, a teď, co se stalo 15. května? To nám tady, to už je docela dlouho. Tak, to asi tak to nebudeme číst, když či to z 15. května. Blani, co se nám to poslala? My bychom radši něco s dnešním datem. Ale je to v podstatě 2 roky, co byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.
1: Asi 2 roky to je?
0: 2 roky už to je, no. To není tak jednoduchý. No, asi toho necháme. Tak jsme probrali všechno. Asi skoro, bych řekl. Doufám. Tak to máme tady. Tak, můžeme to odložit. A obligátní otázka, Jiří.
1: Ano.
0: Co jsi tvořil a co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli?
1: No, ten týden, co jsme se neviděli, bylo to takový pondělí pátek, poslední dobou mě to tak ubíhá.
0: Takhle, co jsme se neslyšeli, prosím tě. Tak.
1: Co jsme se neslyšeli. No, byl jsem v úterý pracovně v Komárně na Slovensku. Byli jsme se podívat na Dunaj a byli jsme i na maďarské straně, vlastně v Komárom, tak myslím, že se to jmenuje. A já jsem v Komárně nikdy nebyl, takže byli jsme tam se zákazníkem něco řešit. Tak jsme jeli, dlouho jsem nejel přes Bratislavu, takže jsem viděl, co v Bratislavě, jaký je tam provoz a tak dál. A tak jsme s kolegou probírali, co u nich a co u nás, a on má takový podobný názory, tak jsme to probrali a říkal mi, že ho rozčiluje náš prezident, že je totálna, hovoril, že je totálna guma, hej, jaká vojenská, takže
0: plecho jako pobyty, jasně.
1: Ozaj. Takže nemůžeme to všechno do vysílání, ještě není 10, ale musíme volit měkčí výrazivo. A potom jsem pracoval z domu, měl jsem hodně takového toho dopisování nějakých jako návodů, manuálů a tak dál pro zákazníka, takže tomu jsem se věnoval a samozřejmě okolo zahrady, spousta práce a tak dále a dneska nějaká půda, takže jsem buď jsem pracoval, nebo jsem pracoval, takže tak.
0: To vypadá, že jsi se nenudil.
1: Nenudil, no, a každý večer zalívám zahradu, protože už je hodně teplo, takže jsme tady vysazovali nějaký nový trávníky a podobně, takže už se to ujalo, ty nový trávníky, ještě nějaký terénní úpravy, ještě musím natáhnout elektriku k bazénu a vodu k bazénu a pak už snad bude stavba bazénu, takže a mám, zajel jsem si pro elektromateriál, díky tobě, takže mám už cajky doma na nový rozvaděč, takže už se těším, až ho...
0: Až bude drátovat.
1: Až budu, ježišmarja, to je taková fajn pracička, totiž to není jak s lopatou.
0: To není jako s motikou.
1: No. Takže na to se těším a tak no, takže to bylo z práce do práce. Přijel jsem z práce monterky a už jsem zase šel. To je tak.
0: Já bych, jednu věc bych tady ještě vypích z toho, co se odehrálo. Roku 1323 sedmiletý Karel IV. Lucemburský a Blanka z Valois, teda asi 7 letí, oni nebyli stejně staří, já si myslím, že tam byl nějaký věkový rozdíl, ne? Tady píšou, že byli 7 letí oba. Byli oddáni v pařížské Saint-Chapelle po svolení papeže Jana 22. Představ si to, v 7 letech už do Chomoutu. Teď si některý stěžují, no když se ženějí ve 25, hele.
1: Jak se píše z Valois? Valois? Blanka z Valois?
0: Valois, jako Alois, tak Valois.
1: Valois. Valois. Uh-huh. Valois. Prosím tě, 1316, oba.
0: No?
1: Blanka z Valois se narodila taky roku 1316, takže jo?
0: No, taky bylo taky opravdu 7, člověče.
1: Byli to takový jako mezi první a druhou třídou, no? To už děcka mají rozum, to už je v cajku.
0: To už by se Eliška za rok vdávala, tyjo.
1: No, to už by zvedl k lotáři, takzvaně.
0: Byť? Dokud ještě můžu, tyjo.
1: A to bys nemohla.
0: Abych nemusel na káře potom. No, víš?
1: To nějak zařídíme.
0: Je, je.
1: No, 1316, ano, ano, je to tak. Nekecal.
0: Ale to si nemůžu nějak ani představit.
1: Já to je jako...
0: Ale třeba 1867 skončila vláda Maximiliána, pozor, prvého mexického v Mexiku. Mm-hmm. Taky Maximilián.
1: Taky. A ty jsi přece četl tu knížku o Karlovi a o Blance, ne?
0: Jo, já jsem si myslel, že jemu bylo třeba 10 a víš.
1: Ale tam to bylo, ne? Tady ta svatba, nebo nebyla?
0: Jo, byla.
1: Bylo to tam zmíněno.
0: A tak to byla jeho největší láska, že jo? Tak byli děti, no pak někde ve 12 letech už je hlídali, aby, protože ve 12 letech už byl legální sňatek, jo. Uh-huh. To už jako ve 12 letech, jako kdyby dneska plnoletost. A tak to je hodně hlídali. No a potom, když byl na těch studiích a pobýval u toho strička, že jo, Karla, stričného, tak utíkal, pak když byl dán otcem do Itálie pro Sichera, jako ještě hodně daleko, tak jezdil na tajňačku a to nebyly silnice tenkrát. Aha. Dokonce nebyly ani motocykly, dokonce ani jízdní kola, elektrokola, nic takového nebylo. Na Koníkovi jezdil na tajňačku za Blanche.
1: Za Blanche.
0: Přes půl Evropy. Přes půl Evropy jezdil.
1: Při osedlám Šimlika a zajedu za tebou, uvidíš Blanche, počkej, až doroste měsíc úplňku a budu u tebe.
0: No.
1: To bylo romantický, rozumíš?
0: No ne, tak to bylo, že jo, oni si byli asi souzeni, tam to jako probíhalo, hodně na duchovní úrovni. Jsem si nikdy nekývil, jestli to třeba nebyla jeho buď plamenej, anebo párový partner. To jsem nikdy nekýval. Třeba to někdo kejvne. Tak, dobře, jdeme od toho. Jenom tady tak zaujalo, víš.
1: No. Ale jo, člověče, vychází mě, že jo?
0: Jo, víš to. Říkám, že nikomu řeknem. Tak.
1: Já to tady mám po ruce, takže...
0: Jo, kývadlo.
1: Furt ve střehu, rozumíš?
0: Jasně, furt ve střehu. Tak, pojďme jedno téma. Já už jsem tady o něm mluvil, ale dneska si ho připomeneme jedním svědectvím. Jo. Mluvil jsem tady nedávno o tom, že spousta lidí tady prostě začíná plít po Babišovi, spousta lidí na Slovensku plije po Ficovi, protože čekali rychlé změny, čekali prostě změnu o 180 stupňů a tak dál, někdo o 360. Jenomže já jsem vysvětloval, že ta ministerstva jsou prolezlá příznivcema těch předchozích vlád, současné opozice. A že to jsou lidé, kteří to bojkotují, kteří se starají o to, aby někdy vylezl i paskvil z toho ministerstva, když se to hodí, aby se to hned zveřejnilo. Prostě jsou to záškodníci. Filip Turek to nazval parazitama. Víme, jak na ně útočili potom. Ale měl úplnou pravdu. Úplnou pravdu. Já bych tady pustil asi 12 minut Láďu Zemánka, protože ten se trošku na to jako zaměřil. Čověče, já ten nemám ty příspěvky, já to musím počkej. Što slučilo? Neznáju. Što takové?
1: Ty to někde potratilo?
0: No, tak jsem tady dával nějaký příspěvky a musím to asi znovu načíst, aby se mi tam objevili, víš?
1: Tak. Nemáš tam ten pomalý prout?
0: Blázníš? Ten je právě rychlej a divokej. No, asi tak. Ataka na objekty. To taky proberem. No, tak pojďme se podívat na Ladislava Zemánka. Už jsem o něm mluvil, že kdysi s Adamem B. Bartošem vedli stranu sociálně národní, myslím, bylo tak nějak se to jmenovalo. Nebo sociálně takhle národně národně sociální demokracii, něco takového, tak nějak to nepojmenovaný. No a mluvil jsem tady o něm, že ho znám a že má zajímavé názory momentálně teď, že probíhá od něho řada zajímavých zpráv, které tady máme k dispozici. No tak prosím, to je YouTube?
1: Yes.
0: Oh yes. YouTube nie rabute. Neznají už to slučilo s tady. Abych mě nepotrestali, že dělám propagandu ruskou.
1: No, člověče, Ladislav Zemánek, dívám se, že on je 92. ročník. No, ten mladý borec.
0: Ten mladý borec.
1: Ten je ještě mladší jak já?
0: Tak ono těch, co jsou mladší než my, je hodně docela, víš?
1: Já to začínám pozorovat.
0: No tak teď mě přestal makat tvoje Firefox, neodpovídá. Mě rabota, što?
1: Jak tě na dědině začnou děcka zdraví, dobrý den, tak víš, že jsi starý už.
0: Ale no tak, to si budem povídat, no.
1: No, co naděláš?
0: Máš roky?
1: Co naděláš? Roky jsou tu, jak se říká. Prosím tě, já se dívám, že Ladislav Zemánek je český historik, rusista, politický analytik a novinář. Rusista, to mě zaujalo.
0: No jasně. Magdalenka je taky rusista. Víš, kdo je rusista? Víš, kdo to je rusista?
1: No, to je odborník na Rusko, ne?
0: Ano, přesně tak.
1: Chápu to správně, ne? No, jak je někdo třeba... Jak jsou takoví ti odborníci třeba na fotovoltaiku, tak je fotovoltaikista, tak to je rusista.
0: Normálně se mi brutálně kousnul ten člověče. Tak co s tím? My to prostě dáme z jiného počítače.
1: To.
0: Já ti řeknu, ještě žije člověk nachystaný, jo.
1: Víte, že tam máš tam ty tři počítače. Vehikly.
0: To jsou vehikly. Hlavně ten Firefox, to je ten, já ti řeknu. To je vynález.
1: No prosím tě, já na svým pracovním počítači mám nainstalovaný takový špízový software, než když něco pustím, tak to se dvakrát otočí země koule, než se mi něco spustí. To je úplná katastrofa. Jo, takže buď úplně v klidu.
0: Mě tady normálně brutálně spadly nějaký soubor. Hele, já ti řeknu, není to tak jednoduché, jak se to zpočátku jako jevilo, jo? Nuž.
1: Ty ten...
0: Co? Jak vypadáváš? Jiři? Jiří mě do psrándu. Jiří ozvisa. Jiří mě do psrándu. Jsi tam?
1: Člověče, špatná kvalita sítě.
0: No jo, a u koho? U tebe?
1: No? Na kvalitě. Nikdo nám dneska nepřeje asi.
0: Hele,
1: nějaké složky sdělovací asi.
0: Já mám tady signálu dost, člověče, to je zajímavý.
1: Já si tady vysunu víc fifinu. Tady fifinku si tady víc vysunu a snad to bude lepčejší.
0: Prosím tě, vysun si, no.
1: Pojď mi, Malagelo. Débore, už má dobrý signál, 4 čárky z 5, dobrý. Podal.
0: To se tady děje, člověče.
1: Takže... Já mám pocit, že nám někdo dělá tak hodně, když jsme byli v té Francii, to znáš, jo. Nikdo nám nepřeje to vysílání dneska. Bez tak. Nedivil bych se tomu.
0: Pozor, teď úplně přestal zase pro jistotu mi tady fungovat ten, jo. Telegram, ty jo. Druhý počítač.
1: Takže to jde, dneska to jde hladce.
0: Druhý počítač.
1: No ale já to
0: nemám lištičku.
1: Od starýma.
0: Páni, já nemám lištičku. Co mám dělat? Už jsem našel.
1: Liška.
0: Lištičku.
1: Kryška.
0: Jo, to je jednoduchý. Ono se řekne jako jo. Zpravodajství. Teď nám usilují o tu demokracii. No mi chtějí sebrat. To víš, že nám chtějí sebrat demokracii? Jiři?
1: Zase?
0: Jiři, nerob se. Haló,
1: slyšíme se?
0: Já tě slyším, ale...
1: Já tě taky slyším celou dobu, já poslouchám.
0: No, tak. No tak já doufám, že už...
1: Počujem,
0: že se to podaří. Ty neslyšíš?
1: Já tě... Okay. Už pušťáš?
0: Bych chtěl pušťat. Ale hele, to je normálně... Shop. YouTube se nechce nahrát. Ještě by to tak blokli. No já vidím, že jsme měli dokonce problém tady s internetem. Před 3 minutami. Jo.
1: Tak to bude asi vončo, protože ono to asi přeskočilo i ke mně, protože já jsem měl taky problém s internetem. Špatná kvalita sítě.
0: Špatná kvalita, se ani nedivím, když nám to tady pouští tyhle ty. Nemůžu to člověče, to nemůžu to nastavit, nemůžu se mi to rozjet na tom YouTube. Kolik se to načítá? Nějaký pomalej, jako přeplněná tahle tam, přeplněná.
1: A jaký máš prohlížeč?
0: No, teď jsem na YouTube. Firefox.
1: Mně ty pakety jdou hladně po cestě. Kdyby se dal do jiného rohlížeče, myslím, že by to hrálo?
0: Že by to? No ne, tak to úplně, jak když je ucpaný internet. Nebo šprajcláva zalína tady.
1: Malo namazaný.
0: Kdo je málo mazaný? Ty jde dělat moje teta, ta je mazaná. Všema basba, říkala paní na úřadě. No natáčí se, ale jako nechce se.
1: Paní, máte květy? Ne, ale nemáme, kupte si život. Ne, ty si vem život.
0: Je dydlino.
1: Já už něco slyším. Něco čuju.
0: Já už tedy.
2: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
3: Ahoj Radim, díky za pozvání.
2: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech. A v uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak

0: poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády. No a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejichž představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který, dlužno podotknout, funguje velice efektivně a dobře. Pro ně, ne pro daňové poplatníky.
1: Tak on funguje docela dlouho, že jo? Je asi dost hluboce zakořeněn.
0: Je to tak.
1: A kdyby jsi jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam ti míříš, ale kdyby jsi tam trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
0: No ono jde o to, a to si myslím, že je úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli, prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují a nebo při nejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují, a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí. A nebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
1: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak ve vzájemné asi shodě, že jo, fungovali, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmů.
0: Přesně to.
1: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají, o údajném střetu zájmů premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože pojď si novým představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat, že?
0: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá, ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný a nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech, podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
1: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit. No.
0: Určitě se tomu budeme věnovat.
1: No ale dobře, tak zůstaneme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje?
0: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do té struktury, do té organizace, která tam je a to, jak a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo. Takže když pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná

0: funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říkají, říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Hmm. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se nebo v radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říct členky ženské lobby jedné organizace. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomto ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si úřad vlády, tu strukturu představit tak, že tam na jedné straně sedí ti úředníci v jednotlivých odborech a odděleních, ale vedle toho tam působí nebo existuje celá řada poradních orgánů, které vlastně jejich smyslem z podstaty věci by mělo být, že mají sloužit jako servis, nějaké servisní těleso, servisní organizace pro ten vládnoucí kabinet. A ve chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco, XY, tak by ten poradní orgán měl být nápomocen vládě v té realizaci, v přípravě toho plánu a tak dále.
1: Tak to nebylo.
0: Ne, bylo to přesně naopak. V tom je ten problém. Protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech, vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy přinejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskových ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
1: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek nedávno a schytal za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne? Tohle to není jako... Oni jsou to, ty to si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády. ale místo toho, aby mu tedy byly kruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
0: Přesně tak. A to jsou ty dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailů, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí a přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací. A kromě toho, vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch některých konají, tak nezřídka jsou financovány, a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
1: To je náhodička.
0: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohleto.
1: To jsou, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s deníkem N, ne?
0: Přesně tak.
1: A nejen s ním.
0: Tak, a nejenom, že tyhle ti aktéři z úřadu vlády a jejich poradních orgánů mají vazby na tyhle ty neziskovky v první řadě a jejich sponzory, ale zároveň i na novináře, například.
1: No na mě ne, na mě neukazuje.
0: Ano, tak tebe se to netýká, to je pravda. Ale je to přesně typově deník N, který je zase nějak spojený. Prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o net, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
1: Trump to
0: není,
1: zarazil,
0: protože no. Trump to zarazil, takže to je jeden subjekt zahraniční, no a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše, zase to může znít jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování, ale je to prostě dohledatelné a není to nic... Není to nic jako tady úplného. Stačí se prostě na to podívat. Ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici. Takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím. No a potom vlastně jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state. Protože to taky není žádná konspirace. To je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě nebo v případě České republiky několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně se myslím jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
2: Tak, takhle nějak to vypadá. S tímhle materiálem do Evropy asi to je těžký. Jo.
3: To je překvapení, že to tak je, že?
2: No to je překvapující, kdo by to byl řekl. Oni to říkali, ty konspirátoři, jako jo, to oni jo, ale že se to takhle jako nakonec ukázalo, že to takhle opravdu je.
3: Jejda, to je náhoda. A jak ti novináři s těma biznismenama a s těma majitelama těch neziskovek, to neziskovky jsou velmi ziskové. To je takový oxymoron jenom pouze. No ne, to je bordel nad bordel. Představ si, jako kdyby jsme se měli, tam tečou obrovský peníze, jednak, a představ si, kdyby jsme se měli s nima vypořádat, aby každý teda vrátil, co ukradli ze státního rozpočtu, tak by jsme byli za vodou zase. Zase. Ten stát krvácí ze spoustu stran a toto je jedna ta perspektiva toho, jak ten stát jako dojí.
2: No to je, ano. Ale hlavně, víš to, na jedné straně jsou ty peníze, ty nekonečné toky peněz a financí, a na druhé straně pochopitelně je to ta pátá kolona, která je velmi dobře vyživovaná. A pak lidi řeknou, no oni slibovali, že udělají, a oni neudělali, jo, a to byly tam takový keci prostě. Já, to je to, na co já prostě jsem upozorňoval. Umíš si představit, že by volby vyhráli nějací národovci, kteří v životě nebyli v politice?
3: No, představit si to jako dokážu, ale nemělo by to žádného valného koznění, protože tady ta banda by si jela svoje, jo? By si jela svoje agendu.
2: Ano. Babiš
3: a to si myslím, že Babiš jim šlape hodně na paty, podle mě, jo? A dělá, co může. Ale no, ale stojí teďko, proti nekonečné chobotnici. Jako,
2: a teďko, co se stalo? Co se stalo? No, stalo se to, že začaly tyhle ty různé poradní systémy nebo poradní organizace, poradní orgány začaly přestrukturalizovávat, aby byl důvod ty lidi potom tady dostat, rozumíš? Proto oni tak strašně řvou teďko a oni budou stávkovat, protože tomu nikdo tam nerozumí a oni to budou dávat pod jiný ministerstvo a budou pochopitelně přeobsazovat, že? To je to, co jim vadí. Něco zrušej. Jo, a když o tom mluvil Filip Turek, nazval to parazitama, který prostě jsou přisátý na penězovody, tak jak si to mohl dovolit o někomu říct, že jsou to paraziti? Já bych řekl, že jsou to zloději, jako Boha pustí. To ještě paraziti je docela dobrý, jo. Takže takhle se ty věci mají.
3: Já bych to řekl ještě jinak, jo.
2: Jo, tak to řekni.
3: To pí PZ-ka. On je to sprostý, takže za to nemůžu říct. Řekl bych to expresivněji takzvaně, ale souhlasím, paraziti je slabý odvar, zlodějí je takový víc, ale ještě bych to trošku připepřil.
2: Ještě bych si trošku přesadil, jako.
3: Jo.
2: No jo. Dvě dávky.
3: No. No a já, když jsem se nad tím zamýšlel, kdy to vlastně mohlo vzniknout, tak já si myslím, že už jako, že jsou to ty havloidní praktiky, to zavádění tady těch struktur od Havla, ne?
2: Podívej, čím větší pijavice a šmejt, tím pochopitelně urputněji brání svůj post, jo. Já tady mám třeba taky jednoho takového. Ondřej Vetchý, herec, když se našel v roli tvrdého chlapíka, rozeného vůdce svého lidu. Jde cílevědomě za svým snem o vlastní velikosti. Ráz zdůrazňuje svůj smysl pro spravedlnost a odvahu. Viz vystoupení v pořadu Všechno párty před několika lety. Co o něm prozrazuje Wikipedie? Je držitelem modré knížky Na hlavu a žaludek. Kvůli jejímu získání přestal na čas judem. Uvádí, že v 17 letech si opatřil vojenskou pušku a vážně uvažoval, že něco udělá, například zavraždí prezidenta Husáka. Od tohoto úmyslu však upustil. Tady odkaz na tu Wikipedii. To je taky jeden z nich, jo, z těch havloidů a z té lumpenkavárny. Jo. No a oni teďko pochopitelně hrozně řvou, protože Lišák Babiš vymyslel, že kdyby je začal vyhazovat, tak oni budou řvát, jo. Tak udělali přestrukturalizaci, provětraj to, co vlastně je potřeba a co není. Takže oni jako poradní orgány navrhují ministerským úředníkům, že musí podporovat tyhle ty směry a ty jsou zastoupený těma neziskovkama, jejíž oni jsou vlastně členy. Takže oni si z toho udělali prostě, to je část té chobotnice, jo. To je část té chobotnice. Tak takhle se to dělá.
3: No a pak se div, když máš takovou veš v kožichu, jako, že můžeš něco
2: že
3: jako
2: to nejde.
3: Rozhodovat, nebo vládnout, nebo jakože chceš, protože kdybys neměl takový limity, to by se děly věci, jo, ale když tady máš takovou bandu všiváků, kteří ti prostě rozhazují furt karty a furt něco bojkutují a tak dále, tak to
2: no,
3: prostě, chci rád, to je prostě...
2: No a to je právě to, co já se tady snažím lidem vysvětlit, že prostě je potřeba podporovat Babiše, podporovat Fica, oni občas něco řeknou, důležitý je, co dělají, protože občas něco musí říct, aby to nebylo takový, jako, jako že jsou moc úplně vyhraněný, jo, tak občas teda říct něco musí. No, tak lidi jsou nedočkaví a chtěli by všechno hned, rozumíš?
3: Ano. No prosím tě, to totiž je jedna věc. Probírali jsme minule prodej, když Babiš byl teďka na obhlídce terénu, tak byl v té firmě pardubickém státní výrobce střelnoprachu v té expozii.
2: No.
3: A prohlásil, že po návštěvě firmy uvažuje stát o jejím prodeji a sám je pro. Zájem projevila Francie prostřednictvím Macrona. Jako francouzská státní firma. Mm-hmm. Na mě to dělá dojem, že on, aby garantoval Rusku nějaký bezpečnostní záruky a nešlo to napřímo, tak chce udělat takový krok, že vlastně státní firmu, která vyrábí výbušniny a dokážu si představit, že ty výbušniny jsou na té Ukrajině a že tam vyvážíme ty výbušniny. Takže je to takový krok k tomu, aby dal najevo, že my tady tu firmu jako už nevlastníme a nemáme zájem na tom, aby se ty výbušniny od nás vyvážely. Jak to vidíš ty? Bavili jsme se o tom, nebavili?
2: Nebavili jsme se o tom ještě.
3: Víte, pane
2: inženýre, já ještě na to nemám názor.
3: Nemám na to noty. Mě ještě nic z Bruslu mě nic neposlali. Žádný notičky, takže tomu já se nemohu vyjádřit, prosím.
2: No právě.
3: Mě to dost zaujalo, ta zpráva, a já jsem totiž to viděl někde na Facebooku a pod tím jela jenom vlna jako, že je Babiš prostě kretén, a že prodat Agrofert a toto a kde si co si a všichni mu nadávali. Já říkám, ale tady je potřeba číst mezi řádky, jako to není o tom, že ta firma je v zisku a jako, to, jako dodává zajímavý peníze do státního rozpočtu, ale tady jde úplně jako o něco jiného. Tady podle mě jde o nějakou bezpečnostní politiku státu a je to nějaký gesto a příprava na nějaké uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. No, po speciální vojenské operaci. Já to tak jako vidím, jo?
2: Já tady ještě pustím, když jsem mluvil o
0: tady, na to rozšiřovalo.
2: Tady pustím něco, co se k tomu váže. No. To je tady takový nějaký přebuzení, nevím. Tak... aby jsme to tady měli.
4: Ukrajina nemá koncesionářský poplatky. Když to prozradíte na milionu chvilek, tak si myslím, že normálně to tam rozpustí. Máte pocit, že Švédsko není demokratická země? Máte pocit, že Nizozemsko chtělo zničit demokracii ve své zemi? Máte pocit, že Dánsko, supersocialistická demokracie, chtěla zrušit demokracii? Norsko, superdemokratická země, v roce 2020 poplatek zrušen, Austrálie a Nový Zéland. Já mám pocit, že ti herci, ti umělci, ti hysterici v těch televizích, na těch náměstích, oni kvičí, protože se jim mají zkrátit penězovody. Máte pocit, že někdo, kdo má peníze od státu, zná nějaký soudce, nebo nějaký jako nejvyšší kontrolní úřad, nebo někdo takový, že není objektivní, jenom proto, že není placen z veřejnoprávních poplatků. A víte, co?
2: No jo, na Ukrajině, to je náš vzor přeci, že jo. To teďko frčí, tak oni tam, člověče, představ si, oni tam nemají ty koncesionářské poplatky, ale ještě v dalších asi 17 zemích, jo, Evropské unie nejsou. A protože zase někomu se šláplo na rozkrádání peněz, tak jsou z toho divživí, že prostě najednou jsou tady bez peněz. Jo. To nebude fungovat bez peněz, to nemůže fungovat, jo. A všichni řvou, že to nebude fungovat, když nemají peníze.
3: A je ohrožena demokracie, to se zapomněl.
2: Takhle, ano, to jsem zapomněl říct. To nejdůležitější jsem neřekl vlastně.
3: To jsi neřekl, protože ta demokracie visí na tom, jestli my si budeme platit nebo nebudeme přece.
2: No ano, my si musíme předplatit ve veřejnoprávní televizi.
3: No, aby vůbec byla příští rok, rozumíš, no. Protože to letí, to nebude.
2: My platíme zálohu na demokracii.
3: Přesně tak. To je pronájem.
2: Počkej, ale to bychom mohli... Počkej, Jiří, ale to bychom měli navrhnout...
3: To ti vnukl nápad, že?
2: No ne, daň z demokracie. To už vlastně platíme, to jsem zapomněl. No, tak.
3: No ono se to jmenuje jinak, ale platíme to.
2: Platíme to. To je pravda. To o tom ani potom. No tak jsme probrali Vedchýho, chlapčička. Vedchýho. A já bych trošku ještě brnknul o to smíření, jo, s těma, v tom Brně, jak probíhalo to smíření u toho dlouhého stolu s těma. Jak tam byli ty kolaboranti, jo, kteří se smířovali?
3: No já jsem tam viděl tu... No prosím tě, Vyškovo... Ne, ale já jsem... Vyškovo jsem tam viděl. Viděl
2: jsem tam tu bývalou
3: primátorku, ta bývalá primátorka za ODS. Já jsem viděl na nějaké debatě... Vaňková se jmenuje. Tu jsem viděl na nějaké veřejné debatě ještě s Hladíkem v Brně. Ještě když jsem byl, bavili se o nějakých obecním bydlení. To je taky... Kukuru, kuku, to nemůžu ani říct slušně, jaká je to pipiri, pipi, jo, ale tu jsem tam viděl samozřejmě, takže to je neofašistka jak vyšitá, ale kdo mě překvapil a kdo tam byl a vlastně mě to, vlastně jsem se nad tím potom tak jako zamyslel a vlastně mě to vůbec nepřekvapilo, tak tam byla ta farářka husitské církve Kopecká.
2: Jo, no to je posená. To je ta feministka.
3: To je ta feministka profilesba, která bydlí doma asi se 150-kilovou ženskou, kterou bych nechtěl potkat jako ve tmě. Jo? A mají dva hafáčky, takže asi spokojený jako vztah. Ale ona byla samozřejmě u papeže, že jo? Na instruktáži.
2: Mm-hmm.
3: Jo, to se dá dohledat, jo, takže tu já pozoruju už delší dobu, já už upozoruju několik let a ta je hrozně protěžovaná a ta je, a víš, s kým je jeden papyrus, tady ta Minda s tím Lustigem, ten konec prokrastinace, ten Lustig, ten, co je taky placený ze Soros, to je vlastně ta Sorosova banda, jak se oni jmenujou. Takový to, ten institut, takový ten máme hole v ruce, jak oni se jmenují, myslím, že Aspen institut.
2: Jo, Aspeni,
3: To jsou děcka z Aspenu. Musí být všichni vylagrovaní horem spodem, protože to není možný, jako jo. Tam je to samej debil, blbeček, akorát tamhle vzadu, tam je jediná výjimka, tam sedí
2: Lustig vedle.
3: No, to je prostě... To je fakt katastrofe, no. Takže já jsem to nestihl úplně ani vyhodnotit, tím, že tady pořád běhám okolo Třeboně a něco tady zařizuju a dělám, ale povídej. Nebudu ti brát slovo, povídej.
2: No, jak se denacifikovala ta Evropa, jo?
3: Ano, ano. To,
2: tam zejména Claire sehrál svoji roli, víme, hodně těch klíčových lidí, nacistů, SSáků, různý verbeže, tak bylo velice bezpečně dopraveno a do bezpečí. A pak je nejhorší, že třeba jeden z těch vrcholných nácků už v roce 1952 byl velvyslancem v Sovětském svazu. Jo? Což asi těm veteránům bylo strašně příjemný. A já tady mám jednoho jiného, kat Čechů za protektorátu Hans Ulrich Geschke. Narodil se v roce 1907 v německém Frankfurtu nad Odrou. V roce 1932 v 25 letech vstupuje do NSDAP. V roce 1934 v 27 letech se stal příslušníkem gestapa. V roce 1939 ve 32 letech byl povýšen a převolen do Prahy, kde se stal šéfem řídící úřadovny gestapa. Na jeho rozkaz byly zatýkány, vyšetřovány a vražděny stovky lidí. Figuruje na československé listině válečných zločinců. Odpovídal za zavraždění českých vysokoškoláků 17. listopadu 1939. Po napadení Sovětského svazu řídil operace proti komunistickým buňkám v Praze a okolí. Podílel se na teroru při prvním a druhém starém právu. Dokonce osobně zatýkal bývalého předsedu protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, na kterého později vypracovával žalobu, na základě které byl generál Eliáš popraven. Nesl také hlavní podíl viny a odpovědnosti za vypálení obce Lidice. U zničení obce byl osobně přítomen. Dne 18. června 1942 velel Geschke gestapu při dobývání krypty kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, kde byli českoslovenští parašutisté. Geschke předsedal soudu, který dne 28. září 1941 v Pečkově paláci na svém prvním zasedání odsoudil k smrti řadu vysokých činitelů obrany národa. Jako první byli odsouzeni generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta. Odsouzení byli odvezeni do ruzínských kasáren, kde byli popraveni. Od 27. května 1942 zasedal v Pečkově paláci další staný soud. Vynesl celkem 1072 trestů smrti. Tento soud odsoudil i členy rodin parašutistů a jejich pomocníků. Soudu předsedal Hans Ulrich Geschke. Dne 3. září 1942 v Pečkově paláci proběhl soudní proces staného soudu s představiteli pravoslavné církve. Předsedou soudu byl Geschke. Všichni obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti, zastřelením a k zabavení veškerého majetku. Dne 29. září 1942 odsoudil Hans Ulrich Geschke jako předseda staného soudu v Pečkově paláci k smrti všechny ubytovatele parašutistů a většinu rodinných příslušníků. Celkem se jednalo o 252 osob. V říjnu roku 1942 opustil pražské gestapo a území protektorátu. Poté páchal další zločiny v Polsku a v Maďarsku. Během roku 1944 byl za zásluhy povýšen na SS Oberführera. V únoru roku 1945 po něm končí všechny stopy. Naposledy byl viděn koncem války v rychlíku z Drážďan do Saské Kamenice. Je velmi pravděpodobné, že si změnil identitu a uprchl. V roce 1959 byl prohlášen vrchním státním zastupitelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem za mrtvého. Pro jistotu. Takhle se denacifikovala Evropa, takhle se to řešilo. A ještě další jiné způsoby, které už jsem tady popisoval. A takhle se prý Západ vypořádal s nacistickými pohlaváry a s těma největšíma zrůdama světa.
3: Ano. Akorát je rozmístili na jiné lokace a dali jiný úkoly, to je celý.
2: Přesně. A když jsme u těch nácků, tak pochopitelně teď momentálně náckové mají poplach, protože Kyjev je pravidelně ostřelován Ruskou federací. A ano. jak se vyvíjí, přes den se vyvinula, s velice zvláštním způsobem se vyvinula informace o tom dronu, který spadl těsně za rumunskýma hranicema na činžovní dům. Jo. To je taky příběh, to nevymyslíš. Takže ráno jsem četl, že prostě to byl dron, ruský dron, který spadl po tom, co PVO ukrajinská jaksi zafungovala, tak ten dron spadl za ukrajinskou hranicí, spadl prostě na obytný činžovní dům. Nevím, jestli tam zahynuli dva lidé, ale dron měl nějakou výbušninu a protože se stal asi neovladatelným, tak tam prostě havaroval. Během dne se ta situace jaksi vyvíjela a teď někdy asi odpoledne v 16 hodin už hlásila média, že potom, co ruský dron napadl rumunskou civilní, jako civilní cíl, takže Rumuni to nenechají jen tak, protože Rumuni jsou členové NATO a Rumuni připravují odvetu. Jo, přitom ještě ráno to bylo potvrzené jako prostě záležitost, která se stala díky té havárii, jo. Mm-hmm. A to je přeci jedno.
3: Mělo to málo šťávy. Ale v Rumunsku jako hrozí, že padne vláda, protože ta tamní dosazená vláda, která je teďka aktuálně v rámci progresivistů, tak se pod něma tisté houpe židle, takže tam je potřeba taky odvést pozornost od něčeho dalšího. A já si myslím, že ta vláda v tom Rumunsku definitivně padne, jo, protože to tam jako neustojí. Takže ten pracující lid se s nimi poradí, jak se říká.
2: No.
3: Jo, takže to jsou takový pohádky ovčí babičky a takový keci. Ono je to tak, jak bych to řekl, ono je to tak jako průhledný, že to je lež střídá neuvěřitelnější lež a já mám pocit, že ti jako novináři jsou asi svetovaní, protože to jako není možný, to za střízlivýho stavu to nevymyslíš. Jako.
2: No, tak když jsi dobrý novinář.
3: Když jsi novinář z Aspen institutu, tak jo, to máš školení politické na to. To dokážeš písat.
2: Péšem.
3: Takže.
2: Máš péšem. To pak můžeš zafungovat. Zůstaneme ještě teda na domácí půdě. To je jenom, jak se pracuje s těma informacemi. Jo? Mám tady... Mám tady rozhovor, velice zajímavý, Karel Havlíček a bývalý premiér Fiala. Takže už to je zajímavý, že prostě pitomce taky někam pozvali, tak vlastně to musí užít. Tak se na to pojďme podívat, bylo to na Prima CNN News v nějakém pořadu, tak mu to tam vysvětloval Fialovi.
5: Vy jste poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali. Že jste zde lhali o příčinách inflace, že jste zde lhali o energii, že jste zde lhali o rozpočtu, že jste tady švindlovali doslova do písmen jako sňatkový podvodníci. A já jsem tady s vámi ukazoval stovky různých grafů, kde jsem prezentoval, že jsme poslední, předposlední v mnoha a v mnoha oblastech. Já to nebudu teď znovu činit, protože já jsem...
6: Kdyby byla ta země zdevastovaná.
5: Nechte mi jenom o tom domluvit. Já jsem poukazoval na to, že firmy díky tomu přestávaly investovat, byly v nejistotě, zhoršovala se situace domácností, chudly ještě více. Ale já jsem slíbil, že nebudeme stavět naše kroky na neúspěchu nebo neschopnosti té vlády minulé. Konečně vizitku, nebo respektive vysvědčení, tu vám dali voliči, a přesvědčovat je o tom, co mohlo být lepší nebo horší, je už dneska věc jiná. Každého dneska zajímá to, co bude. Jinými slovy, já vám ukážu dva grafy a na tom budu demonstrovat ten současný stav, který já myslím, že to ty lidi zajímá úplně
6: nejvíc. Určitě to probereme i v detailu.
5: Určitě, ale tady to je. V posledních hodinách vyšla čísla z Eurostatu a tady vidíte, že po mnoha a mnoha měsících, 4 letech, kdy jsme měli nejhorší ceny energie, tak Česká republika je druhá nejlepší po Dánsku ve smyslu meziměsíčního vývoje cen energie, jinými slovy poklesly. Když se to podíváme s ohledem na elektřinu, tak jsme třetí nejlepší v tuto chvíli v Evropě o 10% díky krokům, které jsme udělali. To má samozřejmě okamžitě vliv na inflaci. Určitě víte, že máme
6: v 9 letech
5: jednu z nejnižších, a má to vliv, a to je dobrá zpráva, na podniky, které se nadechují, jsou připraveny investovat. Má to pozitivní vliv na domácnosti, jejich spotřebitelská nálada se skokově zvýšila, a to je v tuto chvíli to nejpodstatnější.
6: Přebírali.
5: My jsme poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali.
2: Tak, ať toho nemáme tolik. Vymetá se chlív. Slyšeli jsme, jak Zemánek přinesl ty informace z těch ministerstev, kde víceméně asi ta politická garnitura, tím, jak ta Fialova vláda byla opravdu jako jeden vedle druhýho, jo? Jeden větší expert než druhý, tak pravděpodobně se vyvinul ten systém tak, že úředníci konali společně s těma orgánama poradníma a udělali si prostě nějaký schéma fungování. Na ty pochopitelně přichází ten zlý Babiš a boří jim to, protože to chce dělat jinak. Chce mít třeba věci pod kontrolou. Jo. A to se pochopitelně, že se to nehodí. Jo. Prostě oni jsou z toho naprosto šílení. Takže jim to bere peníze, jim to bere vliv, jim to jako spoustu věcí jim to hatí. A tak oni by rádi, aby ten Babiš pokud možno vypad a aby neprudil. Jo, aby ho tam prostě nejlépe zastřelit. Jako třeba Fica. Jo. Takže to je fakt jako verbež, to nedáš. Jako.
3: Haló, slyšíme se?
2: No, já tě slyším.
3: Slyšel jsem naposledy spoustu věcí, jim to hatí, a pak jsem slyšel jenom tup, tup, tup, tup.
2: No, tak já nevím, tak se asi se vytáčel. No, spadl, dokonce jsme spadli asi z vysílání, koukám, 18.29.
3: Já jsem si vzpomněl na Fialu, jak jsem se úplně vytočil znovu.
2: Jsem se úplně roztřás, ne?
3: Přesně.
2: Jsi ztratil kontrolu nad sebou. Nestratil jsi na sebou kontrolu.
3: Úplně.
2: To jsou věci prostě. No. Chtěl jsi něco říct?
3: Mě zajímalo. No, jenom by mě zajímala ta reakce po tom, co ten Havlíček mu naložil.
2: No, co mu naložil? Já upřímně úplně nevím, jako jak hodně jí dostal. Jo, ale zasloužil si, no, tak co? Jaký pak
3: štráchy? Přesně, jak to bylo v té pohádce? A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost.
2: Jo, přesně tak. No, takže Robert Fico to taky nemá jednoduchý, to už jsme se bavili xkrát. No a ten zase řešil s těma rádoby hlídačema toho ksi té demokracie a všech těch věcí. Dobře to víš, že demokracie by ti mohla zdrhnout, ne?
3: No to je jasný, no. Ta má vrtkavou povahu. Mohla by se vznést a odletět.
2: No.
3: Jak motýl a už se nikdy nevrátí.
2: Tak on jako vysvětoval Robert Fico těm novinářům nějaký věci a oni normálně mu začali vysvětlovat, že teda jako je nekompetentní a tak. Že si nestratil kompetenci vůbec jako. K tomu dělat, vykonávat funkci. No a pak takový novináři napíšou článek, teď se podíváme na druhou stranu té barikády, jak to píšou na té druhé straně o tom Brně, jo? Jak si to pochválili. Tak, v neděli 25. května 2026 se v Brně stalo něco, co mnozí považovali za nemožné. Na brněnském výstavišti se sešly 3000 lidí na 76. sudetoněmeckém sněmu. Poprvé v historii na české půdě. Bavorský ministerský předseda Markus Schöder přijel přes varování vlastních politiků. Šéf sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt se znovu omluvil za zločiny nacismu. Zástupce předsedy Stefan Hertler sklidil potlesk ve stoje a řekl: děkujeme našim českým přátelům. Sudečtí Němci 80 let od odsunu nežádají nic nazpět. Přinášíme však něco nazpět. Naši hlubokou lásku k této zemi. Všimni si ta formulace, jo? Oni si nic nechtějí odmíst, ale přinášíme však něco nazpět. Hlubokou lásku k této zemi. Nemůžete se nám divit, že tu chceme být zpátky. Primátorka Brna Markéta Vaňková řekla: smíření není slabost, ale síla. Šédr varoval před tím, o čem píšu dlouhodobě. Máme tady síly, které jsou z části řízené zvenčí. Nesmíme se dostat tam, kde už jsme jednou byli. Toto byl historický moment. 80 let bolesti a nakonec podaná ruka. A kdo proti tomu bojoval? Kdo? Vládní koalice ANO, SPD a motoristů nechala sněmovnou přijmout usnesení vyzývající organizátory, aby sjezd zrušili. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Na místech lidoveckých poslanců zůstala cedule. Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. A pak přišel protest na Dominikánském náměstí. 3000 lidí. Husitský chorál, rudé vlajky, transparenty posílající sudetské Němce domů a Miloš Zeman, označující sněm za obludnost. Dav skandoval. Ať žije Zeman. Kdo je Miloš Zeman v tomto kontextu? Jako prezident navštěvoval sjezdy KSČM a vyzýval komunisty k pokání, ale sám si notoval s Putinem a prohlásil: novinářů je tu mnoho, novináře je třeba likvidovat. Jako prezident se bratřičkoval s Putinem a Xi Jinpingem, obhajoval proruské pozice a nyní stojí na pódiu s rudými vlajkami a skandujícím davem a označuje historické smíření za obludnost. Tato linie od sympatie k východním autoritám po odpor k evropskému dialogu není náhoda. Je to konzistentní politická filozofie. Posel to pojmenoval výmluvně. Upřímně řečeno si myslím, že jsem více Čech než Okamura. Okamura spolupracuje s německými a rakouskými nacionalisty, kteří mě označují za zrádce sloužícího Čechům. A pak je tu detail, který říká vše o společnosti, ve které se Zeman v Brně pohyboval. Jeho projev na náměstí narušoval Miroslav Sládek, bývalý předseda republikánů, symbol české xenofobie 90. let. Schytal několik šťouchanců a protestující mu poničili megafon. Zemanovi tleskají stejní lidé, kteří mají ve svých řadách Sládka. Šédr řekl v Brně: pro mě od počátku bylo jasné, že podaná ruka se neodmítá. De Gaulle a Adenauer si podali ruce v roce 1963. změnili Evropu. Pavel a Šédr si podali ruce v Brně v roce 2026. Navzdory vládě, která hlasovala proti. Dějiny si zapamatují, kdo byl na správné straně a kdo stál s rudými vlajkami, husitským kazatelem a Miroslavem Sládkem a křičel na lidi, kteří přišli s omluvou. A teď si dáme tu o pejskovi a o kočičce.
3: Ne, to je prostě, děti. To je prostě, mám na tebe dvě, mám jeden takový postřeh, no. Takový jako názor. Všichni, kdo se účastnili toho té podpory, tak by měli prostě být souzeni za vlastizradu. A jedna, natvrdo, bez milosti, bez pardonu a pro vás dár hotovo, vyřízený. To je první věc. Druhá věc. Všichni, kdo, no, ještě by mě zajímalo teda, jestli, proč vláda udělala takový jako malý ústupek, myslím, že měli jako málo politické moci na toto nějakým způsobem, nebo že tam byly nějaký tlaky zvenčí. To jako...
2: Víš co? Já ti odpovím takovou souhrnou... takový odstavcem, kde něco zhrnu, jo. Psala, nebo my jsme měli s Išou pořád a Iša říkala, že prostě jako nikdo proti tomu moc neprotestoval a že v podstatě jako oni měli návrh. Tak oni tam měli 3000 sudeťáků, jo. Plus pochopitelně kolaboranti z Čech. A Slovenska, pardon, z Čech a odpůrci přijeli z Čech, nebo řeknu z České republiky spíš, a odpůrci byli ze Slovenska i z České republiky. Psala posluchačka, že to není pravda, že se konala velká protestní akce, na které bylo cirka 6000 lidí a že byl i pochod jako a tak dál. A tady na tom je přesně vidět, proč vláda a parlament, ministerstvo vnitra a tak dál, proč se chovali tak, jak se chovali. A já k tomu ještě použiju něco jiného. Já jsem tady říkal, že kdysi jsem byl na takové akci v parlamentu, kde byl ještě Rajko Doleček a bylo to ohledně Jugoslávie, bývalý. Pochopitelně bylo to pod záštitou některých poslanců. A byl to velký seminář, velká debata o té válce v Jugoslávii a o tom, jak, myslím, že to byl režisér Dvořák, natočil takový film, který pustili na druhém programu v televizi a pak už ho nikdy Dvořáka do televize nepustili. Jo. A já jsem se ptal Foldiny, poslance. Říkám, řekněte mi, tak vy tady, když s náma mluvíte, tak vystupujete absolutně rozumně. Prostě máte ty samý názory, co my. Ale když jste v té sněmovně, tak takhle nemluvíte. Berme to, že to bylo, dejme tomu, já nevím, před 8 lety, jo. Možná před 8 lety asi to bylo. Dneska už taky Foldina mluví jinak. A on mi říká, no, a čí názory mám prezentovat? Svoje? Ale já zastupuju lidi. Kolik mailů mi přišlo, když se probírali církevní restituce? 3 maily mi přišly. 3 maily od voličů, kteří požadovali, aby jsme to shodili ze stolu. Kdyby v Itálii přijímali, nebo ve Francii, kdyby se přijímal takovýhle zákon, tak sněmovní ulice je vypálená, tady bivakujou ve stanech prostě lidi, kteří proti tomu protestujou. Jsme tady v obležení, nikdo se nedostane z budovy a budou požadovat, aby se ten zákon nepřijal. Ale mně přišly 3 maily. A teď to střihnu, jo. Co on tím vyjadřoval? On tím vyjadřoval, že ten politik musí taky brát ohled na to, jestli zastupuje svoje zájmy, svoje postoje, anebo jestli má nabito těma voličema. Když byl Volný blok, tak jsme tenkrát tady vyzývali, aby lidi psali poslancům maily. Tenkrát se mělo přijímat vlastně povinné očkování. A my jsme opravdu lidé zahltili poslaneckou sněmovnu tolika mailama, že ten bod vůbec neprojednávali. A ještě byla venku demonstrace, pochopitelně. Ale o tom to je, jo. Jestli většina národa si myslí, že je potřeba zachovat Benešovy dekrety, že je sudetoněmecký landsmannschaft tady není vítán, tak tam v tom Brně mělo být 100 000 lidí, odpůrců. Protože když zavelí milionový chlívek na podporu vlasti zráce a kolaboranta z Hradu, tak je na ty letní 200 tisíc lidí. Jak je to možné? A teď se nebavím o té technice, jak tam ty lidi dostanou, jo? Že jim platí, že to jsou nějaké organizace ukrajinské, ty lidi tam jdou za peníze, většina těch lidí tam jde za peníze, jsou to komparzisti a tak dále. Nechám to stranou. Ale jak to vypadá, když to někdo neví a kouká se na to zvenku? Mm-hmm. Kdo mluví za ten národ víc? Jako? No tak se tam sešlo 6 tisíc lidí a tam kolaborovalo s těma 3000 sudetoněmeckých německých landsmannschaftů, tak tam kolaborovalo 10 tisíc Brňáků. Možná 20 tisíc Brňáků. Se tam honili trika. Takže vadí to lidem, nebo to nevadí lidem? Otázka. A kdyby to policie začala řešit, jak by se vyvíjely komentáře a jak by se to celé komentovalo, když v podstatě nikomu to nevadilo? V úvozovkách. Protože do toho Brna nepřijel. Bylo tam 6 tisíc lidí. Kolik? A bacha, to si myslím, že tam 5 tisíc lidí přijelo, jo? A Brňákům je to úplně šumák. Ty spíš se byli nažrat na tom náměstí, kde byl ten dlouhý stůl s těma klobásama a s tím bavorským ňam-ňam.
3: Počkej, tam byly nějaký klobásy?
2: No, jasně. To je stav té společnosti.
3: Tam byl jako stůl, kde
2: no to bylo to pořadatelé... smíření, oni udělali dlouhý stůl, že jo, a tam prostě každý přines něco a společně to žrali, že jo.
3: Aha, tak to vůbec nevím.
2: Ty nevíš, jak se usměřují sudeťáci s moravákama?
3: Ne. Bavoři. Já bych byl s nima vyřízený ein, zwei, drei.
2: Rozumíš, takže jako já vím, že my bychom chtěli, aby ministerstvo to zrušilo, mluvili jsme tady o tom, aby vláda nařídila Brnu, že ty peníze ne, že to jsou veřejné prostředky a musí se šetřit, takže se to škrtne. Ať si to aspoň zaplatí, když už jako. A že to zakážou, protože to je bezpečnostní riziko a tak dál. Měli na to fousy, ale na základě čeho by to dělali? Na základě čeho by byla ten vysoký stupeň oprávněnosti do toho takhle šlápnout? Takže...
3: Jo, takže dává to smysl, co říkáš.
2: Víš, takže to proběhlo a já se v tom pokusím najít něco pozitivního, to říkal Martin, že jo, od Míši, to už jsem tady říkal. Martin říkal, víš co, to, že se to rozjitřilo, je taky k něčemu dobrý. Aspoň se lidi o to začali zajímat a oživilo se to. Oni vlastně udělali tomu psí službu. Protože to zvedlo zase nějaký téma, aby se to téma nezapomnělo, tak se zvedlo k tomu tématu spousta jakoby opozičních těch argumentů. myšleno opozičních jako proti tomu konání a proti sudeťákům a jak se tady chovali, pouštěli jsme tady ten film a tak dál. Čili připomnělo se to. Kdyby nebyli, takhle, kdyby si nemysleli, že už mají navrch, aby nám to dali najevo, protože mají tady na hradě kolaboranty, na radnicích mají kolaboranty a je tady

0: aby, dejme tomu, se vytvořil velký tlak, aby to tu nebylo. Parlament tomu zaujal nějaké stanovisko a možná budou dozvuky, jo? Možná, že tam přijde kontrola na ty finance a tak dále, já nevím. Ale znova se vraťme k tomu, co tady bylo na začátku. To, že parlament něco přijmul, tak tady vidíš, že brněnská radnice, přestože tam byli občani a tak dále, tak brněnská radnice policajtama nechala řešit ty odpůrce a sami tam naplno kolaborujou s těma náckama. Mm-hmm. A za peníze daňových poplatníků. Ano. Tak otázka zní, co si máš o té garnituře v Brně, co si máš myslet?
1: No, to je jasná věc.
0: A pozor, Jihomoravský kraj taky, jo? Protože taky na to dali peníze.
1: No, samozřejmě. To je tam takzvaně kameně bez cihlu. To je jako jedna pakáž, že jo? Tak Don Pablo pochází z Brna, že jo? Tak to netřeba dalších komentářů, že jo? Vaňková, Fiala, jo, ještě taková jako zajímavá zajímavost. Paní Vaňková, předsedkyně, ta primátorka brněnská, jsem nevěděl, že ještě úřadující, tak před 2 dny řekla, že nebude dál kandidovat v dalších volbách. Takže oni zametají stopy. Default, jako všichni. A všichni 3 hlavní lídři z Brna, brněnské ODS, odchází. Jo? Včetně samozřejmě s Blažkem. A Blažek byl obžalován. Nevím, jestli jsi to zaregistroval.
0: Nezaregistroval.
1: Byl obžalován, ale já jsem teda nestihl pozjišťovat, co a jak v bitcoinové kauze. A řeší se to, ale jsem to nestihl tady to. No takže Vaňková je samozřejmě spojená s Blažkem, její rodina je celá právnická, dokonce mají podle mě nějaký ústavního soudce v rodině, takže to je, a jsou napojení na Rychetskýho, to je prostě brněnská banda, no.
0: Mafie, to je brněnská mafie.
1: Mafie, ano, brněnská mafie, přesně tak, jo. A já jsem ho viděl naživo, to je kukuru kuku.
0: To by ti šlo?
1: Se mi zvracet. No takže to a měli jasnou zelenou jako z brněnské radnice, takže tak, no.
0: To se mi zvracet.
1: Bylo by dobré, kdyby jsme nějakým způsobem vyzvali lidi, aby prostě do toho, nebo co udělat, přemýšlím nad tím, co teda udělat v rámci občanské iniciativy, aby jsme do toho řízli nějakým způsobem a teda chtěli po těch politicích, aby teda se z toho vyvodila nějaká zodpovědnost tady z tohoto, nebo co?
0: No ne, tak chtěla by se vyvodit zodpovědnost za to, že nedodržujou usnesení parlamentu, že jo? To je podstatné a důležité.
1: Rozumíš, oni by tady měli, když přijedou do republiky, tak by měli být v předklonu a měli by se klanět a líbat ruce lidem až do Brna, a ne, že my se tady s někým budeme jako usmířovat nebo smířovat. Oni by měli zaplatit veškerý válečný reparace a měli by se akorát klanět a líbat nám ruce. To by měli udělat.
0: Ale tak to já od nich nechci, protože by nás nakazili, ale...
1: Ne, tak jako, já myslím jako v uvozovkách.
0: Obrazně.
1: Jo, ale prostě...
0: No ne, tak až zaplatí. Až zaplatí reparace, jo, tak můžou začít mluvit o usmiřování třeba. No, ale pak je tady jeden další aspekt. Jana Zvěrtek-Hamplová, jo, píše na Facebooku, já jsem to tady čet, má tady paragrafy, podle kterých se dá postupovat, uvádí je tady, nebudu to dneska číst. Klára Samková uvádí tady paragrafy. A to je všechno. Přeci Jana Zvěrtek-Hamplová je veřejný činitel, ne?
1: Ano, tak ona je senátorka.
0: Má oznamovací povinnost?

0: jen zrytek. Zrytek amplová je...
1: Má oznamovací povinnost? Má, ne?
0: Já si myslím, že jo.
1: Každý ji má. Každý ji má. A ona jako erudovaný právník, advokát, tady vypisuje paragrafy, který porušuje prezident a který porušují ty organizátoři. A já se ptám, a podala trestní oznámení? A Klára Samková podala trestní oznámení? Nepodali. Nebo podali?
0: Počkej, já už to dávám do stroje. Ohlašovací povinnost mě se ptá bez kontextu. Že jsem mu neuvěděl kontext.
1: A to se nemusíš ptát, to máš ze zákona, ne? Pokud někdo páchá trestnou činnost, tak máš povinnost, oznamovací povinnost. Je-li ti je 18+. To nehledej, to vyplývá ze zákona.
0: Já teda zkusím, to znamená...
1: Bonzáctví je něco jiného, jo. Bonzáctví je, že někdo někde provokuje nebo poslouchá a pak to jde udat. Já se bavím o trestné činnosti. Jako. Pokud někdo páchá trestnou činnost.
0: Podala trestní oznámení na...
1: Tady běhala petice. K velezradě prezidenta. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta. Tak to byla petice, že? To byla pro Senát. Bude Senát konat? Pepek vyskoč, bude něco dělat?
0: Prosím tě, napsalo mi to jen, že Hamplová se vyjádřila kriticky. To postoji komentář, ne, žádná oficiální zpráva tady, že podali trestní oznámení, mě to nenašlo.
1: Jo. Tak se pojďme podívat na pár věcí ještě. První dobrá zpráva.
0: Prosím tě, ještě ti do toho skočím v rychlosti. Taková vyběhla tady zpráva z Německa, ještě když jsme u toho Německa, že v Německu od 17 do 45 jsou vlastně, mají zakázáno vycestovat ze země bez potvrzení kvůli novým pravidlům v rámci armády. A že tady to pravidlo se už zvažuje i v Anglii. Jo, když jsme jenom toho. Že v Německu se navíc buduje, zbrojí se a buduje se armáda, že uh-huh. Jiné. Jo? Takže to jenom tak jako na doplnění.
1: To jenom tak na...
0: Jenom tak okrajově.
1: Čtyřletá čekací fronta na koupi superjachet se skládá výhradně z ukrajinských úředníků. Toto prozradil Stephen Kuhn, zakladatel společnosti Take America Back Inc. Právě jsem telefonoval s výrobcem superjachet a ukrajinští úředníci a jejich rodiny mají rezervované objednávky na příští 4 roky. Superjachty v hodnotě stovek milionů dolarů, všechny z jedné země. Mezitím to financují západní daňoví poplatníci v Kanadě, Velké Británii, Evropě, Americe a Austrálii, řekl. Berou lidi z ulic a posílají na frontu. Odvádějí je do armády a lidé páchají sebevraždy, aby se vyhnuli válce. A úředníci kupují superjachty. Je to největší operace praní špinavých peněz v moderní historii, dodal Kuhn. Nepřekvapuje nás to, že ne?
0: No to jsou teda jako v šoku. Dívej, ti Ukrajinci jsou pracovití a vydělali se na to určitě poctivě, takže to mě jako nepřekvapuje vůbec.
1: Ale
0: Tady
1: teď si
0: toto.
1: vím, že oni si na to
0: Jo.
1: vydělali, přestože tam zuří válka.
0: No, ti říkám, to jsou šikovní lidi, jo.
1: Takže kdyby Rusko proti té
0: Zháčlivý
1: Ukrajině,
0: takzvaně.
1: kdyby to Rusko proti té Ukrajině tam nebojovalo, tak by ty Ukrajinci ty Rusy brzy spolkli. I s Evropou.
0: Ano. A navíc by si nevydělali ani.
1: Pojď,
0: Takže
1: dáme si
0: zaplať
1: ještě
0: pánbu za
1: frťana.
0: ty dary.
1: Dneska je to
0: To
1: na
0: je
1: mě.
0: prostě... To je, jako to je... jak to chci slušně okomentovat, jo? Já si myslím, že by se měli vysílání posunout až začínat v 10, jo? Abych se k tomu pak pregnantně vyjádřil. Protože to je jako, to je do nebe volající, jo? A vidíš, že nikomu nic nevadí, jak máš penízky, tak jde všecko. Aj super jachta. Tož, a kolik těch palub potřebujete? Já nevím, já nejsou náročný. 3, 4, něco, co má, jak má Bezos a Musk, prostě takovou jachtičku 300 metrů, nic velkého, jo,
1: Já
0: ať se
1: se s
0: to
1: tím
0: otočí.
1: dokážu otočit v černý
0: No,
1: paři.
0: jasně, a přesně, a přesně. Ať jsou tam dva bazény ve vnitřku velkého a domácí kino, jo. Ale jinak všecko v pohodě, jo.
1: Bill Gates prohlásil, že většina lidí už v éře umělé inteligence nebude potřebná. Říká, my rozhodneme, kdo přežije. Globalistický miliardář Bill Gates otevřeně prohlásil, že díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence se většina lidí stane zbytečnou a bez obalu uvedl, že my, elita, budeme rozhodovat o budoucnosti lidstva ve světě, kde už lidé nebudou pro většinu úkolů potřební.
0: To je zajímavá kontradikce s tím, že v Xi Jinping prohlásil, že uzákonili, že nikdo nemůže pomocí umělé inteligence vlastně vydírat zaměstnance a zároveň je nahrazovat umělou inteligenci. A je to uzákoněno v jejich jakoby, systému. A zajímavý je, že jak ta škaredá Čína, která má ten sociální kredity a tak dále, jak nakládá s lidma. Prostě ta umělá inteligence je na jedné straně zeměkoule je to nástroj pro vykořisťování lidí a na druhé straně je to příležitost pro zlepšení toho a toho.
1: No je to, kdybych to řekl.
0: Rozumíš,
1: Všechno
0: jak on
1: má
0: si vůbec
1: dvě...
0: dovoluje, že oni od
1: No, povídej.
0: strany. No,
1: Všechno má...
0: jenom jsem chtěl říct, jak on si jako dovoluje, prostě, že bude o ničem rozhodovat.
1: No
0: Jak
1: ne,
0: mu
1: tak
0: řekl,
1: když on měl
0: debile,
1: přece ambice
0: posluché.
1: tenkrát, že s ním se bude jednat jako se státem, jakože on má tuhle
0: Jasně.
1: pozici. Poslouchej, musíme se trošku vrátit ještě do té historie a
0: Ano.
1: trošku se podívat na to. Já jsem rád, že Zaorálek se k tomu vrátil tady v jednom vyjádření, protože se trošku zapomíná, že SVO na Ukrajině nezačalo v roce 2022. Jo. To je velký omyl. Takže pojďme si tady pustit Zaorálka, která až nám to bude chtít říct.
0: Zase se nechce načítat, že? Dacan.
1: Ne, čověče, ono mi to tady nechce gabarit. No jo, tak ještě chviličku. Já to tady musím skrotit, abych tak řekl. Vlastně nikdy nemyslel, že budu tady krotitel. Doslučilos. On říkal, Pavel, jestli takhle budeš vytahovat ty, jo, tak ti to nebude, tak se ti to rozladí celý, jako. No, tak, Je to možné, tak jsme dohráli. Nazdar, babi.
2: Tady vlastně jsme úplně selhali. Takže neříkejme, jak tady děláme dobrou práci. Ne. My jsme selhali ve chvíli, kdy se to celé dalo zastavit. A dokonce jsme připustili, že se ta válka spustila. A to byla naše role. Jako, takže neříkejme si tady, jak jsme skvělí. My jsme připustili 100 tisíce mrtvých, my jsme připustili úplnou devastaci Ukrajiny, my jsme připustili to, co John Mersheimer prorokoval před 12 lety na přednášce v Chicagu, kdy řekl, Západ vede Ukrajinu na cestě do záhuby a výsledkem bude, že bude Ukrajina úplně zničena. On tam řekl 4 klíčové body už před 12 lety, taky tím se stal slavný. On řekl, Ukrajina nikdy nepřijde do NATO, Západ nebude nikdy za ní skutečně bojovat, Západ ale bude ponoukat k tomu, aby jako bojovala s Ruskem, bude v tomhle roli se hraje a výsledkem bude úplně zdevastovaná Ukrajina. Tohle proroctví mu prostě vyšlo a my Evropané jsme s tím neudělali nic.
3: Ďakujem pekne.
2: Tady vlastně jsme...
1: Je to právě o té diplomacii, jo? Že když se nemluví, tak se pak nakonec bojuje.
0: Mm-hmm. Je to tak?
1: Diplomacie přeci je od toho, aby se předešlo tomu řešení vojenskému.
0: Mm-hmm. Dívej, ale ti západní diplomati samozřejmě nechcou, to víme, že jo, jak oni pracují, nebo ty západní složky prostě, oni pořád to Rusko chcou porazit a teď i tu Čínu a všechny, jenomže budou sami poraženi, prostě tak to je.
1: No, to je těžký, jo.
0: A já tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se dojde pro pivo.
1: Já jsem tady chtěl ještě dát jsem tady chtěl dát ještě Roberta Fica, který si myslím docela dobře vychmát tam v té diskuzi s nějakými novináři, tak to je naprosto jasný, jo. Oni do něj jeli a normálně zprostě mu jako začal tam vykládat nějaký pablb, že určitě nemá na to, aby vykonával tu funkci. Jo.
0: Jo.
1: Prostě drzej.
0: A kde ho zakopali, prosím tě? Že při tomu borcovi by tak slušilo 5 metráku hliny na hrudi a vápno. No.
1: Víš, ale to ti jako hlava nebere, jako kde nějaký smrad tamhle, který je buchví, kde je odkaď a to.
0: Nemáš
1: kde bere ten, tu drzost, jako, rozumíš?
0: A nemáš ty informace k tomu, Roberto Fico.
1: Čekám, až to budu moct pustit.
0: Dobře, já teda zkusím zjistit, který novinář to byl. Nemáme jeho jméno, ne? Asi nemáme, že?
1: No, tam možná, že on to řekne, uvidíme.
0: Já ho tady proženu strojem, zkusíme na něho najít nějakou špínu.
4: Lebo to je přesně, rozumíte tomu, to je přesně ta opoziční
1: politika. Ježi, ten se tady celý mě zhroutilo, ten.
4: Bavit iba o tejto múdrosti sveta. Lebo to je presne, rozumiete tomu, to je presne tá opozičná politika. Dobre, počúvajte. Slovensko ťahá konkurencieschopnosť z Európskej únie. On pôjde na tribúnu, on to bude vykrikovať celému Slovensku. Malé 5,5 miliónové Slovensko, malé 5,5 miliónové Slovensko ťahá konkurencieschopnosť z Európskej únie. Je tu najhoršie na svete. Nič horšie na svete neexistuje, ako je Slovensko. Nič to ne... Pani poslankyňa. Ja sa navážem do vás, takisto, ako je do neho. Ja som úplne, vy ste opozícia, takže...
5: Ja rozumiem, ale toto
4: je... My sme si, ale vy musíte... My sme v politickom súboji, pani poslankyňa. My sme v politickom súboji, v takom politickom súboji sme. My sme, počkajte, ja to poviem. My sme v takom politickom súboji, pani poslankyňa, v takom. Že kvôli mojim názorom ľudia, ktorí sú blízki opozície, ma chceli zastrliť. My sme v takom súboji. Tak mi teda dovolte.
5: Nie je to blízko.
4: Ale to počkajte ešte raz, akože nie je. To je ak... Nechajte ma dokončiť, ja to dokončím. Politický aktivista, blízky demokratom, politickej strane, ma chcel zavraždiť za moje názory. Tak dovolte, aby ma chcel niekto zabiť za moje názory, aby som ja mohol prísť na zasadnutie výboru, mali ste možnosť postaviť otázky a dovolte mi, aby som ja si povedal svoj názor na veci, ako sú tu. Ale takéto blbosti, že Slovensko ťahá dole konkurencieschopnosť Európskej únie, nebudem tolerovať. Rozumiete mi to? Ja nie som trojročný chlapec, aby som tu počúval pred médiami a ľudmi, ktorí vedia, koľko je 2x2, ktorí majú IQ vyššie ako drevený vláčik, aby to niekto rozprával. Že slovenská ekonomika, Slovensko, my vlastne likvidujeme Európsku úniu a my ničím neprispievame. Prepáčte, ďakujem, toto asi najlepší záver.
5: Vladimír Putin patrí do Hágu a nie do Budapešti a my by sme nemali vítať, že Maďarsko, náš partner, náš sused, sa rozhodlo vedome ignorovať rozhodnutie Medzinárodného súdu a zatýkač, ktorý bol na prezidenta Putina vydaný.
4: Ja neviem, tak chcete mier alebo nechcete mier? Čo chcete? Je vašim prvoradným cieľom zatvoriť Putina? Asi áno. Keď vás počúvam, tak prvoradným cieľom slovenskej opozície nie je mier, ale zatvoriť Putina. A hovoríte, že na čo vlastne, akože jaký summit, že to vlastne pomáha Trump, to je teraz Orbánovi vo voľbách. To si fakt myslíte, že Trump nemá nič na robote, len chodí do Budapešti podporať Viktora Orbána pri jeho voľbách, ktoré má v apríli 2026? Nebláznite. Trump si veľmi dobre uvedomuje, čo sa deje. A opäť, hovorili ste s Vladimírom Putinom? Nehovorili. Hovorili ste s Sitipinom? Preboha. Vy ste odpadli. No normálne by ste umreli, keby ste sa porozprávali s ruským prezidentom. Dostali by ste koprivku normálne, nie? Dostali by ste infekciu, keby ste sa s ním bavili. Však snáď sa dá o miery rozprávať len vtedy, ak sa budeme o miery normálne z ľudí baviť. Ja sa teda dostanem k inej téme, ak dovolíte. Americká delegácia došla do Moskvy a ponúkla Putinovi tento deal. Deal spočíval v tom, celý Donbas, celý Luhansk, Krym, a Záporoží a Kersone zostanú tam tie línie, ako sú. Keď došiel Putin na Ariešku, tak sa spýtal Trumpa, je naozaj na stole tento deal? Na to povedal Putin, beriem, lebo Trump to potvrdil. Čo sa potom udialo? Trump povedal, ale teraz potrebujem čas. A išiel presvedčať Zelenského a Európsku úniu, ktorí povedali nie. A znovu sme tu, oni pochopili. Pochopil aj Trump, aj Putin, že ak do toho nechajú, aby do toho im lietávali ďalšie prvky, tak to budú vždy vyhodené do dohody. Vždy to tak jednoducho bolo. Dnes si musíme priznať jednu vec. Môžete tu teoretizovať, robiť mierové semináre, koľko chcete. Mier bez odozdania území, časti území, ktoré sú dnes na Ukrajine, nie je možné. Alebo máte iný nápad? Ideme naházať atomové zbrane na seba? Dnes to tak je jednoducho. To je realita. A túto realitu si uvedomuje už aj ukrajinský prezident, túto realitu si už uvedomuje americký prezident a ďalší. Preto ten summit, pretože pochopil americký prezident Trump, že si nemôže nechať hovoriť do vecí, na ktoré má vplyv, pretože má 100-krát viacej rozumu, ako majú Briti a Francúzi. Napriek tomu, že má podstatne väčší jadrový potenciál ako Briti a Francúzi, tak má podstatne viacej rozumu.
6: Tak Slovensko ťahá Európsku úniu.
1: Tak to je opozice na Slovensku, společně s novinářema.
0: Samé lumen. To je...
1: Jeden lumen vedle druhýho.
0: Přesně, no. Tam bylo tolik lumenů, že tam svítilo i do rána.
1: Bylo to světlo.
0: Tolko lumenou. Nevím, nenapadá mě vhodná slovenská nadávka. Somárou, takých somárou. Takých chujou, chumajou z prostých. No, potovka.
1: No, tak se ještě koukneme jednou na Slovensko. Asi se nám to tady ukáže. A a pustíme si velmi, velmi zajímavou rozpravu s političkou tady ze Slovenska. Teď máme taky nějaké ženy tady zastoupené, aby nás genderově neplísnili.
7: Rozprávať o ukrajinskej vojne, tak mňa fascinovalo, čo dnes alebo včera povedal minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Teda nefascinovalo ma to, len už konečne som uvítala, že to povedal nahlas, že od roku 2021 vyzbrojovali Ukrajinu. Ak tu niekto ide polemizovať s tým, že minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických nevie, o čom rozpráva, tak to bude, to môžeme potom preložiť debatu na niekedy inokedy. Takže týmto pádom padá aj tá tzv. Formula ničím nevyprovokovaná vojna. To je prvoradé. Druhoradé, tranzit plynu je o tom, že Ruská federácia napriek tomu, že dodáva určitú surovinu, tie peniaze ona nevidí hneď okamžite. Jeden z prvých krokov, ktoré urobila Európska únia smerom voči Rusku, bolo to, že zrušila smerom k ním SWIFT a teda neprebiehajú platby. My keď sa tu bavíme o tom, že existujú určité ruské aktíva, ktoré sú v veľmi skrátene to poviem, takže poprosím všetkých ekonomov, aby to nebrali teraz úplne doslovne. Ten plyn je vyplatený, ale tie peniaze sú v aktívach v Európe a o tom sme aj hlasovali v Európskej únii, respektíve v Európskom parlamente, že jednoducho tieto aktíva majú byť použité na rekonštrukciu Ukrajiny. My sme boli proti, mali sme na to naše dôvody a tentokrát už aj banka, ktorá to spravuje, Európska banka, ktorá spravuje tieto aktíva, tvrdí jednoducho to, čo sme tvrdili my. Ako náhle vy siahnete bez akéhokoľvek súdneho procesu na niekoho aktíva, robíte tým precedens aj pre všetkých ostatných. To znamená, že každý jeden partner európsky, bavíme sa o Číne, bavíme sa aj o Spojených štátoch amerických, má výhrady voči tomu, že ide siahať na kohokoľvek majetok bez súdu. Ale čo ja nechápem, je to, že Vladimír Zelenský povedal Robertovi Ficovi, že však on mu 500 miliónov dá za ten tranzit, teda tie peniaze, o ktoré vlastne Slovenská republika, že nebudeme dostávať peniaze za tranzit, že nám to Ukrajina bude kompenzovať. Ja sa pýtam, z čoho? Z tých ruských aktív? Pretože ak je to z tých ruských aktív, tak ešte stále k tomu nie je prístup. To je prvá vec. Druhá vec. Ukrajina už dnes vie, že Spojené štáty americké po inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa nebudú dostávať takú...
8: Prepačte, že vám to skočím, iba diváci, aby rozumeli, že my prijímame ten plyn aj pre seba, ale zároveň sme teda tranzitnou krajinou, respektíve krajinou, ktorá ďalej posúva.
7: Do Rakúska,
8: aby teda rozumeli
7: diváci, že
8: o akých peniazoch hovoríme.
7: A z toho my za tú prepravu, nie je to v kamionoch, ale jednoducho to tečie cez naše územie, takže my dostávame 500 miliónov eur. Spojené štáty americké už avizovali, že nebudú pomáhať Ukrajine v takej miere, ako jej pomáhali doteraz. Takže celková tá pomoc Ukrajine bude spočívať na pleciach Európskej únie. Len si treba spočítať, že my keď sme dostávali Slovenská republika 500 miliónov každý rok za tranzit, my sme neboli jediní, ktorí dostali za tranzit. Dostávala aj Ukrajina a dostávala 800 miliónov eur za ten tranzit. Čiže ak z Ukrajiny neprúdi plyn k nám a my prichádzame o 500 miliónov, Ukrajina prichádza o 800 miliónov ročne. To znamená, že my nielenže prídeme o 500 miliónov, ktoré nám budú chýbať zo štátneho rozpočtu, ale Ukrajina sa pripravila o 800 miliónov, o to slabšia bude a o to väčšia podpora a pomoc bude požadovaná od ostatných štátov. Slovenská republika nejakým zázračným spôsobom alebo aj niektoré iné členské štáty idú nakupovať plyn z Kataru. Ja neviem, ale ja nemám pocit, že Katar je kvitnúcou demokraciou a že tam nie sú porušované ľudské práva. Rovnako tak, Saudská Arábia, a neviem, či sme to nespomínali aj naposledy, keď sme tu boli s kolegyňou, v Saudskej Arábii za rok je popravených, teda vykonaných 110 trestov smrti. Tak mi prosím vás, povedzte, od koho máme nakupovať, kto podľa vás z progresívneho Slovenska splňa tú fantastickú metu toho, že je dokonalou demokraciou, ktorej, od ktorej Nákup nepoškvrní čistú dušu Slovenskej republiky.
9: Ja samozrejme súhlasím s tým, že je úlohou vlády, vláda má zodpovednosť za to, aby dodala občanom a občiankám plyn za čo najlepšiu cenu. Práve preto je potrebné diverzifikovať tých dodávateľov a neobracať sa k takým krajinám, ako ste aj vymenovali. Ja viem, že napríklad za minulej vlády sa nakupoval či už norský plyn, alebo plyn z USA. Váš priateľ Trump, ktorého teda Smer vo veľkom podporoval počas kampane, tak sa vyjadril.
7: K tej diverzifikácii nákupu plynu. My sa tu ideme teraz tváriť, že ideme, veľmi jednoduchý príklad. Povieme si, že budeme nakupovať iné minerálky, ale my budeme nakupovať tú istú minerálku, len namiesto toho, aby sme ju kupovali rovno z prameňa, my ju budeme kupovať z rôznych obchodných reťazcov, čiže my budeme platiť za tú istú minerálku od rôznych dodávateľov, namiesto toho, aby sme diverzifikovali nákup, to znamená, že kupovali iné minerálky. Do Európskej únie prúdi ruský plyn.
1: Julita Laščáková. Dobrá ženská logika, no. Já si myslím, že to bylo pěkně vysvětlené. Je to teda přes dva roky stará debata. A já jsem ji použil, protože mě přijde logická a přesně odráží a vysvětluje to, o čem my už se tady dlouho bavíme. Že v podstatě Zelenský svýma rozhodnutíma poškozuje, silně poškozuje zájmy mnoha evropských zemí a je potřeba, aby za to dostal nějakým způsobem za uši. A když odmítá 800 tisíc za tranzit, který by mohla mít Ukrajina, no tak od těch 800 milionů eur bych mu prostě dal méně. Když už bych mu dával nějaký peníze, jakože bych mu nedal. Jo. No, ale nic.
0: No. A dívej, tak to je 800 milionů, to je 800 tisíc euro, to je na jachtičku, ne?
1: To je možná,
0: to vychází, ne?
1: Malou jachtičku, malou.
0: Jako jenom 8 kajut, nic velkýho.
1: A jenom dvě paluby a jenom
0: jeden. To je 19 milionů, no. Jo, no. Přesně, jenom jeden basa, přesně.
1: No to moc nekoupí za 19
0: milionů. A jenom holky do středy,
1: to je takový možná, víš co? Za 19 milionů to bys, to je blbost, počkej, 8, jsi nějak špatně počítal, ne?
0: A to je
1: 800 milionů.
0: Ale to je půl.
1: 800 milionů.
0: A to bylo 800 tisíc euro, ne, nebo?
1: 800 milionů. Já jsem se poprvé přesil.
0: 800 milionů eur.
1: No, jsem se poprvé přesil.
0: Jo, tak prosím tě, tak to je úplně jiná písnička.
1: To by bylo
0: na miliardy loď, to už by šlo.
1: No, tak taky
0: to by bylo nevětší. To už by bylo moc holky i do pátku, by tam mohli do...
1: No...
0: ...tulníček, ne velká helikoptéra.
1: Ale máme ten signál, no, nic moc, teda ti řeknu.
0: Prosím tě, poslal...
1: Sekaný. Neblbnou ti sluchátka, prosím tě.
0: Jsem ti...
1: Co?
0: Píš nic. Prosím tě, ne...
1: No, vydechávaj ti.
0: Jsou nabitý, nabíjel jsem poctivo.
1: Vlastně neslyšíme.
0: To mě plný stav, jsem je nabíjel ještě. Chválně, půjde. Zase ne, jo?
1: Máš nějaký energeticky náročný uši, prostě.
0: Počkej.
1: Slyšíme, neslyšíme.
0: Tak, já jsem je zkusil zapojit. Co teď?
1: No, snad to bude lepší.
0: Haló?
1: No, slyšíme tě.
0: Haló?
1: No, já tě slyším.
0: Slyšíme mě.
1: Haló?
0: Nevím, to je ty sluchátka, to je... Asi nejsou...
1: Hele, to je každý druhý slovo.
0: Haló?
1: To je každý druhý slovo. Kde jsi to koupil, ty sluchátka?
0: Jak to? Ale já mám plný... To jsou drahý sluchátka z toho.
1: Jo.
0: To jsou drahý sluchátka, co mám jako firmní. Jo, ty by mě...
1: Hele, Jiří, jako...
0: Myslím, že mikrofon je používán, jako abych...
1: No jo, ale každý druhý slovo tě slyšíme. Každý druhý slovo tě slyšíme.
0: Blbě slyšíte.
1: My tě blbě slyšíme. Víš?
0: Fakt, jo.
1: Jo.
0: No. Tak počkej, já to zkusím restartovat.
1: Počkej, tak už to zase funguje jo? Chvíli, tak jo, dobrý. 18.29, i my jsme tady měli nějaký...
0: No dneska nám někdo nepřeje, rozumíš?
1: To je před hodinou. Hele, dobrý, mám tady.
0: Aha. Poslal jsem ti článek do chatu.
1: No, viděl jsem Evropský soud. A já mám tady teďko zajímavou informaci, tak bych si ji chtěl pověnovat.
0: Je sám?
1: Ruský prezident Vladimír Putin vystoupil 28. mája 2026 s prejavom na plenárnom zasadnutí Eurázijského ekonomického fóra. Poukázal na prechod od unipolárneho sveta vedeného USA a Západom k multipolárnemu usporiadaniu. Vážení priatelia, dámy a páni, predtým, ako sa k tejto téme vyjadrím, by som rád privítal účastníkov plenárneho zasadnutia najnovšieho Eurázijského ekonomického fóra a samozrejme poďakoval Kasimovi, Žomartovi, Kemelevičovi za zorganizovanie tohto užitočného a zmysluplného podiatia a za užitočnú a podnetnú diskúziu. Dôležité je, že fórum umožňuje predstaviteľom vlád, podnikov a verejnosti spoločne rozvíjať nové kľúčové iniciatívy pre rozvoj a prehlbenie integrácie, integrácie, ktorá prináša skutočné výhody každému členskému štátu Eurázijskej únie, podporuje hospodársky rast a zvyšuje blahobyt obyvateľstva. Tento raz sa zamieriavame na špičkové technológie, digitalizáciu a umelú inteligenciu. V týchto oblastiach sa už v rámci EAEU, to neviem, v čem to je asi tá Eurázijská únie.
0: Áno, áno, to je ono.
1: Myslíš, že to je Eurázijská únie, Európskej únie? Že to až príde potom to spojenie. Tak, v rámci EAEU dosahuje veľký pokrok. Únia uplatňuje spoločné štandardy pre výmenu obchodných údajov, má jednotné pravidlá pre digitálny obchod, používa elektronické navigačné pečate a má integrované informačné systémy trhu práce. Čo sa týka umelej inteligencie, ide o úplne novú, ale veľmi perspektívnu oblasť integračnej spolupráce. Hovoríme o strategických technológiách, ktoré sa stávajú dôležitým faktorom pri zabezpečovaní globálnej konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a pokroku. Poprvé, dobre si uvedomujeme dôležitosť týchto vedomostí a chápeme ich základnú povahu a základ týchto nástrojov. Po druhé, chápeme príležitosti a rizika implementácie príslušných technológií. Po tretie, máme intelektuálny potenciál. Tento proces sa v oblasti vzdelávania týchto rýchlo rozvíja. A naša akademická veda je pripravená riešiť výzvy tohto druhu a rozsahu. Inými slovami, Rusko má potrebné ľudské zdroje na riešenie týchto výziev. Napokon, rozvoj umelej inteligencie si vyžaduje obrovskú spotrebu a využitie energie. Rusko má v tomto smere určité konkurenčné výhody. Mám na mysli pokročilé technológie jadrovej energie, malé jadrové elektrárne a aj veľké bloky. To je kľúčové pre vytvorenie potrebných platforiem. Môžeme využiť aj iné zdroje vrátane výroby vodnej energie a tradičných zdrojov energie. Všetky tieto zdroje sa dajú využiť. Rusko má jasné, nemyslím si, že je potrebné ich tu v tejto miestnosti vôbec spomínať, konkurenčné výhody. Napokon, vývoj nástrojov umelej inteligencie si vyžaduje značné financovanie. Ukazuje sa, že Rusko je schopné sústrediť potrebné finančné zdroje v týchto oblastiach. A v tomto zmysle je Ruská federácia možná jednou z mála krajín, ktoré sú schopné vytvoriť a dokonca vytvárajú vlastné suverénne platformy pre vývoj umelej inteligencie. Chápeme? a plně si uvědomujeme, že spolupráce s našimi přáteli a partnermi má obrovský význam. Spojení síl může přinést kolosální výsledky a vytvořit společný prospěch v této oblasti. To vytváří vážné výzvy pro krajiny Eurázijské ekonomické unie, EAEU. A našu integraci, ale aj, jako jsem už poznamenal, příležitosti. Jsme svědkami transformace politického života, jako právě vzpomenul a poznamenal prezident Kyrgyzska. V skutočnosti sa menia technológie politického života a prenosu informácií vzniká zásadne nová priemyselná štruktúra, transformuje sa vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna sféra ako celok. A to sa netýka len registrácie a smerovania pacientov. Nie, týka sa to samotných metód rozhodovania v boji proti týmto chorobám. Trh práce sa reštrukturalizuje. Scénár, v ktorom milióny ľudí prídu o prácu alebo budú nútené zmeniť svoje povolanie, je úplne možný. Celé profesie by mohli zaniknúť kvôli vzniku počítačovej inteligencie ako náhrady za ľudskú prácu. V mnohých oblastiach súvisiacich s automatizáciou procesov, prípravu a analýzou dokumentácie a vývojom softvéru umelá inteligencia už nahrádza zamestnancov na nižšej úrovni a v dohľadnej do budúcnosti môže nahradiť aj zamestnancov na strednej úrovni. Takéto procesy sú nezvratné a nevyhnutné. Pokrok nikdy nestojí na mieste. Musíme byť pripravení na zmeny, ktoré ešte len prídu, a ešte lepšie využiť ich ako hnaciu silu zrýchleného hospodárskeho rastu. Rusko prijalo a implementuje národné a odvetvové programy zamerané na zavedenie umelej inteligencie do širokej škály spoločenských sfér. Napríklad som spomenul zdravotníctvo, ale viete, niekedy sa zdá, že ešte nedávno by to bolo absolútne nemožné, nemysliteľné. Napríklad v Moskve sa tieto nástroje aktívne implementujú v zdravotníctve. Príde sanitka, pacienta vezmu do sanitky a počas cesty sa zostaví jeho celý profil, ktorý zahrňa všetky aspekty vrátane toho, kde a kedy sa nachádza, akú liečbu dostal, aké nástroje boli použité, ktoré boli účinné a ktoré nie. V čase, keď pacient príde do nemocnice, je o ňom už všetko známe a rozhodnutie o dalších krokoch príslušných špecialistov je prakticky už pripravené. To v tomto prípade zásadne mení samotné zdravotníctvo. Ale rovnako intenzívna práca prebieha nielen v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach. A opakujem, je kľúčové spojiť úsilie, implementovať osvedčené postupy a replikovať ich. Z našej iniciatívy bola vytvorená Medzinárodná aliancia pre umelú inteligenciu a Medzinárodná konferencia o výpočtovej optimalizácii. Tieto organizácie spojili obchodné, vedecké a akademické kruhy z mnohých zainteresovaných krajín. Navrhujeme tiež usporiadať v budúcnom roku v Rusku stretnutie na vysokej úrovni o umelej inteligencii, na ktorom by sa prediskutovala spolupráca pri vývoji suverénnych modelov umelej inteligencie, vytváraní prepojenej infraštruktúry výpočtovej sily a energetických zariadení a prispôsobovaní technológií miestnym potrebám. Len stručne som načrtol naše prístupy k rozvoju umelej inteligencie. Je to samozrejme veľmi mnohostranná otázka, ktorá si vyžaduje komplexné zváženie, a to aj na medzinárodných fórach, ako som už spomenul. Tak, je tady celý ten projev, ale já si myslím, že toto úplně stačí zatím.
0: Ano, ano.
1: Aby jsme si mohli říct k tomuto podstatné. Já jsem... tady mám ještě několik článků a vytáhl jsem a připravil jsem, jak se rozvíjí ten svět BRICSu. Jo? Zatímco kolektivní západ dělá vynucené zoufalé kroky k nějaké záchraně, řekněme si, málo efektivní, chaotické a víceméně
0: nesystémové vlastně
1: a neúčinné, tak na druhé straně, v druhé civilizaci existuje mnoho těch různých projektů, na kterých se vyšívá, jak se říká, a toto bude ten veliký rozdíl zanedlouho mezi těmi dvěmi civilizacemi. Zatímco jedna upadne v zapomnění, zatímco jedna je úpadková, tak ta druhá o to rychleji roste. A to je velice důležité. To je asi takové nastínění tedy tam. Povídej, co tebe napadlo, nebo co ty k tomu ještě máš?
0: No, já pořád vidím, když se podívám na uskupení BRICSu, tak pořád vidím, že samozřejmě čelí různým výzvám, co se týká jako hospodářského nakládání s čímkoliv, nějakým geopolitickým tlakům a tak dále, a tak dále. Ale uvnitř energetika se hodně jako skloňuje. Energetika i v souvislosti vlastně s tou umělou inteligencí. A já na tom BRICSu vidím obrovský kreativní přístup jednak k řešení problému, ale tam jde o to, že ty země plánujou. Tam existuje na úrovni té země existuje nebo zemí BRICS existuje nějaká společná strategie a pak individuální strategie, kam by se ta země měla odvíjet, co by měla dělat, jak by se měla chovat. A jde o to, že my třeba jako Česká republika žádnou takovou strategii jako nemáme. Nebo aspoň jako oni jako nevím, jo, že by tady někdo dlouhodobě, já vím, že třeba nová vláda chce nějakým způsobem tady tu strategii jako vytvářet, ale na těch zemích BRICSu vidíš, že ten tah obrovský dopředu, vidíme to v té Číně, jo, vidíme to, jak se zvedá Indie, jo, vidíme to na tom Rusku, vidíme to i vlastně v té Brazílii, jo, Jihoafrická republika. Je tam obrovská orientace na samofinancování v rámci toho bankovního systému, tím pádem vytváření to hrubého domácího produktu doma, nevyvázání se mimo, jako do cizích bankovních sektorů a zároveň je tam kreativní přístup pro řešení těch hospodářských. Jako když si najedeš třeba na stránky BRICSu, tak vidíš, že nějaká země má problém, že třeba nemá soju nebo nemá pšenici nebo něco to. V rámci toho BRICSu se vždycky někde najde nějaká iniciativa, která nějaké řešení, jo? Že ta není to o tom, že někde se pošle pšenice a Západ to ukradne, jako jo. Ne, prostě ty země jsou v nějakém dialogu. Samozřejmě jsou tam nezhody, nemůžeme si to úplně jako idealizovat, jo, ale obec, protože všude ty země mají ještě vši v košilích, že jo, ale eliminují je nějakým způsobem.
1: Jo. Já bych...
0: Ale prostě vidíš tam ten kreativní přístup té spolupráce. Ta spolupráce je vlastně synonymum toho multipolárního světa. To bych řekl, že zásadní, absolutně.
1: Já bych dal takový příklad. Jo. Evropské automobilky bojují o přežití. To znamená, že Green Deal je de facto úplně zdevastoval. Oni na tom nebyli, ty automobilky, nějak extra předtím, ale Green Deal a zelená ta linka a ta ideologie, ta demagogie zelená a elektromobilita na ty se zabily. BYD, tedy čínský výrobce, asi technologicky nejvyspělejší výrobce vůbec elektroaut a plug-in hybridů.
0: Baterií
1: pro celý průmysl a tak. Přichází s marketingovou pobídkou pro lidi, aby si kupovali jejich elektroauta. Jo? Takže u některých modelů nabízí doživotní servis gratis. To znamená, že ty prohlídky, které jsou tam předepsané, tak zákazník neplatí. Zákazník platí pouze nějakou výměnu dílů, pokud si to jako věc vyžaduje. To znamená, garanční prohlídky, ty jsou zdarma. Pokud se něco rozbije, tak zákazník si to prostě zaplatí. To je první pobídka. Druhá pobídka. U některých modelů, a někde je to obojí dohromady, jo? Některý modely to mají tak, některý mají tak, a některý mají tyhle ty dvě pobídky dohromady najednou, nabízí nabíjecí kredit ve výši 25 tisíc korun. To znamená, že mají spočteno...
0: Jako ročně, nebo?
1: Ne. Že mají spočteno, že zákazníci v podstatě, to je zhruba běžný zákazník, že asi to projezdí za jeden rok. Takže na jeden rok nabíjení gratis. Jo. Teď si vím, s čím se ještě vytasej. Jako. Takže na jedné straně, a to je ten úpadek, a na druhé straně to je rozvoj. Jo. Zatímco oni mají ty auta levnější, lépe zpracovaná, lépe vybavená, nebo respektive rozhodně tam, kde třeba do vyšší střední vrstvy VW, CP, plasty, tak oni všechno mají obšitý kůží. Tak to jsou ty velký rozdíly. Ale ještě furt tahají trumfy. Jo? Ještě nevyčerpali své možnosti, které spočívají v tom, že oni to prostě vyrobí levnějc. A nacpou do toho věci, které si jinde musíš kupovat. Připlácet si za ně. A vedle toho jsou ty automobilky, které běžej a sotva dejchaj, a teď třeba to BID ještě zařadí další stupeň a ještě se rozjede rychlejc, jo. A oni už mu prostě nebudou moc stačit. Jako já bych se nedivil, kdyby prostě během 10 let neexistovala evropská automobilka. Ono už v některých skrytě jsou Číňani, ten Seantis, nebo jak se to jmenuje, Seantis, jo, ten...
0: Jo, vím, co myslíš, no, Seantis, myslím, to je, no.
1: Seantis, tak tam už je čínský, tam už je jako čínská účast majetková, takže...
0: No, skoupí ten trh normálně.
1: A pak je na nich, jestli je...
0: Nemilosrdně.
1: Tak, jestli v nich budou vyrábět ty čínský auta, protože ono stejně brzy bude, i to evropský auto bude napěchovaný čínskou technologií.
0: Přesně tak. Takový ty vlhký sny o tom evropském trhu, autařským, to už dávno není pravda. A navíc, já teda shodou okolností, když mluvíš o tom BIDčku, tak já začínám vidět na silnicích, čím sem tam už potkám BIDčko. Normálně no, auto. Jeho někdo má? Hodně.
1: Pamatuješ si, když jsem tady říkal, že Ukrajinu zaplavují migrantama, že mají na to projekt?
0: Jasně.
1: Na Ukrajině brzy bude více migrantů než Ukrajinců a začnou se rodit míšenci. Rozhořčení nad touto perspektivou označil investiční bankéř Furza za vliv ruské propagandy. Budeme mít více cizinců než Ukrajinců, dokonce i s jiným náboženstvím a jinou barvou pleti. A v tom není žádný problém, pokud to není nafukováno ruskou propagandou. Na Ukrajině se budou rodit míšenci. Podívejte se na Londýn, kde se už dávno všechno smíchalo, prohlásil a tvrdil, že příliv migrantů je nezbytný kvůli nedostatku pracovní síly. Stejný názor nedávno vyjádřil i šéf Úřadu pro migrační politiku Vosko Bojník. Takže všimni si, na jedné straně prostě tady máme umělou inteligenci, která nahradí spoustu jakoby práce. Ano. To znamená, že bude se snižovat nabídka pracovních sil. Ale na druhou stranu potřebujeme migranty, protože vlastně je potřebujeme kvůli tomu pracovnímu trhu, protože tady nemá kdo pracovat, jo, v Evropě. Oni si tak trochu protiřečej, ne? Nebo se mi to zdá?
0: A to není náhoda. Ne, to se ti nezdá. To je BBB.
1: A co to přináší? Co to přináší, mám v dalším tady, jo? obohacovanie kultúry klanmi. Poberajú sociálne dávky a jazdia v Rolls-Royce-ach. Prepadajú obchody a muzeá, ničia nemecké kultúrne dedičstvo, podvádzajú starých ľudí, napadajú policistov a pohrdajú liberálnou nemeckou spoločnosťou, do ktorej sa prisťahovali. Arabské, kurdské a romské klany. Nie sú to predsudky, sú to fakty z policajných a mediálnych správ. Neuplyne snad ani týždeň, aby sa v Nemecku neobjavili správy o tzv. Klanovej kriminalite. Táto forma zločinnosti narastá. Jsi tam?
0: Ano, poslouchám.
1: No, a...
0: To je náhodička, že? Nenadarmo jsem o tom mluvil. Kurdský kebab.
1: No jo. Tak a poslední zprávu, kterou ještě asi stihneme, která ano. Vyšla.
0: Já tady mám malýho moderátora a už se dožaduje krtečka.
1: Jo, tak ještě chviličku.
0: Pojď si.
1: Předseda ruského parlamentu říká, srovnáme Kyjev se zemí zbraní, která za sebou nenechá po nikom žádnou stopu. Šokující varování ruského státního představitele. V prohlášení, které vyvolává vážné obavy a zároveň naznačuje, že Moskvě dochází trpělivost s kyjevským režimem, vydal předseda ruského parlamentu Vyacheslav Volodin otevřené varování a položil na stůl možnost sáhnout po nejsmrtonosnějším arzenálu Moskvy. Volodin přímo pohrozil, že Rusko je připraveno použít proti Kyjevu zbraně hromadného ničení. Jak upřesnil, Moskva aktivuje tuto krajní možnost v případě úderů namířených na civilisty na ruském území. Jak se stalo po nedávném ukrajinském útoku na studentskou kolej v Luhansku, který si vyžádal 18 obětí, převážně mladých lidí a dětí. To vše by nás mohlo přivést k použití zbraně, která za sebou nenechá žádnou stopu, řekl Volodin podle tiskového prohlášení, které dnes vydala státní Duma, dolní komora parlamentu. Zároveň varoval, aby situace k takovému kroku vůbec nedospěla. Nová hrozba vzešla z dronového útoku na studentskou kolej ve městě Starobylsk v Luhanské oblasti. Okupační úřady uvedly, že při útoku minulý týden zahynulo 21 civilistů. Generální štáb ukrajinské armády prohlásil, že cílem útoku byla ruská vojenská dronová jednotka, místo ní však střely zasáhly kolej. Ruský prezident Vladimír Putin následně nařídil odvetu a v neděli ruská armáda použila své nové střely středního doletu Orešník při rozsáhlém útoku na Ukrajinu. Obzvláště tvrdě bylo zasaženo hlavní město Kyjev. Ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo, že jde o odvetu za smrt civilistů ve Starobylsku a dalo jasně najevo, že nové útoky na Kyjev jsou jen otázkou času. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov rovněž podle ruského záznamu rozhovoru informoval amerického ministra zahraničí Marka Rubia o možných připravovaných útocích, uvádí agentura AP. No, toť vše. Jiří, okomentuj.
0: Rukavice jsou dole, držte si klobouky. Konec hlášení.
1: Ano, přesně z toho vystih. Rukavičky jsou dole a teď už jenom někteří budou s hubou do kořán sledovat, do čeho se to vlastně dali.
0: Ano.
1: A pozor, v Kyjevě to začíná, jo? Teprve.
0: Ano.
1: To ostatní ještě taky přijde.
0: To bude taky úvodní čajček pro Batolata. A pak to pojede ve velkým.
1: Asi
0: Pumprav.
1: Tak. Není se co divit, protože ta hydra už příliš zase roztáhla chapadla a je potřeba chapadlo po chapadle to všecko usekat a zničit. Protože jinak se toho nedá zbavit.
0: To bude poslední fáze renacifikace prostě.
1: No, víš co, to je složité.
0: Jo, toto je poslední varování, si myslím, jo.
1: No tak já si myslím, že to rozsekají na padrť a bude klid. A propo, víš o tom, že v Číně jsou bankomaty na zlato?
0: Vím to a dokonce jsem slyšel, že, nebo viděl jsem nějaký takový, že ti dokonce můžeš, jakože ti udělá slitek. Že si můžeš, jakože si tam hodíš peníze a udělá ti slitek normálně. Ale to nevím, jestli je pravda teda.
1: Já tady mám k tomu nějaké info. Takže bychom se na to mohli ještě, protože se mi nehlásí zatím. Aha. Nikdo, Helenka...
0: Máme to posunutý dneska.
1: Vidím, že Helenka jako dneska nebude, asi bude Martin, tak je to takové trochu jiné. Tak já najdu ten čínský bankomat, doufám.
0: Mhm. Najdi ho. A pošli nějaký zlato.
1: Nějaký zlato. Já to nenajdu, tady to vždycky skočí někam, bože můj. To je...

0: věcí a nejzajímavější věci bohužel nejsou už na evropském kontinentě, ale
1: No.
0: odehrávají se někde úplně jinde. Evropa už, tady mám třeba největší město na světě, které nikdo nepozná, a to je prostě kdysi nějaký starý, zastaralý město, jo. Ale důležitá informace. Tvrdý úder dostala Christine Lagardová, šéfka Evropské centrální banky. Švýcarsko schválilo v referendu zajištění stálého používání hotovosti. 73% voličů podpořilo trvalou dostupnost hotovosti v zemi, která nesmí být nahrazena digitální měnou. Ono to někde prostě začít musí, že jo.
1: Že zrovna v tom svobodném Švýcarsku to začíná,
0: No právě protože je
1: že?
0: svobodné, no.
1: To je náhodička.
0: Kdo by to byl řekl?
1: No jo.
0: To se nezdá, viď? Hele, mě to vždycky někam skočí, já se z toho vypnu.
1: Se
0: Z
1: s tou
0: toho
1: optánu,
0: normálně
1: tady
0: tady, normálně mi z toho
1: toho
0: tady
1: okne.
0: hrábne, hele. Ty to jako,
1: Je tam
0: nějaký
1: krteček, je.
0: nepokojný to tady mám. Mám to dneska nějaký nepokojný.
1: Máš tam
0: Řeči.
1: nepokoje, jo? Jestli
0: No,
1: ty tam
0: to
1: nemáš málo demokracie.
0: nevím. Možná, že tu demokracii někdo ukradl.
1: To je taky možný.
0: Jak to nehlídají ty novináři?
1: No
0: Tak je
1: tak je
0: to
1: to špatně.
0: v ohrožení.
1: To je
0: Rozumíš?
1: velký ohrožení.
0: Tak
1: Je
0: je to
1: to.
0: ve velkém ohrožení. No nic, tak budeme končit. Jiří, pojď se rozloučit.
1: Děkuji za pozornost, mějte se krásně, užijte si hezký víkend a budu se těšit zase naslyšenou.
0: Já pochopitelně ti děkuju za to, že jsi tady se mnou byl, že jsi nám nadělil spoustu informací zajímavých. No a budu se těšit zase za týden. A pozor, my se uslyšíme zítra s posluchačema, takže už se na vás na všechny těším. To je, přátelé, všechno. My si zahrajeme písničku a poté už vás předám do něčí péče, abyste mohli poslouchat další pořad. Takže to je ze studia Mirtial všechno. Společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší. Jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, jak jste si jistě všimli, dnes jedeme v takovém nouzovém režimu, výjimečném režimu, který se čas od času někdy přehodí, a stalo se to, že konstelace je taková, že ani jedno ze tří studií, které vysílá, odbavuje, supportuje náš pořad, páteční pořad, což je to společný projekt Svobodného vysílače, všech studií, které jsou zapojené, angažované, tak ani jedno studio nemohlo bohužel vysílat, jsou lidé neprázdnění, takže bohužel musíme jít nouzovým režimem off record přetáčení. Nicméně samozřejmě my jsme se rozhodli, že samozřejmě o svou porci a dávku informací, já jsem chtěl říct dávku něčeho jiného, ale to berou politici, my ty dávky nebereme, ani sociální, ani povzbuzující, ale vy samozřejmě svou informační dávku dostanete ji po 9. hodině, kdy musíme okřesat náš pořad, že vlastně po 9. hodině nebudou k dispozici logicky z důvodu přetáčení vaše otázky telefonické, takže pořad bude tím pádem dříve umístěný na kanál Odyssey, takže tu hořkou pilulku, kterou musíte spolknout v podobě absence pátečního vysílání v živém přenosu, tak vám lehce osledíme tím, že tento pořad umístíme dříve na kanál Odyssey a samozřejmě do archivu Svobodného vysílače, takže to jenom na závěr, to je jako u Cimrmana, kdy začínali, co říct závěrem. To jenom na začátek, ale samozřejmě máte to i uvedené na kanále Odyssey v popisu tohoto pořadu. Já už tady tedy přivítám pana VK, šéf redaktora Ironet News. VK, ahoj.
1: No, ahoj Vítko, já tě zdravím. Dneska teda naživo nezdravíme žádné posluchače, ani čtenáře, ani Helenku, ani Martina, ani nikoho dalšího, ale samozřejmě takto ze záznamu samozřejmě všechny pozdravíme, přejeme krásné dovolené a samozřejmě těm, kteří nás poslouchají, krásný poslech, takže ty to uvedeš, Vítku, a pustíme se do prvního tématu.
0: My hned pojedeme první téma, které samozřejmě nebylo zahrnuté do toho avíza upoutávky, kterou vždycky publikujeme. Děkujeme pátek několik hodin před vysíláním, zhruba dopoledne nebo ráno, v pátek na kanále Odyssey Fanpage, samozřejmě klubu Svobodného vysílače na sociálních sítích. A ta dvě témata samozřejmě také probereme, pokud zbyde čas, ale samozřejmě je důležité probrat Rumunsko a dron, který spadl na panelák právě v Rumunsku. VK, samozřejmě tu kostru těch informací, myslím, že většina zná, ty to samozřejmě taky zrekapituluješ, ale zeptám se tě už rovnou na začátek. Není právě tohle, protože lidé samozřejmě chtějí svrhnout toho aktuálně zvoleného proevropského prezidenta, který tam byl násilně jaksi vňat po zrušení těch předchozích voleb. V podstatě nedostal ten předchozí prezident ani možnost kandidovat po druhé a násilně tam byl vlámán, instalován s orchestrovanými volbami. Ten současný prezident a Rumuni ho chtějí svrhnout, protože nechtějí nějakým způsobem se dostat do konfliktu. A není právě tohle ta krásná laboratoř. My jsme se o tom bavili před vysílání. Laboratoř, kde lidé, pokud dostanou jenom lísnout tu medicínku války, tak najednou procitnou, úplně přepnou na opačný pól 180 stupňů a najednou si uvědomí vlastně ne, my nechceme tu válku, my se chceme dohodnout a v podstatě zvolí úplně protichůdný postup než dříve.
1: No ano, je to přesně tak, protože je to, k čemu došlo vlastně v noci ze čtvrtka na pátek, tak byl úder dronu, který byl údajně ruský. Podle těch trosek to vypadá, že to je ruský dron Geráni 2. Je to ten nový modernizovaný model. Takže ukázalo se během vyšetřování a během posledních hodin, teď v pátek, kdy vystoupili ministr obrany a náčelník generálního štábu rumunské armády v televizi a velice nešťastným způsobem to komentovali tím, že rumunská armáda sice měla ve vzduchu stíhačky F-16, na radarech sice ten dron viděli, ale nezasáhli, a ministr, respektive generál, to vysvětlil způsobem, že oni neměli čas zasáhnout, protože rozhodovací procesy v rumunské armádě jsou nastavené tak, že někdo to musí odsouhlasit, někdo to musí schválit a někdo musí vlastně dát povel k sestřelení toho dronu. Tohle to vyslyšeli Rumuni, tak vypukly nepokoje, demonstrace. Teď jsou v Galaty ve městě, kde tedy došlo k tomu úderu. Jsou tam demonstrace příznivci onoho odsunutého prezidentského kandidáta Kalina Georgescu, který byl vlastně odsunut z těch prezidentských voleb, tak vlastně vyšli do ulic a protestují proti Danu Nikosurovi, což je vlastně ten proevropský prezident, který tam je instalovaný v Rumunsku, a dávají to za vinu právě jemu, ten úder toho dronu, protože ho obvinují z toho, mají podezření, že rumunská armáda o tom dronu věděla, že ten dron letí, kam letí, ale úmyslně nezasáhli, protože chtěli, aby ten dron udělal škody, aby napáchal škody, aby vrazil do bytovky, a tam došlo ke zranění jedné ženy a jednoho dítěte. Jsou prý v nemocnici, jsou teda mimo ohrožení života, je tam nějaké drobné zranění od nějakého rozbitého skla, které rozbila tlaková vlna, nějak byly pořezáni a tak dále, a tak dále. To znamená, ukazuje se, že Rumunsko je opravdu laboratoří jakýchsi nálad v Evropě, které samozřejmě budou dále a dále v následujících týdnech, měsících více a více testovány. Evropská unie se rozhodla pro válku s Ruskem, protože to vidíte ve všech procesech řízení. Já o tom píšu v posledních článcích, máte to na Aeronetu, podívejte se na to, máte tam videa z té exploze toho dronu v Galaty. Máte tam i výroky ministerstva obrany. Zkrátka se ukazuje, že spolu s tím, jak Evropská unie namísto toho, aby posílala na Ukrajinu diplomaty, kteří by tam jednali o ukončení války, tak místo toho Evropská unie tam posílá dalších 90 miliard na pokračování války. To je ten zásadní problém. To je ten koncept, který by měli řešit všichni politici, všichni ti promíroví. Viktor Orbán už je pryč, zůstal asi v celé Evropě nebo v Evropské unii už jenom Robert Fico. Andreje Babiše nepočítáme, ten se do toho nepočítá. Takže někdo by měl skutečně z těch politiků říct, že je třeba zastavit posílání peněz na válku na Ukrajinu a je třeba tam začít posílat diplomaty, kteří by začali tlačit na Kyjev, aby dojednal, aby byl ochoten, aby vůbec uvažoval o začátku jednání s Rusy o ukončení války. Nikde v Evropě není takový politik, který by byl schopen tohleto nejenom říct, ale i prosadit na Evropské radě. A tím se dostáváme k tomu zásadnímu, k tomu klíčovému. Víte, že politici slovo nic nestojí. Papír snese všechno. Slovo steče jako po stěně a to se, nic z toho se nepočítá. Jediné, co se počítá, je, jak se hlasuje na Evropské radě. A víte, že jsou politici, kteří mluví o potřebě ukončení války, o míru a tak dále. Když potom přijdou do té Evropské rady, kde se hlasuje o těch 90 miliardách, tak oni hlasují pro. Oni to nechají projít. A co je důležité? Potom přijdou a řeknou, my jsme to nezablokovali, protože my se na těch 90 miliardách nepodílíme. A tohle to je přesně ten argument, který používal jak Viktor Orbán, tak i Robert Fico, tak i Andrej Babiš. Maďarsko, Slovensko a Česká republika se na těch 90 miliardách nepodílí. Problém je jinde. Že je úplně jedno, jestli se podílí nebo nepodílí, ale nezablokovali tu dávku válečné péče v objemu 90 miliard. To znamená, jsou to peníze na válku, které jdou z Evropské unie, a ve chvíli, kdy padají drony už na paneláky a bytovky v Rumunsku, tak jenom otázkou času, kdy dojde, jak já píšu právě v tom posledním článku, v parafrázi, jak, je to jenom o té jediné otázce. Takové to je trošku vtipné, jste určitě viděli film Vrchní prchni, jak tam říká, a polívčička byla. A tady v parafrázi bychom se zeptali, a mrtvola po úderu ruským dronem byla? To je totiž ta zásadní otázka. V tom Rumunsku ještě žádná mrtvola, žádná polívčička nebyla. Tam ještě nikdo neumřel, tam ještě nikdo nezařval. A to je to štěstí, které v Evropě máme. Protože kdyby tam někdo zemřel, kdyby tam zemřela matka, nedej bože s dítětem, v tom okamžiku by evropská štětka, jak Rumuni přezdívají tomu jejich současnému prezidentovi Danu Nikosorovi, okamžitě by tahle ta štětka vyhlásila válečný stav. A pokud by jedna země vyhlásila válečný stav, tak by válečný stav vyhlásilo všech zbývajících 25 zemí Evropské unie v tom okamžiku. Celá Evropa by byla ve válce. Protože hledá se jenom jedna jediná věc, a to je casus belli, to znamená záminka války. Záminka války je to, co se momentálně hledá. Oni na to čekají. A tím dostáváte odpověď na to, proč oni nechali ten dron narazit do té bytovky, přestože stíhačky byly ve vzduchu, přestože byly na radarech, ten dron byl na radaru, radary viděli, ale nebylo zasaženo. A generál ze štábu to potom na televizi vysvětluje takovým tím nejtrapnějším způsobem, že to bylo kvůli tomu, že oni to nestihli, neměli na to čas a tak dále. Samozřejmě teď obrovský výbuch Rumunů, kteří nejsou hlupáci, kteří vědí, o co se jedná. Je to snaha zkrátka vyvolat casus belli a zatažení do války s Ruskem. To je celý. K tomu došlo. Dneska v pátek, dámy a pánové. A my máme všichni obrovské štěstí, že tam není polívčička. Že tam není mrtvola. Protože ve chvíli, kdyby tam byla, jsme v téhleté chvíli úplně někde jinde. No, a my jsme se s Vítkem samozřejmě bavili před začátkem našeho pořadu ještě o situaci a různě o věcech, které se týkají dostupnosti bydlení a podobně v celé Evropě. A já musím zdůraznit jednu zásadní věc. Určitě všichni, nebo kdo z vás je vlastníkem nějaké nemovitosti, tak předpokládám, že většina z vás má pojistku, pojištění, že jo, nemovitosti, že jo, například na nějaké škody a tak dále, a tak dále. Ale dobře si všimněte v ustanoveních těch svých pojistek a podívejte se na takzvané výluky, kdy se pojišťovna dopředu vzdává své povinnosti vám pojistku vyplatit, za jakých podmínek. A jedna z prvních podmínek výlok většinou je uvedená na prvním místě, někdy na druhém, na třetím, ale většinou někde hodně nahoře, obvykle na prvním nebo druhém místě uvedeno. Výluka se vztahuje na škody způsobené ve válečném stavu anebo válce. Válečný stav anebo válka. A co to znamená? No a v okamžiku, kdy, a teď mě dobře poslouchejte, protože to je zásadní, většina lidí to neví. Politici, když plánují válku, první, co udělají, je vyhlášení válečného stavu. Proč? Ze dvou důvodů. Jednak, aby dostali obrovské řídící pravomoci nad obyčejnými občany. Aby bylo zakázáno právo shromažďovací. Aby byly pozastaveny volby. Aby byla pozastavena výběrová řízení. Ve válečném stavu se všechny zakázky přidělují takzvaně ruka na ruku, obálka na obálku. To znamená, žádná výběrová řízení se neprovádí. To je jeden důvod. Ale druhý důvod je ochrana zájmu pojišťoven a velkých pojišťovacích nadnárodních ústavů. Ve válečném stavu totiž se na škody způsobené ve válečném stavu stahují výluky. A tím se dostáváme k Ukrajině. Na Ukrajině je vyhlášený válečný stav a samozřejmě, že i na Ukrajině lidé mají nemovitosti, mají tam baráky, nebo měli tam baráky, už je nemají. A teď je otázka, jako až skončí válka, tak co, jak oni budou nahrazeni, jak budou odškodněni. No, to je právě ta otázka. Pojistky jim nic řešit nebudou, protože v době válečného stavu se pojistky na škody způsobené na nemovitostech nevztahují. To znamená, všichni ti, kteří přijdou o nemovitosti v době válečného stavu nebo probíhající války, tak po jejich skončení nebo po skončení války budou muset žádat o náhradu buď stát, anebo v rámci mezinárodních reparací na státu, který tu válku prohraje. A chápete, ten systém je proto tak nastavený od samotného počátku, že v Evropě se dělají všechny procesy, které mají vést v podstatě k zatažení Evropské unie a jednotlivých států Evropy do války s Ruskem. Než oni tak udělají, oni potřebují casus belli, záminku války. A tou záminkou bude nějaká smrt, nějaká polivčička. Někde, co se něco semele a budou tam mrtvoly. Mrtvoly, budou tam oběti. To oni potřebují. Zatím naštěstí, zaplať vám Bůh, k tomu nedošlo. Ani dneska v tom Rumunsku. Ale ve chvíli, kdy bude někde nějaká mrtvola, upřímně řečeno, bude asi každý, kdo je vlastníkem nějaké nemovitosti, asi mu zatrne. Asi opravdu hodně. Všichni, proto z principu logiky věci, by všichni konceptuálně gramotní, kdo nás poslouchají,